plameň barev přejde v pastel. Já byl dřív jako ty, živý změnou. Pak tě čas

ženy jako já, jo jako já. Kde hocelský slapy nezná sírou pekla sířený, ať se na hocelský šípy najmout dá. Jo, ho, ho. Ten, kdo nepřekládal uhlíší, když neměl činu věl, málo zná, málo zná. Ten, kdo neměl tělo stuhlý, až se nočním chladem chvěl, ať se na hucelský šípy najmout dá. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve do hrabem. Jo, ho, ho. Jo, ho, ho. Ten, kdo nezná noční zpěvy, zarostane jim k lodníků, jako já, jo, jako já. Ten, kdo cítí se bejt chlapem, umí dělat hrdiku,

cabin. Kdo má roztrhaný poty, kdo má pořád jenom hlad, jako já, jo, jako já. Kdo chce celý noci čuchat pekelnýho ohně smrad, ať se na hucom spíší najmou dá. Jo, kdo chce zhrdnout třeba zejtra, komu je to všechno, kdo je sám, no jako já.

kytaru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem, jo.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Naučíme vás stříhat levanduly, aby na jaře krásně obrazila. Pustíme se do chovu čmeláku a poradíme s dotacemi na zateplení a na fotovoltaiku.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
2: Posloucháte reprízu vyprávění Václava Hybše.
3: Desky, pásky, vzpomínky Václava Hybše.
4: Přeji vám příjemný poslech. Tato hodinka, která nás čeká, bude dnes opravdu pro fajnšmekery a vůbec pro lidi, kteří mají rádi hudbu a rádi se o hudbě něco dozví. Protože pan kapelník dneska přinesl svou desku, která se jmenuje Hybš a hraje Ježka. A je to deska natočená s velkou láskou a pokorou, kdy on skládá velkou poklonu tomuto českému skladateli první poloviny minulého století. Je to tak, Václave?
5: No, skoro je to tak. Byl to televizní pořad Hybš hraje Ježka, kde vlastně byl František Filipovský jako host a tam jsem se seznámil i s doktorem Holzknechtem, ale kterého já už jsem znal, když byl on ředitelem Pražské konzervatoře. A já jsem tam chodil nedávno, to ještě ty nebyl možná na světě. Ono už to je takových 60 let.
4: A teď už ozvěny hudebních síní Jaroslava Ježka.

0: Orchestrálka ozvěny hudebních síní otevřela dnešní pořad Desky pásky vzpomínky Václava Hybše. My se dnes budeme bavit o Jaroslavu Ješkovi. To je autor celé řady písní, které vlastně přežily a zůstávají a budou zůstávat. Ale nejenom písní, on byl samozřejmě autor i filmové, i instrumentální hudby, třeba jeho Bugatti Step. To je věc, kterou hrají pianisté po celém světě. Mnozí ani netuší, že vlastně jejich autor je Čech.
1: Tak Bugatti Step nám tentokrát zahraje Pavel Větrovec, což byl donedávna profesor konzervatoře a se mnou hrál mnoho let Pavel. No a hned na to naváže Milan Chladil Nebe na zemi.

0: Nejdříve Bugatti Step a poté Nebe na zemi. A teď nás čeká, pane kapelníku.
1: Stonožka. No, stonohou to je hrozná porce. No a to nám zaspívá Karel Štědrý a on nám k tomu něco poví, taky Karel.
2: Vážení, klidně se posaďte, uvolněte se, posloucháte nádhernou píseň Jaroslava Ježka, Stonožka. Zpívával ji Verich s Voskovcem a já mám tu čest, že si ji mohu zaspívat s orchestrem Václava Hybše. Hezký poslech.

řekněme tomu stonožka, co má práce s obouváním, jen se oběda dočká, začne se zouváním, na každou totiž nožku

0: Jaroslav Ježek měl zvláštní dar, že dokázal napsat hravé a humorné písně. Tohle byla Stonožka, ale to není jediná z takových těch jeho právě úsměvných.
1: Tam je například Ezop a Brabenec. Mm-hmm. To nám zaspívá Naďa Urbánová.

0: Kromě zcela nezapomenutelnou písní jsou Tři strážníci. Já tam teda stále vidím Osvobozené divadlo, ale možná ty máš samozřejmě jiné pojetí.
1: Ano, tak já nemám nějaký speciální pojetí, ale tu písničku nám zaspívá Jirka Korn.

0: Teď jsme slyšeli celou řadu písní, které každé identifikuje jako písně Osvobozeného divadla, písně Jaroslava Ježka. Když si řekneme, když jsem kytici vázala, což je píseň Heleny Vondráčkové, už málo kdo možná ví, že to právě napsal Jaroslav Ježek. Možná někdo, jo, možná někdo ne.
1: No, já bych k tomu jenom chtěl říct, že jsem měl tu čest, tu možnost doprovázet na piano Jiřinu Salačovou, když mě bylo asi tak 14 nebo 15 let, tak Jiřina Salačová, což byla ohromně slavná zpěvačka, asi dá bych to přirovnal jako dneska God. Mm-hmm. Ale ta přijela do Police, do mýho rodného městečka, jako host tátovy kapely. No a teď, že by zaspívala něco a kdo by ji doprovodil, no tak táta říkal, já mám kluka 14-letýho, ten by to možná uměl. Takže já jsem to trošku na to piano, ono to asi bylo hrůza, ale já jsem se tím pak chlubil, že jsem doprovázel paní Jiřinu Salačovou. Tak v těch 14 letech, ale dneska si ji poslechneme s Helenou Vondráčkovou.
0: A piano tam bude hrát?
1: Ne, to už ne, to je kapela celá.
0: Dobře.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Tak to byla Helena Vondráčková. Co si zase poslechnout nějakou instrumentální záležitost?
2: No můžeme, no tak třeba karaoke.
1: Zahraje orchestr Václava Hybše.

0: Desky, pásky, vzpomínky Václava Hybše, dnes věnované tvorbě Jaroslava Ježka.
1: No, tak co myslíš, že bys měli zahrát? Třeba Holduj tanci pohybu. Líbí se ti to? No a víš, kdo nám to zaspívá? No přece František Filipovský a dětský sbor Bohumila Kulinského, ale nikoli v toho, který ho známe, ale to byl jeho otec. A to bylo natočeno, ale někdy tak v roce asi 61 nebo tak. Ten František Filipovský mě tenkrát už říkal, škoda, že vy jste se nemohli setkat s Jardou Ježkem, vy byste se určitě měli rádi. Já jsem panu Filipovskému říkal, ano, já Ježka miluju, to, co dokázal, to bylo úžasný, protože jeho skladby měla na repertoáru i Česká filharmonie. Pokud můžu tak dlouze jako o tom mluvit, tak jenom vím, že ten Ježek původně skládal vážnou hudbu a potom, když se jaksi potkali Voskovec s Werichem a Ježek, no to bylo úžasné propojení. A kdyby k tomu nedošlo, Bůh ví, jak by to dopadlo, dneska už by třeba nikdo neznal Ježka, ale ani Voskovce a Wericha. To spojení bylo tak úžasné, že to zapůsobilo skvěle.
0: A teď si poslechneme slibovanou Holduj tanci pohybu František Filipovský a dětský sbor spolu s orchestrem Václava Hybše.

jen ve hře hledej zálibu, holduj tanci pohybu. Buď fit, tak otevřeme všechna okna a jedeme.

0: pane!
1: To byl František Filipovský, Holduji tanci pohybu. Ty jsi tady před touto písní vzpomínal na to, jak tě ovlivnila tvorba Jaroslava Ježka. Pojďme si teď poslechnout třeba jeho slavné Svítá, tu krásnou instrumentálku.
2: No a ta je hned ještě spojená s Kloboukem vekřový, co zaspívá Karel Černoch. A vždycky, když jsme to s Karlem hráli, tak teď si dovolím udělat takovou malou vsuvku. Co budeme hrát, vždycky jsme říkali Karlem. A Karel říkal Klobouk vepřový.

0: nikdo se nic nedoví.
1: To byla jedna z nejznámějších písní Jaroslava Ježka, Klobouk vekřový. Co si poslechnout něco trošku zase jiného žánrově?
2: No tak máš na mysli třeba ten známý valčík Jarní vítr.
1: Jarní vítr.
2: No to k tomu bych jenom chtěl říct, že to byla oblíbená skladba Františka Filipovského. A pravděpodobně to bylo na divadle napsáno pro balet.
3: Posloucháte reprízu vyprávění Václava Hybše.

0: To byl Jarní vítr Jaroslava Ježka. Teď si zase poslechneme nějakou písničku, co třeba Don Juan.
1: No to zpívala Helena Vondráčková.
0: A vzpomínáš na to nahrávání s ním?
1: Ano, vzpomínám, protože to mělo nádherný refrén. Znám Dona Juana, znám ho jen od rána. A Helena to naspívala a já povídám, Heleno, proč nepokračuješ, tam je ještě verze, já tady nic takového nemám, já bám, no to musíš otočit stránku, máš to na... Aha, no tak dobře, tak ta verze, ta je znám Dona Juana, znám ho jen od rána, nevím, tak to vlastně teď uvidíš, že to má i verzi.
0: Helena Vondráčková, Don Juan.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Teď bychom se mohli poslechnout zase něco trošku jiného, třeba písně, kde bude zpívat víc zpěváků.
2: No tak myslíš směs takovou?
1: Uh-huh.
2: No tak pojďme dát směs Pochod 100% mužů, což zaspívali Pavel Zedníček, Jarda Satoranský, Jan Faltýnek a Nikdo nic nikdy nemá, orchestr jenom, Rub a Líc, Milan Chladil a Svět patří nám, všichni dohromady.

0: Desky, pásky, vzpomínky Václava Hybše, dnes věnované tvorbě Jaroslava Ježka. Jaroslav Ježek byl ovlivněn samozřejmě klasickou hudbou, později jazzem, respektive takovým písňovým jazzem. A co třeba tanga, nebo vůbec jako latinskoamerická hudba?
1: No, tak doporučil bych krásný tango O Španělsku si zpívám. Mm-hmm. Karel Černoch to zaspíval skvěle.

0: kasnije.
1: Asi nejznámější a nejvíce zpívanou písní Jaroslava Ježka je Život je jen náhoda.
2: No tak to bylo nejfrekventovanější dílo.
1: Já myslím, že i zůstává, že to je písně, která se vlastně stále zpívá, když se sejdou lidé a zpívají se jen tak třeba i s kytarou, tak kromě takových těch tremských písniček, tak to dost často skončí právě u této věci.
2: A je to pravdivý, protože život je opravdu jenom náhoda.
1: No navíc Jaroslav Ježek věděl, o čem zpívá, on ten život neměl vůbec jednoduchý.

0: Jaroslav Ježek nebyl jen skladatel, byl zároveň třeba i dirigent, nicméně nedirigoval všechna svá představení.
1: No tak já, když jsem mluvil s těma pamětníkama, tak mě vyprávěli, že nechali Jardu dirigovat jenom premiéry. Skutečně to, co on měl za ten handicap s tím zrakem, teď on vlastně vyrůstal ve slepeckém ústavu. A je to úžasný, co všecko dokázal.
0: A možná i trošku o tom tmavomodrém světě, o tom, co vlastně viděl a neviděl. Ano. O tom je také jedna z jeho nejslavnějších písní.
1: V této skladbě je trošičku jeho život.
0: Zpívat bude
1: Jaroslav Satoranský.

0: Dnešní desky Pásky vzpomínky se blíží k závěru. Teď máme připravenou píseň Šaty dělají člověka.
1: To je pravda a tu nám zaspívají Pavel Zedníček, Jaroslav Satoranský a Jan Faltýnek.
0: Václav, když se tak ohledneš, když si vzpomeneš na to, když se zbrodil jeho písněmi, jeho partiturami, když to upravoval, přepisoval, jak to na tebe dýchalo, ta jeho hudba, ten jeho vklad?
1: Já jsem k tomu přistupoval velice zodpovědně a uvědomoval jsem si, co to bylo za úžasného člověka, ten Ježek.
0: S velkou pokorou Václav Hybš, přistupující dílu Jaroslava Ježka, a teď nás čeká píseň Šaty dělají člověka, se kterou se s vámi ze studia loučí Tomáš Kačner a
1: Václav Hybš.
2: Slyšeli jste vyprávění?

0: dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila!
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
5: Kdo končí?
6: Končí, končí.
7: Já mám nalíkají.
8: Slyšme z toho strudana.
9: Kdybychom to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
10: Začíná další díl, už Bůh ví kolikátý v pořadí a taky už se to docela dobře zabydl, už ho slyšíte podle hlasu, Martin Zounar je tu i dnes, vítá ho Patrik.
11: Já vás všichni zdravím, Patičku, taky tě zdravím, vypadáš výborně, ty kluku, jenom.
10: Ty taky, ty jsi tím nahubenější.
11: No, to je super.
10: A veřej je svalnatější.
11: To víš co, to, jak to bylo přikrytý jogurtem, jo? Tak teďka jo, a tím vanilkovým pudingem, tak to všechno leze ven, čověče, ono to tam je. Ale prosím vás, já samozřejmě zdravím a chtěl bych popřát ještě krásný zbytek léta a mám takový jenom apel, mírný apel, nebo respektive pekelný apel, protože já sem jezdím na skutru, ty moc dobře víš. Prosím vás, vážené dámy i pánové, i boltové a já nevím, všechny možný dopravci, přestaňte držet ale ty mobilní telefony a psát zprávy, dneska jste mě skoro třikrát porazili.
10: Pozor
11: na to. Ale opravdu.
10: Ano.
11: A já tě upozorňuji, ať to kurňa vláda vezme. Zadržení telefonu v ruce při dopravě. Z místa normálně 5000, ale bez debat. A ono, kdyby na ně pitomí přišlo do manželského rozpočtu minus 20 000, protože čtyřikrát byla chycena.
10: Tak už je to velký zásah.
11: No já myslím, že manželi bude mít tak rád, až z toho nebude kamarád. Tak pojďme nějak trošku,
10: ať
11: jo?
10: Ať k tomu nemusí dojít, tak prostě
11: no, jestli,
10: budeme
11: dodržovat
10: pravidla.
11: No ne, nedodržovat, no
10: dodržovat,
11: prostě. A nějaký trestíky trošku zvednou tresty, no. Tak jo,
10: začíná
11: pojďme se spát.
0: Humoriáda.

0: Začíná Humoriáda už naplno. Patrik Rozenl, ještě jednou vítám vás všechny, co posloucháte. Jsem rád, že ve studiu je Martin Zounár.
1: Já vás také zdravím a pojďme se do toho pustit.
0: Ano. Tak
1: já vidím, že tady Lust visí na háku. Ne, ve vlaku, promiň. Já taky, víš, člověče, já se horším v čtení. Já jsem měl vždycky dyslektik, jo, ale a to vůbec nevím, jak jsem mohl dělat dubbing. A takových dílů jsem nadaboval, rozumíš, ale tady je Lust visí hák ve vlaku a já vidím Lust visí na háku. Jo, takže, a to bude něco s očima, člověče. Lubomír Lipský, tak se to pustíme, jo. Já vás všichni zdravím.
2: Jo, tak tomuhle říkám štěstíčko. Všude narvaný a tady je prázdný kupé. Trošku si se Frédo, jako na Kamčatce. No jo, nějaký chytrák dal páčku v otopení na chladno. To jsou lidi neuznalí v tomhle počasí. Tak si to pěkně přepneme na teplo. Tak a za chviličku je tady teplíčko jako pod peřinou.
3: Dobrý den, jízdenky prosím.
2: Jenom jednu, pane dráha, cestuju sám.
3: Nechci vás podezírat, ale co máte v tom lodním kufru?
2: No, tam mám potvrzení, povolení, zdůvodnění a řadu jiných dotazníků. Já budu totiž stavět.
3: No vidíte, celý život jsem o tom snil a nikdy jsem neměl dost peněz, abych si postavil rodinný domek.
2: Ale já taky nebudu stavět rodinný domek.
3: Ne, a na co potom vezete tolik úředních listin?
2: No to všechno jsou žádosti, povolení a plánky na pařeniště, které si chci založit na zahrádce.
3: No alespoň z toho budete mít nějaký zážitky.
2: To máte pravdu. Pařeniště postavím za půl dne, ale povolení jsem scháněl 3/4 roku.
3: Nenaříkejte, alespoň budete mít o čem povídat za dlouhých zimních večerů vnoučatu.
2: No jo, ale vnuci jsou o věku, kde víc zajímají holky než mrkev.
3: Inu.
2: Prosím?
3: Každý chvilku tahá pilku. No, tak tady máte ten přeštípnutý lístek.
2: No, chtěl jsem se zeptat, a vy byste to mohl vědět, pane průvodčí, v kolik asi budeme v Brně?
3: No, tak asi v 10, když to pojede normálně.
2: Ale podle jízdního řádu bychom tam měli být už 9.
3: No, podle jízdního řádu, ale skutečnost je jiná, s tím se už musí počítat.
2: No, jiná. Tak na co vydáváte jízdní řády, když podle nich nejezdíte?
3: No, a kdybychom je nevydávali, tak jak byste poznal, že podle nich nejezdíme? Aha.
2: No, když vás tak poslouchám, tak už se nedivím, že na železnici dochází k neštěstí.
3: Jo, tak to máte pravdu. Zrovna nedávno došlo k jednomu neštěstí. V těch tunelech před Brnem to jeden pán chtěl políbit jednu slečnu a v té tmě si ji spletl s vlastní manželkou.
2: Jo, tak to není neštěstí, pane průvodčí, to je horor šmrsnutej katastrofou.
3: Jo, skoro jo, protože ta jeho začala lapat po dechu a volala: drahoušku, musíme více jezdit vlakem, ty jsi ve vlaku vášnivý jako gerendáš.
2: Jo, a gerendáš je vášnivý?
3: No tak to já nevím, to křičela ta paní.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Co ty ve vlaku?
1: Ježišmarja, to jsem zase... Hele, já vlak miluju. Já ti můžu říct a opět...
0: Jako, že by si byl schopen jít i na železniční dovolenou.
1: No, je to zajímavý. Je to zajímavý, moc bych toho neviděl. Teda viděl bych cestu určitě do jídelního vozu.
0: Jo, to no, by bylo to je ne, hezké, tak vaní, ale ne každý vlak to má.
1: No ne, tak já myslím, je tak dovolenou říkáš, tak ne, hele, já ti řeknu jednu věc. My jak jezdíme hodně zájezdy, samozřejmě z nejlepší komedie CZ, tak fakt je ten, že kdyby Pendolino, český dráhy, jako jeli ve 3/4 na 10, třeba z Ostravy do Prahy, ty si myslíš, že by člověk jako jel tam autem? Jenže on se nic nevrací, poslední pendiák nebo jakýkoliv to, jede prostě v půl devátý, nebo no, aby byl tady do 12 hodin.
0: Víme dobře, co vystupuje.
1: Víš co, a je to škoda, protože no nemůžeš jít sběrným vlakem, ty vole, to přijedeš v 6 ráno, že jo, to nejde. Ale, a teďka, že jo, s kým, to bude z Kvadra Azura. Ale musím říct, že tohle to mě teda ten opravdu rychlovlak v noci, aby si byl v 10:30, 11:30, 12:00, no seš doma. No. Tady na Laváku. Tak to by nebylo špatný. A jinak já vlak mám rád a pamatuju si ještě hochu, protože mě bude 60 příští rok. Já si pamatuju...
0: Jo,
1: no jistě, a vítla mě jiskra do boka. Že babička říkala, nečup z toho bokna, Martinku, a já čuměla.
0: Počkej, ještě mi řekni, že pamatuješ 3. třídu a dřevní lavice.
1: Prosím tě, proč říct? No ano, a držá kalamáře, ty vole, no opravdu.
0: Nebo... A do školy se nosil dřevěný penál.
1: Ne, to jsem... Ne, ten jsem měl po dědovi, jsem zjedil. Ne, ale pamatuju si, a pozor, po dědečkovi, to byl Karel Rozinek z Osečnice, můj dědeček, tak já si pamatuju, jak on měl špičky dřevěný na cigára.
0: No.
1: No, tak jsem to hnedka zkusil. No, už tehdy. Já jsem zkoušel spoustu věcí.
0: Vážení, čím budeme pokračovat? Ještě hlustvě si hákem ve vlaku, anebo půjdeme do prodejny jízdních kol za Miloslavem Šimkem a Uršilou Klukovou?
1: A já to mám taky nějaký bystorky, kdyby chtěli diváci, tak můžu.
0: Jasně. Máte nad čím přemýšlet. A dejte nám vědět 731 800 900, telefon do studia, SMS-kové číslo 90 Děkuji. 011 04. Humor mezera A nebo B.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé. A v neděli vás pozvu na svůj zámek, v Kostelci nad Orlicí, který zachránili červené cihly.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: A já to ještě doplním, že tam taky bude karikaturista, bude dělat rychlo karikatury, bude tam bubenická show, bude tam i kouzelník Michal Nesveda a samozřejmě spousta dobrého jídla a pití v dalších stáncích a taky František Kinský na rozhovor. Prostě bude toho dost a dost, takže od 11. hodin 29. Ano, ano. Tak Martin Zounár vybral Lubomíra Lipského, já jsem proti nasadil Miloslava Šimka a Uršulu Kukovou v Humoriádě a vy můžete hlasovat na telefonu 731 800 900 ještě dál. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Kdo pak tam je na telefonu? Propojení je? Nikdo asi netuší, že s námi
4: je.
2: Tak jdeme dál z dalšího, kdo je rychlejší, svižnější a ozve se nám. Dobrý den.
5: Dobrý den. Simona, Frýdecko, Místecko.
3: Dobrý den.
5: Zdravím vás, Martine.
3: Také.
5: A i teda pana moderátora.
3: Děkuji.
5: Chtěla bych hlasovat pro Bčko.
3: Pro Bčko.
5: A chtěla jsem moc poděkovat za krásné vystoupení panu Zounarovi Bílá paní na vdávání kravatých. Bylo to boží a my jsme se tak smáli, že to víc ani nešlo.
6: Tak já vás pozdravuju v rámci Háni. No. Božský Háňa.
2: Kdo další hlasuje v Humoriádě a vybírá?
7: Dobrý den.
2: Dobře, zapisujeme mu bod. Ještě někdo se ozývá?
8: Dobrý den, zdravím.
3: Dobrý den.
8: A přeju krásný den, pondělní, po víkendu. A asi Ačko.
2: Asi Ačko vyhrává, musím to říct, Lipský a Hlustvisihák ve vlaku. Ještě jednou pokračujeme.
9: Víte, pane průvodčí, že jsem mohl být na vašem místě?
10: No počkejte, já mám 5 dětí.
9: Ne, v rodině, já vaši paní neznám.
10: No,
9: ale tady jsem mohl stát s těma klestičkama a dělat svák a svák. Jo, já v mládí měl strašně rád tyhle anekdoty z tunelu.
10: A co vás toho vyvedlo? Políbil jste v tunelu slečnu omylem?
9: No, právě, že tohle se mě nikdy nevyplnilo a potom táta to ze mě vytlouk řemenem.
10: No jo, neměl rád aj zboňáky.
9: Ne, poznal maminku v tunelu.
10: No, tak to chápu. Já poznal tu mou v průjezdu a docela mi to stačí.
9: Jo, koukám tak, že jste na tom jako souse Zindulka.
10: No tak toho neznám.
9: Toho jsem tohle potkal na nádraží. A já vám ho skoro nepoznal.
10: Z toho si nic nedělejte, já taky ne.
9: Já mám na něj kouk, bílej jako křída. Pojídá mu, co ti je, že jsi bílej jako křída. A ještě ti ulítli včery. On tak na mě smutně kouká, povídá. Manželka mě hodí si do lázní. Ty troubo, povídám, to by skákal 1,90 m do vejšky. Ona mě tak kouk, znova tak debilně a povídá. Však já taky vodu, ale musím počkat, až vody je vlak, ve kterým sedí.
10: Vy jste veselý cestující. Veselý cestující já mám rád. Podívejte se, jen to obejdu, aby někdo najel na černo a neokrádal dráhu a zase se tady stavím. Tak kontrola jízdenek, prosím.
11: Promiňte, je zde volno.
9: Jo, prosím, vezměte místo.
11: Není třeba, já si hned sednu.
9: Tak.
11: Ale argo, tady je vedro jako v sauně. No jo, no jo, no podeď by nebylo, pane. Vždyť vy máte puštěný topení na plný pecky. Jestli proti tomu nic nemáte, jo, dal bych ten regulátor na chladno.
9: Žel se vám považte, sundejte si ten kožich.
11: Ale prosím
9: to, počkejte, to je z Berana?
11: Ne, z Bulharska.
9: No to se potom nedívte, žije vám horko. Vovčí kožich a ještě z Bulharska od Černého moře, já se tam potil v plavkách.
11: Tak já to hodím na chladno, jo?
9: Ne, chraň vás právní řád, sundejte si kožich, když je vám horko.
11: To víte, vy chytré, já si sundám kožich a někdo mě ukradne.
9: Kdo by vám ho ukrad, když jsem tady jenom já?
11: No právě.
9: Počkejte, jak to myslíte?
11: No, když chodíte po pobřeží Černého moře v plavkách, tak bych se ani nedivil, že jste se zhlédl v mém kožichu.
9: Vy šasku jeden pošmáraný.
11: Co jste to řekl?
9: Já nic. Co pak si můžu z 60 kg hmotnosti dovolit říct, když vidím na protilehlý lavice tohle kupé 130?
11: Fertik, tak dáme páčku na chladno.
9: Počkejte, jestli jste demokratický, tak tomu potřebujete nadpoloviční většinu.
10: Ale pánové, snad byste se neprali.
9: Ne, my budeme hlasovat.
10: A o čem, smím-li vědět?
11: Ale o ničem, já tady dám páčku na chladno a není o čem hlasovat.
10: Ale pánové, v tomhle kupé je proto tak prázdno, protože tu topení nefunguje.
2: Co dělá Martin Zunar v létě? Cestování velkem jsme probrali.
3: Prosím tě, to ti mohu říct. Pravidelně už 10 let v podstatě máme buď to Bílou paní navdávání, anebo Strašilo kentrilské, které je beznadějně vyprodaný, všecko to prostě funguje. Takže to mám 35 dnů, pracuju o prázdninách. Ale
2: to hrajete na Zámcích a na Hradech?
3: Jenom na Zámcích a jenom v létě.
2: A prosím tě,
3: a mezi tím mám 4 týdny volna, ale úplnýho volna.
2: A podíváš se i na ten zámek nebo hrad, když přijedeš tam hrát, máš tu šanci?
3: No v rámci toho, že 10 let už jsou to skoro vlastně ty samý, občas třeba 5 zámků se vždycky vymění, a takže je znám a musím říct, že třeba v Lednici paní Kastelánka,
2: ano.
3: Tak když řekne přijďte, já vás provedu. Takže mimo teda to, tak máme takovou jako protekci, takže a neuvěřitelný příběh. A většinou, jak, nebo se setkáš osobně s těmi majiteli zámku, jako, jak bych to řekl, knížaty nebo hrabaty. Nebo,
2: ano, ano.
3: Tak je to, já ti musím říct, třeba paní majitelka Hrabenka na Blatné, kde jsme hráli.
2: Jana Germany z Hilprantová.
3: Ano.
2: Úžasná dáma.
3: Ano.
2: Jo.
3: Ale já ti můžu říct, ono jako kdyby ta modrá krev, já nevím, jak to, prostě jo, ty lidi jsou kultivovaní.
2: Mají to
3: jsou,
2: v sobě. No.
3: Mají to, ano. Člověče, jo.
2: Na blesu.
3: Jako, a jsou nesmírně jako v tomhle pokorní. A můžu ti říct třeba, jsem slyšel z té Lednice příběh, jak oni si vážili, jak když to řeknu takhle, poddaných, oni měli sociální systém, když u nich jenom pracoval a to, tak se mu dělalo normálně jako důchod. Jako pozor, to nebylo jako robot byla, ale pak už nebyla.
2: Starali se o ně.
3: Ano. Že si vážili, že ty lidi pro ně pracují a oni se vážili, že mají práci. To dneska člověče, aby si lidi prosili, aby přišli vůbec něco dělat, že jo? Tak se najímají jako cizí lidi úplně zbytečně. Češi musí pracovat. Takže tohle to si myslím, že to jsou úžasné příběhy. A samozřejmě já volno mám, říkám 4 týdny, teďka pánský týden. To většinou jsme jezdili na kanál do Holandska s Filipem Blaškem, ale Filip pracuje a točí seriál krásný, detektivní. Takže tento týden od 1. září do 12. já budu něco budovat a kolem baráku a tak se těším jako.
2: Netlačte se, přistavte si.
3: A ne, to ne.
2: Oštok vejš.
3: Ale pozor, a když vozok, tak ve oci. Ne, a jezdím na kole, na silničce.
2: Jo.
3: A to jsem jako zažívám
2: kolik
3: krásně.
2: Kolik toho ujedeš?
3: Hele, já razím věc, že každý kilometr denně je víc než nula. Takže jestli je to 10 nebo 20, především jsem měl 45, je to furt lepší než nula. Takže pozor, můžete mě potkat, jsem taková velká vosa na bomboně.
2: Martin Zounár, náš host v Humoriádě, už za chvíli bude vybírat další ukázku, poslouchejte dál.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda pokračuje, ukázka číslo 3 před námi, tak teď ji vybírá zase Martin Zounár, náš host.
2: Hele, počkej, Peťa Novotný, na ně, ježišmarie, tak na to rád zavzpomínám, na Petra a setkání se, pozor, a železný zekon.
1: Ano.
2: Tak vážení přátelé,
1: dobré o tobě.
2: Jsme spolu, ne, no, hele, my jsme spolu zažili takový 3 turné, kdy jsme vlastně dělali opravdu asi 20 vystoupení v rámci Grillmánie a on opravdu všechno tahal, rval ty seznamy, ty telefonní. To je neuvěřitelný. To tě úplně v zubech vohnul tyče. Pak jsem zjistil, že tam má normálně kovovou násadu, že jo? Nemá, on to opravdu... A pozor, tadyhle, jak máš, jak se tomu říká tady, klíční kostel, tady máš tu jamku.
1: No.
2: Tak on do toho dal normálně nůž, tyč.
1: No, opřel se o to.
2: Opřel se a vohnuli, ale to byly ty tyče, co dělají teďka ty železobetonové mosty. Mm-hmm. To, já jsem říkal, to kdyby mu proklouzlo, tak jsem mu říkal, Zeky, a co se... Říkal, to mě to dvakrát, on takhle mluví, no on byl takhle velký, on je normálně velký, ale takhle mluví, když mu někdo stojí na koulích. Jo, a říkal, kdyby jedno mi to ujelo a normálně mě to probíchlo. To bylo strašné, čeviče. Nemohl jsem nechat, tak mě zachraňovali, tak nemluví, no.
1: Tak jo, tak setkání se Zekonem pohovoří tedy Petr Novotný.
2: Ano, to je Petr, jasně. Ano. No tak jdeme na to.
1: No, dobře.
3: Víte, co o mě napsali už to 5 let jedny bulvární noviny? Že prý já jsem se naplno smál i tehdy, když jsem se houpal skrvavený nad Máchovým jezerem na tom dyně. Jsem skákal ten bungee jumping. Prosím vás, zase nemusíte všechno novinám věřit. Ale tohle jim věřit můžete. Já jsem se opravdu řezal strašně smíchy. Mně to přišlo strašně legrační, jak to duclo. Samozřejmě nevěděl, že mám otevřenou hlavu. Když jsem to pak zjistil, tak už jsem se culil trochu míň. Ale pozor, pokračování této příhody po 5 letech, jo. Ta samá agentura, co tenkrát tam dělala tyhle ty rekordy, při kterých já jsem skákal bungee jumping, ta mi volala, jestli bych nechtěl uvádět den rekordů na náměstí v Pelhřímově. Já jsem říkal, chlapci, je to bezpečné. A oni říkají, normálně uvádět slavnostní finálový večer, přehlídka nejlepších. Dobrý, hele, v Pelhřímově je narváno celý náměstí, tisíce lidí. A já jsem to uváděl, teď tam všichni zase rozstavovali ty auta, znáte to, na hlavu si dávali cihly, prostě kdo uváže víc kravat, no prostě jeli ty své věci. Já to uváděl. V průběhu vystoupení se ke mně osobně dostavil hlavní showman večera, blázen zvaný Železný Zekon. Říká, Peťo, nevadilo by ti, kdybych tě na konci svého vystoupení vynesl v zubech? Říkám, to je taková zvláštní nabídka, já ti nerozumím. Taková prča nakonec. Tě vynesu v zubech až dozadu, víš? Říkám, takhle je to poslední, já už se budu stejně loučit, tak já se rozloučím a ty mě vyneseš také do zákulisí. No tak dobrý. Říkám, musíš se to zkoušet? Ne, člověče, to není. Jenom až budeš ve vzduchu, tak se trochu na mě jako zakloň, jo? Abys mě to ulehčil. Závěrečné vystoupení, já jdu, začnu se loučit s lidma. Nejenom jsem tím, že mě takhle někdo zezadu ošahává. Co říkám, Kerry, prase. On to Zekonův asistent mě začal obepínat takhle širokým koženým pásem. Tak široký ten pás byl dost, jo, ale dlouhý asi takhle. Oni jsou zvyklí tenhle trik dělat s holkama nebo s dětma, jo. No on by to chtěl, no, tak to mi takhle sahalo sem, takhle do půli břicha asi, jo. Teď slyším, jak ten asistent říká Zekonovi, šéfe, ono to nende. Zekon se ke mně přitočil, zezadu mi takhle chyt oba ty konce toho pásu. Říká, Peťo, můžu? Říkám, jo. A on rup autách to, hele. A já měl takovýhle vosí pas, že se takhle vyvalilo to břicho. Nemohl dejchat. Říkal jsem si, no to je jasný, to je, že mi to nenapadlo, přece mě nechytne za sako v těch zubech, musí tam mít nějakou uchytku, ale už jsem nemohl mluvit, ale naštěstí jenom poslední věta, budu si ji dlouho pamatovat. Řekl jsem, a já myslím, že už jsem toho tady dneska napovídal, až, a že už je nejvyšší čas, aby mě odsud někdo vynesl v zubech na shledanou. A lup, a už jsem byl ve vzduchu, takhle jsem se zaklonil, abych ulevil. Zekon takhle roztáhl ruce, takhle jako začal vyvažovat. A místo, aby se mnou odešel takhle do zákulisí, šel rovnou dopředu a zřítil se se mnou z toho 3metrového jeviště na tu dlažbu toho náměstí v Belněvově. On mě naštěstí při tom letu z těch zubů pustí. Takže já jsem dopadl sem, on žuchnul vedle mě. To byla klika, ten žuchnout na mě, tak se do konce života budu živit reklamama na placky. Takže ještě mě říká, Peťo, dobrý. Říkám, dobrý, ty vole. To byl potlučený, no smál jsem se, no, tak co se já, vstal jsem rozesmátej, takhle jsem zamával celému náměstí, jakože takhle ten trik děláme vždycky, jo. Jsem vypadl z jeviště do auta a pryč, já myslím, že někteří diváci tam skoprněli v tom Pelzimově, z tohohle show stojí ještě teď, jo. A já jsem už opouštěl Pelzimo, byl jsem asi 10 kiláků za městem, volala mi ta agentura, že prý ze konce omlouvá, že prý netušil, že jsem tak těžkej, že prý jsem mu odkrvil mozek a nevěděl, kam jde. Ještě mě z té agentury prosili, jestli bych zase někdy s nima nechtěl spolupracovat. Já jsem říkal, jistě kluci, zavolejte zase za 5 let, já si musím od vás trochu odpočinout. Jsem přišel domů, no potlučený, v šoku, teď jsem se chtěl svěřit ženě, protože ona samozřejmě musí mít trochu soucitu a ona taková jemná a ona vám mě říká, hele, taťko, tímhle už mě nedojmeš, hele. Ty už si hodil držku tolikrát, že by se s nima dala vařit polívku.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše no, přání.
4: To prostě, to je
1: taky s tebou něco takového dělal? Ten život
4: Nedělal, ale byl jsem u několika zábavných pořadů, které točil, vystupoval jsem tam, účinkoval a to je opravdu, nebo byl samozřejmě v rámci toho, že už nevystupuje už delší dobu, je nemocný vážně, ale musím ti říct, že to byl druhý menšík, to opravdu ta slovní záco on dokázal vytvořit.
1: Teď mluvíme o Petrovi.
4: Ano, o Petrovi, ten... o Petrovi, samozřejmě. Tak to je neuvěřitelný, to byl opravdu zážitek a on dokázal ty situace tak číst a tak je rozkošatět a měl neuvěřitelný tak na bránu, to je bomba, no, to byla bomba.
1: Tak mu třeba dáte další hlas, protože je ve hře Petr Novotný, ano, navigace přesně. A odchody z domu, a nebo nám bude vyprávět o moci režiséra při natáčení Pepa Dvořák.
4: Tak uvidíme.
1: Vyberte si 731 800 900 volání do studia napřímo, anebo SMS-kové číslo 90 011 04. Stačí poslat heslo Humor mezera A nebo B a my budeme ty hlasy sčítat v pořadu s názvem
0: Humoriáda.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat křehkým kostem a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatáláska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: No. A hlasujte dál, vybírejte si 731 800 900, Petr Novotný nebo Josef Dvořák. Dobrý den.
4: Miroslav Skarvine, dobrý den, pánové. Zdravím vás oba dva do studia.
5: Děkujem.
4: A volím Petra Novotného, pokračování.
5: Super,
3: dobře,
5: díky.
3: Děkujeme za to hlasování. Patrik Rozehnal, Martin Zounar ve studiu. Na telefonu teď kdo?
5: Dobrý den.
3: Nikdo tam je a nemluví na nás. Tak dáme ještě šanci, jestli se probudí, jestli neusnul, ale zdá se, že ano, tak někdo rychlejší na telefonu, kdo čeká. Dobrý den.
5: Dobrý den.
6: Halo.
3: Ano.
6: Slyšíte mě?
5: Ano, slyšíme vás.
6: Ano.
5: My vás tak. I vidíme, vy jste menší blondýnka s modrýma očima.
6: Já bych vás, Zounar, i ráda viděla, nejenom slyšela.
5: No však si koukněte na kameru. My vás vidíme. A nejeste u toho, když telefonujete. Odložte ten talíř s tou vidličkou.
6: Už to mám pozdě.
5: Tak co budete losovat?
6: Takže, skutečně vás zdravím. Zdravím i Patrika.
5: Ano.
6: Jste správnej chlap. Mám vás ráda a přeji, ať se vám daří. A vybírám pana Novotního pokračování.
5: Děkujeme mnohokrát.
3: Taky, děkujeme moc. A ještě někdo, dobrý den, rychlý hlas.
7: Dobrý den, tady Petr Zezdonek, já vás oba dva zdravím, děkujeme. Je tam pečo u vás, jak slyším, a dal bych Novotnýho.
5: No to je taky Petr.
3: Tak jo, dáme ho, vybrali jste si ho. O navigacích a odchodech z domu.
8: Moje paní mě třeba rozčiluje tím, jak ona, když naviguje v autě a čte z mapy, ona ji furt otáčí. Víte proč? Že když jedeme takhle a ta mapa je takhle, tak ona si neumí představit, že vlevo je vpravo a furt jim točí. Potom má v obráceně ty ulice i ty města a už jedeme do pytle, jo? Ale chci vám říct především pánům, nechte manželky, ať vás v autě navigujou. Manželka v autě s mapou má jednu obrovskou výhodu. Mlčí. To je dokázaný, to totiž souvisí s hemisférama, víte? Máme dvě hemisféry, každá řídí fůru činnosti a nemůže řídit dvě najednou. A u žen je v levé hemisféře centrum pro čtení z map a promluvení současně. A žena dělá jenom jedno, ideální cestování. Chlapovi to je fuk, ten čte z mapy, mluví ještě přitom i řídí, to je v pořádku. My chlapi máme taky nějaký problémy s hemisférama, nevyslete si. Chlap zase třeba nemůže současně mluvit a poslouchat. Proto když běží televize a zazvoní telefon, tak ono zvedne a řekne, slumte to, já neslyším, jo, já mluvím. Manželce to naprosto nevadí. Tam jede normálně Izabela Manuela, ona si mele svý prostě televize. To je v pořádku. Tady jsou ještě, já jsem si to tak úplně, jsou to jenom body, no tak co mi ještě vadí. Nedala mi najíst, ne, tak to je nic, ale. Nepustila mě s Vondráčkovou na nudistickou pláž, to sem taky nepatří, to jsou moje poznou. Aspoň jednou měsíčně, to ani nevím, proč jsem si sem napsal. Počkejte, tak já hledám nějaký. Víte, co hledám prostě? hledám takový nějaký poznámky, co se týká jako obecně manželek. Jo, tohle toto. O tom já jsem nemluvil vlastně ještě, myslím, nikdy, jo. To jsou ty společné odchody manželů večer do divadla, na večírky a podobně. To je přece taková hrůza. Oba manželé svátečně v oblečení opouští v podstatě dům. A manžel najednou čeká venku a žena nikde. To jsou ale, když se to sečte, už hodiny, co my jsme prostáli v předsíni před barákem, proseděli v autě. A ta ženská nikde. Kde je? Co dělá? Pan Horníček má na to nádhernou odpověď. Říká, že každá žena má někde ukryty dobře utajené housle. A pač se za ně trochu stydí, tak na ně hraje pouze v těch chvílích, kdy má jistotu, že je doma sama, protože manžel čeká venku. To je nádherná teorie. Jestli na ně jenom trochu pravdy, tak moje žena má doma filharmonii a diriguje. A jak ona to dělá, já to vůbec nejsem schopný pochopit. Jak se oblíkáme a najednou ona nikde. Já jsem si jednou lehl nahej na gauč. Měli jsme jít do divadla. Nahej jsem ležel na gauči, neholenej, a sledoval jsem, jak ona se komplet oblíkla, nalíčila, vzala si lodičky, odešla do předsíně. V tu chvíli já jsem se vymrštil, prolít jsem koupelnou a šatníkem během 3 minut jsem oblečenej seděl v autě a ona nikde. Já jsem za ní vešel do domu, kde je, a našel jsem ji v koupelně, jak klečí u pračky a něco do ní rve. Já už jsem ji tolikrát chtěl nějak vytrestat. Já jsem si jednou vymyslel exemplární trest, nerad to dělám, jo, ale chtěl jsem, aby si to pamatovala na celý život. Zase jsem seděl v autě v oblečené, měli jsme jít na večírek. Říká, mámo, kde jsi? A ona, prosím tě, ještě 5 minut. Já jsem říkal, víš co, opravdu 5 minut. A potom já odjíždím a nemůžu na tebe čekat. 5 minut jsem v tom autě seděl, nastartoval, ižvu. S těžkým srdcem, jo. Samozřejmě jsem nejel na večírek, já nejsem takový zvíře. Ale odjel jsem aspoň za 2 baráky, tam jsem v ulicích v autě. Čekal 30 minut, jo, abych ji pěkně vydusil. Pak jsem se zase vrátil a když jsem přijížděl z baráku, ona zrovna vycházela. S úsměvem mi říká, bylo to 5 minut nebo díl?
9: Patriku, viď?
3: Odchody
5: jako
3: z domu.
5: Jako měl pravdu, to je to tak jenom.
3: No jo, jo, potvrzuješ to, že
5: no já to potvrdím, vy jste to neslyšeli, zapať pámu, co jsme tady s Páťou říkali, ale vidíte, Patrik se směje a znamená, že jsme měli každý nějaký komentář a Patrik třeba říkal, já jsem říkal, hele, já jsem to řešil tak, že jsem normálně prostě odjížděl, jo, a byl jsem, od té doby jsem hodně často vlastně chodil do divadla sám, protože bych to nikdy nestihl.
3: Prostě si chtěl odejít, tak si odešel.
5: No ne, já nerad chodím, já nesnáším pozdě. Radši dřív, o 5 minut, než pozdě. A jo, a to, no a tak se to nějak nesešlo párkrát, a takže jsem odjel a v podstatě jsem pak jenom ty divadelní představení zažíval sám. To byl takový klečeveče.
3: Jaký byl pak návrat domů?
5: No tak já jsem to vzal trošku ještě oklikou, ale ne, to bylo kdysi, to teďka vlastně já jsem pořád v divadle, nebo že hraju,
3: ano.
5: Tak ti musím říct, že to v jedné věci mě to omezuje a to je v tom, že vždycky kolegové říkají, někteří tak to se vídáme, ne v našem divadle, že jsme full spolu, ale říkají, ale viděl jsi to představení, to je krásný, čověče, já čověče neviděl, vlastně jsem zjistil, že když mám volný dny, třeba 2-3 dny, to bych musel být přeci uchyl, kdybych šel do
3: zase
5: divadla,
3: do divadla.
5: To bych byl blázen. Takže to jsem rád, že jdu na večeři s kačkou, nebo že prostě člověk se tak jako věnuje tomu, že si i čteš.
3: Ano, nebo uklízí.
5: Nebo uklízí, no ne, já nevím. Ne, ale prostě, že se věnuješ sám sobě.
3: Martin Zounar je naším hostem. Do hry vracím teď ty ukázky, které v těch předchozích dvou soubojích nevyhrály.
5: No, počkej, říkej.
3: Takže Miloslav Šimek, Uršula Kluková teď mají Ačko proti Josef Dvořák a vy si vyberte z této nabídky poslední dnešní ukázku. 731 800 900, SMS-kové číslo 90 01 04. Humor, mezera A nebo B, a k tomu písnička naší kolegyně.
10: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Jihočeského kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Ještě rychlé hlasování. Buď pro Miloslava Šimka a Uršu Klukovou, nebo pro Josefa Dvořáka. Vybíráte si na telefonu 731 800 900. Kdo tam je? Ptáme se s Martinem Zounarem.
2: Jo, dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Telefonu Jitka. Zdravím oba dva pánové.
3: Děkujem.
2: A přála bych si Ačko a přeji pěkný den.
3: Děkujem.
1: Vám taky.
3: Díky.
1: Děkujeme. Ještě jeden hlas. Dobrý den.
4: Honza, dobrý den.
3: Dobrý den, Honzo.
4: Zdravím vás, pánové, také. A já bych také Ačko.
1: Taky Ačko. Děkujeme za zavolání do Humoriády. Zase příště s pomocí
4: díky,
1: můžete. No a máme rozhodnuto, bude to Ačko, dlouhá řada hlasů pro Miloslava Šimka a Uršu Klukovou, tak aspoň na chvilku v prodejně jízdních kol se ocitneme.
5: Dobrý den.
6: Dobrý den, já zkouším zvonky.
5: Ano.
6: Některé zvoní málo, některé vůbec ne.
5: Dobrý den.
6: Dobrý den, co pak si přejete?
5: Prosím vás, já bych sem chtěla jít, mohl byste mi otevřít dveře?
6: Ať už jste uvnitř.
5: Ano, ale já mám venku majetek.
6: V zahraničí?
5: Ne, před obchodem.
6: No a co s tím máme společný?
5: To pochopíte, pojďte mi otevřít ty dveře.
6: Já jsem vedoucí, já zkouším zvonky. Na dveře máme jiný.
7: Pepo, otevři dveře.
8: Spěchám.
7: Rychle, Pepo, rychle.
6: Pani, co nám to sem vezete? To je monstrum, to není kolo, tady je prodejna nových bicyklů, tady není opravná nízkovna.
5: Ano, právě proto já sem vezu kolo, chci ho vrátit na záruku.
6: Tohle to chcete vrátit na záruku?
5: Ano.
6: Pepo, já si to vemu na starost. Tady máš zvonky, jdi
3: pane
6: to zkusit.
3: Pane vedoucí, nedal byste mi dovolenou.
6: Dneska dovolenou.
3: Já tuším nepříjemnost.
6: Neboj se, Pepo, já to urovnám. Zvonky a zkoušej to vzadu. Tak tohle kolo, paní, chcete vrátit na záruku, ano?
5: Ráda bych.
6: Už má něco naslouženo, co? Není to nejmladší ročník, tedy myslím to kolo. Pubertu už má za sebou. Kolik je let vašemu kolu?
5: 8.
6: 8. A je vám známo, že záručičku poskytujeme půlročičku?
5: Ano, to mi je známo.
6: Takže umím-li počítat, jsme záručičku ve vašem případě překročili o 6,5 ročičku.
5: Asi neumíte, pane vedoucí, patrně budete zblblé z těch zvonků a ventilů. Překročili jsme o 7,5 ročičku.
6: Tím spíše. Kovošrod je za rohem, paní.
5: Já jsem slečna zatím.
6: To je jedno, kovošrod je tam stejně, nashledanou.
5: Ale pardon, světlo mám taky od vás a dala jsem ho tam teprve včera a zde nám záručička ještě nevypršela, přestože včera pršelo.
6: Máte?
5: Když dovolíte.
6: Prosím. No dobře, a co vám to dělá?
5: Mně to nic nedělá.
6: Vám to nejezdí?
5: Jezdí.
6: Jezdí vám to, na co si stěžujete teda?
5: Já si stěžuju na světlo.
6: Teď vám jezdí.
5: No jo, ale nesvítí.
6: A máte zmačklý dynamo?
5: To nemám. Já ho mám nový, pane vedoucí.
6: Vy mi nerozumíte. Já myslím, jestli vaše dynamo vstoupilo ve styk s vaší pneumatikou.
5: Ach, to ne. Já bych mu dala.
6: Prosím vás, chceme-li, aby svítilo světlo, tak ho musíme rozsvítit, ne?
5: Ano, to ano, ale...
6: No tak, máme lampu, tak zmačkneme vypínač, ne?
5: No, ale tady žádný vypínač není.
6: Ale je zde dynamo, dynamo.
5: Ale dynamo není vypínač.
9: Pani, já vás nemám rád, nezlobte se.
5: Pane vedoucí, já taky nechci, abyste si mě vzal za ženu, já potřebuji, aby mě svítilo světlo u kola.
0: Humoriáda.
1: Scénku si dohráme někdy příště, v tomhle jen kousek. Tak a na skok tu byl na hodinu času vysílacího Martin Zounar.
3: Já vás zdravím, děkuju za to, že jsme se mohli slyšet. A každopádně 11. září jsem tady zase. Patriku, vydržíš to beze mě?
1: Budu muset.
3: Tak zase na příští
1: Ale na vás, milí posluchači, se těším už zase zítra. To tu jako host ve studiu bude Kateřina Macháčková. Mějte se moc pěkně, poslouchejte dál Český rozhlas. Ať se daří a vysíláme pro vás non-stop.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Radnice v Doksech na Českolipsku pokryje střechy části svých budov fotovoltaickými panely. Zoologická zahrada jedná o nových lachtanech, kteří nahradí uhynulého samce Huga. Na Mělnicku se vyskytla nebezpečná sršeň asijská. A dnes bude zpočátku polojasno, postupně čekejme přibývání oblačnosti. Teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů. Jsou tu zprávy a s nimi i Lída Jiroutová. Přeji dobré ráno. Centro Dox na Českolipsku budou mít 4 městské budovy na střechách solární elektrárny. Město na projekt získalo evropskou dotaci přes 2,4 milionu korun. Předpokládané náklady dosahují k 6 milionům. Vyrobenou elektřinu chce radnice sdílet se svými organizacemi.
2: Fotovoltaické panely budou na budově číslo 46 na náměstí Republiky a na sousedním komunitním centru. Dále také na zdravotním středisku a na základní škole Karla Hynka Máchy. Jak připomněl Jakub Dering z investičního oddělení, za přispění další už také schválené dotace chtějí Doxy v následujících 5 letech kompletně vyměnit veřejné osvětlení. Z Doxy Řílínek, Český rozhlas.
0: Liberecká zoologická zahrada začala hledat nové lachtany. O posledního samce lachtana hřivnatého Huga přišla koncem týdne. Pitva ukázala, že snědl hlavu plastové panenky. Její tělo chovatele v bazénu vylovili ve čtvrtek. Podle zahrady lachtan neměl zjevné obtíže a jeho úhyn byl nečekaný. Aktuálně vedení ZOO jedná s koordinátory chovných programů a dalšími zahradami o pořízení nových zvířat. Podle hlavního zoologa Luboše Melichara už se ale lachtani hřivnati do Liberce kvůli náročnosti chovu nevrátí. ZOO zvažuje chov lachtanů kalifornských. Podle Melichara by mohl být bazén vhodný například pro skupinu chovných samců. ZOO zázemí výběhu opravuje. Přidat chce mimo jiné i další kamery, které mají podobným neštěstím zabránit. Lidé v Novém Městě pod Smrkem na Frýdlansku se dnes budou moci seznámit s životem vlků. Společnost Projezerské hory a Novoměstské občanské sdružení tam pro děti od 4 let a jejich rodiče připravili zážitkové dopoledne. Jeho náplň představuje za organizátory David Kavan.
3: Podíváme se trošku do historie toho, jak tady vlci v minulosti byli, jaké člověk lovil a proč lovil, až nakonec vyhubil. A samozřejmě i to, že se nám po 200 letech do Jizerek zase vrátili. A jak to s nimi vypadá aktuálně.
0: Sraz je v 10 hodin dopoledne v Zámecké ulici nad Klingerovou vilou. Akce je zdarma a potrvá asi 2,5 hodiny. Nebezpečná sršeň asijská se objevila v Liběchově na Mělnicku. Invazivní druh představuje riziko hlavně pro včelstva a volně žijící hmyz. Není zatím jasné, jestli je v okolí hnízdu nebo jde o osamělého jedince, dovezeného například do nedalekého přístavu. Agentura ochrany přírody a krajiny prosí veřejnost o pomoc přes aplikaci Nahlas sršeň.
1: Počasí.
0: A po ránu jsou místy mlhy, po jejich rozpuštění bude polojasno, přes den čekejme většinou oblačno a odpoledne bude oblačnosti dále přibývat. Teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů, na horách dnes naměříme mezi 18 až 21 stupni a vítr fouká slabý, přes den bude pak mírný východní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: A jsou to ještě informace pro řidiče. Práce na inženýrských sítích převedl provoz do protisměru a zúžil vozovku na jeden jízdní pruh v ulici Zahradní v Liberci.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Hezké dobré ráno, vítejte do úterý 25. srpna. Vítat vás budeme nejen hudbou, ale i zajímavými informacemi. Už za chvíli se vypravíme na Českolipsko. Některé zdejší obce totiž trpí nedostatkem vody. Které a jaké je řešení, odpovíme v první reportáži. Řekneme si také o tom, jak se Češi cítí v práci a nebudou to úplně pozitivní informace, protože podle výzkumu nás trápí stres a nejistota. A abychom nebyli jen ve stresu, přidáme zábavu a Pavel Kikinčuk bude vyprávět o ztrátě paměti na jevišti. Tak si na to určitě počkejte a poslouchejte dál Český rozhlas Liberec a užívejte s námi úterní ráno v naší společnosti.
1: Dobré ráno s Janem Holubem.

0: Počítadlem lásky nás rozpočítala Hana Zagorová a jak se tak koukám do kalendáře a počítám a snad správně, dnes je už 238. den roku, tak vás do něj z Českého rozhlasu Liberec pěkně zdravíme a vyrážíme na Česko-Lipsko. Některé obce se tady potýkají s nedostatkem pitné vody, do vodojemů ji tam vodárna dováží cisternami a to hlavně do Stvolínek nebo blíže Vedel. Podle severočeských vodovodů a kanalizací tam vyschly lokální zdroje a jezdí tam je víckrát denně. Jednou z takových obcí je i část Kravař Janovice.
1: V Janovicích protéká návsí potok a je po dešti. Z kohoutku tu ale teče pitná voda dovážená cisternami do vodojemu, a to už několik let. Důvodem jsou vyschlé místní zdroje. To se dotýká nejen Janovic, ale i sousední části Kravař Rané.
2: Do toho Raného se ještě nemusí dovážet, ale předpokládá se to a kolísá tam kvalita. V Janovicích tam už se musí dovážet a je to samozřejmě drahý provoz.
1: Shrnul situaci v Kravařích nezávislý starosta Robert Lůžek. Dlouhodobé dovážení vody cisternami je podle něj jak drahé na provoz, tak logisticky komplikované. Například k janovickému vodojemu bylo nutné zpevnit polní cestu štěrkem. Na mapě starosta ukazuje vodovodní síť.
2: V Janovicích je vodovojem tady nahoře a z něj je voda sem dolů. Ale protože je tady velký statek, tady byla dole posilovací stanice, která čerpala vodu z Kravař.
1: Právě s obnovou přečerpávací stanice, která se od 90. let nepoužívá, počítají plány na zlepšení dodávek vody.
2: Takže ta poslouží vlastně a to se projektuje. Ta se vystrojí, opraví se páteř vodního řadu, ale my jsme získali 8-metrový pás tady z Janovic do obce Rané. Kudy povede ten vodovod?
1: Podobná je situace v sousedních Stvolínkách. Severočeská vodárenská společnost je tam ale řeší budováním nového vrtu.
3: My jsme na tom spolupracovali, my jsme vlastně získali ten pozemek, na kterým vlastně vznikl ten nový vrt a za symbolickou cenu jsme jim to předali.
1: Říká nezávislá starostka Pavlína Ištoková a dodává, že nový vrt by měl být za 4 až 5 let. Kdy mohou očekávat další vývoj obyvatelé Janovic, to citujeme z e-mailu od mluvčího severočeské vodárenské společnosti Mária Bémeho.
4: Inženýrsko-projektová činnost na akci čerpací stanice Janovice bude dokončena na konci roku 2027 a na akci Kravaře Janovice Rané vodovodní řad bude inženýrsko-projektová činnost dokončena na konci roku 2029.
1: Obce a vodárenské společnosti tak reagují na vysychání lokálních zdrojů vody, které jsou třeba právě na Česko-Lipsku zásadní. Chybí tam totiž velký povrchový zdroj vody, třeba vodní nádrž. Z Česko-Lipska a na Podhorná Český rozhlas.
5: Také na Česko-Lipsku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: 5:17 je s vámi Český rozhlas Liberec a do rekordu, který je hodně starý a vysoký, přes 33 stupňů máme dnes daleko. Podle mého bude takové příjemné české léto. Počasí. Ráno není tak studené jako to včerejší, teploty jsou teď mezi 8 a 11 stupni a během dne nám poskočí až na 22. Od polojasné oblohy se postupně dostaneme k obloze plné mraku a k večeru by mohlo sprchnout. Bio na jedničce, klíšťata mají mírnou aktivitu, alergiky trápí hlavně pily ambrózie, travin a bylin a kombinace deště a teplejšího počasí zvyšuje podle Českého hydrometeorologického ústavu pravděpodobnost růstu hub. Přidám ještě ten zmíněný rekord, ten obecně je hodně starý. Nejchladněji nám bylo v roce 1830, to bylo jen 7 stupňů, ještě o něco méně než teď ráno. A nejtepleji, tak to bylo našim předkům v roce 1807, kdy naměřili 33,5 stupně. Je úterý 25. srpna a odpoledne si Alex Minářová k našemu mikrofonu pozve vzácného hosta. Kdo jim bude, prozradím už za pár minut.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé. A v neděli vás pozvu na svůj zámek, v Kostelci nad Orlicí, který za zachránili červené cihly.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje.

0: Cí.
1: Dnes po 13. hodině vysíláme pořad Alex a host a dorazí k nám folkový písničkář Miroslav Paleček. Dozvíte se například i to, kdy bylo rozhodnuto, že se bude věnovat kytaře a hudbě profesionálně.
2: To byl vlastně krok do neznáma, protože jsem se seznámil na takové soutěži Talent 67, který byl v parku kultury Juldy Fuldy. A tam jsem se seznámil s Michálem Janíkem. A pak jsme se potkali zcela náhodou na bezcílných toulkách po Václaváku, kde jsme tenkrát jako korzovali. Ale tak jsme se dali jaksi s Michálem dohromady a když jsem přišel z vojny a chvilinku potom jsme s Michálem spolu stvořili prvních asi 5 nebo 6 písniček, který jsme si nahráli nebo nechali nahrát v takovém studiu v 6. nebo v 5. patře v Lucerně na LP desky a s tím jsme chodili po známých lidech, jako je Jiří Suchý a pan Šlitr, Darek Vostřel, Mikroforum a tak a nabízeli jsme ty písničky.
1: Celý rozhovor s Miroslavem Palečkem si můžete poslechnout po 13. hodině tady u nás v Českém rozhlase Liberec. A koukám ještě do kalendáře, je tam jméno Radim, tak na něho s přáním nezapomeňte. Po republice jich je podle dostupných statistik na 20 000. Tak všechno nejlepší přejeme.

0: Dobré ráno, tady je Český rozhlas Liberec a Lída Juroutová vám ve zprávách řekne, že Turnov bude slučovat mateřské školy. Proč? Dozvíte se za okamžik.
1: Půl šesté.
2: Český rozhlas Liberec, zprávy.
1: Kvůli novele školského zákona musí Turnov sloučit 7 svých mateřských škol v jednu organizaci. Od ledna 2029 totiž musí být minimální počet dětí ve školkách nebo na základních školách 180. Tuto podmínku ale v Turnově splňuje aktuálně pouze jedna školka. Krajští radní schválili další vícepráce za téměř 3 miliony korun u přístavby gymnázia FX Šaldy v Liberci. Celkové náklady tak stouply na 219 milionů korun, o 8 víc, než byla vysoutěžená částka. Stavbu provádí společnost Cyner. Radnice v Jelemnici dokončuje stavbu nového koupacího biotopu. Lidé se tam budou moci přijít podívat 30. srpna při slavnostním otevření. Letošní koupací sezónu ale město nestihne. Stavbu doprovázely více práce, například s odvodnění podloží. Vladimír Posolda končí ve funkci šéfa Úřadu pro zahraniční styky a informace. Ve vedení civilní rozvědky ho od října nahradí diplomat Miroslav Toman. Oznámil to ministr vnitra Lubomír Metnar z hnutí ANO. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vyzval spojence, aby Kyjevu před zimou dodali střely protivzdušné obrany. Řekl to na zasedání tzv. Koalice ochotných v Kyjevě. Očekává se, že Rusko v zimním období obnoví údery na ukrajinskou energetickou infrastrukturu. A po ránu jsou místy mlhy, zpočátku bude polojasno, přes den bude oblačno a k večeru ještě oblačnost přibyde. Teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: A ulice Palackého v Tanvaldu má kvůli práci na inženýrských sítích zúženou vozovku na jeden jízdní pruh. Dopravní omezení tam skončí v polovině října.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Po zprávách pokračujeme v našem dobrém ránu a nastražit uši by měli všichni zaměstnavatelé. Mluvit totiž budeme o náladách mezi zaměstnanci. Jak výzkum mezi nimi dopadl, uslyšíte. A Pavel Kikinčuk nám zprostředkuje jedno herecké okno.
3: No je žada na tebe, tak dělej, mluv. Jo, tak jako... A najednou čeče, on prej se sebral... Sebral normálně a teďka odkráčel takovým důstojným krokem pryč z té scény do toho portálu.
4: Zbabilec.
0: Jak to celé dopadlo, uslyšíte od Českého rozhlasu Liberec po 6:45, tak si to nenechte ujít. Teď už vám hrajeme Xindla X, který se vydává na vodu a přidáme i Valdemara Matušku, aby vám s námi bylo v úterý ráno dobře. Pohled na hodiny 5:32.
2: Dobré ráno s Janem Holubem.
5: Můj člun asi trpí závadu, je častějc na dně.

0: Za pár vteřin bude 5:40 a to už míříme doslova do práce. Češi svou prací žijí, ale zároveň je pro ně práce výrazným zdrojem stresu a vyčerpání a dovolená problém dlouhodobého přetížení neřeší. Tak by se daly shrnout závěry dvou průzkumů nálady zaměstnanců z poslední doby. Dlouhodobá nespokojenost v práci tak může vést i k syndromu vyhoření.
1: Skoro 3/4 českých zaměstnanců považují svoji práci za stresující a zhruba stejný počet dotázaných se z ní alespoň občas cítí vyčerpaně. Ukazuje to průzkum výzkumného ústavu STEM z konce června, ve kterém odpovídalo přes 1300 pracujících dospělých. Pětině dotázaných zaměstnanců narušuje práce výraznějším způsobem soukromý život a nedaří se jim ho sladit s pracovním. Nespokojení jsou v tomto ohledu hlavně mladí lidé mezi 18 a 29 lety, popisuje analytička ústavu STEM Kateřina Duspivová.
2: Alespoň občas nesoulad mezi prací a soukromím reportuje řádově 60% z nich. U lidí ve věku mezi 45 a 59 lety je to pro představu řádově 2/5.
1: Z dat platformy HEDEPI, která se zabývá duševním zdravím, vyplývá, že nálada zaměstnanců klesá dlouhodobě a koncem června byla nejhorší od začátku loňského roku. Hlavním důvodem je přitom dlouhodobé pracovní přetížení, které stojí téměř za třetinou negativních hodnocení. A jak říká spoluzakladatel platformy HEDEPI Lukáš Krčil, ani letní dovolená přitom nemusí být řešením.
3: Když se člověk na dovolené zaměří na to, aby odpočíval, měl by mít šanci úplně vypnout, nepoužívat telefon a práci úplně pustit. Pokud to tak není, tak vlastně ta dovolená má velmi malý dopad na jeho well-being.
1: Platforma HEDEPI čerpala z odpovědí 3000 zaměstnanců ze 40 firem, převážně z kancelářských profesí, jako jsou IT, obchod, marketing nebo finance. Dlouhodobé a neřešené přetížení v práci může v některých případech vést až k syndromu vyhoření a pomoct nemusí ani delší dovolená. Důležité je o problémech včas mluvit, popisuje psychoterapeutka a výzkumnice Národního ústavu duševního zdraví Monika Dvořáková.
4: To společné sdílení odpovědnosti mezi zaměstnancem a firmou je nejúčinnější cestou, jak riziko vyhoření podchytit dřív, než doopravdy zasáhne do toho zdraví toho jednotlivce a potažmo pak i do fungování celého týmu.
1: Že je přetíženost zaměstnanců nebo stres v práci velkým problémem českého pracovního trhu, potvrzuje i svaz personalistů. Jeho ředitel Martin Jánský popisuje, že problém je často ve vedení.
5: Není to ale jenom o objemu práce. Skutečným spouštěčem nejčastěji je toxický leadership. Podle našich dat totiž každý třetí zaměstnanec uvádí jako důvod odchodu z firmy právě špatné vedení. Lidé neopouštějí tak často firmu, ale spíše opouštějí špatného manažera.
1: Firmy nabízejí pro lepší psychickou pohodu zaměstnanců různé benefity, třeba online terapie. Ty podle odborníků můžou pomoct, ale jen krátkodobě. Důležitější je udělat systémové změny a problémy v práci řešit preventivně. Tereza Chlubná, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Je pár vteřin po 6:15, je s vámi Český rozhlas Liberec a prázdniny a léto už koukají na cílovou pásku, tak si to můžete zpříjemnit v letním kině Libereckého zámku. Večer od 20. hodiny tady hrají...
1: Tak řekne mi někdo, co se tady vlastně stalo.
2: Zeptej mami.
3: Co se stalo? Zeptej toho, ven si svýho, co se stalo. Ať si ti pochlubí dobytek jeden. Že má dvouletýho parchanta s sourou, nějakou pražskou, to se stalo!
1: Co?
0: Je to legenda, slunce, seno a pár facek, pro jistotu ale deštník sebou. Počasí. Je před námi oblačný, ale teplotně příjemný den. Teploty budou mezi 19 a 22 stupni, na horách se maxima dostanou k 19 stupňům Celsia. Ráno bude slunečné, postupně se ale začne zatahovat a k večeru by mohlo podle meteorologů sprchnout. Srážek ale příliš nebude, do 2 ojediněle k 10 mm. A od počasí do našeho archivu za chvíli vzpomínka Pavla Kikinčuka na jedno herecké okno.
4: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
5: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
4: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Liberec.
6: Cestou, necestou,

0: Je přesně 5:50, s vámi je Český rozhlas Liberec a máme pro vás slíbenou návštěvu v archivu. Okno má kde kdo, mít ho ale na divadelním jevišti nebývá úplně žádoucí. Výpadek paměti přitom snadno potká i ostřílené profesionály. Moc dobře to ví Pavel Kikinčuk, kterému herecký kolega Petr Štěpánek vyprávěl o svém otci, někdejším divadelním bardovi.
1: Petr mě vždycky vyprávěl taky tyhle ty pardi starý z toho Národního divadla, co zažili, a já jsem ho vždycky hrozně rád poslouchal a říkal jsem si, Petře, a měli oni třeba taky tu okna a takhle. Ježišmarja, to víš, že jo. Samozřejmě, no táta, ten měl okno, člověče, a teď tam bylo Národní divadlo, ta scéna, že jo, lidi, plný publikum, a teďka on tam měl okno a oni tam měli nějaký trialog, byl tam Bohuš Záhorský a jestli Kemmer, a teďka tam měl něco to a teď nenu ten Zdeněk Štěpánek měl okno. Nevěděl. A teď měl takový ten hlas, jo. A teď oni na něj koukali. A teď, no je řada na tebe, tak dělej, mluv. Jo, tak jako, a on. A najednou čeče, on prej se sebral normálně a teďka odkráčel takovým důstojným krokem pryč z té scény do toho portálu.
2: Zbabilec.
1: A teď najednou se zastavil, prej. Oni na něj koukali furt úplně, teď říkali, co budem dělat. Je konec, my dva tady budeme, co. A teďka on se jenom zastavil a teďka zase přešel naspátek, zase takovým tím pomalým krokem a oni, no konečně si vzpomněl, takže můžeme pokračovat, je to dobré. A on přišel prej a promiňte, zapomněl jsem si klobouk. A on šel prej.
0: To byla vzpomínka Pavla Kikinčuka. Je 5:52, za chvíli od nás další zprávy a v nich se od Lidii Routové například dozvíte o nekonečném příběhu opět uzavřeného parkovacího domu v liberecké nemocnici. Jaký důvod uzavření je tentokrát, dozvíte se. A v příští hodině našeho dobrého rána prolistujeme kalendář a přidáme i další řádku informací z našeho kraje. Tak zůstaňte naladěni na Český rozhlas Liberec. Tady je od nás Iveta Bartošová a zahrajeme vám do úterního rána i Irene Carou. We'll be right back.

0: 6 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Dnes se vylosují čísla, kterými budou označeny hlasovací lístky pro kandidáty do třetiny Senátu. V polovině září bude znovu zavřený parkovací dům v krajské nemocnici Liberec. Vedení chráněné krajinné oblasti Kokořínsko-Máchův kraj plánuje zlegalizovat první dvě tramská nocoviště Bororo a Mamuťák. A dnes čekejme převážně oblačno a teploty mezi 20 až 23 stupni. Zprávy jsou nachystány, u jejich poslechu vás vítá Lída Jiroutová. Přeji hezké ráno. Kandidátům do senátních voleb se dnes přiřadí číslo, kterým budou označené jejich hlasovací lístky. Vylosuje příslušné registrační úřady. Ve volbách do třetiny horní komory se letos utká 154 kandidátů. To je o zhruba 80 méně než ve volbách před 6 lety. Celkově jde o druhý nejnižší počet kandidátů v historii voleb do senátu. První kolo voleb bude spolu s komunálními volbami 9. a 10. října. Parkovací dům v areálu liberecké nemocnice bude znovu uzavřený. Naposledy byl mimo provoz od února do poloviny července kvůli opravě vodovodu v Jablonecké ulici. Další omezení na zhruba měsíc začne v září, a to kvůli uzavírce křižovatky Jablonecká Kristiánova. Tou přitom jezdí sanitky k pavilonu D, kde léčebna dlouhodobě nemocných, oční oddělení, obličejová chirurgie a další. Dočasně proto budou jezdit průjezdem u parkovacího domu, který se ale kvůli tomu musí pro veřejnost zavřít. Vysvětlil za technickou správu nemocnice Petr Šmakal.
2: Budeme muset tu zdravotnickou dopravu přesunout do směru od parkovacího domu. A doprava a parkování sanitek není slučitelný s provozem parkovacího domu, takže z tohohle toho důvodu budeme muset od poloviny září ten parkovací dům zavřít.
0: Elektřinu z nové fotovoltaické elektrárny chce obec Zahrádky na Českolepsko prodávat lokálním podnikatelům. O konkrétních podmínkách se rozhodne na zastupitelstvu v druhé polovině září. Nová elektrárna na budově hostince na Kovárni bude energii zásobovat také obecní úřad a školu, uvedl nezávislý starosta David Šmat. Vedení chráněné krajinné oblasti Kokořínsko-Máchův kraj začalo legalizovat první dvě nepovolená tramská tábořiště. Jde o Bororo v Kokořínském dole a Mamuťák v Kosteleckých Borech, ve kterých mají být i ohniště. 40 nelegálních nocoviště nechali správci chráněné krajinné oblasti loni zbourat. Pokračuje ředitel správy chráněné krajinné oblasti Ladislav Pořízek.
3: My nyní zkoušíme legalizovat tramské kempy na území, které je v majetkové správě agentury. Ten proces je poměrně složitý, ale běží, ale předpokládáme, že vlastně na letošní sezonu ty dva tramské kempy by měly být zlegalizovány. Sport.
0: Veslařky Pavlína Flamíková s Anou Šantrůčkovou vstoupily úspěšně do mistrovství světa v Amsterdamu. V rozjížďce dvojek bez kormidelnice postoupily z druhého místa do semifinále. To je na programu ve středu odpoledne. Druhý duel i dvojsky v David Neděla Jakub Podrazil. Kvůli vyššímu počtu posádek postoupily do dnešního čtvrtfinále. Počasí. A čekejme oblačno, je zataženo jen výjimečně zmenšenou oblačnost. Ojediněle se vyskytne přehánka a později odpoledne a večer zaprší místy. Odpolední teploty dnes vystoupí na 20 až 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: A jsou to ještě informace pro řidiče ulice Radniční a u stadionu v Tanvaldu jsou kvůli práci na inženýrských sítích zúžené na jeden jízdní pruh.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Hezké ráno, jsou 4 minuty po 6 a právě vychází slunce a z našeho studiového okna navíc vidíme krásně barevné ranní červánky, tak se podívejte, jestli na obloze také vidíte. A vidíme další informace pro vás, řekneme vám, že v Desné nepůjde elektřina, u nádraží v Železném Brodě se mění zastávky a v Turnově označují kola proti krádeži. Podrobnosti v této hodině. A vyrazíme se i do přírody, budeme se zajímat o útoky vlků na hospodářská zvířata. Kolik jich je a jak se jim dá předcházet, odpovíme v další reportáži Dobrého rána Českého rozhlasu Liberec. Teď už ale hudba, legendární Báječná ženská.
1: Dobré. Janem Holubem.

0: 6 hodin 11 minut a další zastávka úterního dobrého rána z Liberce bude u vědců v Brně. Mendelova univerzita připravuje výzkum zaměřený na co nejlepší ochranu hospodářských zvířat proti útokům vlků. Skupina chovatelů v Bromovském výběžku a Beskydech zkouší 4 druhy mobilních ohradníků, aby bylo možné určit, který z nich je pro ochranu stát nejúčinnější.
1: Olky.
2: Okrajová část obce Suchý důl na Náchodsku. Filip Vávra je drobný zemědělec, momentálně má 8 ovcí, chrání je elektrický síťový ohradník.
3: Ohradník už mám druhým rokem, zatím žádné škody nebyly, jsem s ním spokojen.
2: Právě Filip Vávra bude jedním z desítek farmářů zapojených do plánovaného výzkumu.
3: Jsem spolupracovníkem Mendelovy univerzity, zároveň malý zemědělec, takže mi dává smysl zkoušet opatření na našem pozemku.
2: S expertem na velké šelmy Miroslavem Kutelem právě řeší, jak pro výzkum pastvinu doplnit.
4: Do těch rohů ještě umístíme kůly, na kterých budou fotopasti a zdroj, který bude napojený na online sledování napětí.
3: Dobře, a ty fotopasti budou snímat teda ty všechny strany těch ohrad.
4: Přesně tak, tady bude jeden kůl a z každé strany nalevo i napravo bude fotopast, takže celý prostor, celý obvod té ochrany bude vlastně sledovaný.
2: Do výzkumu se zapojí i chovatelka Eva Hrubá. Žije v asi 20 kilometrů vzdáleném Zdoňově, prakticky u hranic s Polskem.
5: Ale prosím tě, Kubičku.
2: Desítky ovcí jí kromě ohradníků chrání také pastevečtí psy. V minulosti kvůli útokům vlků přišla asi o 20 zvířat.
6: Teďkon poslední 2 roky už je to bez škod. Zajímá mě, jaká vlastně forma toho oplocení je nejefektivnější, abych to mohla využít já. Přijde mi to lepší, když vlastně někdo ten výzkum udělá a pak si z toho může vzít ty poznatky a nemusí to zkoušet sám.
2: Pravidla plánovaného výzkumu jsou podle Miroslava Kutala z Mendelovy univerzity jasně daná. V Broumovském výběžku i v Beskydech půjde o 16 mobilních pastvin o rozměrech 2,5 tisíce metrů čtverečních. Chránit je budou 4 různé typy oplocení. 120 cm vysoký lankový ohradník, různě vysoké síťové elektrické ohradníky a také ohradník s takzvanými fladrami.
7: Takzvanými zradidly, které slouží k odlákání vlků od útoku na ovce.
2: Fladry jsou proužky zhruba 6 cm širokých textilií rozmístěných asi 0,5 metru od sebe.
7: Jsou třeba i videa, kdy je nějaký kadáver zabité ovce v ohradě, která je ohraničená jenom těmi fladrami a vlci se bojí vlastně přeskočit.
2: Dodává Miroslav Kutal. Do konce letošního roku ochranáři vyberou chovatele i lokality, a to v Broumovském výběžku i Beskydech. Samotný výzkum začne příští rok a potrvá 2 roky. Z Náchodska Václav Plecháček, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: S vámi je Český rozhlas Liberec a den je zase o něco kratší a dnešek je dokonce i prvním dnem, kdy slunce zapadne zase před 8 večerní. Stane se tak už v 19.59. Na obloze ale svým milovníkům přeci jen radost udělá. Počasí. Ráno není tak studené jako to včerejší, teploty se teď pohybují mezi 8 a 11 stupni a během dne nám poskočí až na stupňů 22. Od polojasné oblohy se postupně dostaneme k obloze plné mraku a k večeru by mohlo podle meteorologů i sprchnout. Biopředpověď na nejnižší jedničce. A za chvíli prolistujeme kalendář, tak zůstaňte naladěni, ať vám v úterý 25. srpna nic zajímavého neuteče.
1: Všimli jste si, že i důchodci si v neděli večer povzdychnou, zítra je zase pondělí. Je to tak trochu nešťastný den, po volném víkendu se musíme rozhýbat, většinu čeká zaměstnání, prostě nic moc.
2: Kolikrát nemůžu ani vstát?
3: Ale vstáš.
2: No nakonec jo, pač musím.
1: A tak mě čeká dost práce. Naladit vás do pohody, nabídnout aktuální zprávy, hudbu, zejména tu, co v nás zanechává příjemné vzpomínky, něco kuriozit, humoru, ba i trochu sarkazmu. A doufám, že unesete, když si vás v telefonátech budu třeba i trochu dobírat. Budu čekat pochopitelně totéž i od vás.
4: A na trátě už máme prvního volajícího. Kdo pak se nám dovolá?
5: Haló. No co je?
6: Je doma Kája.
1: V pondělí od 12 do 18 hodin se na vás těší Pavel Kudrna. A to jsem já. Tak pohodové odpoledne. Pondělí. Už od září.
7: Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje.
8: Chci dělat, co

0: To byl Plamen od Kateřiny Marie Tiché, pokud neznáte. Dnes je tomu 129 let, co v Liberci vyjeli úzkorozchodné tramvaje. A je tomu přesně 630 let, kdy došlo u Spálova k tragické železniční nehodě, která se vyžádala mrtvé a zraněné. Smutnou událost si připomeneme po čtvrt na devět v našem ranním vysílání. Teď je teprve 6.21 a na další události v kalendáři se dívá Petr Jungmann.
1: Zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Úterý 25. srpna. Svátek má Radim a tady je Petr Jungmann. Pěkný den. Jedna z našich nejtradičnějších továren ČKD v Praze byla do obchodního rejstříku zapsána přesně před 155 lety v roce 1871. Tehdy 25. srpna se poprvé sešla i správní rada. Anglosovětská invaze do Iránu neboli operace Tvář začala před 85 lety v roce 1941. Zastaralá iránská vojska kapitulovala po pěti dnech. Cílem invaze bylo zajistit strategický koridor pro zásobovací linky spojenců Sovětskému svazu a zabránit ose, tedy hlavně Německu a Japonsku, k přístupu k ropným polím. Finský student Linus Torvalds zveřejnil přesně před 35 lety v roce 1991 na počítačové síti zprávu, že začal pracovat na novém operačním systému. Datum bývá považováno za den zrodu systému Linux.
4: Dragie soutěžníky, přijímají to řešení.
3: Den po abdikaci Michaila Gorbačova po moskevském puči před 35 lety v roce 1991 vyhlásilo nezávislost i Bělorusko. 75 má dneska zpěvák metalové legendy, britský Judas Priest Rob Halford. Z cvočky v kůži začal právě on, definoval tím metalovou módu a stal se módní ikonou. 65 má dneska country hvězda Billy Ray Cyrus. Jeho dcerou je zpěvačka Miley Cyrus. Já přeju hezký den.
5: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Dobré ráno, s vámi je Český rozhlas Liberec. Zjistili jsme, že radnice v Doksech bude mít fotovoltaiku. Podrobnosti přidá Lída Jiroutová ve zprávách.
1: Půl sedmé.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Radnice v Doksech na Českolipsku pokryje střechy části svých budov fotovoltaickými panely. Vyrobenou elektřinu chce radnice sdílet se svými organizacemi. Lidé v Novém městě pod Smrkem na Frýdlansku se dnes budou moci seznámit s životem vlků. Společnost pro Jizerské hory a novoměstské občanské sdružení Ten pro děti od 4 let a jejich rodiče připravili zážitkové dopoledne. Sraz je v 10 hodin dopoledne v Zámecké ulici nad Klingerovou vilou. Učitelům začal přípravný týden před startem nového školního roku. V Malém horské škole ve Vítkovicích v Krkonoších chystají netradiční zahájení, které je inspirované několika měsíčním projektem návratu do minulosti. Novou metodu na včasné odhalení ptačí chřipky budou od září testovat čeští odborníci. Na vybraných nádržích budou pravidelně odebírat vzorky vody a také například peří divokých kachen, které jsou hlavními přenašeči této nemoci. Hokejovou reprezentaci do 20 let čeká další prověrka před blížícím se světovým šampionátem v Kanadě na přelomu roku. Od středy se představí na turnaj ve finském městě Espoo, kde postupně nastoupí proti Švédům, Finům, Slovákům a Švýcarům. A bude oblačno až zataženo, jen výjimečně zmenšená oblačnost, ojediněle se přidá přeháňka, později odpoledne a večer místy zaprší. Teploty vystoupí maximálně na 23 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: A ještě pohled na silnice v Libereckém kraji. Stavba okružní křižovatky omezuje dopravu v nádražní ulici v Chrastavě na Liberecku. Uzavřený je sjezd do ulice ze silnice číslo 35 i výjezd ve směru na Bílý kostel, Hrádek nad Nisou a Děčín.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Dvě minuty po půl sedmé přejeme krásné a pohodové ráno a za chvíli se od Českého rozhlasu Liberec dozvíte, že v Desné nepůjde elektřina nebo že u nádraží v Železném Brodě se mění zastávky. Tak to bylo jen ve zkratce, co vám podrobně řekneme už za pár minut. Teď ale opravdový mistr zkratky. Petr Spáč.

Je 6.37, máme pro vás další informace z našeho kraje, protože jsme rádio, které tady žije s vámi. A první začínáme v Bedřichově, tady mají dnes od 17. hodiny zastupitelstvo. Jednání začíná v 18 hodin na obecním úřadě. Pokračujeme v Desné, tady si zítra neuvaříte dopolední kávu. V Sokolské, Šeříkové a Krkonošské ulici nepůjde mezi 8. a 11. hodinou elektřina. Její dodávky budou přerušeny také v Příchovicích a Tanvalském Šumburku, a to dokonce až do 1. odpolední. Podrobnosti najdete na stránkách ČEZu nebo Desné. Teď už do Železného Brodu. Od zdejšího nádraží jezdí autobusy jinak, než jste zvyklí. Dnes a zítra počítejte se změnou zastávky pro vybrané linky kvůli opravě havárie elektrického vedení v nádražní ulici. Zastávka Železný Brod Terminál je přesunuta do Masarykovy ulice ke křižovatce s nádražní. A za chvíli informace z Turnova nebo Křišťálového údolí. Jsme Český rozhlas Liberec.

Po vlnách Českého rozhlasu Liberec míříme ještě do Turnova. Tady si můžete nechat zdarma označit kolo proti krádeži. Dnes a zítra vám ho označí před služebnou městské policie ve Skálově ulici a další příležitost k tomu budete mít zase o víkendu. Služba je pro turnovské zdarma, je ale nutné se předem objednat a přijít i s potvrzením o koupi kola. Označit si můžete nechat také elektrokola, elektrokoloběžky, koloběžky nebo i vozíky pro invalidy. A podrobnosti najdete na webu Turnova, tak se tam podívejte. A v Liberci pokračuje druhým dnem Crystal Ville Week, velká přehlídka skla, šperku a bižuterie z celého křišťálového údolí. Kromě výstav a expozic jezdí ulicemi města zdarma i historická tramvaj, která se proměnila ve festivalovou galerii a sveze vás mezi festivalovými místy v Liberci a do Vratislavic. Kompletní program je na webu festivalu. Za chvíli bude 6:45 a připravujeme pro vás i předpověď počasí, abyste věděli, jaké bude úterý 25. srpna. Už za chvíli tady u nás v Českém rozhlase Liberec. A

0: S kapelou Aha jsme si přesně ve 6:45 zaplakali v dešti a možná plakat, ale smíchy budete v letním kině Libereckého zámku. Večer od 20. hodiny tady totiž hrají.
1: Ježiši Maria, tohle je k, to je hnusané k.
2: Kdyby pokoj, prosím tě, furt.
3: To je ještě krásný k, to kdybyste viděla moje k.
1: No jo, pane doktore, vy na to máte školy, po vás to lékárník přečte, ale tohle, on není štonk přepsat tady pár oválek. Ježiši Kriste, Bavorov s malým B, blbe divo toho.
0: Ano, je to legenda, slunce, seno a pár facek. Pro jistotu ale deštník nebo pláštěnku sebou.
4: Počasí.
0: Je před námi oblačný, ale teplotně příjemný den. Odpolední teploty budou mezi 19 a 22 stupni, na horách se maxima dostanou k 19 stupňům Celsia. Ráno bude slunečné, postupně se ale začne zatahovat a k večeru by mohlo být podle meteorologu i o něco srážek víc. Srážek ale příliš nebude, tak do 2 nebo do 10 mm. Klíšťata mají aktuálně mírnou aktivitu, alergiky trápí hlavně pily ambrózie, travin a bylin a kombinace pátečního deště a teplejšího počasí zvyšuje podle Českého hydrometeorologického ústavu i pravděpodobnost růstu hub, tak to pro jistotu běžte zkontrolovat. A rekordy jsou hodně staré, nejchladněji bylo v roce 1830, to bylo jen 7 stupňů, ještě o něco méně než teď po ránu, a nejtepleji bylo našim předkům v roce 1807, kdy naměřili 33,5 stupně. A počasí už u nás střídají děti, za chvíli se jich v anketě zeptáme třeba na to, z čeho se staví lodě.
5: Staví se materiálem třeba železo, dřevo, ale nejpraktičtější je železo, to se dělá jen dnes podle kvalit.
0: Tak to vypadá na solidní oddíl, co říkáte? Tak za chvíli víc.
4: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Liberec.
6: Tělo bez duše.

0: tak.
1: Na všech místech, kde nás 9 minut před 7 posloucháte, vás pěkně zdravíme a zveme vás za dětmi. Dnes uplynulo 70 let, kdy potápěči pod hladinou Baltu objevili vrak slavné švédské lodi Vasa. Bylo to bitevní plavidlo, které ztroskotalo krátce po svém spuštění na vodu v roce 1628. Měla to být jedna z největších a nejlépe vyzbrojených lodí své doby. Byla ale velmi vysoká, bohatě zdobená nástavba se dvěma dělovými palubami ovšem snižovala stabilitu lodě, která se při velkém porivu větru naklonila a otevřenými dělovými střílnami do ní vnikla voda. Její výjimečně zachovalý vrak si lidé mohou prohlédnout ve speciálním muzeu ve Stockholmu. O lodích si tedy s dětmi povídá redaktorka Tereza Brázdová.
2: Jak se staví lodě?
3: Staví se materiálem třeba železo, dřevo, ale nejpraktičtější je železo, to se dělá jen dnes podle kvalit.
4: A pak se to třeba nabarví.
5: Třeba Titanic, oni vymysleli na něj takový obrovský šrouby ze železa, že bude půlka Titanitu ze dřeva, ta dolní.
2: Může se loď potopit?
4: Může, když jsou velký povodně nebo když nabourají do jiný lodě, tak se jim tam může udělat díra a natékat voda. Ty lidi buď to vyplavou, nebo se vezmou zachránit sluny.
2: Co se s tou lodí stane, když se potopí?
4: Bude rezavá a bude roztrhaná.
5: Na ní vyrostou kytky, které na ní dřív nebyly, než vyplula.
4: Ve starých lodích můžou být ještě diamanty, korále a mušle. Když je rozdělají na lodi, můžou být taky perly.
1: Tak to byla naše anketa Co na to děti. Za chvíli bude 7, připravujeme pro vás další zprávy a v nich se dozvíte, proč musí Turnov skončit mateřské školy a radnice v Novém Boru rozšíří veřejné osvětlení. No a v příští hodině dobrého rána se vypravíme za florbalovými nadějemi České Lípy a v rubrice Co v učebnicích nebylo přepočítáme naše kosti. Tak zůstaňte dál s Českým rozhlasem Liberec, ať vám nic zajímavého neuteče. Stejně jako teď Jitka Zelenková nebo i letní Makarena. Počkejte si na ní.

0: 7 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: V Trnově sloučí své mateřské školy kvůli nařízenému počtu dětí. Radnice v Novém Boru na Českolipsku musí postavit přes 20 nových sloupů veřejného osvětlení. Návštěvníky festivalu Krystalové lví čeká vernisáž výstavy Sklo jako dar. A dnes bude oblačno až zataženo, ojediněle slabě zaprší a teploty vystoupí na 20 až 23 stupňů. Jsou tu zprávy Českého rozhlasu Liberec a s nimi i Lída Jiroutová. Přeji klidné ráno. Kvůli novele školského zákona musí Turnov sloučit 7 svých mateřských škol v jednu organizaci. Od ledna 2029 totiž musí být minimální počet dětí ve školkách nebo základních školách 180. Tuto podmínku ale v Turnově splňuje aktuálně pouze jedna školka. K formálnímu sloučení dojde také u základní školy Mašov, kde je teď 106 žáků. Sloučí se proto se základní školou 28. října. Podle nezávislé místostarostky Turnova Petry Houškové sále pro rodiče a děti nic na fungování škol nezmění.
2: Nepoznají žádné změny, protože je to záležitost, která je především formální, abychom vyhověli této legislativní podmínce, ale školy zůstávají na svém místě, zůstávají tam pedagogické týmy. Pro nás bylo důležité, aby byla zachována absolutní autonomie těch jednotlivých škol.
0: V několika ulicích v Novém Boru na Českolipsku nebude na co věšet lampy veřejného osvětlení. Společnost ČES ukládá v ulicích Žižkova, Komenského a Lidická vedení elektřiny do země a chce nechat zbořit původní betonové sloupy, na kterých kromě vodičů visí i svítidla. Radnice proto nakoupí 22 nových stožárů. Demontáž původních a instalace nových sloupů by měly vzájemně navazovat. Návštěvníci festivalu Krystalové lví dnes můžou zavítat na vernisáž výstavy Sklo jako dar v galerii Desítky ve Vratislavicích nad Nisou. Začne v 17 hodin a 30 minut. Navštívit můžou i výstavu Sklo v přírodě, příroda ve skle v Liberecké botanické zahradě. Festivalová místa letos propojuje linka křišťálové tramvaje vyzdobené sklárnou jílek. Interiér popisuje jednatel Lukáš Polák.
3: Bude k vidění špetka Orientu, odkaz na takové ty doby ze začátku 20. století, kdy evropští boháči cestovali do Orientu. Bude tam k vidění taky nejnovější kolekce, kterou jsme vytvořili s autorkou sklářskou Jitkou Skuhravou.
0: Festival Krystalové lví potrvá do soboty. Pracovní skupina pro bezpečnost na stadionech bude dnes jednat o pravidlech pro využití chytrých kamer. Ty dokáží rozeznávat obličeje. Novela má umožnit jejich používání za podmínek, které omezí využití osobních údajů návštěvníků, je na nutné minimum. Opatření má být součástí zákona o podpoře sportu, který chce ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů sobě předložit na začátku září. Sport. Tenistka Kateřina Siniaková postoupila do hlavní fáze smíšené čtyřhry na US Open s Britem Pattonem. Vyřadili v kvalifikaci německo-monacký pár Mariová Vašetrot i americkou dvojici Sterncová Herins ve dvou setech. Do druhého ze tří kvalifikačních kol ve dvouře prošli v New Yorku Julie Štruplová, Linda Freeportová, Gabriela Knudson i Dominika Šalková. Počasí. A dnešní den bude oblačný až zatažený jen výjimečně se zmenšenou oblačností. Ojediněle se vyskytne přehánka, později odpoledne a večer místy zaprší. Odpolední teploty dnes vystoupí na 20 až 23 stupňů. Na horách naměříme mezi 16 až 19 stupni Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: A ulice Ještěcká v Liberci je kvůli práci na inženýrských sítích zúžena na jeden jízdní pruh.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Přejeme vám pohodový start do 25. srpna. Na svém rádiu máte naladěný Český rozhlas Liberec, za což jsme rádi, a proto vám od nás také neuteče informace o tom, že v Plavech si můžete zopakovat taneční kroky, že bude uzavírka u Vysokého nad Jizerou, nebo že v Liberci je nová zajímavá prodejna regionálních výrobků. Podrobnosti přidáme a vypravíme se také za florbalovou nadějí České Lípy a přepočítáme si kosti v našem těle. Zavoláme také meteorologům a navštívíme i křišťálové údolí, tak jako ve zprávách. Jak slyšíte, máme toho pro vás víc než dost, tak pojďme na to.
1: Do Dobré ráno s Janem Holubem.

0: V naší ranní cestě po kraji pokračujeme v České Lípě. Je mu 21 let, ale už od 4 roku hraje florbal v rodné České Lípě. Jmenuje se Ladislav Pekárek, je oporou superligového týmu a svými výkony si řekl o pozvánku do juniorské reprezentace. Moc dobře vnímá, jak jeho klub úspěšně působí mezi elitou.
1: Určitě letos je to podle mě 10 let, 10. sezóna to bude a ten klub ušel hromadu cesty a posouvá se to hodně. A myslím si, že to jde vidět po všech stránkách.
2: Upřesnil Ladislav Pekárek. V zatím poslední sezóně florbalisté České Lípy prošli do vyřazovací části nejvyšší domácí soutěže.
1: Před sezónou jsme si říkali, že bychom chtěli být nějak do top 8 nebo top playoff. To playoff se vydařilo akorát, myslím, z 10. pozice, ale vlastně trošku pro nás bylo asi zklamáním konec v osmifinále. Byla to velmi těžká série a Kladno bylo kvalitní soupeř.
2: Aktuálně se českolipští florbalisté chystají na novou sezónu. Příprava na ní se příliš neliší od těch předchozích.
1: Tak vlastně klasická příprava, individuální kondice plus posilovna a teďka už máme i halový tréninky na hokejce plus nějaký individuální svoje věci každý a teďka nás v nejbližší době čeká turnaj v Liberci s Ústím, hetrikem Brno a Libercem. Ta příprava je v plném proudu.
2: On sám patří ke stálicím v sestavě severočeského celku. Výkony na palubovce si řekl o povolání do reprezentace.
1: Teďka mi vlastně přišla pozvánka na přípravná utkání reprezentace U23 v Chomutově a pro mě to znamená hodně, protože to je vlastně nějaký hmatatelný výsledek té mojí práce nebo ukázka toho, že ta práce nepřichází vniveč, takže za to jsem rád, protože ta dřina se vyplácí a udělalo mi to velkou radost.
2: V sezóně ho zaměstnává studium na vysoké škole. Vybral si obor management sportu a tělovýchovy a sportovní přání v 21 letech.
1: Tak samozřejmě, kdyby člověk řekl, že nepřemýšlí o tom, že by šel do zahraničí nebo takhle, když by byla ta příležitost, tak byl hal, ale ty myšlenky jsou teďka asi na to dělat si tu image v tom rodilém klubu a posouvat ten klub jako takovej těma svýma výkonama, jak na hřišti, tak i mimo něj. Teďka jsou ty myšlenky hlavně na to, aby byl klub jako EBC Česká Lípa posouvaný dál a dál.
2: Uzavřel florbalové povídání Ladislav Pekárek z České Lípy. Pavel Petr, Český rozhlas.
3: Také na Českolipsku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: přesně minuta po čtvrt na 8. S vámi je Český rozhlas Liberec a do rekordu, který je 219 let starý a je ve výši 33 stupňů, máme dnes daleko. Podle mého ale bude takové příjemné české léto.
1: Počasí.
0: Ráno není tak studené jako to včerejší, teploty jsou teď mezi 9 a 12 stupni a během dne nám poskočí až na stupňů 22. Od polojasné oblohy se postupně dostaneme k obloze plné mraku a k večeru by mohlo i sprchnout. Biopředpověď na jedničce. A od počasí už k naší rubrice Co v učebnicích nebylo a s Martinem Písaříkem si už za pár minut přepočítáme naše kosti.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat křehkým kostem a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Liberec.

0: Společníkem je vám v 7.21 Český rozhlas Liberec. Máme pro vás několik tipů na volný čas a dnes nebudete vědět, kam dřív. Krajská vědecká knihovna v Liberci pořádá odpoledne v knihovně i přední rozloučení s létem. Odpoledne nabízí také 3 komentované prohlídky. Jedna je v domě Karla Hubáčka v Liberci, další pak po libereckém starém městě, kde je sraz v 16 hodin v infocentru. A ve stejný čas se můžete vydat také po stopách židovské minulosti. Sraz je v památníku v Ruprechtické ulici. A tím nekončím. V paláci Líbek je od 17. hodiny kurz letní aromaterapie, kde si můžete namíchat svůj vlastní aroma olej. Je tady také kurz spontánní meditace a večer dokonce i letní kino. A teď se podržte, protože hrají legendární Slunce, Seno a pár facek.
1: Ty meč, ty tomu tak rozumíš. Máš místo mozku zpívá kostku.
2: Dovol.
1: A chybak dovol.
0: Tak si tam vyraste a potkáme se. A čemu rozumí Martin Písařík, to je to, co v učebnicích nebylo. Jdeme přepočítat kosti.
3: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
4: Věděli jste, že stehenní kost je pevnější než beton? Ze školy si pamatujeme, že v lidském těle je 206 kostí. Neplatí to však po celou dobu našeho života. Když přicházíme na svět, máme kostí víc, zhruba 270. V dětství a během dospívání pak některé kosti postupně srůstají, až se jejich počet ustálí na 206. Některé z nich stojí za detailní průzkum. Zajímavá je například jazylka, malá kůstka ve tvaru podkovy, umístěná mezi bradou a hrtanem. Slepkou není nijak kloubně spojena, na místě ji drží pouze vazivové úpony a svaly. Jazylka funguje jako jakýsi převodník, který udržuje správnou polohu a pohyb jazyka, hrtanu a dalších částí krku. U 10 až 20% lidí najdeme i další volné kosti, říká se jim akcesorní. Vyskytují se zejména na noze a ruce. Na rentgenu připomínají malé kamínky. Během vývoje měly srůst se sousední kostí, ale nestalo se tak. Přítomnost těchto kůstek není vada, ale přirozená odlišnost. Na lidské dolní končetině bychom také našli největší a zároveň nejpevnější kost našeho těla. Je to kost stehenní, spojující kyčel a koleno.
3: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

písničku už

dveřích cizí chlápek stál, tak

0: Do úterního rána vás zdraví Český rozhlas Liberec a ve zprávách vám řekneme, že liberecká zoo opraví expozici lachtanu. Lída Jiroutová ví víc.
1: Půl osmé.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Poslanci se dnes znovu vrátí k novele zákona, která mění rozpočtová pravidla. Zástupci koalice chtějí přehlasovat prezidentské veto. Opozice kvůli návrhu zákona připravuje ústavní stížnost a počítá s dlouhou debatou. S návrhem kromě prezidenta nesouhlasí i 20 ekonomů, kteří kritizují takzvané únikové doložky. Liberecká zoologická zahrada opraví expozici lachtanů. Doposud jí obýval samec Hugo, ten ale o víkendu zemřel potom, co pozdřel plastovou hračku. Vedení chráněné krajinné oblasti Kokořínsko-Máchův v kraji začalo legalizovat první dvě nepovolená tremská tábořiště. Jde o Bororovo v Kokořínském dole a Mamuťák v Kosteleckých Borech, ve kterých mají být i ohniště. 40 nelegálních nocovišť nechali správci chráněné krajinné oblasti loni zbourat. Ministerstvo zdravotnictví chystá novelu, díky které by měl stát lépe zvládat výpadky léků. Hlavně levnější léky s nízkým počtem uživatelů mají v Česku jen jednoho dodavatele, protože víc by jich na našem trhu na nízkých maržích nevydělávalo. U takových léků je riziko výpadku často vyšší. Kanadská vláda dnes oficiálně představí odvetná cla proti Spojeným státům. Koncem minulého týdne mezi zeměmi zkrachovala obchodní jednání. Washington následně zavedl 50% clo na širokou škálu kanadského zboží v hodnotě zhruba 20 miliard dolarů, tedy více než 410 miliard korun. A čekejme oblačno, je zataženo jen výjimečně, bude zmenšená oblačnost. Ojediněle se přidá přeháňka a později odpoledne večer místy zaprší. Teploty vystoupí na 20 až 23 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: A pomalu jedoucí vozidlo údržby potkáte na silnici 1/13 v ulici Kamenická v Kamenickém Šinově. Silničáři tam provádí údržbu stromů a keřů a až do 15 hodin tam bude neprůjezdný jeden jízdní pruh.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Řidičům přejeme z Českého rozhlasu Liberec šťastnou cestu a pokud jedete do Liberce od Turnova, počítejte s pomalejším provozem v omezení na 35. A za chvíli vám také řekneme o další uzavírce v našem kraji. Bude u Vysokého nad Jizerou. A přidáme podrobnosti k nové prodejně regionálních výrobků v Liberci. A ve 15:45 budeme mít na telefonu Český hydrometeorologický ústav a zeptáme se na dnešní počasí. Teď je teprve 7:32 a to už vám pro klid a pohodu hrajeme Janka Ledeckého. A má pravdu, protože týden má jenom 7 dní.
2: Dobré ráno s Janem.

0: Je 7.40 přesně a máme pro vás další informace z Libereckého kraje. Zítřek a čtvrtek přinese další komplikace do provozu autobusů v našem kraji. Kvůli opravě silnice mezi Vysokým nad Jizerou a zastávkou Roprachtice Rozcestí budou upraveny jízdní řády tudy projíždějících linek. Zastávka Roprachtice Rozcestí bude až za křižovatkou ve směru na Příkrý. Teď do Liberce, tady je nová samoobslužná a non-stop otevřená prodejna, která nabízí zboží od regionálních výrobců, řemeslníků a umělců. Prodejnu najdete u budovy krajského úřadu u nového parkovacího domu na Náplavce. Ke vstupu potřebujete mobilní aplikaci a ověření identity. Kde jinde v kraji už podobné prodejny fungují, poslechněte si v reportáži na našem webu liberec.rozhlas.cz. A doslova naskok ještě do plavů, tady si můžete zopakovat taneční kroky a připravit se na plesovou sezónu. Na podzim otevřou ve zdejší Sokolovně taneční pro dospělé. Pro začátečníky je připraveno 6 lekcí v říjnu a listopadu, pokročilí pak budou pokračovat v lednu a v únoru. Podrobnosti najdete na stránkách plavu plavy.cz. Je 7.41, za chvíli voláme do Českého hydrometeorologického ústavu.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: svém rádiu máte naladěný Český rozhlas Liberec a páteční deště pomohly zmírnit sucho a možná pomohou i růstu hub. Jsou před námi další srážky, které by hřibům, klouskům nebo babkám pomohly, ptáme se v Českém hydrometeorologickém ústavu. Počasí. Na telefonu Českého rozhlasu Liberec máme přesně ve 7:45 meteorologa Pavla Juzu. Vítejte, Pavle, dobré ráno.
1: Dobrý den.
0: Jaké je to ráno v Libereckém kraji? Co obloha, co teploty?
1: Tak v současné době v Libereckém kraji máme většinou polojasno, někde oblačno a teplota v současné době dosahuje většinou 10 až 14 stupňů, na horách je 7 až 10 stupňů.
0: Jak bude během dne? Kam se dostanou teploty?
1: Tak během dne očekáváme postupně, bude už během dopoledne přibývat oblačnost, odpoledne už by mělo být většinou zataženo a později odpoledne a večer se může vyskytnout déšť nebo přehánka, ojediněle se nedá vyloučit i bouřka a teplota by měla dosáhnout 20 až 23 stupňů, na horách o něco chladněji 16 až 19 stupňů.
0: Kolik srážek by mohlo spadnout a případně pomohou růstu hub?
1: Tak to množství srážek zatím není úplně jasné, kolik by to dneska mělo být. Některé zdroje naznačují, že by to mělo být několik málo milimetrů. Jiné zdroje naznačují, že během dnešního večera, noci a zítřejšího dopoledne by to mohlo být i výrazně přes 10 mm. No a je pravda, že když je teplé a vlhké počasí, takže to pro růst hub bývá obvykle příznivé.
0: Dobrá zpráva od meteorologa Pavla Juzy. Děkujeme za váš čas a za informace. Naslyšenou.
1: Naschledanou.
0: To byla předpověď počasí a za chvíli další téma. Dobrého rána Českého rozhlasu Liberec. Svítící motýly, stěna posetá skleněnými disky i klubka z uranového skla. Tak to vypadá v botanické zahradě v Liberci. Proč právě takto? Odpovíme za pár minut.
2: Všimli jste si, že i důchodci si v neděli večer povzdychnou, zítra je zase pondělí. Je to tak trochu nešťastný den, po volném víkendu se musíme rozhýbat, většinu čeká zaměstnání, prostě nic moc.
3: Kolikrát nemůžu ani vstát.
4: Ale vstáš.
3: No nakonec jo, pač musím.
2: A tak mě čeká dost práce. Naladit vás do pohody, nabídnout aktuální zprávy, hudbu, zejména tu, co v nás zanechává příjemné vzpomínky, něco kuriozit, humoru, ba i trochu sarkazmu. A doufám, že unesete, když si vás v telefonátech budu třeba i trochu dobírat. Budu čekat pochopitelně totéž i od vás.
5: A na trátě už máme prvního volajícího. Kdo pak se nám dovolá?
6: Haló. No co je?
7: Je doma Kája.
2: V pondělí od 12 do 18 hodin se na vás těší Pavel Kudrna. A to jsem já. Tak pohodové odpoledne. Pondělí. Už od září.
8: Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje.

0: výstavu Sklo v přírodě, příroda ve skle, která je součástí programu festivalu Crystal Valley Week. V botanické zahradě umělečtí skláři předvádějí třeba svítící motýly nebo stěnu posytou skleněnými disky.
1: Teď jsme vstoupili do pavilonu velkých kaktusů a vidíme tady stěnu doslova posetou skleněnými výtvory.
2: Tak je to instalace Jitky Skuhravé a Jitka Skuhravá tady vlastně navázala dialog s unikátní sbírkou tylancí.
1: Kurátorkou výstavy Sklo v přírodě, příroda ve skle je Lenka Patková.
2: Mimořádné dílo, které je tvořené skleněnými terči, které jsou některé ryté a Jitka je vlastně navěsila přímo na tu konstrukci karisíť, kterou používá botanická zahrada pro ty tylancie.
3: Asi nejautentičtější zvuk tady v botanické zahradě je vodopád pavilonu pravěku.
2: Tady v pravěku máme umístěné dílo Miluše Roubíčkové.
3: Některá skleněná díla nejsou na první pohled dobře vidět. Příkladem jsou skleněná klubíčka, jedno červené, druhé do zeleno-žluta, které vidíme právě v pavilonu pravěku mezi jednotlivými rostlinami.
2: Pro diváky máme pomůcku nebo návod, budou mít k dispozici mapku, kde jsou orientačně jednotliví autoři nebo jednotlivá díla zaznamenáni, ale myslím, že i v tom trochu spočívá to dobrodružství, aby ti diváci si ta díla sami objevili.
4: Vystavuju soubor Trash Gems, který vznikal vlastně v posledních 2 až 3 letech.
1: Lidé na výstavě uvidí taky skleněná díla autorky Barbory Tidlitátové.
4: Je to soubor vlastně hutně tvarovaných nádob, které jsou za tepla následně spojovány s takovým jako pro mě potenciálním drahokamem budoucnosti. Vzniká vlastně technikou pat de verre z barevného sklářského odpadu.
1: Návštěvníci si můžou taky různé techniky výroby a designu skla v zahradě vyzkoušet, jak říká mluvčí festivalu Crystal Valley Week Lucie Firstová.
5: Od pondělí 24. do soboty 29. tady vedle nás v pavilonku M bude každý den nějaký sklář tvořit, ukazovat svoji práci. Ukazují různé technologie, současně mají sklo na prodej. Ta výstava tady bude do konce září, máme připravenou komentovanou prohlídku na 22. září.
1: Doplňuje Lucie Firstová z Liberce, Karolína Lašáková, Český rozhlas.
0: To byla zajímavá reportáž z liberecké botanické zahrady, kde můžete kromě rostlin obdivovat také skleněnou krásu. A do 7 minut uslyšíte další zprávy a v příští hodině Dobrého rána Českého rozhlasu Liberece budeme mluvit o sklizni chmelu. Tak jste zváni i do další hodiny. Teď už Dalibor Janda a něco si přejte. Padá totiž hvězda.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Škoda, že ji nikdo nemůže slyšet. Mezi nebem a zemí se ocitne inspektorka Candice Renoirová v premiérovém kriminálním seriálu. ČT2. Ulrich rozehrává hazardní vysokou hru. Ukradne svatou korunu. Seriál Huňády vzestup Havrana. A ČT Art. Příběh výpravčího na odlehlé železniční stanici v oceňovaném filmu Alois Nebel. Úterní večer s Českou televizí.
2: 8 hodin.
3: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Ředitelství silnic a dálnic nově posoudí dopad silnice R35 z Turnova do Úlibec na životní prostředí. Přívalový déšť poškodil novou knihovnu Turunově. Dnes se v Novém městě pod Smrkem uskuteční rodinný ekodem Vlci v Jizerských horách. A čekejme převážně oblačno až zataženo, ojedinělé přehánky a teploty budou mezi 20 až 23 stupni. Zprávy jsou nachystány, u jejich poslechu vás vítá Lída Jiroutová. Hezké ráno. Novou rychlostní silnici 1/35 z Turnova do Úlibec nezačne ředitelství silnic a dálnic stavět dřív než v roce 2033. Původně se zahájením stavby počítalo v roce 2029. Z rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ale musí na plánovanou silnici udělat nový posudek vlivu na životní prostředí. Promítnou se do něj mají i připomínky, které se objevily v průběhu posledních 5 let. Podle generálního ředitele ŘSD Radka Mátla tak dozná nový posudek výrazných změn.
4: Protože to je nový proces se vším všudy, to znamená, to technické řešení se může zásadně změnit. Bude se to prověřovat zase ze hlediska všech těch dopadů na to životní prostředí. Musíme provést nové biologické průzkumy, nové hlukové studie. Jsme připraveni prověřit i to velké tunelové řešení pod řekou Jizera. To všechno zabere spoustu času.
2: Přívalový déšť z minulého týdne poškodil novou městskou knihovnu v Turnově. Výstavba stála přes 115 milionů korun. Knihovna kvůli tomu na začátku září neotevře. Voda se dostala dovnitř a poničila stěny, část nového nábytku, počítačový systém a zhruba 1000 knih. Jak informovala mluvčí radnice Marcela Jandová, škody vyčíslené zatím nejsou. Lidé v Novém městě pod Smrkem na Frýdlantsku se dnes budou moci seznámit s životem vlků. Společnost pro Jizerské hory a Novoměstské občanské sdružení tam pro děti od 4 let a jejich rodiče připravili zážitkové dopoledne. Jeho náplň představuje za organizátory David Kavan.
5: Podíváme se trošku do historie toho, jak tady vlci v minulosti byli, jaké člověk lovil a proč lovil, až nakonec vyhubil. A samozřejmě i to, že se nám po 200 letech do Jizerek zase vrátili. A jak to s nimi vypadá aktuálně.
2: Sraz je v 10 hodin dopoledne v Zámecké ulici nad Klingerovou vilou. Akce je zdarma a potrvá asi 2,5 hodiny. Ubývá dopravních nehod způsobených nedáním přednosti zprava. Jejich počet klesl v Česku z 600 před 5 lety na zhruba 480 loni. V prvním letošním pololetí jich bylo 217. Podle mluvčí policejního prezidia Violety Siřišťové souvisí pokles s dlouhodobou prevencí, vzděláváním řidičů i úpravami některých křižovatek. Sport. Srbské volejbalistky zůstávají v brněnské skupině mistrovství Evropy neporaženy. Češky byly zatím jediné, které zvládly Srbkám vzít alespoň jeden set. Ty tak po 3 z 5 zápasů vedou skupinu B a jsou na nejlepší cestě po 5. za sebou projít na evropském šampionátu do finále. Počasí. A čekejme oblačno je zataženo jen výjimečně zmečenou oblačnost. Ojediněle se vyskytne přehánka a později odpoledne a večer místy zaprší. Teploty přes den vystoupí na 20 až 23 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: A na silnici 1/13 Frýdlantu do Dědřichovic se srazilo nákladní auto s osobním. Policie na místě a úsekem projedete.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Jsou 8:04, přesně za týden touto dobou už bude pozvonění a školáci zase usednou do lavic. Tak nebudu teď nikoho dopředu strašit, pořád zbývá ještě týden prázdnin a ten už je třeba na Žatecku ve znamení sklizně chmele. Co jí letos poznamenalo a jak vlastně probíhá, řekneme si už za pár minut. A po vlnách Českého rozhlasu Liberec se vypravíme také do Spálova. Dnes si totiž připomínáme smutné výročí zdejší tragické srážky osobního a nákladního vlaku. Je úterý 25. srpna, svátek slaví Radim, tak mu popřejte, stejně jako teď my.
3: Dobré ráno s Janem Holubem.

0: Takhle zní zvony Marty Kubišové. A tento zvuk probudí přesně za týden všechny školáky z prázdninového snění, tak to jen tak na okraji, že zbývá přesně poslední týden léta. A představte si, že do začátku září budou mít chmelaři na Žatecku sklizenou letošní úrodu. Ta bude kvůli suchu a vysokým teplotám až o pětinu nižší než obvykle. Nižší je taky obsah alfa hořkých kyselin, které ovlivňují hořkost piva. Pěstitelé proto můžou za chmel dostat méně peněz.
1: Teďka se půjdeme podívat tedy, jak se odděluje chmel už ty hlávky z rostliny.
2: Ano, ano.
3: Jednatel firmy Emil Bureš Hop Service Ondřej Šťastný mi teď ukáže celý proces zpracování právě sklizeného chmele. Po strojním oddělení hlávek od rostlin míří chmel do sušárny.
2: Vzadu je hořák, který tam honí teplej vzduch, horkej. Tady vidíme teploměry, na každém pasu je jiná teplota. První pas má zhruba 43 stupňů, na druhém je lehce pod 60 a na tom třetím je zhruba 63.
3: Chmel se suší takzvaně na vřetínko. Jeho správnou vlhkost podle Šťastného poznají, takže střední část hlávky při testu praskne. Pokud by v ní zůstalo příliš vody, mohl by se chmel po nalisování zapařit a zničit. Kolik chmele pracovníci každý den zpracují, si křídou zapisují na plech zavěšený v sušárně.
2: Když začne sklizeň, tak okamžitě vidíme po prvním dnu zhruba, jaká bude. Když vezmeme rok, který byl opravdu dobrý, tak tady máme třeba rok 21, tak bylo 19 hranolů první den a rok 20 bylo 0.
3: Zaměstnanci mezi sebou i soutěží.
2: Mezi těma sušárnama, že si to ty pracovníci jako řeknou, a hlavně soutěží, protože máme areál tady v Holedeči, máme chmel a pak ještě v Postoloprtech, tak Postoloprty mezi Holedečem, to je souboj, no, to je Sparta Slavie.
3: Podle svazu pěstitelů chmele bude letošní úroda v Česku až o pětinu nižší, než je dlouhodobý průměr. U nejrozšířenějšího žateckého poloraného červeňáku bude taky výrazně nižší obsah alfa hořkých kyselin, které pivu dodávají hořkost.
2: Tak letos to určitě bude hodně pod 3. Pokud bude v průměr 2,5, tak to budeme rádi. Jo. Jsou odběry, které jsme si dělali zkušební a bylo to i pod 2%, takže je to špatný a nevypadá to, že by se to už zlepšilo.
3: Za nižší obsah alfa hořkých kyselin uplatní odběratelé srážky z výkupní ceny každého kilogramu chmele. Sládci ho totiž při výrobě piva budou muset k dosažení požadované hořkosti použít více. Menší firmy tak můžou přijít o 100 tisíce korun, větší až o miliony. Z Holedeče na Žatecku Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Dvě minuty po čtvrt na devět je s vámi Český rozhlas Liberec a představte si, že den je zase o kousek kratší a dnešek je dokonce prvním dnem, kdy nám slunce zapadne zase před 8 večerní. Stane se tak už v 19:59. A na obloze svým milovníkom ale přeci jen radost udělá.
1: Počasí.
0: Ráno není tak studené jako to včerejší, teploty jsou teď mezi 10 a 14 stupni a výhercem aktuální teploty je Česká Lípa s 16 stupni Celsia a během dne nám poskočí až na 22 a od polojasné oblohy se postupně dostaneme k obloze plné mraku a k večeru by mohlo sprchnout. Biopředpověď je na prvním, tedy na nejnižším stupni. A za chvíli smutná připomínka železniční nehody u Spálova. Odpoledne tomu bude přesně 36 let.
1: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Léto s Českým rozhlasem Liberec.

8 hodin 21 minut, s vámi je v úterním ráno 25. srpna Český rozhlas Liberec a na dnešek připadá výročí smutné a tragické události v našem kraji. Je tomu už 36 let, kdy došlo ke srážce osobního vlaku s nákladním ve Spálově. Při nehodě zemřelo 14 lidí, 32 dalších bylo zraněno. Ke srážce vlaků došlo na trati Železný Brod Tanvald okolo 13. hodiny. V nepřehledném skalním terénu u mostu přes řeku Kamenici se čelně střetly manipulační nákladní vlak jedoucí z Tanvaldu s motorovým osobním vlakem 6302. Ten jel z Železného Brodu do Tanvaldu a Liberce. Viníky neštěstí byly označeni výpravčí v železničních stanicích Jesený a Železný Brod. Ti vinou nepředpisové komunikace poslali vlaky proti sobě. Výpravčí si svou chybu uvědomili a pokusili se osobní vlak varovat prostřednictvím obsluhy restaurace u zastávky Spálov. Jen krátce předtím, ale vlak bohužel projel okolo a nepovedlo se. Po odjezdu ze Spálova, kdy z něj řada lidí vystoupila, přejel přes most a v následujícím oblouku se čelně střetl s nákladním vlakem. Náraz se vrátil osobní vlak zpět na most, kde začal hořet. Mezi mrtvými byl mimo jiné strojvedoucí osobního vlaku Eduard Vraštil a jeho vlakvedoucí Karel Svatý. Viadukt byl na jeho počest pojmenován Edův most. Na jižním konci mostu stojí pomníček obětem tragédie a na jejich počest se také pořádá vytrvalostní běh a 18-kilometrový dálkový pochod z Tanvaldu do Spálova. Události byl věnován také 53. dílo dokumentárního cyklu České televize Osudové okamžiky s názvem Spálov 1990.

Z Pálavy se vracíme zpět do našeho kraje. Od nádraží v Železném Brodě jezdí autobusy jinak, než jste zvyklí. Dnes a zítra počítejte se změnou zastávky pro vybrané linky kvůli opravě havárie elektrického vedení v Nádražní ulici. Zastávka Železný Brod terminál je přesunuta do Masarykovy ulice ke křižovatce s nádražní. Linky 841, 842 a 851 jezdí beze změny. A ještě jedna uzavírka, která také změní provoz autobusů. V pondělí začne oprava silnice z Horních Míseček na Zlaté Návrší do nejvýše položené autobusové zastávky u nás. Máte tak poslední příležitost se sem vyvést autobusem nebo na

kole. Během opravy totiž nebude silnice průjezdná ani pro cyklisty. Autobusy budou končit na horních Mísečkách a budou jezdit podle výlukových jízdních řádů. Totiž Paul McCartney a v Českém rozhlase Liberec vyhlížíme 8:30 a s ní další zprávy.

0: Hezké dobré ráno, hudbu střídají u nás v Českém rozhlase Liberec další zprávy. Lída Jiroutová vám v nich řekne, že v Turnově budou slučovat školky.
1: Půl deváté.
2: Český rozhlas Liberec, zprávy.
1: V Turnově musí sloučit své mateřské školy kvůli nařízenému počtu dětí. Od ledna 2029 totiž musí být minimální počet dětí ve školkách nebo na základních školách 180. Tuto podmínku ale v Turnově splňuje aktuálně pouze jedna školka. V polovině září bude znovu uzavřený parkovací dům v krajské nemocnici Liberec. Další omezení na zhruba měsíc začne kvůli uzavírce křižovatky Jablonecká Kristiánova. Nové schody, chodníky i zabezpečení se dokončují dělnici u Drábských Světniček v chráněné krajinné oblasti Český ráj. Finišuje tak záchranný projekt pozůstatku středověkého skalního hradu, vytesaného do pískovcových skal. Ministerstvo zdravotnictví chystá novelu, díky které by měl stát lépe zvládat výpadky léků. Hlavně levnější léky s nižším počtem uživatelů mají v Česku jen jednoho dodavatele, protože více by jich na našem trhu na nízkých maržích nevydělávalo. U takových léků je riziko výpadku často vyšší. Vietnam obnovil práce na stavbě své první jaderné elektrárny na jihu země, postaví ruská společnost Rosatom. Podle smlouvy by dva nové bloky měly začít vyrábět elektřinu nejpozději do roku 2035. O zakázku se původně ucházelo i Japonsko, nakonec ale svou nabídku stáhlo. A bude oblačno až zataženo, jen výjimečně zmenšená oblačnost. Ojediněle se přidá přeháňka, později odpoledne a večer místy zaprší. Teploty vystoupí maximálně na 23 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: A pokládka kabelu uzavřela ulici Dětřichovskou v Liberci. Objížďka je značená a vede ulicemi Hejnická, Studánecká a Ztracená.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A pokud jste za volantem, tak dobře dojeďte. Na naší 35 se aktuálně zdržíte z obou směrů na straně na příjezdu do Liberce. Pomalejší provoz pak je ve směru od Turnova, tak s ním počítejte. A proto vám na cestu pošleme krimi příběhy a s humorem a nadhledem se dozvíte, jak policisté v Tanvaldu zadrželi recidivistu. Teď ale hit hitu od Heleny Vondráčkové, tak si s ní zaspívejte. Dlouhou noc.

0: Před půl devátou jsme si připomněli, že je tomu už 36 let, kdy se u Spálova srazily vlaky, osobní a nákladní. A dnes je tomu také 129 let, co v Liberci vyjeli úzkorozchodné tramvaje a v tento den v roce 1921 malíř Jaroslav Panuška navždy odváží spisovatele Jaroslava Haška a jeho ženu Šuru z Prahy do Lipnice nad Sázavou, aby tam Hašek mohl nerušeně pracovat na románu Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války. Tak malá ukázka z pro mě nejlepšího filmového zpracování s Rudolfem Hrušínským.
1: Neklepat! Máte na dveřích napsáno nicht klopfen! Neklepat! Hrušínál!
0: A když takhle zaťukáme na Miroslava Holubce, určitě se zlobit nebude a přidá další krimi příběh. Znáte to rčení, že stokrát nic umořilo. No vzhledem k tomu, že za chvíli použije Miroslav Holubec tuto ověřenou lidovou moudrost na konkrétní osobu, nebudu naopak já konkrétní v tom, co nebo koho to tentokrát stokrát vlastně umořilo.
2: Krimi příběhy.
3: Na našem dnešním případu je jasně vidět, jak je všechno relativní. Možná už jste někdy viděli rozhýbenou mládež vozit se po parkovišti v nákupním vozíku, který si vypůjčili u blízkého obchoďáku. Nebo jste vy sami ve vsteku nakopli takový košík, který vám sežral 5 korun a ještě ke všemu má šejdrem kolečka. Ale asi byste neočekávali, že za vámi přijde policie a pošle vás na 2 roky do vězení. Nebo ta děcka. A vidíte, když dva dělají totéž, nedávno si jeden takový košík půjčil jeden muž z Tanvaldu. Nutně ho potřeboval, měl totiž nějaké plechy do sběru a neměl jak je tam odvést. A tak si vzal vozík u tanvaldského Lidlu, naložil sběr a odvezl ho do sběrny ve Smržovce. Jenže k obchodu nakonec nedošlo. Naopak, muž je obviněn z krádeže a hrozí mu až 2 roky nepodmíněně. Vynechme úvahy o tom, kde plechy vzal, jestli je poctivě našel, nebo si je taky vypůjčil někde na stavbě, nebo očesal nějakou garáž. Nevíme taky, jestli chtěl za utržené peníze koupit dárek k narozeninám své malé dcerce, nebo by si koupil lahváče či dávku pervitinu. Pro soudce je rozhodující to, že muž byl v posledních 3 letech za takové skutky už 3x souzen. A že si prostě vzal, co mu nepatří. Tady bych si dovolil připomenout, že po lidech, kteří k nám přijdou z jiné země, chceme, aby dodržovali naše zákony a zvyky. Což je v naprostém pořádku. Podívejme, jak to vypadá v jiných zemích. Jenže když nedodržujeme své vlastní zákony, můžou si nově příchozí myslet, že v Česku je zvykem na zákony prostě kašlat. A proto ty 2 roky nepodmíněně. Protože komu není rady, ten si to zkrátka musí odsedět.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Síla lásky od Jennifer Rusha. Musíte uznat, že obrovskou sílu lásky předvedly i Blažena a Venca v legendární komedii Slunce, seno a pár facek.
1: Tak toho si vemeš, kdybych tě za tyhle ty vlasy měla dotáhnout na Národní výbor. Neser mě, Blaženo! Takhle, nákupy za 100 tisíce, třikrát posíláme oznámení, že se vemete, se nevemete, se vemete, se nevemete. Já ti seženu doktora, takový terno, a ty řekneš, že si ho nevemeš. Toho si vemeš, jakože já se jmenuji já, to ti přisám.
0: Dnes večer můžete komedii vidět v letním kině Libereckého zámku od 20. hodiny. Tak se tam potkáme, ale pro jistotu deštník nebo pláštěnku sebou. Počasí. Je před námi oblačný, ale teplotně příjemný den. Teploty budou mezi 19 a 22 stupni, na horách se maxima dostanou k 19 stupňům Celsia. Ráno bude polojasné, postupně se ale začne zatahovat a k večeru by mohlo podle meteorologů sprchnout. Srážek ale příliš nečekejte. Do dvou, ojediněle k 10 mm. Klíšťata mají aktuálně mírnou aktivitu, alergiky trápí hlavně pily ambrózie, travin a bylin a kombinace dešťů a teplejšího počasí zvyšuje podle Českého hydrometeorologického ústavu i pravděpodobnost růstu hub. Před hodinou nám to potvrdil meteorolog Pavel Júza. Přidám ještě rekordy, ty jsou hodně staré. Nejchladněji bylo v roce 1830 jen 7 stupňů. To je dokonce méně než dnešní ranní teploty. A nejtepleji bylo našim předkům naopak v roce 1807, kdy naměřili 33,5 stupně. Koukám se na hodiny, ukazují 8:47 a na vlnách Českého rozhlasu Liberec pro vás máme z hudby třeba Krištofy a jejich Lolitu.
2: Jaro, léto, podzim, zima.
3: Ano, po celý rok každý den vás informujeme o počasí mezi 5. a 9. hodinou ranní každých 15 minut a potom vždy v celou ve zprávách. Podrobný rozhovor s meteorologem můžete slyšet denně 7:45. Ve všední dny také po 17. hodině a o víkendu ve 14:20. Hezké počasí přeje Český rozhlas Liberec.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
5: Jsem v vůně, kterou plaveš. Proskočí

Sentrum.

Dnešní dobré ráno Českého rozhlasu Liberec s datem 25. srpna se chýlí ke konci. Ještě vás tedy pozvu k dopolednímu vysílání s Ivetou Kalátovou. Zavedeme vás třeba do Jilemnice, kde, stejně jako v Turnově, budou mít koupací biotop. Co všechno tam bude, řekneme vám po 9. hodině. Pokračovat budeme také v našem seriálu týdne o cyklotrasách. A ještě pozvánka k našemu hostovi, který přijde hodinu před polednem, jsou děti, pro které může být odklad před nástupem do školy klíčový a mohou nastoupit do takzvané přípravky. V době, kdy se zpřísňují pravidla pro odklady, není jasné, pro které děti budou přípravné třídy určené. Do novely školského zákona nahlédneme s ředitelkou pedagogicko-psychologické poradny v Liberci Janou Hlavovou po 11. hodině. A poslechejte nás i odpoledne, budeme totiž soutěžit o 2 vstupenky na Hrady.cz na Bezděz. Jak slyšíte, máme toho pro vás víc než dost. Jan Holub se loučí, přeji krásné poslední prázdninové úterý a naslyšenou.

0: Agroservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
2: Devět hodin.
3: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Radnice v Doxech na Českolipsku pokryje střechy části svých budov fotovoltaickými panely. Počet lékařů na dětské psychiatrii v Liberci se strojnásobí. Dnes vylosují čísla, kterými budou označeny hlasovací lístky pro kandidáty do třetiny Senátu. A bude oblačný až zatažený den, ojediněle slabě zaprší a teploty vystoupí až na 23 stupňů. Jsou tu zprávy a s nimi i Lída Jiroutová. Přeji klidné úterní dopoledne. Centru Dox na Českolipsku budou mít 4 městské budovy na střechách solární elektrárny. Město na projekt získalo evropskou dotaci přes 2,25 milionu korun. Předpokládané náklady dosahují k 6 milionům. Vyrobenou elektřinu chce radnice sdílet se svými organizacemi.
4: Fotovoltaické panely budou na budově číslo 46 na náměstí Republiky a na sousedním komunitním centru. Dále také na zdravotním středisku a na základní škole Karla Hynka Máchy. Jak připomněl Jakub Dering z investičního oddělení, za přispění další už také schválené dotace chtějí Doxy v následujících 5 letech kompletně vyměnit veřejné osvětlení. Z Doxy Řílínek, Český rozhlas.
2: Oddělení dětské a adolescentní psychiatrie v krajské nemocnici Liberec personálně posílí. Nově by oddělení mělo mít 14 lékařů a 8 psychologů. To je třikrát víc, než má teď. Posílení týmu souvisí s modernizací budovy dětské psychiatrie, kde se počet lůžek zvýší téměř dvojnásobně. I když nové prostory budou hotové až na jaře příštího roku, nemocnice posiluje lékařské týmy už teď, říká primářka dětské psychiatrie Šárka Konečná.
5: Nemocnice je svolná nabírat nové lékaře, nové psychology i sestřičky už teď, abychom je měli, protože je samozřejmě scestný myslet si, že když otevřeme, tak tady nastoupí spousta jiných nově. Potřebujeme zvládnout nějaké vzdělávání před tím, než se přestěhujeme, tak abychom ty lékaře a psychology měli k dispozici.
2: Kandidáti do podzimních senátních voleb dnes dostanou přeřazená čísla na hlasovacích lístcích. Vylosují jim je příslušné registrační úřady. O 27 míst v Senátu bude v prvním kole soupeřit celkem 154 kandidátů. To je v historii voleb do Senátu druhý nejnižší počet, zhruba o 80 méně než před 6 lety. Rusové v noci útočili řízenými leteckými bombami na ukrajinské Záporoží. Podle náčelníka tamní oblastní správy Ivana Fedorova ve městě zemřeli 2 lidé, napsal to server Ukrajinská pravda. Noční údery hlásí i Rusko poblíž města Krasnodar na jihu země. Vypukl po dronovém útoku požár v ropné rafinerii. Podle úřadu v oblasti zároveň zemřeli 2 lidé poté, co trosky bezpilotního letounu dopadly na železniční stanici.
3: Počasí.
2: A dnešní den bude oblačný až zatažený jen výjimečně se zmenšenou oblačností. Ojediněle se vyskytne přeháňka a později odpoledne večer místy zaprší. Odpolední teploty dnes vystoupí na 20 až 23 stupňů. Na horách naměříme mezi 16 až 19 stupni. Vítr fouká mírný východní až jihovýchodní. Rostrové podmínky jsou dobré. Odpoledne čekejme ojediněle až velmi dobré a biozátěž je na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: A ještě pohled na silnice v Libereckém kraji. Kvůli výměně kanalizace a vodovodu je v Liberci uzavřena frekventovaná Jablonecká ulice. Objížďka je značená.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Příjemné a dobře naladěné dopoledne, to vám z Českého rozhlasu Liberec krátce po 9. hodině už přeje Iveta Kalátová. No, slyšeli jsme to dobře ze zpráv od Lídy Jeroutové. Čekají nás dnes velice příjemné teploty kolem 25-26 stupňů Celsia. Pokud máte chuť, tak určitě se můžete jít ještě vykoupat a možná časem můžete zamířit i do Jilemnice. Proč tam? Protože do Jilemnice na Semilsku dokončuje stavbu koupacího biotopu. Bude tam plavecká i neplavecká část, kluzavka a vodní hřiště a my se tam už za okamžik podíváme. A také si připomeneme jedno zajímavé výročí. Hledal loď starou přes 300 let a místo ní nacházel kola, kamra nebo vánoční stromky. Pak ze dna vytáhl kus černého dubu. Právě tak přesně před 70 lety začal příběh objevení vraku historické lodi Vasa. Tak tuto reportáž si poslechneme krátce před 9:30 a ve 9:45 je tu pro vás zámecké léto. Tak ať se vám i dnes v úterý 25. srpna dobře daří a hezky poslouchá.

hudba laskavá.

0: Marie Rotrová, která se před lety zařekla, že už nebude vystupovat, no a svůj slib naštěstí porušila, takže i v současné době se s ním můžeme vídat na koncertních pódiích. Tak doufám, že písnička vám zpříjemnila to dnešní úterní dopoledne. Teď už se podíváme do Jilemnice. Koupací biotop s dřevěnými moly, s kluzavkou a vodním hřištěm dokončuje Jilemnice na Semilsku. Na okraji města vzniká nová rekreační oblast, kam se lidé budou moct přijít podívat už na konci srpna. Ovšem, jak už zazní v dalších minutách v našem vysílání Českého rozhlasu Liberec, hlavní provoz tam ale začne až příští rok.
1: Procházíme zatím ještě nefunkčními turnikety.
2: Tady jsme vlastně už mezi budovami, to znamená ústupu, kdy v té pravé části bude převážně zázemí pro návštěvníky typu občerstvení, popřípadě nějaké sklady, a v té druhé části zase zázemí pro správce, to znamená pokladna, ale samozřejmě taky toalety, sprchy.
1: Říká starosta David Hlaváč z ODS.
2: Dvě dětská hřiště, jedno vodní, jedno takové hrací. Navazuje na toto brouzdaliště, kde jsou už dneska nějaká ta skuzavka, hříbky. Potom je neplavecká část, která přímo souvisí s tou plaveckou částí, a ještě vzadu, schovaná vlastně za tou velikánskou skluzavkou, je ještě dopadová část, která je vlastně oddělená od té plavecké.
1: Stavba biotopu začala v loni na podzim a měla být hotová ještě před touto letní sezónou. Zpoždění nastalo kvůli více pracem.
2: Problém tady byla spousta, že jsme se museli vypořádat se spoustou vody, která tady fyzicky byla, s podložím, s únosností jílu a všeho možného, a nebyly to hezký boje. Jsme opustili myšlenku, že ta voda sem nesmí přijít, protože ona sem vždycky nateče, a soustředili jsme se na myšlenku, když sem ta voda nateče, a teď myslíme do těch podloží a podobně, jak ji odsaď co nejrychleji dostat, aby nám tu nic nenatropila.
1: Radnice chce na konci srpna pozvat veřejnost, aby u biotopu mohla strávit alespoň nějaký čas. V úplném provozu bude až příští rok.
2: Koupací sezonu nestihneme, s tím jsme tak nějak se museli smířit. Na druhou stranu potřebujeme a chceme, aby jsme byli připraveni na tu příští sezonu. Budeme mít odchytané co největší komplikací nebo prostě nějakých nesrovnalostí, které samozřejmě při takovýmhle velkým díle můžou vzniknout.
1: Celkové náklady vyjdou na zhruba 75 milionů korun, z toho více práce jsou za 2 miliony. Z Jilemnice Johana Tománková, Český rozhlas.
3: Také na Semilsku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: Německé léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitele. A v neděli vás pozvu na svůj zámek v Kostelci nad Orlicí, který za zachránili červené cihly.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Jsem moc ráda, že s námi trávíte i dnešní den, úterý 25. srpna. Však si také připomínáme zajímavá výročí. Například astronom Galileo Galilei předvedl v Benátkách svůj první dalekohled. Ovšem to se psal rok 1609. No a když se podíváme o nějaké to století dál, tak můžeme zakotvit v roce 1897, kdy v Liberci byl zahájen provoz úzkorozchodné elektrické tramvaje. To musela být tehdy velká sláva. My se teď budeme věnovat také jednomu zajímavému výročí a hlavně objevu. Měla být chloubou švédského námořnictva a místo toho se po několika minutách plavby naklonila, nabrala vodu a zmizela pod hladinou. Loď Vasa se na dno stockholmského přístavu potopila v roce 1628 a na své objevení čekala více než 300 letí a to se podařilo námořním inženýrům přesně před 70 lety.
1: Nemáte sonar, podvodní dron ani GPS. Máte jen staré dokumenty, loď a trochu zarputilosti. Právě tak v 50. letech hledal švédský námořní inženýr Anders Frazén vrak lodi Vasa. Několik let studoval archivní materiály a snažil se zjistit, kde přesně se loď mohla potopit. A pak začal prohledávat dno stockholmského přístavu. Pomáhalo mu jednoduché zařízení, které ze dna vytahovalo vzorky. Dlouho to nevypadalo příliš nadějně. 25. srpna roku 1956 ale přišel zlom. Pomocí sondy vytáhl ze dna kus černého dubu. O několik dní později se tak pod hladinu spustil potapěč Per Edvin Felting. Ve vodě byla téměř nulová viditelnost. Musel se tak orientovat hmatem, až narazil na dřevěný bok lodi.
2: Vasa je jenom jedna. Netroufáme si použít jiné než osvědčené metody.
1: Vysvětloval potapěč v dobové reportáži. Nakonec vyhloubili za 2 roky pod lodí několik tunelů, aby mohli na dně natáhnout lana. Zrekonstruovaný originál válečné lodi Vasa teď najdete v muzeu ve Stockholmu. Tam zavítá kvůli této expozici zhruba 1,5 milionu lidí ročně. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
3: Léto s Českým rozhlasem Liberec.

0: Zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Úterý 25. srpna. Svátek má Radim a tady je Petr Jungmann. Pěkný den. Jedna z našich nejtradičnějších továren ČKD v Praze byla do obchodního rejstříku zapsána přesně před 155 lety v roce 1871. Tehdy 25. srpna se poprvé sešla i správní rada. Anglo-sovětská invaze do Iránu neboli operace Tvář začala před 85 lety v roce 1941. Zastaralá iránská vojska kapitulovala po 5 dnech. Cílem invaze bylo zajistit strategický koridor pro zásobovací linky spojenců Sovětskému svazu a zabránit ose, tedy hlavně Německu a Japonsku, k přístupu k ropným polím. Finský student Linus Torvalds zveřejnil přesně před 35 lety v roce 1991 na počítačové síti zprávu, že začal pracovat na novém operačním systému. Datum bývá považováno za den zrodu systému Linux.
3: Dragie soutěžníky, přijímají to řešení.
2: Den po abdikaci Michaila Gorbačova po moskevském puči před 35 lety v roce 1991 vyhlásilo nezávislost i Bělorusko. 75 má dneska zpěvák metalové legendy, britský Judas Priest Rob Halford. S cvočky v kůži začal právě on, definoval tím metalovou módu a stal se módní ikonou. 65 má dneska country hvězda Billy Ray Cyrus. Jeho dcerou je zpěvačka Miley Cyrus. Já přeju hezký den.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Zámecké léto.
1: Ano, o slovo se hlásí další vydání Zámeckého léta, také Pavel Kudrna, dalších 15 minut bude patřit právě tomuto prázdninovému seriálu, tak vás pěkně zdravím a vítám. No, nachyluje se nám čas už jenom do pátku, v pátek nás čeká pak velké losovací finále, čeká nás nejenom návštěva posledního zámeckého objektu v naší soutěži, pak taky losování výherce pobytu na zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí, no a zároveň budeme znát už 3 jména výherců zámeckých pobytů na zámku Třešť. Jenom taková náhoda, včera vyhrál posluchač právě z Třešti. Mně to nedalo, podíval jsem se na jeho adresu na mapách a zjistil jsem, že ten zámek je od jeho domu asi 2 ulice. Takže kdyby vyhrál, tak to bude taková zvláštní situace, kdy bude chodit spát kousek vedle, než bydlí. No, dáme se do další návštěvy. František Kinský už je nachystán. Kam to bude dnes?
0: Zámecké léto.
2: Vydáme se na jihozápad od Prahy, na jeden z nejvýznamnějších barokních zámků u nás, do Dobříše. Tamní zámek byl vystavěn ve stylu francouzského barokního klasicismu a dnes patří rodině Colloredo Mansfeld. Do zámku nás zve Jolana Nováková.
3: Vedle mě stojí ředitel zámku nebo správce zámku Pavel Krejcárek. Dobrý den.
4: Dobrý den posluchačům Českého rozhlasu.
3: A já si právě poslechla historku o tom, jak se kdysi tady na Dobříši procházel zámeckým parkem výtvarník a režisér Zdeněk Miller. Zakopl prý okrtinec a nápad namalovat krtečka byl na světě. Václav Čtvrtek tady napsal pohádky z mechu a kapradí a tak dále a tak dále. Říkalo se přece, Dobříš, zámek plný spisovatelů, to se vybaví leckomu z nás. A my jsme teď vstoupili do spisovatelského pokoje. Jeden jste tady zachovali.
4: To spisovatelské období na zámku v Dobříši bylo poměrně dlouhé, trvalo zhruba 40 let. Máme tady velice zvučná jména, jako byl pan Drda, který tady mnoho let bydlel. Také kus života tady strávila Adina Mandlová. Vystřídalo se tady mnoho zvučných jmén, nejenom z toho spisovatelského, ale z toho kulturního života tehdejší doby.
3: My jsme si prohlédli dobové vybavení i moderně pojatou expozici v zámeckých komnatách, která vypráví historii rodu Colloredo Mansfeld, historii zámku pocházejícího ze 16. století. Viděli jsme nádherný zrcadlový sál. Teď projdeme sala terénou a vstoupíme do francouzské zahrady, francouzského parku.
4: Francouzský park má rozlohu 2 hektary. To, co tady vidíte, je všechno po velké obnově a restaurování.
3: A teď přicházíme k tomu velkému vodnímu dílu, které tady máte. Je to fontána napájení heliových koní, kaskádovitá.
4: Je to největší dílo Františka Ignáce Placra, který tady dělal v celém areálu sochařskou výzdobu.
3: Za našimi zády je zámek, před námi oranžérie, kam vystoupáme po schodech. Musím přiznat, že jsem čekala, že oranžérie bude nějaký skleník.
4: Tak je to celá budova. My se nacházíme před severní stěnou oranžérie. Před námi se rozprostírá iluzivní malba. Jedná se o největší nástěnou venkovní iluzivní malbu ve střední Evropě. A ta malba je plastická. Jo, jsou tady okna, jsou tady schodiště.
3: A já si jdu tady sáhnout na tu tepanou mříž a ona je taky jenom namalovaná. Já jsem vám na to na všechno skočila. A vy tady máte v oranžerii, myslím, 5 expozic. Půjdeme doleva do galerie. To je pohoda, pán si tady leží na koberci. Tamhle vidím krtka, to znamená, že budeme u Millerů.
4: Ano, je to ta naše vlastně nejkrásnější expozice. Nacházíme se v galerii Zdeňka a Emily Millerových. Jsou tady herní prvky, všechno téma krteček.
3: Když jsme v oranžerii, tak jsou tady taky samozřejmě rostliny. Expozice věnovaná zámeckému zahradnictví, další lesu nebo vodě. A když se vrátíme zpátky na zámecké nádvoří, můžeme obdivovat barokní věžní hodiny nebo sochu granátníka, u které se každý fotí, tváří se dřevěně. Ale není, Pavel Krejcárek ťuká, je to litina.
4: A není to jenom obyčejná socha, ale jsou to kamna. Tak.
3: Přijeďte se podívat na Dobříš a nezapomeňte si projít taky anglický park.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Dobříš si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: No musíte uznat, těch soutěžních otázek by se nabízela skutečně hodně, dlouhá řada. Mně by se třeba líbilo, která slavná prvorepubliková herečka trávila poslední měsíce na zámku Dobříš, Adina Mandlová, Lída Bárová, Nataša Golová. Ne, tak to nebude, to je úplně jasné, to je všeobecně známé. Adina Mandlová tam trávila nějaký čas, bohužel opuštěná vlastně téměř sama. Tak vy opuštění nejste, vy máte nás, Český rozhlas a naši soutěž Zámecké léto. Tak se dáme do soutěžení. Já jenom připomínám, když už jsem se zmínil o pobytu na zámku Třešť, tak je to pobyt v zámeckém apartmá, je to pro dvě osoby, je to na dvě noci, snídaně formou bufetu pochopitelně, privátní pronájem, wellness, lahev sektu, zábal z bahna z mrtvého moře pro dvě osoby, parkováním po dobu pobytu zdarma, jedna tříchodová večeře při svíčkách, romantika pro dvě osoby, stojí to za ten jeden telefonát. Jestli máte chuť soutěžit, tak vám přeji hodně štěstí, protože dovolat se a být třetí, tak to už chce ne trochu toho štěstí, ale pořádnou kupu. Ať ho máte.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Země vzdálená BSP v našem vysílání v zámeckém létě. No, chvilka napětí pominula tedy pro vás, kteří nesoutěžíte, určitě ne, ale pro ty, kteří se snaží dovolat, tak rozhodně ano. Teď už jasné, buď se dovolali nebo nedovolali, ale já vím, že třetím v pořadí byl pan Karel z Hrejkovic. Dobrý den, pane Karle.
1: Dobrý den.
0: Dotaz, pokud vyhrajete, dostanete zámecký balíček, zámecká prohlídka nebo na zámku pana Františka Kinského by také mohla, jak se říká, klapnout. Jel byste se podívat? Určitě ano.
1: Určitě to vydržilo.
0: A ten pobyt zámecký, ten by taky, jak se říká, bodl na zámku
1: Třešť. No, ale to nehrá, si myslím, že to nehrozí.
0: Podívejte se.
1: Díval jsem se, že jsem se dneska trpěl.
0: Podívejte se, to je naprosto nevyspytatelné. Budete mít přes, já nevím kolik, já bych to musel spočítat, asi 40 a něco finalistů, takže tam ta šance, to není jak někde v loterii ve sportce, nebo už se to, já nevím, jak se to dnes jmenuje, ty loterie. Dobře, takže pane Karle, dáme se do toho jednoduššího a to je soutěžní otázka.
1: Jestli jsem dobře poslouchal, že jsem se snažil volat.
0: Dobře, tak jestli jste dobře poslouchal, se dovíme v zápětí. Z jakého materiálu je socha granátníka na zámku Dobříš?
1: No, z litiny.
0: Jste mi ani nedal šanci, abych vám řekl tři možnosti. Ze dřeva, z kamene, z litiny. Imituje to dřevo, ale je to litina. Přesně tak. Vyhráváte, vidíte, tak ten první krok jste splnil bez problémů. Jste nezaváhal, rovnou jste věděl, je to tak. Takže gratuluju, no a už se nám blíží finále, tady ten pátek. V pátek určitě zpozorněte, protože, jak jsem říkal, buď tam může klapnout ta prohlídka zámku, anebo třeba i ten pobyt v Třešti. Mějte se hezky, pane Karle, naschánou.
1: Děkuju vám, děkuju, naschánou.
0: Všichni se mějte hezky. Zítra se opět přihlásí Povelkudrna v 9.45. František Kinský už chystá další objekt, kam se podíváme, a to já vám rovnou řeknu, zámek Častolovice. Tak si to užijte. Mějte se hezky, ještě jednou hezké úterý.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Turnov musí sloučit své mateřské školy kvůli nařízenému počtu dětí. Majitelé ski areálu v Rokytnici nad Jizerou chtějí příští rok začít se stavbou hotelu a podzemní nádrže pro zasněžování. Předsednictvo německého koncernu Volkswagen začne jednat se zaměstnanci o úsporných opatřeních. A dnes čekejme převážně oblačno a zataženo, ojediněle přehánky a teploty mezi 20 až 23 stupni. Zprávy jsou připraveny, u jejich poslechu vás vítá Lída Jiroutová. Přeji hezké dopoledne. Kvůli novele školského zákona musí Turnov sloučit 7 svých mateřských škol v jednu organizaci. Od ledna 2029 totiž musí být minimální počet dětí ve školkách nebo základních školách 180. Tuto podmínku ale v Turnově splňuje aktuálně pouze jedna školka. K formálnímu sloučení dojde také u základní školy Mašov, kde je teď 106 žáků. Sloučí se proto se základní školou 28. října. Podle nezávislé místostarostky Turnova Petry Houškové se ale pro rodiče a děti nic na fungování škol nezmění.
2: Nepoznají žádné změny, protože je to záležitost, která je především formální, abychom vyhověli této legislativní podmínce, ale školy zůstávají na svém místě, zůstávají tam pedagogické týmy. Pro nás bylo důležité, aby byla zachována absolutní autonomie těch jednotlivých škol.
0: V Rokytnici nad Jizerou by mohla příští rok začít stavba 5hvězdičkového hotelu v areálu bývalé textilní továrny Saba. Společnost Trigema, která před 3 lety ski areál koupila, čeká na stavební povolení. Mohla by ho získat do konce roku, pak začne demolice brownfieldu Saby v centru města. Vedení chráněné krajinné oblasti Kokořínsko-Máchu v kraji začalo legalizovat první dvě nepovolená tremská tábořiště. Jde o Bororo v Kokořínském dole a Mamuťák v Kosteleckých Borech, ve kterých mají být i ohniště. 40 nelegálních nocovišť nechali správci chráněné krajinné oblasti loni zbourat. V největší evropské automobilce Volkswagen začíná vyjednávání o její budoucnosti. Šéf představenstva koncernu Oliver Blume se sejde ve Wolfsburgu se zástupci zaměstnanců. Ti chtějí hlavně slyšet detaily o chystaných úsporách.
3: Wolfsburg je pro Blumeho první z 9 zastávek. Po dolnosaském kmenovém závodě přijdou hned na řadu továrny v Emdenu a Cvikau, o kterých se delší dobu říká, že jsou na hraně uzavření. Volkswagen pořád vytváří zisk a v Evropě dokonce roste, ale mimo ní přichází o trhy, především o ten čínský, kde odbyt klesl meziročně o čtvrtinu. Koncern může výhledově propustit desítky tisíc zaměstnanců. Automobilka Škoda, která jeho součástí, uvedla, že plány vedení v Německu nemají přímý dopad na její aktivity. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: A v Libereckém kraji je polojasno, postupně čekejme oblačno až zataženo, jen výjimečně zmenšenou oblačnost. Ojediněle se vyskytne přehánka, později odpoledne a večer místy zaprší. Teploty dnes vystoupí na 20 až 23 na horách na 16 až 19 stupňů. Vítr fouká mírný východní až jihovýchodní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: A v Ploužnici na Českolipsku je částečně dopravní omezení kvůli opravě mostu. Silnice tam zúžena na jeden jízdní pruh. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Stále příjemný poklidný poslech Českého rozhlasu Liberec, to vám už teď krátce po 10. hodině přeje Iveta Kalátová, tak v úterním dopoledni pod ještědem 25. srpna už zavítáme do školy. No, ode dneška za týden už budou mít děti první školní den za sebou. No, tak ten první školní den vždycky bývá takový poměrně krátký. My ale zjistíme, jak se připravují na nový školní rok ve střední škole hospodářské a lesnické ve Frýdlantu a jak pokračují přípravy na krajské dožínky v Jílemnici. Tak to a ještě více se dozvíme už za okamžik. A v seriálu Týdne, ve kterém se věnujeme cyklotrasám v Libereckém kraji, navštívíme Bike Park v Tanvaldském Špičáku, tak se určitě máte na co těšit. Hezký poslech.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Tentokrát už bude hodně školní, zatímco dětem nový školní rok začne až příští úterý, tedy většinou. Ve školách, jak už víme, bylo živo i přes prázdniny a příprava na nový školní rok tedy vrcholí. Co se dělo a děje ve střední škole hospodářské a lesnické, tak to se vydal zjistit do Frýdlantu regionální stopař Jaroslav Hoření. Zdravíme do Frýdlantu, dobré dopoledne.
2: Dobré dopoledne z Frýdlantské střední školy, kterou jsem nevybral mezi školami náhodou, důvodů by se našlo víc a jedním z nich je, že škola se do první akce zapojí ještě před koncem prázdnin. Tuto sobotu při krajských dožinkách v Jilemnici. Jak se tam bude škola prezentovat, tak to nám přiblíží ředitel střední školy hospodářské a lesnické Miroslav Kudrna. Co tam budete vlastně předvádět? Chystáte tradičně na krajské dožinky výzdobu, pokud si dobře vzpomínám.
3: Krásné dopoledne všem posluchačům. Máte pravdu, je to tak. Každoročně se podílíme na organizaci krajských dožínek, a to konkrétně zahradnickou výzdobu, kterou chystají naši učitelé odborného výcviku s našimi žáky, kteří mají zahradníci prázdninovou praxi, to znamená valná většina studentů a žáků odpočívá, ale zahradníci, farmáři, ty mají prázdninovou praxi a pomáhají nám nejenom v našem zahradnictví, ale na našich školních pozemcích a právě třeba i s tou přípravou krajských dožínek. A na těch krajských dožínkách neuvidíte jenom naše dožínkové věnce, dožínkovou výzdobu, ale potkáte třeba i nás, naše žáky při akcích, aktivitách, co se týká zemědělství. Určitě tam potkáte naší školní kravičku Agnes, anebo můžete ochutnat i naše školní výrobky, potravinářské výrobky, které byly oceněny regionální potravinou Libereckého kraje.
2: Je ta účast na krajských dožínkách dobrovolná nebo dobrovolně povinná pro studenty?
3: Tak zemědělství jako samo o sobě musíte dělat s láskou a zemědělství o prázdninách nepočká. To znamená, i tyhle ty akce a aktivity spojené se zemědělstvím jsou z valné většiny dobrovolné. To znamená, ti zaměstnanci se na tom chtějí podílet. Bez toho by to nešlo.
2: Zmiňujete prázdniny, ale tady ve škole a v areálu školy moc klidné prázdniny nebyly. Já bych řekl, že byly asi hodně rušné. My jsme právě teďka v nových dílnách, které se budou zanedlouho otevírat, takže bylo rušno.
3: Máte pravdu, pro mnohé vlastně posluchače jsou letní prázdniny zaslouženým odpočinkem pro žáky, zaměstnance, nicméně se nacházíme v nových dílnách pro učební obor lesní mechanizátor, zpracovatel dřeva. 1. září dostaneme, doufejme, kolaudační souhlas, tak abychom 2. září slavnostně mohli otevřít dílny, které stály 46 milionů korun, a to díky vlastně finančním prostředkům Libereckého kraje.
2: Jak jsem tak koukal na parkovišti, kde jsem obtížně poměrně hledal místo na zaparkování, tak už jsou tady asi všichni, aby řekl, že tady je stejně plno jako během školního roku.
3: Jsme v plném počtu, jak se říká, na špičkách, neboť vlastně právě dneska začíná přípravný týden, to znamená všech 122 zaměstnanců střední školy hospodářské lesnické Frýdlant se připravuje na začátek nového školního roku, připravují třídy, vybavení, pomůcky a samozřejmě i v tomhletom přípravném týdnu probíhají opravné maturitní zkoušky či závěrečné zkoušky.
2: To jsem tady viděl, jednu opravku vedle. Kolik studentů má opravky letos?
3: V letošním roce vlastně o prázdninách v tomto přípravném týdnu koná opravné zkoušky, závěrečné zkoušky či maturitní zkoušky 25 studentů.
2: Tak jim přejeme, aby to všechno klaplo, aby klapla kolaudace nových dílen a ať se začátek školního roku a dožínky vydaří.
3: Já vám děkuju a těším se posluchačit například na krajských dožínkách Jilemnici.
2: A to je odsud z Frýdlantu všechno.
1: No, děkujeme, tak je tam velice příjemně na této škole a také držíme palce všem studentům, kteří právě teď píšou opravné zkoušky. Tak i na krajské dožinky v Jilemnici nás zval mimo jiné náš regionální stopař Jaroslav Hoření. Děkujeme a budeme se těšit. Naslyšenou.
2: Naslyšenou odpoledne z Krista Belivík.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat křehkým kostem a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Také si mnozí z vás, milí posluchači Českého rozhlasu Liberec, nedokážete představit léto bez kola, bez cyklistiky. Ostatně cyklistika patří mezi jedny z nejoblíbenějších sportovních aktivit v Česku. A proto se jí věnujeme i v aktuálním seriálu Týdne. Včera jsme přinesli tip pro všechny milovníky dálkového ježdění. Dokonce jsme se mohli dostat až k Baltu. Dnes ale potěšíme ty z vás, kteří rádi jezdíte mimo silnice a z kopce dolů. Náš reportér Patrik Fischer se tentokrát hlásí z bike parku. Patriku, dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne. Bike parky ty na českých horách rostou, skoro by se chtělo říci, jako houby po dešti. A už před 9 lety vyrostly první tratě taky na Tanvaldském špičáku. Proto je tady se mnou zástupce provozující firmy Skibižů SRO Petr Bažant, která ten bikepark na Tanvaldském špičáku tady provozuje. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Pojďme si na úvod říct trošku obecněji, v čem je to bikeparkové ježdění specifické?
2: Tak pokud se budeme bavit přímo o našem bikeparku na Tanvaldském špičáku, tak vlastně jde o nějakou síť stezek. Stezkou myslím nějaký úzký pruh, který vede lesem. U nás to je z vrcholu špičáku dolů vlastně k nástupní stanici. Momentálně máme čtyři různé stezky, které vlastně obsluhujeme lanovou dráhou. Takže nahoru ty lidi vyjedou lanovkou a mají nějaké čtyři varianty, jak se dostat dolů. Jsou různé typy těch bikeparků, můžeme mít i bikepark právě bez té lanové dráhy.
1: Já bych jenom ještě možná trošku vysvětlil, jak vypadají ty cesty. Většinou je to nějaká pevně daná stezka, která buď může mít nějaký trošku, řekněme, zpevněnější mlatový povrch, nebo může to být i nějaká taková lesní cesta. Což taky znamená, že ty cesty dolů můžou mít docela různé obtížnosti a celkově můžou tam vznikat asi docela kolizní situace. Jak se vyhnout tomu, abych se, nedej bože, jako úplný nováček třeba v bikeparku zranil?
2: Když to vezmu postupně, tak vlastně ty traily nebo ty stezky pro cyklisty u nás se chovají trošku obdobně jako sjezdové trati, takže rozlišujeme různé obtížnosti. Začíná to od modré až po černou. V našem případě vlastně ty modré traily, to byly ty první, které jsme vybudovali. A to jsou vlastně vyhlazené stezky, kde jsou pouze vlastně klopené zatáčky a nějaké drobné jako nerovnosti. Takže to opravdu zvládne se skoro každý, kdo nějakým způsobem jezdí na kole. A na tyhle si traily k nám jezdí jako opravdu i malé děti. Nicméně poptávka od těch bikerů je taková, aby bylo v tom bikeparku právě něco těžšího, takže pak třeba jsme dobudovávali vyloženě, říkáme tomu enduro trail, což znamená, že ta stezka je to vyloženě přírodní stezka přes všechny kořeny, kameny, takže jedete de facto jenom vyčištěným povrchem v tom lese mezi stromama. A vlastně letošní novinkou je skákací trail. To znamená, že vlastně jsou postavené takové velké platformy, kde se dá jako skákat kopy, já nevím, 5-6 třeba metrů až do dálky, a jsou na této stezce jsou třeba i jako dřevěné seskoky dolů. Takže pokud se budeme bavit o nějaké bezpečnosti, tak z mého pohledu první věc je samozřejmě toho bikeparku nebo ty stezky vyrazit z helmu, vyrazit s kolem, který vlastně odpovídá tomu, že chci jezdit z kopce, takže musí mít dobrý brzdy, musí být seřízený. A druhá věc je, že pokud jsem na tom místě poprvé, tak určitě věnuju nějaký čas nějaké oblice, a ne, že hned při první jízdě jako zkouším skákat a vůbec neznám, jak to tam vypadá, tak určitě první jízdy věnuju tomu, abych jako vůbec se podíval, jak ty tratě vypadají.
1: Ještě v rychlosti úplně na závěr, pojďme si říct, pokud bych náhodou zjistil, že ta moje technika úplně na ten trail nestačí, máte nějaké zázemí, kde mi dokážete pomoct třeba i něco půjčit?
2: Určitě v rámci vlastně toho našeho bikeparku provozujeme i půjčovnu kol, kde máme kola přímo určená vlastně na ty naše trail, takže mají vysoké zby, jsou to celoodpružená kola, široký bezdušový pneumatiky, kvalitní brzdy, půjčujeme i helmy a popřípadě chrániče. A pokud někdo třeba by si nebyl jistý, tak je možný si i u nás areálu objednat výuku, kde se vlastně naučíte to kolo lépe ovládat.
1: Říká zástupce společnosti Skibižu SRO, která provozuje bike park na Tanvaldském Špičáku, Petr Bažant.
0: No a právě z bike parku Tanvaldský Špičák se nám přihlásil Patrik Fischer. Tak děkujeme za pozvánku i za důležité rady, jak se vrátit z těchto trailů ve zdraví. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
3: Léto s Českým rozhlasem Liberec.

0: To je jedna z mnoha písniček, které nestárnou. Barevný šál, Žalman a spol. Je až s podivem, že Pavel Žalman Lohonka oslavil před pár měsíci, věřte, nevěřte, 80. narozeniny. Jenom čas je ke každému spravedlivý, občas nás to ale překvapí. Ale teď už od hudby ke spotřebitelskému servisu, v něm je dotaz, u koho reklamovat, když prodejce už neexistuje, odpoví Josef Černý.
1: Pan Jarda si koupil bourací kladivo, které nějakou dobu sloužilo, ale vyskytla se závada a pan Jarda potřeboval kladivo reklamovat. Přitom bohužel zjistil, že prodejce je v insolvenci a navíc uzávěrka přihlášek u insolvenčního správce už proběhla. Má smysl uplatňovat reklamaci u dovozce? Pane posluchači, ze všeho nejdřív zkuste jiný servis pověřený záručními opravami uvedeného nářadí. Jejich seznam bývá uvedený v záručním listě nebo v návodu. Pokud neuspějete, pak bohužel nezbývá, než kladivo nechat opravit za hotové. Oslovit dovozce sice můžete, ale není jeho povinnost vám vyhovět.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
3: Všimli jste si, že i důchodci si v neděli večer povzdychnou, zítra je zase pondělí. Je to tak trochu nešťastný den, po volném víkendu se musíme rozhýbat, většinu čeká zaměstnání, prostě nic moc.
4: Kolikrát nemůžu ani vstát.
5: Ale vstáš.
4: No nakonec jo, pač musím.
3: A tak mě čeká dost práce. Naladit vás do pohody, nabídnout aktuální zprávy, hudbu, zejména tu, co v nás zanechává příjemné vzpomínky, něco kuriozit, humoru, ba i trochu sarkazmu. A doufám, že unesete, když si vás v telefonátech budu třeba i trochu dobírat. Budu čekat pochopitelně totéž i od vás.
6: A na trátě už máme prvního volajícího. Kdo pak se nám dovolá?
7: Haló. No co je?
8: Je doma Kája.
3: V pondělí od 12 do 18 hodin se na vás těší Pavel Kudrna. A to jsem já. Tak pohodové odpoledne. Pondělí. Už od září.
0: Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje.

0: A zazvonil zvonec a pohádky, konec, i tak by se to dalo říci k velice známému muzikálu Pomáda John Travolta, Olivia Newton-John, 10 minut před 11. hodinou ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Tak jsou tady recepty našich babiček a ty nám dnes připomenou část hospodářských prací, které se musely udělat v srpnu. A s Vladimírou Jakoubějovou a Jaroslavem Hořením můžeme vyzkoušet kapra na Damiánu.
1: V našem vyprávění o dobrotách v kuchyni našich babiček dnes nahlédneme do stoletého kalendáře z roku 1850. Podíváme se, co všechno se muselo v hospodářství v srpnu udělat, aby hospodyně měly z čeho vařit. Jen ještě doplníme, že text je hodně krácený.
2: Hned po žních se pole zorají a na zimní žito připravují. Vodnice se pleje, seje se zimní řepka. Na jeteliště se vyváží mrva, má-li se na nich zimní pšenice síti. V ovocných sadech může se očkovat, dokud míza v stromech je tekutá. Záhony ve školkách se odplevele čistí. Na stromech, na nich se mnoho ovoce nalézá, tyčkami se větve podpírají, aby se nezlámaly. Poškozené stromy se omažou hlínou nebo zahradnickým voskem. Rané ovoce nesmí se nechat na stromech přezráti. Padanky se sbírají, nebo prasata na ně vyhání ti nutné jest. Uklizená pařeniště se karfiolem zasejí. Vytrvalé zeleniny a koření, například tymián, šalvěj, se mohou do konce měsíce uřezávat. Sklízí se okurky, cibule, pastyňák, mrkev a štěrbák, pažitka se naposledy uřezává a staré odenky se rozdělováním rozmnožují. Celer se okopává a přihrnuje. Mrkev a černá řetkev se mohou v polovici měsíce síti. Dobytek tažný se má přestat krmiti pící zelenou. Dojný dobytek se má vyhánět na strnišťata a louky po sklizní otavy. Vepři se zavírají na krmení nebo se vyhánějí do lesu na žaludy a bukvice. Husy se škubají. Tuční skopci nebo některé matky se prodávají nebo doma zabijí. Ouly se čistí a některým včeličkám se nadbytek medu vybírá. Sádka se čistí a ryby v malém loví.
1: Myslím, že jídlo takto zasloužené chutnalo víc než dvakrát. Třeba taková ryba. Kapr na Damiánu neboli tymiánu.
2: Budeme potřebovat 4 porce kapra, 2 lžičky hladké mouky, 1 lžičku sladké papriky, 2 větší cibule, 8 deka másla, 1 bobkový list, 3 kuličky celého pepře, 3 kuličky nového koření, čerstvý tymián a sůl. Mouku smícháme s paprikou, porce kapra opláchneme a osušíme. Jednu cibuli nakrájíme na drobné kostičky, druhou na kolečka. Na pánvi na kousku másla necháme zesklovatět na kostičky pokrájenou cibuli a přesypeme ji do pekáčku. Na ně dáme porce kapra, které jsme osolili a obalili ve směsi.

Vtipná poetika. Šrouby a Matice, skupina Mandraže, to Barry Manilow vsadil na opravdovou romantiku v písničce Mandy. Za chvíli ovšem už tady bude 11. hodina, zprávy po 11. hodině, čas pro našeho hosta. Dnes to bude ředitelka pedagogicko-psychologické poradny v Liberci Jana Hlavová. Začne školní rok už za týden, ovšem výuka bude jiná, zejména v prvních třídách, kam zamíří přibližně 115 000 dětí. V čem budou změny, dozvíme se za chvíli.

0: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, tajný deník Lory Palmrové, Dogville, David Lynch nebo král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
1: Dobrý den.
2: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
1: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
2: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
1: Píšu si, za sucha, volejte ihned 602 489 489.
2: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Ústecko, Liberecko, Severní Čechy a okolo Chomutova.
3: Jedenáct hodin.
4: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
3: Ředitelství silnic a dálnic nově posoudí dopad silnice R35 z Turnova do Úlibec na životní prostředí. Zkušební provoz vodní elektrárny Shořelý mlýn spustí Turnov až ke konci roku. V Německu podle místních médií našli další dron u letiště v Lipsku. A bude oblačný až zatažený den, ojediněle slabě zaprší a teploty vystoupí až na 23 stupňů. Jsou to zprávy a s nimi i Lída Jiroutová. Přeji klidné dopoledne. Novou rychlostní silnici 1/35 z Turnova do Úlibic nezačne ředitelství silnic a dálnic stavět dřív než v roce 2033. Původně se zahájením stavby počítalo v roce 2029. Z rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ale musí na plánovanou silnici udělat nový posudek vlivu na životní prostředí. Promítnout se do něj mají i připomínky, které se objevily v průběhu posledních 5 let. Podle generálního ředitele ŘSD Radka Mátla tak dozná nový posudek výrazných změn.
5: Protože to je nový proces se vším všudy, to znamená, to technické řešení se může zásadně změnit. Bude se to prověřovat zase ze hlediska všech těch dopadů na to životní prostředí. Musíme provést nové biologické průzkumy, nové hlukové studie. Jsme připraveni prověřit i to velké tunelové řešení pod řekou Jizera. To všechno zabere spoustu času.
3: Testovací provoz malé vodní elektrárny Shořelý mlýn musí radnice v Turnově odložit. Původně plánovaný termín v září nejde stihnout. Podle nezávislého místostarosty Jana Lochmana vzniklo zdržení kvůli problémům s povolovacím procesem. Vyrobenou elektřinu chce město použít pro koupaliště, zimní stadion a technické služby a případné přebytky prodat. Ještě tento týden můžou lidé v Chrastavě na Liberecku navštívit retro výstavu v městském informačním centru. Potrvá až do pátku 28. srpna. K vidění jsou exponáty ze 70., 80. a 90. let. Některé z nich na výstavu zapůjčili sami obyvatele Chrastavě nebo okolních obcí. Předměty jsou rozdělené do tematických sekcí. Popisuje organizátorka výstavy Klára Sehnoutková.
6: Třeba v jedné vitríně máme školství a ve druhé máme, jak vypadala kancelář v 70. až 90. letech, potom s čím jsme si hráli, co děti v té době sbírali, co jsme poslouchali, fotoaparáty, VHS kazety, audiokazety a podobně.
3: Němečtí vyšetřovatelé našli poblíž letiště v Lipsku další dron, který souvisí s incidentem ze začátku srpna. S odvoláním na své zdroje o tom informují veřejnoprávní stanice NDR a VDR a list Süddeutsche Zeitung. Trojice médií uvádí, že 10 dnů od první události kriminalisté objevili kromě dalšího dronu taky 50 gramů výbušniny hexogen. Nejvyšší státní zastupitelství se k informacím odmítlo vyjádřit.
4: Počasí.
3: A dnešní den bude oblačný až zatažený jen výjimečně se zmenšenou oblačností. Ojediněle se vyskytne přehánka a později odpoledne a večer místy zaprší. Odpolední teploty dnes vystoupí na 20 až 23 stupňů. Na horách naměříme mezi 16 až 19 stupni Celsia.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
3: A pomalu jedoucí vozidlo údržby potkáte na silnici první třídy číslo 13 v ulici Kamenická v Kamenickém Šinově. Silničáři tam provádí údržbu stromů a keřů a až do 15 hodin tam bude neprůjezdný jeden jízdní pruh.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Šťastnou cestou a hezký poslech Českého rozhlasu Liberec. Teď už krátce po 11. hodině, to vám přeje Iveta Kalátová. Úterní dopoledne pod ještědem pokračuje. Za týden už začíná škola. Je jasné, že děti a studenti o tom neradi slyší, neradi o tom mluví, a tak si o tom budeme povídat alespoň s naším dnešním hostem, kterým bude ředitelka pedagogicko-psychologické poradny v Liberci Jana Hlavová. Jsou prostě děti, pro které může být odklad před nástupem do školy klíčový. Můžou zůstat ve školce nebo nastoupit do takzvané přípravky, kde si postupně zvykají na školní režim. V době, kdy se zpřísňují pravidla pro odklady, ale není jasné, pro které děti budou přípravné třídy určené, tak právě do novely školského zákona nahlédneme už za chvíli s naším dnešním hostem. Jste zváni a já vám přeji hezký poslech.

0: A jak jsem slíbila, krátce po 11. hodině, tak také plním a vítám u nás ve vysílání Českého rozhlasu Liberec po čase hosta, kterým je ředitelka pedagogicko-psychologické poradny v Liberci Jana Hlavová. Vítejte u nás, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: No, před prázdninami, to jsme se bavili o táborech.
1: Ano.
0: A to nám ty prázdniny utekly. No.
1: No, ještě týden mají děti.
0: Ještě týden mají, nebudeme pospíchat, ale přece jenom my určitě nahlédneme do školského zákona, tak příští týden usednou žáci, středoškoláci zpátky do lavic. Ovšem jiná bude letos výuka v prvních třídách, kam zamíří přibližně 115 tisíc dětí. Můžeme si říci, v čem to bude jiné?
1: Tak jiné to bude v tom, že se nám trošku více pomíchávají nebo rozrůzňují děti v těch prvních třídách, protože máme za sebou první vlnu nových odkladů,
0: ano.
1: Odkladů ponovu a čekají nás nové změny v tom, že první třídy, které mají děti, více než 15 dětí v ročníku v té jedné třídě, mohou mít ve třídě pomoc asistenta pedagoga.
0: Pardon, mohou nebo musí?
1: Musí.
0: Musí.
1: Musí.
0: Mhm.
1: Pokud je to 15 prvňáků, pokud je to malotřídka a je tam dětí méně, žáku těch toho prvního ročníku, tak tam ne. Ale pokud je to běžná třída, kde je více jak 15 dětí, tak by měl pan ředitel zajistit pomoc asistenta pedagoga a myslím si, že je to fajn, že pro ten start a pro adaptaci to je důležitá pomoc pro ty děti.
0: Asistent pedagog, ono to zní moc hezky, ale je z čeho brát?
1: Já myslím, že ano, my těch asistentů máme poměrně hodně. Řekla bych, že do té první třídy ty asistenti jsou trošku jinak zaměření než asistenti, které doporučujeme k žákům s nějakými speciálními vzdělávacími obtížemi. Ale myslím si, že ředitelé budou využívat své zdroje, které mají. A je to hlavně pro podporu, pro adaptaci, pro zvykání si dětí na ten nový školní režim, možná i pro podporu paní učitelky, třeba s vytvořením nějakých návyků těch dětí. Takže je to trochu jiný záběr práce, než mají ty asistenti v těch vyšších ročnících. Mm-hmm.
0: Tak od roku 2025 tuším, už prvňáček jaksi už nemůže opakovat první třídu.
1: Teď by už neměl. Ten stoupí prvňák a nebude se mu dařit, tak vlastně automaticky postoupí do druhé třídy, pokud tam nebude nějaký důležitý zdravotní důvod nebo z doporučení nějakého zařízení, tak by prvňáčci neměli opakovat, protože se vlastně jim dopřává další čas na zácvik, na naučení se, čtení, psaní, počítání, tak, aby na konci druhé třídy vlastně zvládli ty očekávané výstupy nebo výsledky učení.
0: Mm-hmm. Ještě bychom se mohli dotknout slovního ohodnocení, známky nebo slovní ohodnocení. Některé školy dokonce, to jsem se dozvěděla, dokonce volí i oba způsoby, že vždy k tomu, k té známce dají nějaký dovětek.
1: O tom se hodně hovořilo, že bude povinné slovní hodnocení, zatím to v platnost ještě nevstoupilo. Je možnost, aby školy od 1. září hodnotily děti slovně, ale povinně to tak není. Ta povinnost vstoupí až 1. září 27 pro prvňáčky a od 1. 9. 28 to bude už i pro žáky druhých tříd povinné slovní hodnocení. Takže tento rok mají školy ještě na výběr.
0: I když některé školy ty už nečekají na nějaké schvalování zákona a už to slovní hodnocení dávají automaticky, což je fajn.
1: Je to příjemné.
0: Naším dnešním hostem Českého rozhlasu Liberec je ředitelka pedagogicko-psychologické poradny v Liberci Jana Hlavová.

0: O dětech i studentech si v příštích minutách budeme i nadále povídat ve vysílání Českého rozhlasu Liberec s naším dnešním hostem, kterým je ředitelka pedagogicko-psychologické poradny v Liberci Jana Hlavová. Paní ředitelko, ještě bych se pozastavila u toho slovního hodnocení. Ono je to opravdu hodně fajn, také už s tím mám takové příjemné zkušenosti, protože už to není na tom vysvědčení jenom taková ta holá známka, známe to samé biče a ejhle jedna stolička, čtyřka, ale nic mezi tím, je to nevypovídající o těch dětech.
1: Je to nevypovídající o vůli, je to nevypovídající o úsilí toho dítěte. Není to jenom vlastně bezprostředně ten výkon, co to dítě podá, ale vlastně to, jak přistupuje k učení, protože i děti, které třeba nejsou nějak výrazně nadané, tak mohou mít opravdu velkou píli a velké úsilí a mohou se vypracovat na dobrou známku. A naopak stejnou známku může mít mimořádně nadané dítě, které je trošku flink a trošku lajdačí a díky tomu má třeba dvojku, trojku. Takže opravdu to není úplně vypovídající. A slovní hodnocení podle mě má velký přínos v tom, že vlastně učí to dítě nahlížet na své schopnosti nějakou reálnou optikou, nějakým reálným náhledem a učí ho i se nějak zhodnotit sám, jak se mu dařilo, co by příště mohl udělat jinak. A není to jenom hodnocení ve smyslu jako slovo, které se napíše do sešitu, ale je to vlastně i třeba výstupní hodnocení jako souvislý text, kde se popíšou ty dovednosti toho dítěte, do jakých limitů, nebo co všechno se naučilo za ten rok, nebo co ještě mu chybí, aby se docvičil v tom daném předmětu nebo v té dané dovednosti. Takže je to vlastně takové, jakoby zreflektování toho, kam to dítě za ten rok došlo.
0: Já jsem měla to štěstí, že jsem nahlédla do slovního hodnocení druháka a pozměním tady jméno. Milý Vládíku, moc se mi líbilo, že jsi zvládl tohle, tohle a tohle. Jsem moc šikovný. Možná by bylo stálo za to, kdyby jsi se ještě zaměřil na tohle. Tam by to také ještě trochu chtělo. Bylo to takové vlídné a myslím si, že pro tu dětskou hlavu je to takové mnohem stravitelnější než nějaké zákazy, příkazy.
1: Za mě určitě. A vlastně je to osobní sdělení paní učitelky tomu žákovi. Že to není jenom nějaká anonymizovaná známka, ale je tam vztah. A děti potřebují mít vztah.
0: Teď bychom se možná ještě mohli povinovat tedy odkladům, tolik probíraným. Odklady ano či ne, my jsme to tak trochu nazvali, toto dnešní povídání. Jsou děti, kterým třeba je v únoru, v březnu 6 let a přesto rodiče vzpínají ruce a říkají, vždyť on ten náš Pepík, když se na něj podívejte, nemůže přece jít do školy.
1: Tak bych řekla, že rodiče, kteří mají dítě narozené v únoru a v březnu, tak příští rok jejich dítě jde do školy, pokud nemá nějaké výraznější zdravotní potíže, protože máme druhou vlnu, nebo čeká nás druhá vlna odkladu s tím postupným nástupem podle těch nových pravidel. To znamená, že odklady po tom novém způsobu, to znamená doložit, že dítě se nemůže účastnit ve vzdělávání, bude povinné pro děti, které se narodily do 30.6. Takže když jim bude do 30.6. 6 let, tak buď to musí do školy, anebo doloží nějaké zdravotní doporučení, vyjádření lékaře, že se nemůžou účastnit výuky. A bude to platit potom pouze pro děti, které jsou v prázdninových měsících. Ty odklady po staru, to znamená z důvodu nějaké nezralosti nebo menší připravenosti nebo vlastně těch podmínek, které byly dříve.
0: Takže už neplatí březen?
1: Už neplatí březen, ten byl letos.
0: Ano.
1: Příští rok se nám to posunuje až do června.
2: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase v dolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? Písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Už teď můžete psát svá přání na e-mail zahrajte.liberec@rozhlas.cz.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Hostem ve vysílání Českého rozhlasu Liberec i nadále ředitelka pedagogicko-psychologické poradny v Liberci Jana Hlavová. S čím třeba chodí paní ředitelko za vámi rodiče budoucích prvňáčků, s jakými požadavky, jako pokud chtějí odklad? Mě by to jenom zajímalo.
1: Tak my jsme poinformovali školky, snažíme se poinformovat i školy při zápisech a o tom, jaký je ten nový systém doporučování nebo posuzování odkladu školní docházky. A myslím, že ta informovanost přispěla k tomu, že rodiče chodí s reálnými požadavky, pokud má mít dítě odklad ze zdravotních důvodů, že dokládají ty zdravotní důvody tak, jak by se mělo. Pokud to jsou děti, které jsou nezralé a mají možnost jít ještě podle těch starých pravidel, tak většinou to jsou děti, které jsou s nějakou zátěží, buď to zdravotní, nebo třeba jsou děti malého zrůstu, nebo děti, které jsou v nějakých náročných životních situacích, děti třeba ve střídavé péči, kde ještě není dobře nastaveno fungování toho dítěte v té odloučené rodině. A nebo to jsou i děti, které jsou opravdu nezralé a potřebují ještě ten rok docvičit, dozrát, tak, aby byly úspěšné v první třídě, tak vlastně těch důvodů příchodu je celá řada. K nám chodí i děti, které jsou mladší, chodí do školky a potřebují rodiče nějakým způsobem pomoct, podpořit, upravit vzdělávání v té školce. Takže ta škála je hodně široká.
0: No, proč se vás na to ptám? Protože podle novinek.cz ještě loni v dubnu se celá poslanecká sněmovna, včetně poslanců hnutí ANO, shodla na tom, že je potřeba omezit odklady nástupu dětí do základních škol a současně zrušit od roku 2029 přípravné třídy. Tak letos o prázdninách by to mělo být všecko jinak. Ministr školství Robert Plaga za ANO oznámil, že přípravné třídy zůstanou, ale teď zase je to takové na houpačce. ANO, zůstanou nebo nezůstanou?
1: Tak je to takový příslib. Vlastně legislativně nic ještě neprošlo. To opatření možnosti zrušení v roce 2029 tam stále je. Pan ministr pravděpodobně dělá nějaké kroky k udržení nebo možná i zreflektování efektivity těch přípravných tříd. A tlak na odklady je dlouhodobý, to není záležitost posledních let, ale opravdu se vlastně stále zpřísňují podmínky, aby nám nezůstávalo tolik dětí v mateřských školách a zároveň se snaží vylaďovat vzdělávání v první a v druhé třídě podporami právě tím asistentem pedagoga, úpravou rámcových vzdělávacích programů, možná i nástupem těch variant hodnocení, jako je třeba to slovní hodnocení. Takže tyhle úpravy by měly přispět k tomu, aby se vlastně snáze přesunovali děti z mateřské školy do té základní a aby vlastně ta bariéra vstupní do té základní školy nebyla tak vysoká. Aby to byl plynulý přechod mezi mateřskou a základní školou, aby každé dítě mělo šanci uspět podle svých možností.
0: Tak my máme v rodině teď už budoucího školáčka, vnuka, který tady si prošel takzvanou přípravkou a myslím si, že to bylo fajn.
1: Ono záleží vlastně na vyspělosti a na schopnostech toho dítěte i na těch okolnostech, které jsou pro to vřazení do té přípravky důležité. A myslím si, že pokud by se měly přípravné třídy udržet, že je potřeba je nějakým způsobem předefinovat, protože teďka jsou primárně pro děti v odkladu školní docházky, dříve byly zaměřeně hodně na děti se sociálním znevýhodněním, teďka už to není jenom tato podmínka, ale je to vlastně alternativa k mateřské škole a my bychom byli rádi, kdyby ta alternativa byla zachována, protože ty nároky na odklady jsou hodně přísné.
2: Máš to ctí známých, ale kdo tě zná? Máš vlastní píseň, kdo však ví, jak zní? Máš pocit,

0: Hezky nám zpíval Richard Miller ve vysílání Českého rozhlasu Liberec, ale také zaznívají zajímavé myšlenky na téma odklad ano či ne. Tak o škole, o studentech si povídáme s ředitelkou pedagogicko-psychologické poradny v Liberci Janou Hlavovou, tedy o odkladech, o přípravkách jsme se bavili, ale teď už nakousneme vzdělávací program. V čem bude nový?
1: Tak abychom to posluchačům vysvětlili, tak každá škola si tvoří svůj vlastní školní vzdělávací program, který vychází z rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, které je jako republikově jenom jeden dokument a každá škola si podle něho tvoří svoje vlastní školní vzdělávací programy. A to, co je v tom rámcovém programu, by měla ta škola dodržet. A ty změny, které vlastně s sebou přináší ta úprava, je mimo jiné třeba to, že bude angličtina od první třídy, měla být už teďka od 1. září 27, ale pan ministr díky ročnímu odkladu to odložil a vstoupí to v platnost až 1. 9. 28 pro ty první třídy. Mění se vlastně takové jako celé pojetí toho vzdělávání tak, že je větší tlak na chápání souvislostí mezi těmi informacemi, které dítě získává a opouští se takové to biflování, memorování bez chápání těch vazeb. A v tom rámcovém vzdělávacím programu bude nastaveno jádrové a rozšiřující učivo. Jádrové bude takový ten hlavní základ, co má zvládnout každé dítě a rozšiřující bude pro děti, které budou třeba nějakým způsobem víc nadané nebo budou mít větší zájem o předmět, budou chtít hlouběji tu problematiku se do ní ponořit nebo ji prozkoumat. A zůstávají tam základní gramotnosti. My známe čtení, psaní, počítání, takže teď se nám to jmenuje čtenářsko-pisatelská gramotnost a ta matematika je logicko-matematická gramotnost a to jsou vlastně základní pilíře, na kterých stojí první, druhá třída a vlastně celé to vzdělávání. Ale dostávají se nám tam nová průřezová témata, která vlastně vznikají, nebo se tam dostala na základě naší společnosti, toho, jak současné děti žijou, pro jaký svět se připravují, protože naše děti se učí úplně pro jinou budoucnost, než jsme se učili my a než se učili naši rodiče. A vlastně ta průřezová témata, jedním z nich je péče o sebe a o druhé, další může být, nebo je společnost pro všechny a další třeba udržitelné prostředí. A tato témata se budou promítat do jazyků, do občanské výchovy, průřezově, do všech možných předmětů, kde se s tím vlastně dítě může potkat. A je to proto, aby se vlastně podpořili vztahy ve třídě, sounáležitost, chápání demokracie, rozvoj kritického myšlení. Vlastně to, po čem trochu voláme, že nechceme, aby ta škola byla jenom otrocké učení, ale aby bylo vlastně vyspívání v tom chápání, rozvoj myšlení, tvoření souvislostí, usoustažňování mezi těmi jevy, aby děti vlastně uměly přemýšlet, udělat si vlastní názor, tak k tomu by měl ten nový rámcový vzdělávací program přispět.
0: Vy jste, paní ředitelko, řekla takový zajímavý pojem, že současné děti už čeká poněkud jiná budoucnost, která čekala nás. A je to i v souvislosti na to, co jste teď vyjmenovala, ale i na jazykovou vybavenost. Takže angličtina od první třídy jste pro?
1: Pokud to bude hravou formou a bude to ty děti bavit, určitě ano, protože ty děti, když jsou na počítači nebo když vidí nějaký seriál, vidí ho třeba v původním znění z titulky nebo pokud hrajou třeba po síti nějakou hru, k té angličtině se dostanou, takže je to jako přirozená dovednost.
0: A druhá znalost jazyka od 7. třídy, tuším?
1: Druhý cizí jazyk od 7. třídy.
0: Mm-hmm. Také jste pro?
1: Také jsem pro, pokud to budou základy, aby se děti dorozuměly, je to zcela na místě. A stejně tak digitální gramotnost a finanční gramotnost nezbytné oblasti.
0: Hezky by se to mělo prolnout dohromady. Určitě. Ještě rychle na závěr, než budeme končit, tak máme tady také ještě novinku digitální přijímačky. Vysvětlete nám
1: ano,
0: to.
1: Ano, rodiče žáků, kteří chtějí jít na střední školu, zadávají žádost nebo přijímací řízení nebo žádost o střední školu do systému DIPSY, do elektronického prostředí a poradna pro žáky, kteří mají nějaké speciální vzdělávací potřeby, bude do tohoto systému vkládat dokumenty. Takže už je rodiče nebudou dostávat do ruky, ale budou vloženy do tohoto systému.
0: Skončili jsme hezkou zprávou. Naším dnešním hostem Českého rozhlasu Liberec byla ředitelka pedagogicko-psychologické poradny v Liberci Jana Hlavová. Moc vám děkuji za váš čas a za osvětu. Popřeji šťastné vkročení do nového školního roku a budu se na vás opět těšit. Naslyšenou.
1: Naslyšenou také děkuji a všem přeju hezký nový rok.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
0: Zítra také přivítáme hosty, ano, říkám to v množném čísle, protože jimi budou autorka knihy Ádinka v říši Pankreas Kateřina Blašková a autorka knihy Kuchařka z říše Pankreas Hana Kalibová. Tak pohádkový příběh, ve kterém dětem i rodičům vysvětluje, co se děje při cukrovce prvního typu, napsala Kateřina Blašková, kterou právě doplnila Hanka Kalibová knihou Kuchařka z říše Pankreas a o tom, že i takzvaní cukrovkáři malí i velcí si můžou zamlsat a dobře si pochutnat, se přesvědčíme už zítra, hodinu před polednem.

Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovirok.cz.

0: Babské rady.
1: Toužíte-li po příjemně měkkém froté prádle, namočte ho před praním na noc do horké vody s octem. Ocet při praní se dá použít nejen jako náhrada a vyváže, ale také zmírní pouštění barev. Na jemnost prádla může mít vliv i samotná voda. Obecně je známo, že tvrdá voda obsahuje více minerálů, které potom způsobují nežádoucí hrubost a tvrdost, což je například u povlečení nemilé. Řešením našich babiček je použití jedné lžičky jedlé sody přimíchané do klasického pracího prášku. Tato tajemná přísada zmírní účinek minerálních látek obsažených ve vodě a tím prakticky zajistí i vytouženou hebkost vypraného prádla. A pokud vaše textilní kousky ztratily, jak se říká, šmrnc, barvy jsou vybledlé a vzory zašedlé, stačí je před praním jednoduše namočit do koupele z 5 litrů vlažné vody a 100 ml citronové šťávy. Výsledkem bude čistá a zářivá barva textilu.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Kolega Petr Štěpánek vyprávěl o svém otci, někdejším divadelním bardovi.
1: Petr mě vždycky vyprávěl taky tyhle ty pardi starý z toho Národního divadla, co zažili, a já jsem ho vždycky hrozně rád poslouchal a říkal jsem si, Petře, měli oni třeba taky tu okna a takhle, ježišmarja, to víš, jo, samozřejmě, no táta, ten měl okno, člověče, a teď tam bylo Národní divadlo, ta scéna, že jo, lidi plný publikum a teďka on tam měl okno a oni tam měli nějaký trialog, byl tam Bohuš Záhorský a jestli Kemmer a teďka tam měl něco to a teď najednou ten Zdeněk Štěpánek měl okno, nevěděl. A teď měl takový ten hlas, jo. A teď oni na něj koukali a teď, no je řada na tebe, tak dělej, mluv, jo, tak jako. A on, a najednou čeče, on prej se sebral, sebral normálně a teďka odkráčel takovým důstojným krokem pryč z té scény do toho portálu.
2: Zbabilec.
1: A teď najednou se zastavil, prej, oni na něj koukali furt úplně, teď říkali, co budem dělat. To je konec, my dva tady budeme, co. A teďka on se jenom zastavil a teďka zase přešel naspátek, zase takovým tím pomalým krokem a oni, no konečně si vzpomněl, takže můžeme pokračovat, je to dobré. A on přišel prej a promiňte, zapomněl jsem si klobouk. A on šel prej.
0: Tak tolik veselé vyprávění a vzpomínka na jedno z nejvýznamnějších herců, českých herců. Za chvíli už je tady čas na polední zprávy, o ty se už stará kdo jiný než Lída Jíroutová. Pardon, Hanna Hauptvoglová, to bych to popletla. A po 12. hodině, tak to už je na 100% Filip Majsl, který se vám bude věnovat v písničkách na přání. No a nepřijde s prázdnou, protože bude ta s ní moci soutěžit až do konce týdne o vstupenky na Hrady CZ Bezděs, který se koná festival od 28. do 29. srpna a bude tam moc fajnová muzika, tak si to nenechte ujít. Loučí se s vámi Iveta Kalátová, mějte se krásně a zítra po 9. opět naslyšenou.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
3: Policie zadržela muže podezřelého z napadení ženy v Turnově. Jablonecké gymnázium u Balvanu zajistilo všechny pedagogy pro výuku. Hormuzským průlivem v pondělí proplulo nejméně lodí na přepravu ropy a plynu od začátku května. A čekáme postupné přibývání oblačnosti, místy déšť a teploty do 23 stupňů. Začínají polední zprávy Českého rozhlasu Liberec. Hana Foglová přeje hezký den. Semilští policisté vyšetřují případ napadení ženy v Turnově. V sobotu kolem 6 hodiny ráno je v Palackého ulici napadl muž. Policie ho v pondělí zadržela na Mladoboleslavsku. Aktuálně je ve vazbě a policie ho podezřívá z pokusu o znásilnění. Lidem aktuálně žádné nebezpečí nehrozí, pokračuje policejní mluvčí Dagmar Sochorová.
4: Chceme uklidnit veřejnost, a to především v samotném Turnově, kde se informace o uvedeném skutku šířily prostřednictvím sociálních sítí a mezi obyvateli, tak důvodně vznikaly obavy o jejich zdraví a životy. V tuto chvíli ze strany tohoto muže veřejnosti žádné nebezpečí nehrozí.
3: Situace na gymnáziu u Balvanu v Jablonci nad Nisou už je podle Libereckého kraje jako zřizovatele školy stabilizovaná. Prozatímnímu vedení školy se přes prázdniny podařilo zajistit nové vyučující za pedagogy, kteří dostali od předchozí ředitelky výpověď nebo sami na protest odešli. Informace o tom, jakým způsobem bude výuka od září zajištěna, jsou na webu gymnázia, jak říká krajská radní Jitka Skalická ze Starostů pro Liberecký kraj.
5: Samozřejmě uvidíme, jaká atmosféra, nálada bude po začátku školního roku ve škole a platí to, že jsme zmínili, že bychom rádi do konce roku měli nového ředitele nebo ředitelku, tak aby od 1. ledna mohli nastoupit. Zatím termín, kdy budeme konkurs vypisovat, přesně nemáme.
3: Návštěvníci festivalu Týden křištálového údolí dnes můžou zavítat na vernisáž výstavy Sklo jako dar v galerii Desítky ve Vratislavicích nad Nisou. Začne v 17:30. Navštívit můžou i výstavu Sklo v přírodě Příroda ve skle v Liberecké botanické zahradě. Festivalová místa letos propojuje linka křišťálové tramvaje vyzdobená sklárnou Jílek. Festival Týden křišťálového údolí potrvá do soboty. Hormuzským průlivem v pondělí propluly jen dvě lodě na přepravu ropy a plynu, je to nejmíň od začátku května. S odkazem na monitoring pohybu plavidel to píše agentura Reuters. Poznamenává, že se počet může o něco zvýšit, je totiž možné, že některé lodě vypnuly navigační zařízení. Před začátkem války na Blízkém východě hormuzským průlivem denně proplouvalo 130 až 140 nákladních lodí. Doprava v této klíčové námořní trase ale zůstává na minimu i navzdory tvrzením amerického prezidenta Donalda Trumpa, že je úžina otevřená.
2: Počasí.
3: Teď je ještě místy polojasno až oblačno, postupně čekáme většinou zataženo a jen ojedinělé přehánky. Později poledne a večer se od jihozápadu místy přidá déšť, teploty jsou dnes v rozmezí od 20 do 23 stupňů. Slabý proměnlivý nebo severovýchodní vítr místy přechodně zesílí na mírný a biozátěž je na stupni číslo 1, tedy mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
3: Pozor, dejte v Liberci v Dobrovského ulici, v zatáčce se srazila dvě osobní auta, s velkou opatrností tam projedete. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Zazníly zvukové znamení, opusťte urychleně dveřní prostor. Ano, ona ta věta vypadá jako vytržená z kontextu, ale mně to připadalo jako docela příhodný úvod hodiny, protože zrovna dnes liberecká tramvaj slaví 129. narozeniny. Je mi to jasné, většinou asi tramvají potažmo městskou hromadnou dopravou nejezdíte, ale ona je to vlastně docela zajímavá sonda do vašich vlastností a schopností. Už jenom při dobíhání tramvaje zjistíte, jak na tom jste fyzicky. Než kvůli sedíte-li ve voze a jsou okolo vás čtyři volné sedačky v jinak přeplněné tramvaji, tak je asi jasné, že už je nejvyšší čas se vysprchovat. A já jsem zrovna nedávno pustil v tramvaji sednout evidentně těhotnou ženu se slovy pojďte si sednout, maminko, a ona mi povídá, já přeci nejsem vůbec těhotná. A pak jsem se o sobě dozvěděl tolik zajímavých věcí a to je věc, na kterou prostě nemůžete reagovat. Tímto samozřejmě zdravím všechny cestující i řidiče městské hromadné dopravy, ale zdravím bez rozdílu úplně všechny u přijímačů, kteří posloucháte Český rozhlas Liberec. Nám právě teď začínají písničky na přání a my si je ještě zpestříme. Budeme soutěžit o vstupenky na hrady.cz, tak buďte ve střehu, za malou chvíli se dozvíte víc. Filip Majsl přeje hezký poslech.

Tak jsme se prošli po krásách zemí českých s kapelou Jojo Band. Jejich písnička Rybitví nás doprovodila ke 12. hodině a 8. minutě. No a začínají nám písničky na přání. Vy samozřejmě můžete standardně psát na e-mail zahrajte.liberec@rozhlas.cz, ale můžete pochopitelně také volat na číslo 22 155 37 22. A tohle číslo si uložte pro případ, že s námi chcete soutěžit. A já věřím, že chcete, protože pro tuto hodinu pro vás mám ve hře dvě vstupenky na festival Hrady.cz na Bezdězu. Jedná se už o 21. ročník a máte se na co těšit. Bude tam třeba kapela Trautenberg, Rybičky 48, MiG-21, Xindl X, Vypsaná fixa, Miraj, Tomáš Klus a spousta dalších. No a jakmile uslyšíte ve vysílání v této hodině tuhle písničku, až budu

0: Ano, je to Nebeská brána od jednoho z protagonistů festivalu Hrady.cz, Rybiček 48. No a jakmile tuhle písničku zaznamenáte, okamžitě volejte na uvedené číslo. Já ho pro jistotu ještě jednou zopakuji. 22 155 37 22. A pokud se dovoláte jako třetí, dvě vstupenky jsou vaše. Do písniček na přání přeju hezký poslech a do soutěže hodně štěstí.
1: Je!

Best of me, to nejlepší z Briana Adamse v písničkách na přání v Českém rozhlase Liberec. Je čas nahlédnout mezi přání, která dorazila e-mailem. Těch je poměrně dost, ale nejdřív vyřídíme jedno písemné přání, které jsem tady zaznamenal po telefonátu od pana Václava z Ruprechtic. Písničku od Karla Gotta, Lady Carnival, bych chtěl poslat asistentce Vlastičce, paní doktorce Hradilové a sestřičce Lence.

0: Lady Carnival, písnička, která byla napsána za 3 hodiny a kterou samozřejmě naspíval Karel Gott. Kdo jiný by se této písně zhostil s takovou bravurou? Máme 1:45 a v písničkách na přání se nám poprvé rozdrnčel, tedy v úvozovkách rozdrnčel telefon. A koho máme na drátě? Dobré odpoledne.
1: Dobrý odpoledne, pane Filipe, Trašarka z Liberce. Takže písnička, kterou jsme spolu připravili, Ticho od Evy Farné, bude dneska jako tichá vzpomínka na paní Kláru, která nás včera opustila. A jinak bych chtěla pozdravit kamarádku Boženku a Helču. Čekáme na křišťálovou tramvaj a jedeme na výlet. A zdravím všechny do rádia a všechny přátelé a známí.
0: No, my vás samozřejmě také zdravíme, krásně si užijte výlet tramvají Crystal Velivík. Mějte se báječně a zase někdy příště. Naslyšenou.
1: Děkuju, naslyšenou.
2: Ticho lákáním mých hlad posílá.

0: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase vdolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Pro jistotu zapamatujte si náš telefon 22 155 37 22.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Ano, tichá píseň, ale velmi příjemná od Michala Penka, kterou naspívala Iveta Bartošová. Za 4 minuty bude 12:30 a pokračujeme v písničkách na přání a tentokrát už se opravdu jdeme podívat do e-mailu. Napsala nám paní Helena z Prahy. Prosím o zahrání písničky V srdci mě ubytuj od Marcela z Moška pro mojí kamarádku Janu Hrdlicovou, která slaví v těchto dnech narozeniny. Milá Janičko, k tvým narozeninám ti přeji všechno nejlepší, pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky a splnění všech tvých přání. Hezky si to oslav, tvoje kamarádka Helena z Prahy. Všechno nejlepší i od Českého rozhlasu Liberec.

až jednou zatluču na ty velký dveře. Zeptaj se, chlapče, zlobil si, a já na to, že kdeže, a já na to, že kdeže.

0: Českém rozhlase Liberec 4 minuty po půl jedné, kapela Rybičky 48, Nebeská brána. A tady u té písničky se nám málem rozsypal telefon do studia. Proč, to nám třeba objasní náš volající pan Jan. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Odkud nám voláte, pane Jane?
1: Frýdlantu v Čechách.
0: No a teď prozraďte, proč voláte. Ať konečně objasníme, proč se nám tady málem zbláznil telefon.
1: Chtěl jsem vyhrát lístky na koncert.
0: Chtěl jste?
1: Ano.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
0: No chtěl jste a také jste vyhrál. Já jsem vám pravda chtěl pustit trochu jinou znělku, vítěznou fanfáru, ale i jingle Českého rozhlasu Liberec jistě potěšil, když u té příležitosti víte, že už jste vlastně šťastným majitelem dvou vstupenek na Hrady CZ, tedy festival, který se přesune teď v pátek a v sobotu na Bezděz. Já jsem v úvodu hodiny jmenoval několik kapel, které tam vystoupí. Můžu připomenout, bude to třeba Trautenberg, Rybičky 48, bude tam také Rytmus, MiG-21, Xindl X, Kruci Pisk, Vypsaná fixa, Tomáš Kus a další. Tak na co z toho se tak nejvíc těšíte?
1: A samozřejmě, že na Rybičky 48.
0: Ano, to je vaše srdcovka.
1: Ano.
0: A jestli pak na Rybičky 48 půjdete také na jejich liberecký koncert?
1: To nevím, co jsem nakoukal, kde to mají.
0: Já vám to teď z hlavy také neřeknu přesně, ale vím, že někdy na podzim, ale teď je stěžejní, že budou koncertovat na Hradech CZ a to hned v pátek, takže vlastně vám večírek začne poměrně brzo. Ty lístky máte dva, koho vezmete sebou?
1: Manželku.
0: No vy to říkáte, jako kdyby to byla samozřejmost, ale ono to tak úplně samozřejmost být nemusí.
1: Určitě, takže s manželkou.
0: Dobrá, no tak si to s manželkou hezky užijte. Já vám ještě jednou gratuluju a zase někdy příště tady u nás v Českém rozhlase Liberec. Naslyšenou.
1: Děkuji moc, naslyšenou.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin, že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení, a že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: Všimli jste si, že i důchodci si v neděli večer povzdychnou, zítra je zase pondělí. Je to tak trochu nešťastný den, po volném víkendu se musíme rozhýbat, většinu čeká zaměstnání, prostě nic moc.
1: Kolikrát nemůžu ani vstát.
2: Ale vstáš.
1: No nakonec jo, pač musím.
0: A tak mě čeká dost práce. Naladit vás do pohody, nabídnout aktuální zprávy, hudbu, zejména tu, co v nás zanechává příjemné vzpomínky, něco kuriozit, humoru, ba i trochu sarkazmu. A doufám, že unesete, když si vás v telefonátech budu třeba i trochu dobírat. Budu čekat pochopitelně totéž i od vás.
3: A na trátě už máme prvního volajícího. Kdo pak se nám dovolá?
4: Haló.
5: No co je?
4: Je doma Kája.
0: V pondělí od 12 do 18 hodin se na vás těší Pavel Kudrna. A to jsem já. Tak pohodové odpoledne. Pondělí.
6: Už od září. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: rychle život
1: mě. No, až budete jednou psát své memoáry, tato píseň by vám k tomu klidně mohla hrát. Jitka Zelenková, Mám chuť psát román, 2 minuty před 1:45. Jisté paměti už by mohl v podstatě napsat i americký country zpěvák Billy Ray Cyrus. Jeho 65. narozeniny dnes připomíná paní Hana. Tak tedy, jak uvádí paní Hana, vyměníme dnes rok za country a všem posluchačům i vám v rozhlase posílám jeho asi nejznámější hit Achy Breaky Heart.

Billy Ray Cyrus, dnešní narozeninový oslavenec a Achy Breaky Heart, to je písnička, při které má člověk chuť koupit si Stetson a vysoké kožené boty. My budeme samozřejmě pokračovat dál, máme tady další e-mail, tentokrát od pana Petra, který by chtěl zahrát paní Věře Dosemil písničku Žalman, divoký horský tymián. Tahle písnička bude připravená na samotný závěr hodiny. Teď tady máme, řekněme, trochu veselější přání, to zase pro změnu od pana Jana, který vybral písničku Mléčný bar od Jaroslava Uhlíře, a písnička bude pro všechny posluchače.

Mléčný bar, to je písnička, která se možná na tento čas obzvlášť hodí, třeba k obědu anebo velmi brzké svačině. Za 10 minut tady máme 13. hodinu, už zahrajeme poslední písničku na přání, alespoň tady pro dnešní den. Před malou chvílí jsem jí avizoval, Žalman, divoký horský tymián od pana Petra, pro paní Věru do Semel na Letnou. A s touhle písničkou se s vámi rozloučím, protože za malou chvíli vás čekají zprávy dnes s Hanou Hauptfoglovou a po zprávách Alex a host. Alex Minářová bude mít tentokrát ve studiu folkového písničkáře a zpěváka Miroslava Palečka. Filip Majsl vám přeje krásné odpoledne ve společnosti Českého rozhlasu Liberec a po 14. hodině se budu těšit opět na slyšenou.

0: 13 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Kvůli poškození deštěm se slavnostní otevření nové budovy městské knihovny v Turnově odsouvá. Radnice v Doksech pokryje střechy části svých budov fotovoltaickými panely. V krásné Lípě na Děčínsku spatřili lidé. V centru města Vlka radnice vydala varování. Přibývání oblačnosti, teploty do 23 stupňů a večer déšť, takové je dnes u nás počasí. Zprávy Českého rozhlasu Liberec připravuje a hezké odpoledne přeje Hana Hopfoglová. Novostavbu městské knihovny Antonína Marka v Turnově poškodil v pátek v noci přívalový déšť. Škodu zatím vedení města nevyčíslilo. Podle mluvčí Turnova Marcely Jandové nejspíš způsobilo ucpání střešního systému odvodnění.
2: Od soboty knihovníci, tak pracovníci městského úřadu řeší ty konkrétní následky. Knihovníci vysušují jak ten vnitřní prostor, nábytek, tak knižní fond, který byl bohužel zasažen.
0: Slavnostní otevření budovy, které se mělo konat 1. září, se tak odsouvá na neurčito. Pobočka knihovny na vlakovém nádraží v Turnově zůstává otevřená. 4 městské budovy v centru Dox budou mít na střechách solární elektrárny. Město na projekt získalo evropskou dotaci přes 2,25 milionu korun. Předpokládané náklady dosahují k 6 milionům. Vyrobenou elektřinu chce radnice sdílet se svými organizacemi. Podle Jakuba Derinka z investičního oddělení chtějí Doxy v následujících 5 letech ještě kompletně vyměnit veřejné osvětlení. I na to už mají schválenou dotaci. Vedení chráněné krajinné oblasti Kokořínsko-Máchův kraj začalo legalizovat první 2 nepovolená tremská tábořiště. Jde o Bororo v Kokořínském dole a Mamuťák v Kosteleckých Borech, ve kterých mají být i ohniště. 40 nelegálních nocovišť nechali správci chráněné krajinné oblasti vloni zbourat. Pokračuje ředitel správy chráněné krajinné oblasti Ladislav Pořízek.
3: My nyní zkoušíme legalizovat tremské kempy na území, které je v majetkové správě agentury. Ten proces je poměrně složitý, ale běží, ale předpokládáme, že vlastně na letošní sezonu ty 2 tremské kempy by měly být zlegalizovány.
0: Město Krásná Lípa na Děčínsku vydalo varování před vlkem. Podle webových stránek radnice se zvíře o víkendu pohybovalo v centru města. Vlci se v oblasti Národního parku České Švýcarsko vyskytují zhruba od roku 2017. Město Krásná Lípa žádá obyvatele, aby byli opatrní. Zvíře bylo pravděpodobně hladové a hledalo potravu. Za normálních okolností se vlk člověku vyhýbá, zaútočí jen když si připadá ohrožený. Při venčení, hlavně v okrajových částech města, by měli lidé nechávat svoje si na vodítku.
1: Počasí.
0: Odpoledne u nás čekáme postupně většinou zataženo s ojedinělými přeháníkami, ještě později odpoledne také večer od jeho západu místy déšť a teploty se dnes zastavily mezi 20 a 23 stupni Celsia. Fouká slabý proměnlivý nebo severovýchodní vítr, který může přechodně zesilovat na mírný a biozátěž je na stupni číslo 1, tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V Jablonci nad Nisou je teď neprůjezdná silnice číslo 14 v Liberecké ulici. Kousek od odbočky do ulice u Nisy spadl na vozovku strom. Na místo jedou hasiči a měli by ho odstraňovat. Počítejte s omezením.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu Alex a host.
4: Tvořil hudební tandem s Michálem Janíkem. Začínali na Karlově mostě. Spojení jsou hlavně se semaforem. Jeho hudebním parťákem byl také zpívající právník Ivo Jahelka. Nyní je na solové dráze. Folkový zpěvák, skladatel a kytarista Miroslav Paleček je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
5: Děkuji. Zdravím všechny, kteří jsou kolem nás a i posluchače pochopitelně. A díky za pozvání.
1: Alex a host.

0: Miroslav Paleček je znám především jako jedna polovina folkového dua Paleček Janík. Více než 10 let se také věnuje solové dráze. Pane Palečku, koncerty máte naplánované až do září. No, je to tak? Dělá vám to radost, že stále hrajete, stále tvoříte?
1: Tak to mi dělá čím dál tím větší radost, musím se přiznat. Opravdu mě to baví čím dál tím víc, a to nelžu. Akorát mám teď trošku, jsem trošku zklamaný z toho, že jsem po celou tu dobu, co vlastně muzicíruju, tak jsem byl zdravý jako řípa, ale teď jsem měl, tím si nestěžu, to jenom konstatuju, takže jsem měl teď takovou asi skoro roční pauzu a vracím se. A trošku mi mrzí, že jsem ztratil lehce kontakt s pořadatelama, ale nicméně na tento rok mám ještě asi, já nevím, 20 nebo 25 vystoupení, tak doufám, že se to nějakým způsobem napraví.
0: Říkáte, měl jsem rok pauzu, ale od hraní jste pauzu neměl. Doma
1: ne.
0: Zkoušky, hraní, každý den saháte po kytaře?
1: No to ne.
0: Ne?
1: Ne. Musím se přiznat, že už mě pomalu přepadává prokrastinace a lenost, ale já jsem nikdy na tom nebyl tak, že bych pilně cvičil každý den, což je teda úděl muzikantů z vážné hudby, z oblasti vážné hudby, kde teda opravdu hrajou 5, 6 i více hodin denně, což je prostě neuvěřitelný. Já jsem měl možnost vlastně na těch takových posledních projektech, co jsem kdy měl, tak, že mi pomáhali kamarádi z Filharmonie, takže jsem poznal tu tvrdou řeholi. To bych asi já těžko vydržel, musím se přiznat. Takže já občas mohu udělat chyby, mě to lidi prominou, ale oni prostě jsou vystaveni jako dnes a denně tomu, že vlastně hrajou naprosto bez chyb. A to, když jsem s nima natáčel, a nebo někdy i občas si zahraju jako host, tak jsem z toho vždycky docela rozklížený.
0: V tom smyslu,
1: že oni jsou opravdu bezchybní a já tam vnesu ten člověčí prvek můj.
0: No a nenamotivovalo vás to k častějším hrám na kytaru?
1: Ne.
0: Kdo vám vůbec dal poprvé do ruky kytaru? Vybavíte si?
1: Vybavím. Já jsem jako prcek jezdil na pionýrský tábory. A vzpomínám na to opravdu jako s láskou. A na jednou z prvních táborů, když jsem byl, tak mi můj starší bratr Venoušek dal k narozeninám kytaru. Což je neuvěřitelný.
0: Jen tak?
1: Jen tak. On věděl, že mě to jaksi baví, protože jsem už, když jsem byl mladý, tak podle jeho zpěvníčků jsem objevil třeba Ježkárny. A to bylo pro mě něco tak neuvěřitelného, že na mě dejchlo něco jiného, než jsme tenkrát slýchávali z rozhlasu po drátě. A tak písně jako Klobouk vekřový, Tmavomodrý svět, Svítá, Civilizace. To bylo něco úplně jiného. Takže já už tenkrát díky mému bratru Venouškovi jsem propadl jak Ježkárnám, tak i kytaře. A navíc s tou kytarou jsem se poprvé snažil obluzovat dívky.
0: A fungovalo to.
1: No, řekl bych, já to bych lhal, ne. Ale bylo to samozřejmě příjemné, protože byl o mě větší zájem. A tak jsem toho nezneužíval.
0: Miroslav Paleček je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje.

0: Naším hostem je Miroslav Paleček, folkový písničkář, zpěvák a kytarista, který se proslavil ve dvojici s Michaelem Janíkem. Vy jste v minulém vstupu říkal, že první kytaru jste dostal od svého staršího bratra k narozeninám. Kdy bylo rozhodnuto o tom, že se budete kytaře věnovat profesionálně, že vás bude živit?
1: Tak to byl vlastně krok do neznáma, protože jsem se seznámil na takové soutěži Talent 67, který byl v parku kultury Juldy Fuldy. A tam jsem se seznámil s Michaelem Janíkem. A pak jsme se potkali zcela náhodou na bezcílných toulkách po Václaváku, kde jsme tenkrát jako korzovali. Dnes už bych tam šel velice těžko. Ale tak jsme se dali jaksi s Michaelem dohromady a když jsem přišel z vojny a chvilinku potom jsme s Michaelem spolu stvořili prvních asi 5 nebo 6 písniček, které jsme si nahráli nebo nechali nahrát v takovém studiu v 6. nebo v 5. patře v Lucerně na LP desky a s tím jsme chodili po známých lidech, jako je Jiří Suchý a pan Šlitr, Darek Vostřel, Mikroforum a tak. A nabízeli jsme ty písničky a nakonec to dopadlo tak, že jsme i pak, když jsme hráli na Karlově mostě, tak jsme se dostali do Semaforu a jakmile jsme začali hrát, tak jsme měli takzvané svobodné povolání a tak jsem okamžitě rozvázal pracovní poměr ve Státním ústavu pro rekonstrukce památkových měst a objektů. Maminka se z toho hroutila.
0: Ale vy jste se dlouho nerozmýšlel, že?
1: Ne. Dnes bych si to taky rozmyslel, ale asi jo. Ale tenkrát člověk prostě ani tak moc nepřemýšlel, co bude za 5, za 10, za 15, za 20 let, ale žil tou současností a vlastně my jsme spolu začínali s Michalem v takové době, která byla těhotná na události, takže nás to prostě schramstlo dohromady a měli jsme pochopitelně velikanadánské štěstí, že jsme byli pod křídly v divadle Semafor.
0: Koho vlastně napadlo veřejně vystupovat na Karlově mostě? Čí to byl nápad?
1: To bylo asi spontánní, protože samozřejmě jsme slyšeli, a že už tam taky hrával Jarda Hudka, Kalandra a ještě řada dalších, tak myslím, že to bylo velice spontánní s Michalem. To jsem tenkrát ještě pracoval ve Státním ústavu pro rekonstrukce památkových měst a objektů, takže si vzpomínám, že jsem ještě udělal, mám ho ještě domaskovaný, že jsem udělal a narýsoval takový plakát, že v neděli co neděli se na Karlově mostě povídá a hrajou divné písně. A tak jsme to vylepovali a sobotu, co sobotu a neděli, co neděli jsme tam chodili hrát k soše svatého Kajetána.
0: Říká Miroslav Paleček, náš dnešní host.
2: Posloucháte reprízu pořadu Alex a host. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
4: V sobotu se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitele. A v neděli vás pozvu na svůj zámek v Kostelci nad Orlicí, který za zachránili červené cihly.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: 15 hodin 11 minut v Českém rozhlase Liberec. Karel Gott, to jsou fámy. No nejsou fámy, že část úředníků libereckého magistrátu bude mít na podzim nové kanceláře. Ze soukromé budovy Estaur se budou stěhovat do libereckého zámku a taky do bývalé pobočky pojišťovny Kooperativa. Obě budovy město aktuálně pro potřeby úřadu upravuje. A detaily teď přidáme s redaktorkou Kateřinou Kubíčkovou. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Tak které odbory plánuje město přesunout jako první?
1: Nejdřív se budou stěhovat pracovníci z odborů dopravních staveb, energetiky, interního auditu a taky z kanceláře architektury města. Zhruba 30 úředníků by mělo podle primátorova náměstka Adama Lenerta z Hnutí ANO prostory libereckého zámku využívat od října. Zámek město koupilo předloni za 81 milionů korun a pro účely úřadu plánuje využít přízemí Redernovského křídla. Místnosti, dělnice

0: aktuálně upravují, potřeba bylo opravit rozvody, elektřinu, osvětlení a taky jednotlivé místnosti vymalovat. Za úpravy město zaplatí přibližně 5 milionů korun.
1: A upravuje se i budova kooperativy?
0: Ano, i v budově bývalé pojišťovny nedaleko libereckého Šaldova divadla je potřeba provést stavební práce. Stejně jako na zámku vyjdou zhruba na 5 milionů korun. Podle Lenerta se dělají revize výtahů, vyměňují se podlahy a taky dělníci pracují na střeše. Kromě toho v přízemí vzniká nová bezbariérová přepážka pro handicapované občany. Do kanceláří v patrech totiž bezbariérový přístup není. Budovu, kterou město letos koupilo za 44 milionů korun, by měli úředníci začít využívat v listopadu. Půjde o kompletní odbor dopravně správních agent, včetně registru vozidel, což je zhruba 40 úředníků.
1: A připomeň prosím ještě závěrem, proč se vedení města rozhodlo úředníky přestěhovat?
0: Aktuálně odbory sídlí v pronajatých kancelářích v soukromé budově Estaur v dolním centru města. Na konci letošního roku ale městu po 4 letech vyprší nájemní smlouva. Úředníky se proto rozhodlo přestěhovat. Pronajaté kanceláře by měli zaměstnanci magistrátu podle Lenerta opustit nejpozději do konce listopadu. Poslední měsíc chce vedení města využít na nutné opravy, aby prostory vrátilo v původním stavu. Ještě doplním, že liberecký magistrát má přes 500 zaměstnanců a aktuálně mají kanceláře v 5 budovách.
1: Říká naše kolegyně Kateřina Kubíčková. Mockrát děkujeme. Naslyšenou.
0: Hezký den. Naslyšenou.
2: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec. Žijeme tu s vámi.

0: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase v dolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Už teď můžete psát svá přání na e-mail zahrajte.liberec@rozhlas.cz.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Ilona Čáková ovládá tanec v čase. My v Českém rozhlase Liberec se umíme vrátit v čase. V našem vysílání se vrátíme k neděli, kdy vám Patrik Rozehnal v letošním jubilejním ročníku pochoutkového roku připomněl nejlepší recept roku 2024 podle hlasování posluchačů. Jednalo se o masový bochníček z několika druhů pečeného, vařeného a uzeného masa původně od Zdeny Chatové z Doudleb v jižních Čechách a my se ho teď naučíme dělat s kuchařem Ivanem Vodochodským. To, jak už jste si jistě zvykli, v rámci speciálního narozeninového ročníku pochoutkového roku, kdy mezi sebou soutěží všechny úspěšné recepty z těch předchozích let, ale záměrně nedělají znovu naši posluchači, ale porotci a profesionální kolegové, tedy Vojtěch Vrtiška, Roman Paulus, Naďa Konvalinková, Josef Maršálek, Jaroslav Sapík a právě Ivan Vodochodský. Byl u toho kolega Patrik Rozehnal a ptal se, co si máme všechno připravit.
1: Prostě vytahejte veškerý maso, co máte v mrazáku nebo v lednici upečený a čeho se potřebujete zbavit, to vytahejte. Já tady mám kus uzenýho, kus hovězího vařenýho, kus kruty, kus vepřový nožiček je tady. Takže to jsem vytahal, tak to nameleme. Můžete přidat škvarky, přidáte tam cibuli, česnek, rohlík na vymletí potom, no pak nějaký vajíčko na spojení té směsi.
2: Jedno, dvě?
1: Podle toho, kolik bude směsi, tak máme dvě a uvidíme, jestli bude držet. Sůl, pepř, majoránka, podle chuti prostě.
3: Pochoutkový rok.
1: Si nameleme tu naší lahodu.
2: Potom, co se teda semele maso, tak meleš další suroviny, co?
1: Dávám tam cibuli, česnek, můžete přidat škvarky a přidám kousek chleba nebo veky nebo rohlíku, co máte prostě na konci na vymletí toho strojku. Tak, namleto, je toho jak pro armádu.
2: Teď tu mísu, ve které to máme, dáme znovu do robotu.
1: Ale přidám trošku worcesterské omáčky, přidám trochu garumu, což je jako vlastně pramáti všech fermentovaných omáček.
2: To je opravdu panák.
1: No to jo, no, to je silný, to je vlastně něco jako sojovka, ale to je silnější. Tak, teď tam dáme kořeníčko.
2: Dvě špetky provencálského koření.
1: Tak přidáme tam trošku tymiánu, tak asi žičku čajovou. A ještě si připravíme majoránku.
2: A na závěr ještě vajíčka, dvě.
1: Teď to celý promícháme, když nám to mašina utáhne. Přidáme vývar.
2: Jaký máš?
1: Vynikající, svůj vlastní domácí. Vypadá to na kuře. Byl to tak 700 ml vývaru jsem dával.
2: A mohli jsme mít tak, no víc masa, kilo a půl?
1: To určitě.
2: Ještě žičku soli.
1: Žičku soli.
2: Jak ti drhne strojek?
1: Asi by to chtěl promazat.
2: Jo, promiň, to jsou tvoje klouby.
1: Staroba.
2: Dali jsme tam ještě trochu rumu. Pekáček. Spíš hlubší, aby to bylo vyšší?
1: Právě, uděláme to, ať je to vrstva taková vrstva plejtovatá, no. Pekáčku.
2: Vytřeme sádlem.
1: Vymažeme sádlem. No a teď tam vlejeme tu hmotu. A dáme pec. No a budeme čekat, jak tam to dopadne.
2: Kolik stupňů, jak dlouho to odhaduješ? Je to vyšší vrstva, takže záleží, jak je to silný?
1: Já jsem dal 200 na začátek a pak uvidíme, no. Necháme to teď půl hodiny na 200, ať se to zapeče na povrchu a pak to sundám celé na 180, 70. Uvidíme.
2: Je to tam ještě další půl hodinu, hodinu?
1: To minimálně, no, minimálně, je to velká vrstva. Pozor, padá ti to? Naber si masíčko. Jaký to je?
2: Dobrý. A tam je taková jako dobrá kyselinka v tom mase. Čím to je?
1: Je z toho uzeného. Tam bylo uzený, který bylo pomalu uzený, studeným kořem. Mm-hmm. On to má takovou jako...
2: Jo, to asi bude ono, no.
1: Takovou chuť. Dobrý.
2: Dobrý.
1: Pojde, ne?
2: No, klidně můžeš držet talíř a to
1: bude. Já to držím. To si potrčku dej, no. Mm-hmm. Já popřeju našim posluchačům dobrou chuť, zachovejte nám přízeň a vařte.
4: Třeba tohle.
0: No, po tomhle masovém koláči hašiš prejtu, jak ho pojmenoval Ivan Vodochodský, se jen zapráší, ale asi byste s ním neměli jezdit do zahraničí, protože jestli celníkům oznámíte, že vezete hašiš prejt, tak bude následovat důkladná tělesná prohlídka. Jinak recept najdete na stránce www.pochoutkovirok.cz. Je tam samozřejmě také původní recept od Zdeny Chatové z Doudleb. No a v neděli si připomeneme recept, který v roce 2024 obsadil stříbrnou příčku. Půjde o dančí závitky, které podle svého udělá šéfkuchař Jaroslav Sapík.
3: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Slunce je zlatou skobou na obloze přibitý. Pod sluncem sedlo.

od rána do soumraku a nechat zapomenout srdce bolavý. Ora a síť od rána

0: Český rozhlas Liberec, písničky, které nestárnou.
1: Já teď nemám

Řekni, kdo se lásky tvojí dovolá a koho z nás máš na hraní.

0: Karel Zeicha, jeho nestárnoucí písnička Beatles bylo víc, v Českém rozhlase Liberec, ano, Beatles možná bylo víc, ale Psemily jsou jen jedny a tam se teď vydáme v rámci naší rubriky Co je nového. Na telefonu máme Radku Špidlenovou z turistického informačního střediska Psemily, kterou zdravím a vítám ve vysílání. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: My jsme spolu mluvili na začátku prázdnin a vzhledem k tomu, že téměř 2 měsíce jsou pryč, možná by se dalo už bilancovat, jaké ty prázdniny v Semilech po té turistické stránce byly?
1: No, bohaté. Velmi se lidi oblíbili naši Viaferatu vodní bránu, a protože v informačním centru půjčujeme i vybavení, takže byl velký zájem o půjčování právě setů, o návštěvu téhle skalní stěny, ale jinak byl velký zájem taky o Rigrovou stezku, což je asi taky jedno z takových hlavních lákadel, která láká zejména vysotou hlavkou nad řekou.
0: No to jsou taková ta, řekněme, dlouhodobá lákadla, ale v Semilech se odehrála i spousta akcí. Můžete některou z nich vypíchnout, která se třeba opravdu hodně povedla?
1: Myslím si, že tenhle rok určitě se velmi povedlo, že se otevřela kompletně rozšířila expozice léčitelství v Bíloveckých Roubenkách, což jsou vlastně původní zástavba budov, které byly v Semilech. Je tam udělaný krásný areál, kde se můžou lidi posedět, dozvědět se něco o historii léčitelství, děti si zahrát detektivní hru a zároveň zde proběhly akce například na Dne lidové architektury, nebo bylinkobraní, a nebo na začátku června takový úvod prostě do bylinek. Jsou to tyhle akce byly velmi navštěvované a myslím si, že se povedly.
0: No jak slyšno, v Semilech se člověk opravdu nenudí, a když jste tak mluvila o tom otevírání, jestli mě smysly neklamou, tak co nevidět, se v Semilech ještě něco bude otevírat, je to tak?
1: Ano, přesně tak. V Semilech se dostavil pump track pro všechny děti všech věkových kategorií i dospělé. A v pondělí 31. se od 2 hodin bude slavnostně otevírat. Bude to mít bohatý program po celé odpoledne, takže určitě všechny milovníky bikerů a skateů zveme do Semil na návštěvu.
0: No to je tady hlavně pro ty sportovce, ale neměla byste tam něco pro nás, řekněme, sportovce teoretiky?
1: Ano, určitě. Máme každý rok, tady máme v Semilech, takovou tradiční dožinkovou slavnost. Vzhledem k tomu, že končí léto, začíná podzim, tak máme vždycky druhý víkend v září akci Semilský pecen. Takže určitě všechny milovníky nejenom sportu, ale i nějakých tradic a dobrého jídla, dobré muziky a chutě si nakoupit něco zajímavého z krásných stánků, které budou k dispozici, tak určitě 12. září do Semil.
0: Dobré jídlo, dobré pití a dobrá muzika, to jsem chtěl slyšet. Já samozřejmě moc krát děkuju za pozvání, děkuju také za čas, který jste nám věnovala, ať se vám v Semilech i nadále daří, hezký zbytek léta a budu se těšit zase někdy příště v Českém rozhlase Liberec naslyšenou.
1: Děkujeme, naslyšenou.
0: Naším hostem na telefonu byla Radka Špidlenová z turistického informačního střediska Semily.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.

11 minut před 16. hodinou posloucháte Český rozhlas Liberec a pohodové odpoledne. My jsme vám před pár minutami nabídli několik lákavých akcí, ať už sportovních, anebo řekněme společenských v Semilech. A teď pro vás máme jednu pozvánku, řekněme na druhou stranu od Liberce. Konkrétně do Chrastavy, protože tam můžete pozítří navštívit trhy, a to od 8 hodin. A nejsou to jenom tak ledajaké trhy, k dispozici bude velký výběr textilu, obuvy, hraček, galanterie a mnoho dalšího. Když se podíváte na webové stránky Chrastavy, určitě najdete další podrobnosti.

Jsi prostě nejlepší. No na chvíli jsem se zasnil, že někdo zpívá nebo alespoň říká tato slova mě, ale co si budeme povídat, nejlepší tady u nás je Patrik Rozehnal a ten si po 16. hodině přivede do studia herečku Kateřinu Macháčkovou a společně vás provedou dnešní humoriádou. Filip Majsl se s vámi dočasně loučí, my se po 17. hodině opět shledáme ve Dni v kraji a do té doby s Českým rozhlasem Liberec hezký poslech.

0: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, Tajný deník Lóry Palmrové, Dogville, David Lynch nebo Král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
1: Český rozhlas Liberec, zprávy.
2: Poslanci znovu jednají o vládní novele zákona, která mění rozpočtová pravidla. Liberecký magistrát vybral firmu, která ve městě vymění zastaralé parkovací automaty. Jablonecké gymnázium u Balvanu už zajistilo všechny pedagogy pro výuku a zítra bude většinou zataženo s deštěm, který bude postupně ustávat, teploty kolem 19 stupňů. Hezké odpoledne u zpráv Českého rozhlasu Liberec přeje Hana Hauptfoglová. Poslanci znovu projednávají vládní novelu zákona, která mění rozpočtová pravidla. Prezident Petr Pavel ji vetoval, protože podle něj ohrožuje dlouhodobou udržitelnost veřejných financí. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO jsou teď rozpočtová pravidla nastavená tak, že není možné reálně sestavit rozpočet na příští rok. Koalice se podle ní chystá veto prezidenta přehlasovat. Opozice vládní novelu dál kritizuje. Podle předsedy ODS Martina Kupky umožní novela vládě utrácet a zaplatit to budou muset

0: příští generace.
1: Důrazně vyzýváme současnou vládu Andreje Babiše, ať zastaví rozpočtovou demolici. Ten zákon, který se vrací do poslanecké sněmovny, sice má v titulu, že jde o rozpočtová pravidla, ale ve skutečnosti je to jenom zadlužovací zákon.
0: Město Liberec vybralo firmu, která dodá na skoro všechna městská parkoviště parkovací automaty. Její pražská společnost Designa Parking SS. Magistrát vypisoval zakázku po druhé. Poprvé ji kvůli nejasnostem zadávací dokumentaci zrušil. Teď běží lhůta na možné odvolání ostatních účastníků soutěže k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Podle libereckého primátora Jaroslava Zámečníka ze Starostů pro Liberecký kraj proto zatím není možné stanovit, kdy na parkovištích nové automaty budou. Měly by nahradit 70 zastaralých, ve kterých bylo možné platit jen mincemi. Situace na gymnáziu u Balvanu v Jablonci nad Nisou už je podle Libereckého kraje jako zřizovatele školy stabilizovaná. Prozatímnímu vedení školy se přes prázdniny podařilo zajistit nové vyučující za pedagogy, kteří dostali od předchozí ředitelky výpověď nebo sami na protest odešli. Informace o tom, jakým způsobem bude výuka od září zajištěna, jsou na webu gymnázia. Pokračuje krajská radní Jitka Skalická ze Starostů pro Liberecký kraj.
2: Samozřejmě uvidíme, jaká atmosféra, nálada bude po začátku školního roku ve škole a platí to, že jsme zmínili, že bychom rádi do konce roku měli nového ředitele nebo ředitelku, tak aby od 1. ledna mohli nastoupit. Zatím termín, kdy budeme konkurs vypisovat, přesně nemáme.
0: Slovenská policie překazila žhářský útok na továrnu na výrobu bezpilotních systémů na východě země. Policisté zajistili zápalnou směs, běžně označovanou jako napalm, a také nářadí, mobilní telefony a akční kameru. Slovenská policie stíhá 3 cizince, všichni jsou obviněni ze zvlášť závažného obecného ohrožení. Počasí. V noci bude zataženo s deštěm na většině míst našeho kraje a ochladí se na 15 až 12 stupňů. Zítra ráno a dopoledne ještě zůstane většinou zataženo s deštěm, odpoledne začnou srážky ustávat a částečně se i oblačnost protrhá. Teploty zítra 18 až 21 stupňů, tam, kde bude trvalý pršet, zůstanou mezi 16 a 19 stupni.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Pozor, dejte v Liberci na průtahu městem ve směru na Turnov. Za mostem v Růžodovale stojí odstavené, porouchané osobní auto.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Humoriáda.
5: Jsme rádi, že jste se zase sešli u přijímačů, abyste si mohli vybrat ukázky podle svého a taky se pobavit v této hodině. Tak Patrik Rozehnal vás zdraví a dnes máme Národní den polibku a usmíření, tak posílám všem.
6: Ano,
5: a posílám
6: taky Kateřině. Kateřina Macháčková. A zdraví.
3: Humoriáda.

0: Humoriáda začíná už naplno dnes s Kateřinou Macháčkovou, s Patrikem Rozehnalem a seznam je připraven, ukázek dost. Jednu teď vytáhneme do éteru a vy se rozhodnete, jestli s ní nebo s tím dotyčným v ukázce budeme pokračovat.
1: Ano, tak já bych si vybrala Jiřího Brůdra, což byl takovej jako herec malých rolí, ovšem velice četně hrál, takže já jsem s ním hrála v Kuchaři Svatoplukovi, jednou tam kradl maso a vybrala bych si ukázku.
0: Jenom v roli teda.
1: Ano, jenom v roli, no i když Bůh ví, jak to dopadlo s tou rekvizitou. Teda jestli to nebyla atrapa, nebo jo, nějaký
0: to asi
1: plastický
0: ne, to
1: maso.
0: Dost věrohodně.
1: No, ale tak zase, když se to točilo celý den, tak jaký byl zápach. No nic, takže instalatéra a je to z pořadu Kabaret u dobré pohody s Josefem Bláhou.
2: Roztrhnu vás oba, jeho, tebe, rozumíš? Udělám vás velikonoční nádivku.
3: Ale to bys přišel do kriminálu.
2: Proč do kriminálu, když tu nikoho nemáš, koho bych rozdranžíroval, co? A teď jsi se prozradila. Čí je to bota?
3: Hele, bota. Tvoje, miláčku. Tvoje, půjďo.
2: Je tam cizí noha. Je, sekáček. Já. Když je to moje bota, tak já si ji useknu.
4: Ne, pane, vy se strašně mýlíte. Strašně se mýlíte, opravdu. Já nejsem ten, jak vy si, jak si předpokládáte tady. Já jsem opravdu, já jsem ten, jak se, nejsem, vlastně, milospaní, jak se tomu říká, ten svý?
3: Svůdník.
4: Jo, svůdník nejsem.
2: Co děláte pod postelí? Ptám se vás, co děláte pod postelí?
4: Já jsem byl ovšem původně v koupelně.
2: Aha, v koupelně, tak to chápu. Chtěl jste se umýt.
4: Ano.
2: To by tak ještě scházelo, aby se mi lezl špinavej do postele.
4: Ne, pozor, prosím pěkně, mě se tam zakutálelo těsněji.
2: Je. Co se vám tam zakutálelo?
4: To tak, takový těsnění.
2: No tak teď je to jasný. Sekáček, sekáček. Já to chlapa zabiju.
4: Ale ne, pozor, já nejsem chlap. Já jsem instalatér, prosím.
2: Aha, tak teď se tomu říká instalatér, co? Co pak jste tady svou paní instaloval?
3: Adolf, ovládej se.
4: Ne, opravdu, podívejte se na mě, milospane. Já jsem instalatér, že jo? Já mám modráky, všude samý modráky, helejte.
2: Jo, no. Ukradený, že jo?
4: Ne, vyfasovaný. Je, a já mám taky nářadí, milospane, můžete se přesvědčit, koukejte. Já mám tady brašničce na... Ježíš, já tady, milospaní, já vám přece ukazoval Francouzák.
2: Taky ukradený, co?
4: Ne, prosím, taky vyfasovaný, ne, já opravdu na mou duši, já jsem instalatér. Milospaní, co já bych vám jenom ukázal, abyste mi věřil.
3: Podívej se, vždyť on i vypadá jako instalatér. Má takové modré, důvěřivé oči.
4: Ne, milospaní, já mám nápad, pojďte za mnou. Hejte, kam je vám koutek, vidíte to? Kohoutek, jo, kap, no, podívejte se, milospane, už ho mám, hledajte Francouza, já to takhle povolím, já to takhle utáhnu. No, je, podívejte se, nekape, milospane, kohoutek, nekape, v pořádku, dovolte mi odejít.
2: Amen!
3: Sehrál si to fantasticky, ty můj Otelo!
2: Bliká nám žárovka, miláčku. Zítra zavoláš elektrikáře.
0: Kateřino, co řemeslníci, instalatéři, elektrikáři, jaké zkušenosti s nimi máte?
1: No tak já myslím, že tak jako jsou poměrně horší a horší, protože si myslím, že trošku jako neumějí moc svý řemeslo. Já co můžu, tak si dělám sama. Nejradši jsem měla takový ty porcelánový bílý pojistky, ty jsem si vždycky takhle prstem jako jsem si je tak jako vyčistila a měnila, což bylo životu nebezpečný. No a teď mi pozítří mě přijde opravář plynového kotle, tak možná, že v příští epizodě tady řeknu.
0: Jak jsem si opravila sama plynový kotel?
1: No minule jsem si opravila tady ohřívač jako bazénu, vody bazénu, no. Našla jsem si po telefonu ptal, jestli mám k tomu ten návod, já jsem řekla, že ne, našla jsem si ho a zjistila jsem tu chybovou to hlášení a než přijel pán z Mountfieldu, tak jsem si to opravil.
0: Ale výjezd si naúčtoval asi.
1: No, ne, ne, tak on nechtěl nic, tak jsem mu dala, jako, protože přišel. Protože jsem se nemohla tam dovolat, protože jsem vždycky se dovolala jenom telefonické asistence Anešce. Jo, která řekla, jaké máte přání. Já jsem řekla, jaké máte přání. Ano, prosím, ohodnoťte naši službu. A to bylo všecko. Jo. Takže já jsem nějaký starý telefonní čísle, tak jsem se snažila nějakého člověka dopátrat.
0: Ano.
1: Takže za to bylo odměněno.
0: A bazén funguje?
1: Bazén funguje, no, ale teď už nevím, jestli v těchto, jak náhle přišlo léto do podzimu, tak nevím, jestli
0: ne,
1: ještě se mi bude...
0: Ne, to náhle přišlo to velké léto do obyčejného léta českého. Teď je to normální
1: ano,
0: léto
1: české
0: tohoto
1: kotlině,
0: času.
1: Ano,
0: české kotlině, ano. A všichni jsme vytáhli mikiny.
1: Ano, ne, dneska to bylo ráno mezi šatama na ramínko a kožešinovou vestou.
0: Jo.
1: No, takže takhle. No. Mm-hmm.
0: A to jste se do té doby převlékla, Kateřino?
1: Ne, já jsem teda měla něco na půl a byla mi velká zima.
0: Vážení, doufám, že vy jste v klidu, doma, v pohodě nebo v práci, možná na cestách, ale máte čas na to i vybrat si další ukázku. Buď bude opět s Jiřím Brůdrem a k němu přidáme Jaroslava Moučku, anebo si dopřejeme vyprávění Josefa Náhlovského o jeho zdraví, o šatce zdraví, když byl hostem v horoskopičinách u Karla Šípa. To je ta ukázka B, druhá varianta. Humor mezera A nebo B posíláte na číslo 90 011 04, pokud píšete SMSky, jestli se chcete dovolat, využijte čísla 731 800 900, míří přímo do studia a my všechny hlasy, ty vaše, budeme sčítat a vítěz pak jde do éteru. Tak do toho, je to na vás.
5: Humoriáda, hodina plná humoru na vaše přání.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
3: Tak scénka s Jiřím Brůdrem a Jaroslavem Moučkou nebo vyprávění Josefa Náhlovského pustíte do éteru. Jaké je vaše přání? Řekněte nám to na telefonním čísle 731 800 900, když říkám nám, myslím sebe a Kateřinu Macháčkovou, dnešního hosta. Dobrý den.
4: Dobrý den.
5: Zdravím pana Patrika a zdravím profesorku Královou.
4: Ano, děkuji.
5: Můžu. A asi bych dal Bčko.
3: Dobře.
4: Bčko, děkujeme.
3: Vítejte Náhlovského, děkujeme. Vy taky, ať se vám daří a vítáme zároveň dalšího na telefonu.
6: Dobrý den, Brno z Martina.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den.
6: Rozhodol som sa pre Ačko a prajem vám príjemný zvyšok dňa. Dovidenia.
4: Aj vám, ano. Dovidenia.
3: Dovi, mějte se pěkně. Dobrý den, kdo další a odkud?
7: Miroslav Karviné, dobrý den, paní Macháčková.
4: Dobrý den.
7: Dobrý den, Patriku, a já hlasuju pro Josefa Náhlovského.
3: Dobře.
4: Ano, děkujeme.
3: Tak jo, děkujeme za ten bod a myslím si, že máme rozhodnuto. Byl to tedy litý boj, celkem vyrovnaný, ale nakonec zvítězil Pepík
4: Náhlovský.
3: No jo, ošatka zdraví. O hosty tedy Karla Šípa v Všechno party, tato ukázka to u vás vyhrála.
4: Vaše Aneška.
8: Já nevím, jestli jsem ti v tom fofru stačil říct, proč já jsem tě vlastně dneska pozval.
9: Tak. Jako
8: má to svůj důvod.
9: Jo?
8: Ano, já často slyším a diváci určitě taky takový ty řeči, že se chystá taková ta reforma toho zdravotnictví.
9: Jo.
8: A já si vždycky na tebe vzpomenu, co ty si počneš, až ta reforma, protože ty jsi dneska nejznámější český pacient,
9: tak
8: rozumíš, co ty si počneš, no, až ta reforma vejde jako v platnost. To přeci bude pohroma pro lidi, jako
9: já ti něco povím, já vůbec nejsem žádný pacient. To, že jsem hypochondr si vymyslel jistý nemenovaný bavič, který na tom vydělal pěkný prachy na těch kecech o mým zdraví. A já jsem v podstatě zdravý, já až akorát ty průdušky občas mě vymou, hlava a takový maličkosti. Já jako si nestěžuju, jako no, mezi náma. Hypochondr, jo, to je taky nemoc. To má diagnozu, to má číslo. Takže když někdo, hypochondr je nemocný.
8: To jsem nevěděl.
9: Hypochondr je nemoc. Dokonce představte si to, že i chudoba je nemoc.
8: To má svoje číslo jako diagnozu?
9: No, vlastně chudoba je nemoc.
8: Vidíte, paní, teď jste se dověděla, že jste marot.
9: Chudí řadě sedějí zbohatlíci, pozor.
8: Ano.
9: Chudina sedí tamhle.
8: No dobře, ale tak jako jdou o tom fámy, o tom tvým zdravotním stavu.
9: Já v podstatě jako vždycky mám nějakou smůlu v tom zdravím. Ještě jednu věc těžnu, já třeba nemůžu bez doktorovi, jo. Já přijdu doktorovi a mě, a je, zase něco kouslo. Chápeš to? A já mám třeba v noze hřebík, jo.
8: Tak
9: vůbec trapný. Já mám takový divný, já přitahuji některý nemocen, nebo některý věci, jo. Mně se stávají kuriozní záležitosti. Představ si to tuhle takhle. Bylo to v létě, jsem ležel v posteli, znáš to ráno a neuslyšíš. Komár. Nedá pokoj. Jsem zatajil dech a on stichnul, řekl si, a sedí tak. Nic. Tak já zase. Ticho. Nic. Řekl si, a já. Hele, mlátil jsem se půl hodiny. Já už měl hubu jak věrtel. Pak jsem se posadil, rozsvítil jsem, jdu takhle jako, po tým měsíci pojítala se ještě vůd. Mě ti pískala průduška. Tak ten se, já se tam malým umlátím a mě píská průduška.
8: Ano.
9: Mě za co mě úraz nejvyšší, tomu bys si nevěřil, člověče. Tak já, jsme měli v nějakém programu, taky jsme měli fakíra s tím lůžkem. Hřebíkama, ne? A on si to lůžko takhle postavil pod livištěm a já v té tmě se tam šdu, do vody už mě měl hlásit, že najvyště to bylo se skupinou fešáci, jo, a Já tam tak to neslyším, připrav se. Já jo, no. V tom mi ujela noha. Já jsem upadl zadkem na to lůžko. Teda jenom jednou půlkou, jo. No, 39 dírek jsem tam měl. No.
10: Celkem 40, jo, 40, ano, celkem 40.
9: Celkem 40. Ten Novotný říká, lidi, přichází vizuální komik, Josef Alois Nálovský, hurá, lidi, hurá, a já tam ještě. Když jsem si tu ruku držel, to už bylo úplně červená, ale jakoby nic jsem to celý odehrál, jsem se vrátil a všichni utekli. Ujeli, nechali mě tam, protože zalipovat 39 dírek, není žádná legrace.
10: A někdo ti to zalepil nakonec, ale ne?
9: A konec jsem skončil, samozřejmě, v nemocnici, mi to lepili po kouckách, ale nejhorší bylo, že ty slipy, člověče, ty tu byli
10: slipy, slipy taky proděravělý.
9: No to jasně, tak to myslím, že jsem bez slipů nebo co? Ty slipy byly proděravěný, takže jsem je už nemohl člověče nosit.
10: Jak to?
9: Tak jsem je použil jako síťku na motýl.
3: Dneska už nejsou ošatky zdraví, dneska jsou, tak se tomu říká krmelec, takové ty krabičky, kde si to člověk na, vlastně nandá na ty jednotlivé dny někdy ano, i v průběhu dne. Máte takový krmelec?
4: Já nemám, nemám. Já bych se bojím, že bych v pondělí už byla u soboty. Nemám, nemám, nemám.
3: Jak je to s polikáním prášku? Někdo má problém, třeba prášek jako i sebe menší polknu, prostě to nejde.
4: No já v poslední době mám takovou věc, že rozespala, protože já mám brát na lačno asi 3 várky prášku, které nejdou společně, jo. Čili už o 3 hodin v noci.
3: Vy musíte dát budíka. Si,
4: ano, berou po hodině ty prášky. A já už mám takovou teď věc, že často se mi skutálí na zem a pak si musím vzít baterku a hledat ho, ten prášek, jo. No ale mě to nedělá problém.
3: A neberete teď, to na klouby?
4: Mě teď často bývá špatně od žaludku a dočetla jsem se, že ty prášky často kolidujou proti sobě.
3: Ano,
4: jo.
3: A já to udám jako takhle do hrsti
4: a jo.
3: A děj se vůle boží.
4: A děj se vůle boží.
3: No.
4: No pomůže nebo nepomůže?
3: Prý jak jich více jak 5, tak problém, radši to probrat v lékárně nebo s doktorem, jestli něco neubrat.
4: No já jsem teďka byla někde jako na nějakém vyšetření a měla jsem tam farmakoložku, která posuzovala mé léky a v podstatě dostala jsem 4 jako by klasifikaci školní, jako z používání, jako kombinace léku.
3: Jak?
4: Říkala,
3: tom,
4: tady to...
3: To za to, že ano, doktor, ne?
4: Ano, a ještě doktor, tady profesorka matematiky, že jo? Ale ne, ona říkala, tady to na to nezabírá. Já jsem říkala, to je jediný, co na to zabírá. Tady to proti tomu úplně nejde, jo? A v podstatě mám takovýhle, pro všechny doktory mám návod, co mají používat, jo?
3: Jo. Takže jdete do ordinace s tím, co mi můžete předepsat a
4: tak
3: co ne.
4: Tak já už většinou ty, co mi doporučila, tak mám za sebou tu zkoušení a že to nepomáhá, jo.
3: Jo.
4: Já myslím, že v podstatě, když se člověk na to vykašle, trošku začne myslet na něco jiného. Kvůli každému píchnutí jako v zádech nebo někde se nedívá na internet, co to je a nenajde hned ty nejstrašnější nemoci, tak myslím, že prožívá docela šťastný život.
3: Vážení, a nejlepší lék na všechno je humor.
4: Ano, humor.
3: Takže...
4: Smích, legrace
3: ano,
4: a humor
3: jsme tady. Ano, my jsme taková pedolka, proto jsme měli humory na všechno. Tak čím vás teď vyléčíme? Jakou ukázkou? Dál povídáním o zdraví s Josefem Náhlovským a Karlem Šípem? Nebo raději byste slyšeli, proč chci vést zanedbanou mládež od Jiřího Grossmana, nabízíme proti, jsme se dohodli. Taky to byl skvělý člověk Jiří Grossman. Tak to je varianta B. Ačko Josef Náhlovský, Bčko Jiří Grossman a vyhlasujete na telefonním čísle 731 800 900. Volejte už teď, pište SMSky na číslo 90 01 04 a pozor s heslem Humor mezera A nebo B, ať to dorazí k nám do studia, do Humoriády.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Ošatka zdraví anebo zanedbaná mládež. Co byste si vybrali, co byste rádi slyšeli? Nepřemýšlejte dlouho, ať se rychle dovoláte na telefonní číslo 731 800 900 do Humoriády, kde je dnes hostem Kateřina Macháčková. Kdo je taky hostem po telefonu tedy?
2: Dobrý den, tady posluchač Josef, řidič nákladňáku toho času v Rakousku. Zdravím vás ve studiu a hlavně ano. Přeji zdraví.
3: Ano.
2: A potřeboval bych, nebo chtěl bych takhle, pana Nálovského.
1: Dobře, tak šťastný dojezd. Co vezete, jestli to není tajný?
2: Není tajný, my vozíme obilí do Rakouska. Do Rakouska se vozí.
1: Vypašujete přes hranice obilí.
3: No to je hezký. Tak jo.
1: Dobře.
2: To je ta naše ekonomika.
1: Ano.
2: Ano. A tam je to takovýhle. Pak ano. To tak vypadá.
1: Tam to semelou a pak tak to přivezou jako mouku do Čech zase.
3: Aby nesemelili i vás, tak jo.
1: Mějte se moc pěkně, ať se daří. Naslyšenou. Kdo další volá a je s námi tedy v éteru v této chvíli? Dobrý den přejeme po telefonu.
4: Dobrý. Tady Alena Kněževs, já vás zdravím a zdravím Kačenku.
3: Děkuji.
4: A přeju hodně štěstíčka, zdravíčka a pohodu. A vám taky, Patriku. Mějte
3: ano.
4: Se
3: vám taky.
4: Ačko.
1: Ačko, Pepa Náhlovský dostal další bod tím pádem. Dobře, dobrý den.
5: Já vás zdravím, Patriku, i zdravím Kateřinu.
3: Děkuji.
5: Já bych si moc a moc ptal Jirku Grossmana, protože to byla nezapomenutelná dvojka se Šimkem. Myslím si, že už ho nikdo nenahradil, ale málo kdo to dneska pamatuje. Ale dám mu hlas.
1: Dobře, děkuji za to. Mějte
3: děkujeme
1: se pěkně,
3: moc.
1: Ať se daří
3: mějte
1: i vám samozřejmě. No a kdo to uzavře, to hlasování v tomto boji?
6: Dobrý den, tady Petr Zezdolnej, zdravím Káťu a vás, Patriku.
3: No děkuji.
1: Ano.
6: A ať je tam veselo dneska zase, jako vždycky. A toho Nahlavského, ať to slyšíme, jak to pokračuje.
1: Dobře, ošetka
3: zdraví. Děkujeme pěkně.
1: No součet hlasů tomu napovídá, že 3/4 těch hlasů bylo pro Pepíka Nahlavského jako hosta Karla Šípa. Ošetka zdraví tedy tím pádem pokračuje.
7: No dobře, tak to jsou... Ale počkej, já od začátku se tě chci zeptat, jako co jsi to tady přines, jako to je kabelka tvoje, tam nosíš doklady, nebo...
8: Tomu by se nevěřil, to je takzvaná ošatka zdraví. Já nosím takový běžný léky, který každý člověk potřebuje, tam mám skoro všechno.
7: Každý člověk, vidíte, no, paní, tu hromadu.
8: Vidíte, co se vám stane, já přiběhnu, už vás lečím.
7: Dobře, no tak mi řekni, tak jako namátko, tak co je třeba tohle?
8: Tohle to je, ukaž, to je na dětský škrkavky. Škrkavky a roupy.
7: Prosím tě, kdybys ty mohl přijít jako k dětským škrkavkám teda.
8: No tak taky chodím k vám na návštěvu.
7: Ale nechci... Je u nás deratizace každý druhý den, jo? Nebo tohle to mě zajímá, co je tohleto?
8: To je veselá tabletka, to když dáš někomu. To je projímadlo. Do kafíčka nebo do vínečka, tak za chvilku vyrazí. Ale to je kalup potom, no.
7: Aby bylo veselo, jako
8: vlastně,
7: jo?
8: Vlastně, no.
7: Pravdě, ty jsi vyzbrojený no, jako úžasně. A co je, počkej, tady
8: vidíme. Potřebuješ ty něco? Co ti jde? Řekni, co to je?
7: No
8: třeba.
7: No co je tohleto?
8: No to bylo, to jsou nosní kapky, tohleto. Ale já ti mám lepší nosní kapky. To jsou super nosní kapky. Máš rýmu?
7: No já mám pořád nějakou rýmu.
8: No tak si lehce si nasaj.
7: A ty mě necháš, že svýho?
8: No jistě, no.
7: Jo, no tak dobře.
8: No?
7: No ale nějak se mi špatně dechá přes ten nos. Špatně se mi dechá.
8: Ježišmarja, promiň. Tohle jsou nosní kapky, tohle je vteřinový lepidlo.
7: To nějaká je blbej fort. No, prosím tě. Skovej si ošatku zdraví pro sebe, nikomu nic nenabízej. Ale vidím, že jsi vyzbrojený, ale já jsem vlastně začal tím, že tady hrozí opravdu ta reforma toho zdravotnictví a všichni říkají, že to nejvíc dopadne na ty pacienty. Tohle ty jako naprosto běžnej štamgast v ordinacích, jako co ty si počneš, jako všechno se prej bude platit.
8: Já se budu muset umřít, člověče. No já si to teda vůbec neumím představit, jak to bude.
7: Neumíš si to představit. Já taky ne, ale možná většina lidí si to neumí představit a teďka ti prozradím, proto jsem tě pozval, protože možná názorně bychom si tady mohli předvést, jak to, až se ta reforma zdravotnictví zavede, jak to v těch ordinacích bude vypadat, jo? Tak já jako budu jako takový doktor.
8: Ty budeš doktor, jako jo?
7: Jo.
8: Aha.
7: Tak.
8: Já jsem jako pacient.
7: Ty jsi zatím v čekárně.
8: V čekárně, jo?
7: Tak.
1: Humoriáda. Kateřino, jaké bylo léto?
3: Léto bylo krásné, teplé. Já mám ráda teplo. Já když je takový chladnější, třeba 30, 35 stupňů, tak jsem schopná v Řecku pod slunečníkem sedět v prošívaný bundě. Já jsem strašně zimomřivá. Já mám špatnou termoregulaci, abych to tak ušlechtile nazvala.
1: Máme v podstatě celý rok zima a pár dní se ohřejete takhle. Jako
3: ano, a ale bývá mi strašná zima. Ale jo. Ku podivu, že já potom, když už mám jako 10 svetů, kožich a nějakou prošívanou bundu, tak už se potom jako aklimatizuju a už v tom vydržím jako třeba 20 až minus 60 stupňů. Mm-hmm. No, ale dotud, než se to promění v nějakou trvalejší hodnotu, tak trpím.
1: A léto bylo spíš válecí nebo pracovní?
3: Léto bylo takový napůl, ale bylo krásný, já jsem hodně odpočívala, byla jsem s dětma, něco jsem pracovala, v knihovně jsem se setkala znovu s Francem Kafkem, Kafkou jsem nadšená, takže jsem pročítala tohle, něco připravu, něco jsem si opakovala, učila se a takhle. Takže takový napůl pracovní.
1: A teď začne nová divadelní sezona a škola?
3: Škola začala, už dneska jsme tam byli,
1: už je
3: týden předtím, takže pedagogičtí pracovníci
1: jo, takhle
3: už jsme měli
1: sešli,
3: schůzku.
1: Abyste vyvětrali, zametli, dali si do šuplíku, co máte mít?
3: No ne, tak já bohužel mám skřínku, u který jsem ztratila klíč, tak ji mám takovou napůl vylomenou, ale asi 6 let a nejsem schopná si to nechat opravit. No, tak se tam přes ty jedny dvířka nějak jako vždycky vloudím a... No,
1: aha, vy se kradete do vlastní skřínky.
3: Ano, vykrádám si vlastní skřínku.
1: A co v ní máte?
3: Takový jako různě hrnky, kávu, texty, staré doklady o přijímacích zkouškách, což už by mohlo být trestný. No, ale neskartovala jsem je. Já jsem šetřivá, tak na druhou stranu prázdnou si něco píšu třeba. Jo. Poznámky na těhle jako herecké.
1: Na ty nové studenty zase.
3: Ano, na ty nové studenty. A ku podivu, když potom člověk přeloží jedno a druhý, tak jsou to poměrně stejné zápisy.
1: Kdy přijdou studenti první?
3: No první studenti třetího, jako prváci tam přijdou a my máme první hereckou, tak já nevím, jestli 6. ne, počkejte, 7. je pondělí, tak asi 8. podle mě budeme mít první hereckou. No ale budeme mít ročník, který jsme neměli, maturitní, tak jsem zvědavá.
1: Tak držím palce.
3: No,
1: tím to
3: bude. To bude trošku nervák, no.
1: Přiznává Kateřina ano. Macháčková. Dvakrát už jsme slyšeli tedy Pepíka Náhlovského. Za malou chvíli pro vás vybereme další ukázku.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
3: Ano, už se nám to blíží, oslava 10 let, ptali jsme se i na počasí, snad by to mělo vyjít, že všechno ten déšť by se měl vypršet ještě předtím v noci a pak by tam mělo být krásně.
4: Ano.
3: Budeme tam mít i kouzelníka, budeme tam mít i karikaturistu, budeme tam mít bubenickou show, František Kinský se tam zastaví dvakrát na talk show, prostě bude tam toho dost a dost, takže zastavte se 29. v sobotu od 11 až do 17 hodin jsme u zámku v Kostelci nad Orlicí, kde probíhá food festival a v rámci toho tam pochoutkový rok oslaví 10 let, budete moci i lecos vyhrát. Tak, teď je tu humoriáda, tady vyhrávají ukázky humorné. Ve hře je teď jaká, kterou dáme k přemýšlení?
5: Dáme tady Ivo Šmoldase o policejní kontrole, vtip za stovku.
3: Dobře.
5: S Michalem Novotným.
3: Dobrá. A pak se rozhodne, jestli se s tím bude pokračovat se Šmoldasem, nebo
5: ano.
3: Ne.
6: Nechci být příliš osobně, a co takové problémy s policií? Míváte někdy třeba, zastavila vás hlídka třeba za rychlost nebo za něco?
7: No, mě většinou staví jenom tak jako kontrolně. No, kontrolně, ale nejlepší historku s policií jsem měl v Táboře před mnoha lety a to jsme jeli z chalupy, zrovna ještě jsme vezli jednu známou a já jezdím v noci jenom, protože jednak vidím asi tolik, co za dne, že jo, za tím volantem a výhoda je v tom, že na těch silnicích je méně účastníků silničního provozu, takže...
6: O to více zvěře.
7: No, a zvěře, ano, tam já potkávám zvířátka, i jezevce už jsem potkal.
6: Taky jsem potkal jezevce, vlastně poprvé v životě jsem jezevce viděl na silnici cestou do Srbské Kamenice a moc jsem se divil, jak je to velký zvíře.
7: To byl asi jiný, než jsem viděl já.
6: Možná, že to byl ten samý.
7: Kdo ví, jestli takhle...
6: Spultoval z Tábora.
7: Nekmita.
6: Na Děčínsko.
7: No, tak když jsme výjížděli v noci, že já jsem zavíral bránu, vrata a to auto už bylo nastartované takhle rozsvícený, já jsem ho viděl zezadu a zjistil jsem, že mi nesvítí zadní světlo ještě navrch to na levé straně, že je to důležitější a tak jsem tak uvažoval, jako co bych měl udělat a svědomí mi velelo prostě to vyměnit, že, tu žárovku. No. Če pak jsem zjistil, že svědomí je hold dobré, ovšem vědomí o tom, která se mění žárovka, jsem neměl a žárovku taky ne, tak mi nezbylo nic jiného, než vyrazit teda dobrodružně do tmy tady s tímhle handicapem a jelikož tenkrát, jako vždycky, když jsme projížděli Táborem, tak nás tam někdo kontroloval, tak jsem si říkal, a jej, to dneska bude špatné a vjeli jsme do Tábora, já jsem si říkal, dobře, nic se neděje, jako projíždíme městem pořád nic a na výjezdu najednou červené světýlko a mě tak bleskla taková jako zcela paranoidní myšlenka, že oni to mají dobře promyšlený, že první hlídka je jako na výjezdu do města a tam koukají na ty auta zezadu, jestli jim to svítí a když nesvítí, tak to nahlásí jako té druhé se na výjezdu a oni tam toho provinělce lapnou. Takže když mě zastavili, tak já jsem chytře okamžitě jako vypnul motor a zhasnul jsem, jo, protože když nesvítí nic, tak se nepozná, co předtím svítilo. Že jo? No a jelikož vždycky, když mě zastaví policie, tak já vylezu z toho auta, mně to připadá takhle slušné, taky protože nosím doklady tady na zadku, tak abych na ně dosáhl, že jo? Protože jinak tam tu ruku nepropasíruju. No jak jsem tak jako vystoupil, tak jsem zjistil, že ten policajt prostě mi je podsud. A říkal jsem si, to není dobrá okolnost, jo? Z toho nekouká nic dobrého. A on ještě tak si mě prohlížel jako zkoumavě a potom tak udělal prstem a říkal, vás já znám z televize. Já jsem udělal takový ten neutrální obličej a ona to reagoval s tím, že vykročil jako k zádi toho vozu a dělal na mě takhle prstíkem, pojďte se mnou. Jsem říkal, tak já měl pravdu. Oni mu to řekli, nahlásili a on mě jde kádrovat kvůli tomu nesvítícímu světlu. A opravdu jsme došli dozadu a stáli jsme u toho světla. On si mě ještě tím prstíkem takhle přitáhl. Já jsem se naklonil a on šeptem říkal, poslyšte, ta Pavlovská, fakt je má takový. A já jsem řekl, má. A říkal, tak jeďte. Tak jsem Halině poděkoval, že mě zachránil.
0: Humoriáda, hodina plná humoru na vaše přání.
3: Zdravíme Halinu. Kateřino, taky nějakou takovou zkušenost s policií? Ne.
5: Tak já mám takovou, kdy dřív měla jsem trabanta, na kterým jsem uměla všecko opravit, jezdila jsem nesmírnou rychlostí, opravdu jako jezdil svižně, no a přestala mi blinkr mi přestal svítit. A měla jsem v sobě, tehdy to člověk tak jako nekontroloval, asi 2 deci vína a on mě zastavil, že pokutu, že mi nesvítí světlo, a jsem říkala, tak já to opravím. A on říkal, jak to opravte. A já jsem měla, víte, jak jsem šikovná, ten, jako, tak jsem měla v kufru jako ten blinkr, tak jsem to opravila a on říkal, prýma, jeďte.
3: Výborně.
5: Ale ještě mám jednou, tu vám řeknu příště někdy.
3: Dobře, domluveno. A teď vy hlasujete Ivo Šmoldas nebo Oldřich Kaiser.
5: Já bych Oldu Kaisera.
3: Jo. No. 731 800 900 volejte,
5: Kateřino. A předpověď počasí, to je teď velice aktuální.
3: Ano, od Oldy Kaisera. A je to na vás. Poslední ukázka podle vašich přání.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Ivo Šmoldas nebo Oldřich Kaiser. Poslední dnešní nabídka v Humoriádě. Na telefonu jste vy a ve studiu Patrik Rozehnal a Kateřina Macháčková. Kdo vybírá? Dobrý den.
2: Dobrý den, Jana Dolní Němčí volá. Zdravím vás. Zdravím vašeho hosta.
3: Ano, děkuji.
2: A já bych si přála pana Šmoldase své pokračování.
1: Dobře, tak dáváme mu bod. Děkujeme za to hlasování.
3: Děkujeme.
1: Mějte se
3: moc.
1: Pěkně. Ještě rychlý bod pro někoho. Dobrý den.
4: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy, zdravím Patrika i paní Macháčkovou.
3: Ano, děkuji.
4: A teď hlasuji pro pana Šmoldase. Díky.
1: Dobře, my děkujeme. Tak já myslím, že je rozhodnuto. Ivo Šmoldas to vyhrál, zaujal vás. Teď to bude o nakladatelské práci v redakci. Byl hostem Karla Šípa.
5: Náplní vaší práce je co? Dostanete rukopis a ten si musíte přečíst. Jinak to těžko můžete vydávat, že?
6: No, takže tam prostě do nakladatelství to přichází jaksi dvojí cestou.
5: Ano.
6: Jednak jsou to takzvané nevyžádané rukopisy. To je to, co posílají lidé jaksi na stůl tomu redaktorovi. A musím říct, že po těch letech práce v redakci jsem nabyl dojmu, že málo kdo v Čechách není spisovatel. Těch rukopisů byla spousta. Já jsem taky jednu dobu působil v redakci Poezie a tam, protože je to kratší všecko, tak to jde rychlejc psát.
5: Ano.
6: A tak to se tam vršilo jaksi velmi. To dosahovalo takové dosti výhružné stohovitosti. Tam...
5: A vy jste to všecko čet?
6: No. Něco. Samozřejmě. A taky to, co redaktor nakonec se uvolí přečíst, tak je taky dvojího druhu. To dobrý a to úplně blbý. Protože to jsou zajímavé kategorie.
5: A to vy tak rychle literární. Poznáte, aniž se do toho začtete? Tohle je blbý, tohle je dobrý, jak to poznáte?
6: No tak asi při třetím verši to jde víceméně odlišit.
5: Při třetím verši už víte, jestli no. To je dobrý nebo blbý?
6: No tak já ne, jestli
5: země... A co když se rozepisuje básník jenom to a ty nejlepší věci jsou uprostřed?
6: Tak zkuste mi říct tři verše a... Já uvidím, jestli mi ta schopnost zůstala, nebo ne. Takhle, když třeba rozevřete ten rukopis, to já si ještě pamatuju, když se to psalo na stroji.
5: Ano.
6: Tak jakmile to někdo psal hustě, že jo, takový to řádkování jedna, aby šetřil papírem. Ano. A bylo to opravdu na té A4 od samého okraje horního posa, okraj dolní,
5: no, no.
6: Tak buď šlo o lakotného génia, nebo o grafomana.
5: Ano.
6: Ale když to třeba začínalo, si vzpomínám, zlá vlezla sem kočice. A pak to pokračovalo, byla to taková dlouhá litanie, jako taková podkolenka, to vypadalo. A bylo to naprosto úžasné. A to my jsme sbírali v redakci a odkládali stranou jaksi pro vlastní potřebu. Ano. Že jo?
5: Na večírcích jste si
6: no,
5: to
6: no,
5: četli
6: no.
5: A tak. Ano. Co pak říkáte takovým autorům, teďka myslím i třeba autora té kočice, jako přeci nemůžete brutálně říct, no věnujte se jinému povolání, jiný činnosti.
6: Já sám jsem vždycky jako se pokoušel spíš unikat a vyřizoval jsem to korespondenčně. Ovšem byli takový matadoři, jako například pan redaktor Jiří Binek, a ten na to měl geniální metodu. On, když mu došel rukopis, tak měl ve svým papundeklovým kamrlíku takovou skříň z dřevotříska, taková ta jako přeškolená na lesklo, že jo? A to vždycky on otevřel a když dostal ten rukopis, tak ho tam takhle pohodil a hned to zavře, aby to všechno nevypadlo. A já, když jsem to viděl prvně, tak jsem si říkal, no tak zdali pak on se na to někdy podívá, že? A tak jsem se ho ptal, jak to dělá. Říkal, no,

0: Někteří tím naším sítem humoriádě prošli, někteří zapadli, ano. Ale určitě se nám zase do éteru vrátí.
1: Ano.
0: Stejně jako Kateřina Macháčková zase
1: ano.
0: Příště.
1: Vaše asistentka Aneška. Mějte se moc krásně všichni, úsměv na rtech.
0: Je to tak, přesně, a poslouchejte i zítra, toto hostem bude Zdeněk Junák a těší se na vás i Patrik Rozehnal. Ať je vám pěkně.

0: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, tajný deník Lory Palmrové, Dogville, David Lynch nebo král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Město Doxy pokryje střechy části svých budov fotovoltaickými panely. Oprava hradotrápské světničky a jeho okolí v Českém ráji končí. V krásné Lípě na Děčínsku lidé spatřili v centru města vlka. Radnice vydala varování. Zataženo s deštěm a teploty kolem 18 stupňů, to je předpověď počasí na zítra. Začínají zprávy Českého rozhlasu Liberec. Hezký podvečer přeje Hana Hauptfoglová. 4 městské budovy v centru Dox budou mít na střechách solární elektrárny. Město na projekt získalo evropskou dotaci přes 2,4 milionu korun. Předpokládané náklady dosahují k 6 milionům. Vyrobenou elektřinu chce radnice sdílet se svými organizacemi.
3: Fotovoltaické panely budou na budově číslo 46 na náměstí Republiky a na sousedním komunitním centru. Dále také na zdravotním středisku a na základní škole Karla Hynka Máchy. Jak připomněl Jakub Dering z investičního oddělení, za přispění další už také schválené dotace chtějí Doxy v následujících 5 letech kompletně vyměnit veřejné osvětlení. Z Doxy Řílínek, Český rozhlas.
2: Dělníci u drábských světniček v chráněné krajinné oblasti Český raj dokončují nové schody, chodníky i zabezpečení cest. Záchranný projekt pozůstatků středověkého skalního hradu, vytesaného do pískovcových skal, tak spěje k závěru. Návštěvníci se tam po 5 letech budou moct vrátit v září. Informují o tom Lesy České republiky.
4: Hotové už jsou venkovní palisády, schody od krásné vyhlídky i část schodů a chodníků od Dnebohu. Vybetonované jsou i patky hlavního přístupu a dělníci pracují na konstrukci.

0: uvnitř hradu. Z Drábských Světniček nedaleko Mnichova Hradiště Radek Duchoň, Český rozhlas.
1: Návštěvníci festivalu Crystal Valley Week dnes můžou zavítat na vernisáž výstavy Sklo jako dar v galerii Desítky ve Vratislavicích nad Nisou. Začne za necelou půl hodinu. Navštívit můžou i výstavu Sklo v přírodě, příroda ve skle v Liberecké botanické zahradě. Festivalová místa letos propojuje linka křišťálové tramvaje vyzdobená sklárnou Jílek. Festival Crystal Valley Week potrvá do soboty. Město Krásná Lípa na Děčínsku vydalo varování před vlkem. Podle webových stránek radnice se zvíře o víkendu pohybovalo v centru města. Vlci se v oblasti Národního parku České Švýcarsko vyskytují zhruba od roku 2017. Město Krásná Lípa žádá obyvatele, aby byli opatrní. Zvíře bylo pravděpodobně hladové a hledalo potravu. Za normálních okolností se vlk člověku vyhýbá a útočí jen, když si připadá ohrožený.
2: Počasí.
1: Teploty v noci poklesnou mezi 15 a 12 stupňů a bude zataženo a deštivo. Zatažená obloha s deštěm vydrží do zítřejšího dopoledne. Odpoledne začnou srážky ubývat a také oblačnost se protrhá. Teploty zítra vystoupají mezi 18 a 21 stupňů. V místech s trvalejším deštěm zůstanou mezi 16 a 19 stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Pozor, dejte v Jablonem v Podještědí, na křižovatce hlavní Lidické ulice a Valtinovské ulice v kopci zasahují záchranáři u nehody osobního auta s motorkou. Projíždějte velmi opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Den v kraji.
3: A přejeme také hezké 25. srpnové odpoledne. V pravidelném čase, tedy 4 minuty po 17. hodině, začíná v Českém rozhlase Liberec Den v kraji. A co jsme pro vás na dnešní následující hodinu z dnešního vysílání vybrali? Vlakovou dopravu na trati Liberec-Pardubice čekají velké změny. Jilemnice na Semilsku dokončuje stavbu koupacího biotopu. Lidé v Liberci mohou nově v botanické zahradě vidět skleněná díla na výstavě Sklo v přírodě, příroda ve skle. Za malou chvíli už Hana Hautfoglová a souhrn regionálních zpráv a Filip Majsl přeje hezký poslech.
2: Český rozhlas Liberec, Den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Libereckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Hezký podvečer. Semilští policisté vyšetřují případ napadení ženy v Turnově. V sobotu kolem 6. hodiny ráno ji v Palackého ulici napadl muž. Policie ho v pondělí zadržela, teď je ve vazbě a policisté ho podezřívají z pokusu o znásilnění. Podle policejní mluvčí Dagmar Sochorové už další nebezpečí lidem nehrozí.
2: Chceme uklidnit veřejnost, a to především v samotném Turnově. V tuto chvíli ze strany tohoto muže veřejnosti žádné nebezpečí nehrozí.
1: Některé úředníky magistrátu města Liberce čeká stěhování. Z budovy Estaur se část z nich přesune do Libereckého zámku a část do bývalé pobočky pojišťovny Kooperativa. Které odbory se budou stěhovat jako první a proč, přiblížíme později v této hodině. Vedení chráněné krajinné oblasti Kokořínsko Máchu v kraji začalo legalizovat první dvě nepovolená tremská tábořiště Bororo v Kokořínském dole a Mamuťák v Kosteleckých Borech, kde mají být i ohniště. V loni nechali správci chráněné krajinné oblasti zbourat 40 nelegálních nocovišť. V noci na pátek poškodil novostavbu městské knihovny Antonína Marka v Turnově přívalový déšť. Podle mluvčí města Marcely Jandové to nejspíš způsobil ucpaný střešní systém odvodnění. Popsala také škody.
3: Knihovnice vysušují jak ten vnitřní prostor, nábytek, tak knižní fond, který byl bohužel zasažen.
1: Slavnostní otevření budovy, které se mělo konat 1. září, se odsouvá na neurčito. Město Liberec vybralo firmu, která dodá na skoro všechna městská parkoviště parkovací automaty. Teď běží lhůta na případné odvolání ostatních uchazečů k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Podle libereckého primátora Jaroslava Zámečníka ze Starostů pro Liberecký kraj proto zatím není možné stanovit, kdy na parkovištích nové automaty budou. A hokejisté Liberce nemohou v začátku sezóny počítat s Jaromírem Pérezem. Bolestivě se zranil v přípravném utkání proti Kladnu. Má zlomenou lýtkovou kost. Podle lékařů má před sebou nejméně 6-týdenní pauzu.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně. Co tě znamená?

0: počasí.
1: Ano, pojďme se v Českém rozhlase Liberec jako vždy touto dobou podívat na počasí a jak bude v Libereckém kraji, to nám prozradí Pavel Júza z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem. Dobré odpoledne.
2: Dobrý den.
1: Pojďme se nejprve podívat na počasí nejbližších hodin, to znamená, jak bude večer v noci a ráno.
2: Tak teď v současné době v Libereckém kraji máme většinou zataženo a teplota dosahuje asi tak 17 až 20 stupňů, na horách kolem 12 stupňů. A během noci očekáváme i nadále většinou zataženo, možná zpočátku v místy přechodně by mohlo být i oblačno, ale většinou pak teda zataženo. A k ránu, někdy v druhé polovině noci nebo k ránu se místy může objevit déšť a teplota by měla klesnout na 15 až 12 stupňů, na horách na 13 až 10 stupňů a většinou se očekává slabý proměnlivý nebo severovýchodní vítr, na horách mírný východní až jihovýchodní vítr.
1: A co můžeme očekávat zítra přes den?
2: Tak zítra přes den ráno a dopoledne většinou zataženo a na většině území déšť. Během odpoledne by ten déšť už měl být jenom místy a večer ustávat, přičemž maximální teploty by měly být tam, kde přestane pršet dříve, tak tam by mohlo být 18 až 21 stupňů, ale v místech, kde bude pršet celý den, tak o něco chladněji 16 až 19 stupňů.
1: Říká Pavel Júza z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem. Moc krát děkuju a těším se na slyšenou.
2: Naschledanou.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase vdolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Pro jistotu zapamatujte si náš telefon 22 155 37 22.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: 8 minut před 17:30, Jiří Korn, chci tě mít. Vy máte na dosah Český rozhlas Liberec a posloucháte Den v kraji. Vlakovou dopravu na trati Liberec-Pardubice čekají velké změny od prosince 2029. Tam má jezdit nový dopravce a Liberecký kraj od něj požaduje zjištění hybridních vozů pro osobní a spěšné vlaky. Proč právě ty, to už ví redaktorka Jana Pavlíčková. Dobré odpoledne.
1: Pěkné odpoledne. Tak osobní a spěšné vlaky na trati Liberec-Pardubice dnes zajišťuje firma Arriva, té ovšem končí v prosinci 2029 smlouva. Liberecký kraj proto hledá už teď nového dopravce, který vlastně místo těch dosavadních současných naftových motoráků nabídne vozy hybridní, aby tady zvládli provoz jak po elektrifikovaných tratích, tak provoz bez trolejí, sdělil náměstek hejtmana Daniel David ze starostů pro Liberecký kraj.
2: U nás ta elektrika není, nicméně v Hradeckém a Pardubickém kraji je, takže my požadujeme, aby vlaky uměly jezdit jak na elektrickou energii, to buď to střídavý nebo stejnosměrný proud, případně na baterky, a samozřejmě pokud přijedou k nám, tak je možné, že budou potřebovat i diesel.
1: Liberecký kraj tím reaguje také na soutěž ministerstva dopravy na zajištění rychlíku na téhle trati Liberec-Pardubice od prosince 2029. Tu už vyhrála společnost RegioJet a právě s hybridními jednotkami. Podle hejtmana Martina Půty za starostou pro Liberecký kraj se tak vlastně nabízí, aby podobné vozy byly i u osobní a spěšné dopravy.
3: Považoval bych za logický, aby cestující měli stejný komfort jak v rychlících, tak v osobních a spěšných vlacích, zvláště kdy ty spěšné vlaky jsou stejně rychlé jako ty rychlíky, a pro ty lidi by bylo poněkud nesrozumitelný, kdo co objednává a kdo čím jezdí. Konec konců každý, kdo na té trati jezdí, tak musel přijmout to, že osobní vlaky, které financuje kraj, jsou modernější motoráky dieselový než rychlíky, které financuje stát. Takže jsme se chtěli tady té situaci vyhnout.
1: No a jenom doplním, že ta smlouva s novým dopravcem má být na 15 let a celkové náklady na tenhle 15-letý provoz jsou přes 6 miliard korun.
0: A kolik těch hybridních vozů Liberecký kraj v soutěží poptává?
1: Tak celkem má jít o 8 vozů, které budou tady v elektrickém provozu jezdit 160 km v hodině a v té nezávislé trakci 120 km v hodině. Vozy musí být nízkopodlažní, samozřejmě s klimatizací, bezbariérovým WC, také prostorem pro jízdní kola a kočárky první třídou a oddílem pro rodiče s dětmi.
0: A zlepší se tím nějaký dojezdové časy?
1: Tak ano, mělo by odpadnout čekání vlaků v Turnově, kde teď kvůli křižování vždycky čekají asi 15 až 20 minut. Nicméně, dokud nebudou ty úseky v Libereckém kraji elektrifikované, tak se situace na trati Liberec-Pardubice moc nezlepší, řekl hejtman Půta.
3: Navíc teda jsme ještě ocitáme v situaci, že po dokončení dálnice Hradec-Jičín se jízdní doba autobusů v porovnání s vlaky stane ještě významně jako kratší a ta konkurenceschopnost těch vlaků na tu dlouhou vzdálenost, že v Pardubice za 3 hodiny, nebude úplně nejvyšší. Že je otázka vlastně, jak to nakonec bude využívané.
1: No a jenom nakonec ještě doplním, že uzavírka nabídek do soutěže je 5. října a vítěz bude známý na jaře příštího roku.
0: Říká naše redaktorka Jana Pavlíčková. Moc krát děkujeme. Naslyšenou.
1: Naslyšenou. Pěkný den.
4: Český rozhlas Liberec. Den v kraji.

0: Ano, hurej, hurej, it's a holiday, jenže prázdniny pomalu končí, co nevidět, tady bude podzim a to by se Liberičané měli připravit na některé změny, které právě na podzim přijdou. Část úředníků libereckého magistrátu bude mít od podzimu nové kanceláře. Ze soukromé budovy Estaur se budou stěhovat do libereckého zámku a taky do bývalé pobočky pojišťovny Kooperativa. Obě budovy město aktuálně pro potřeby úřadu upravuje a další informace zjišťovala redaktorka Kateřina Kubíčková, které jsme se ptali, které odbory plánuje město přesunout jako první.
1: Nejdřív se budou stěhovat pracovníci z odborů dopravních staveb, energetiky, interního auditu a taky z kanceláře architektury města. Zhruba 30 úředníků by mělo podle primátorova náměstka Adama Lenerta z Hnutí ANO prostory libereckého zámku využívat od října. Zámek město koupilo předloni za 81 milionů korun a pro účely úřadu plánuje využít přízemí Redernovského kříže. Jídla. Místnosti dělníci aktuálně upravují, potřeba bylo opravit rozvody, elektřinu, osvětlení a taky jednotlivé místnosti vymalovat. Za úpravy město zaplatí přibližně 5 milionů korun.
0: A upravuje se i budova Kooperativy?
1: Ano, i v budově bývalé pojišťovny nedaleko libereckého Šaldova divadla je potřeba provést stavební práce. Stejně jako na zámku vyjdou zhruba na 5 milionů korun. Podle Lenerta se dělají revize výtahů, vyměňují se podlahy a taky dělníci pracují na střeše. Kromě toho v přízemí vzniká nová bezbariérová přepážka pro handicapované občany. Do kanceláří v patrech totiž bezbariérový přístup není. Budovu, kterou město letos koupilo za 44 milionů korun, by měli úředníci začít využívat v listopadu. Půjde o kompletní odbor dopravně správních agent, včetně registru vozidel, což je zhruba 40 úředníků.
0: A připomeň prosím ještě závěrem, proč se vedení města rozhodlo úředníky přestěhovat?
1: Aktuálně odbory sídlí v pronajatých kancelářích v soukromé budově Estaur v dolním centru města. Na konci letošního roku ale městu po 4 letech vyprší nájemní smlouva. Úředníky se proto rozhodlo přestěhovat. Pronajaté kanceláře by měli zaměstnanci magistrátu podle Lenerta opustit nejpozději do konce listopadu. Poslední měsíc chce vedení města využít na nutné opravy, aby prostory vrátilo v původním stavu. Ještě doplním, že liberecký magistrát má přes 500 zaměstnanců a aktuálně mají kanceláře v 5 budovách.
2: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: Stále příjemné pozdní odpoledne s Českým rozhlasem Liberec, je 8 minut po půl šesté, vy stále posloucháte Den v kraji. Koupací biotop s dřevěnými moly, s kluzavkou a vodním hřištěm dokončuje Jilemnice na Semilsku. Na okraji města vzniká nová rekreační oblast, kam se lidé budou moct přijít podívat už na konci srpna, ovšem hlavní provoz tam začne až příští rok.
1: Procházíme zatím ještě nefunkčními turnikety.
2: Tady jsme vlastně už bezpečně mezi budovami, to znamená ústupu, kdy v té pravé části bude převážně zázemí pro návštěvníky typu občerstvení, popřípadě nějaké sklady, a v té druhé části zase zázemí pro správce, to znamená pokladna, ale samozřejmě taky toalety, sprchy.
1: Říká starosta David Hlaváč z ODS.
2: Dvě dětská hřiště, jedno vodní, jedno takové hrací. Navazuje na toto brouzdaliště, kde jsou už dneska nějaká ta skluzavka, hříbky. Potom je neplavecká část, která přímo souvisí s tou plaveckou částí. A ještě vzadu, schovaná vlastně za tou velikánskou skluzavkou, je ještě dopadová část, která je vlastně oddělená od té plavecké.
1: Stavba biotopu začala vloni na podzim a měla být hotová ještě před touto letní sezónou. Zpoždění nastalo kvůli více pracem.
2: Problémů tady byla spousta, že jsme se museli vypořádat se spoustou vody, která tady fyzicky byla, s podložím, s únosností, jílu a všeho možného, a nebyly to hezký boje. Jsme opustili myšlenku, že ta voda sem nesmí přijít, protože ona sem vždycky nateče. A soustředili jsme se na myšlenku, když sem ta voda nateče, a teď myslíme do těch podloží a podobně, jak ji odsaď co nejrychleji dostat, aby nám tu nic nenatropila.
1: Radnice chce na konci srpna pozvat veřejnost, aby u biotopu mohla strávit alespoň nějaký čas. V úplném provozu bude až příští rok.
2: Koupací sezonu nestihneme, s tím jsme tak nějak se museli smířit. Na druhou stranu potřebujeme a chceme, aby jsme byli připraveni na tu příští sezónu. Budeme mít odchytané co největší komplikací nebo prostě nějakých nesrovnalostí, které samozřejmě při takovýmhle velkým díle můžou vzniknout.
1: Celkové náklady vyjdou na zhruba 75 milionů korun, z toho více práce jsou za 2 miliony. Z Jilemnice Johana Tománková, Český rozhlas.
3: Také na Semilsku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: Všimli jste si, že i důchodci si v neděli večer povzdychnou, zítra je zase pondělí. Je to tak trochu nešťastný den, po volném víkendu se musíme rozhýbat, většinu čeká zaměstnání, prostě nic moc.
1: Kolikrát nemůžu ani vstát.
2: Ale vstáš.
1: No nakonec jo, pač musím.
0: A tak mě čeká dost práce. Naladit vás do pohody, nabídnout aktuální zprávy, hudbu, zejména tu, co v nás zanechává příjemné vzpomínky, něco kuriozit, humoru, ba i trochu sarkazmu. A doufám, že unesete, když si vás v telefonátech budu třeba i trochu dobírat. Budu čekat pochopitelně totéž i od vás.
3: A na trátě už máme prvního volajícího. Kdo pak se nám dovolá?
4: Haló.
5: No co je?
4: Je doma Kája.
0: V pondělí od 12 do 18 hodin se na vás těší Pavel Kudrna. A to jsem já. Tak pohodové odpoledne. Pondělí. Už od září.
6: Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje.

0: Při pozdním úterním odpoledni nebo chcete-li časném podvečeru posloucháte Český rozhlas Liberec Den v kraji a my pro vás vybíráme to nejzajímavější z našeho dnešního vysílání a dostáváme se do botanické zahrady. Lidé v Liberci můžou nově v botanické zahradě vidět skleněná díla 25 sklářů a tvůrčích skupin. Jedná se o výstavu Sklo v přírodě, příroda ve skle, která je součástí programu Crystal Valley Week. Ten potrvá do soboty 29. srpna. V botanické zahradě umělečtí skláři předvádějí třeba svítící motýly anebo stěnu posetou skleněnými disky.
1: Teď jsme vstoupili do pavilonu velkých kaktusů a vidíme tady stěnu doslova posetou skleněnými výtvory.
2: Tak je to instalace Jitky Skuhravé a Jitka Skuhravá tady vlastně navázala dialog s unikátní sbírkou tylancí.
3: Kurátorkou výstavy Sklo v přírodě, příroda ve skle je Lenka Patková.
2: Mimořádné dílo, které je tvořené skleněnými terči, které jsou některé ryté. A Jitka je vlastně navěsila přímo na tu konstrukci karisíť, kterou používá botanická zahrada pro ty tylancie.
1: Asi nejautentičtější zvuk tady v botanické zahradě je vodopád pavilonu pravěku.
2: Tady v pravěku máme umístěné dílo Miluše Roubíčkové.
1: Některá skleněná díla nejsou na první pohled dobře vidět. Příkladem jsou skleněná klubíčka, jedno červené, druhé do zeleno-žlutá, které vidíme právě v pavilonu pravěku mezi jednotlivými rostlinami.
2: Pro diváky máme pomůcku nebo návod, budou mít k dispozici mapku, kde jsou orientačně jednotliví autoři nebo jednotlivá díla zaznamenáni, ale myslím, že i v tom trochu spočívá to dobrodružství, aby ti diváci si ta díla sami objevili.
4: Vystavuju soubor Trash Gems, který vznikal vlastně v posledních 2 až 3 letech.
3: Lidé na výstavě uvidí taky skleněná díla autorky Barbory Tidlitátové.
4: Je to soubor vlastně hutně tvarovaných nádob, které jsou za tepla následně spojovány s takovým jako pro mě potenciálním drahokamem budoucnosti. Vzniká vlastně technikou pat de verre z barevného sklářského odpadu.
3: Návštěvníci si můžou taky různé techniky výroby a designu skla v zahradě vyzkoušet, jak říká mluvčí festivalu Crystal Valley Week Lucie Firstová.
5: Od pondělí 24. do soboty 29. tady vedle nás v pavilonku M bude každý den nějaký sklář tvořit, ukazovat svoji práci. Ukazují různé technologie, současně mají sklo na prodej. Ta výstava tady bude do konce září. Máme připravenou komentovanou prohlídku na 22. září.
3: Doplňuje Lucie Firstová z Liberce, Karolína Lašáková, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
7: Nelidský je můj osud spíš, nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají, co by řekl.

0: cestu.
1: Tak už jen 7 minut zbývá do 18. hodiny. Dnešní den v kraji se pomalu nachýl k závěru. A co nás čeká dál? Po 18. hodině budeme vzpomínat se Stanislavem Hloškem. Zavzpomínáme jistě v dobrém na Hanu Zagorovou v pořadu Úžasné životy. No a zítra se kromě jiného vypravíme do Jestřebí na Českolipsku, kde už odpadová firma nebude svážet odpadky uložené mimo kontejnery. Projdeme si také návštěvnost koupališť v Libereckém kraji během letošních prázdnin a nezapomeňte, v písničkách na přání, tedy popoledni, budeme soutěžit o 2 vstupenky na festival Hrady CZ na Bezdězu. Filip Majsl vám přeje krásný zbytek dnes s Českým rozhlasem Liberec a zítra po 12. se těším opět na slyšenou.
2: Český rozhlas Liberec, den v kraji.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
3: V dětských čajích značky All Nature bylo podle inspekce nadlimitní množství alkaloidů. Řidiče čeká o víkendu omezení v horním centru Liberce. Město Turnov musí kvůli nařízenému počtu dětí sloučit své mateřské školy. A zítra bude většinou zataženo s deštěm, který bude postupně ustávat, teploty kolem 19 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Liberec připravuje a hezký podvečer přeje Hana Hopfoglová. Ve dvou šaržích bylinných dětských čajů českého výrobce All Nature inspektoři našli nadlimitní množství alkaloidů. Jsou to látky, které můžou zvyšovat riziko rakoviny. Státní zemědělská a potravinářská inspekce proto doporučuje tyto čaje nepít a stahuje je z trhu, informoval o tom její mluvčí Pavel Kopřiva. Nadlimitní množství nebezpečných látek zjistila inspekce v šaržích čaje s názvem All Nature Bio dětský čaj průdušky se slézem. Jedna má minimální trvanlivost do října roku 2027, druhá do března 2028. O víkendu bude uzavřená část Šaldova náměstí v horním centru Liberce, informovalo o tom město na sociální síti. Od soboty do pondělí řidiči nebudou moct odbočit do ulic Husova a Jablonecká. Omezení souvisí s opravou kanalizace, kterou Severočeská vodárenská společnost provádí v Jablonecké ulici. Rekonstrukce potrvá do konce listopadu.
4: Celé září bude v Jablonecké ulici omezení v úseku mezi ulicemi Komenského a Tyršova. Křižovatky ale zůstanou průjezdné. Uzavřou se až o prvním říjnovém víkendu, kdy bude uzavírka mezi ulicemi Gutenbergova, Komenského a Tyršova. Od 5. října do konce listopadu pak bude Jablonecká ulice neprůjezdná mezi ulicemi Gutenbergova a Komenského, a to včetně křižovatek. Z Liberce Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
3: Kvůli novele školského zákona musí město Turnov sloučit 7 svých mateřských škol v jednu organizaci. Od ledna 2029 musí být minimální počet dětí v mateřských školách nebo základních školách 180. Tuto podmínku v Turnově splňuje aktuálně jen jedna mateřská škola. K formálnímu sloučení dojde také u základní školy Mašov, kde je teď 160

0: 6 žáků. Sloučí se proto se základní školou 28. října. Podle nezávislé místostarostky Turnova Petry Houškové se pro rodiče a děti na fungování škol nic nezmění.
1: Nepoznají žádné změny, protože je to záležitost, která je především formální, abychom vyhověli této legislativní podmínce, ale školy zůstávají na svém místě, zůstávají tam pedagogické týmy. Pro nás bylo důležité, aby byla zachována absolutní autonomie těch jednotlivých škol.
0: Slovenská policie zmařila připravovaný žhářský útok na továrnu na východě země, kde se vyrábějí bezpilotní systémy. Z jeho přípravy obvinila 3 cizince, kteří podle vyšetřovatelů jednali na objednávku. 2 zadržela na Slovensku, 3. v Německu. Kdo si měl útok objednat ani na jaký konkrétní závod trojice mířila, policie zatím neuvedla.
2: Počasí.
0: V noci bude zataženo s deštěm na většině míst našeho kraje a ochladí se na 15 až 12 stupňů. Zítra ráno a dopoledne ještě zůstane většinou zataženo s deštěm, odpoledne ale začnou srážky ustávat a částečně se i oblačnost protrhá. Teploty zítra stoupnou mezi 18 a 21 stupňů, tam, kde bude trvaly pršet, ale zůstanou mezi 16 a 19 stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V Liberci na Králově Háji je uzavřená část školní ulice. Je to kvůli opravám. Uzavírka se objíždí ulicemi Vojtěšská a Dvorská. Přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu Českého rozhlasu Liberec.

0: Úžasné životy.
1: Hana Zagorová podle Stanislava Hloška.
2: Hezký den, milí posluchači, já se jmenuji Standa Hložek. No a dnes právě v tuto chvíli budeme vzpomínat na Hanku Zagorovou, na vzácného to člověka, výborného kamaráda a výborného profíka.

0: Na prvním místě byla ta práce, kterou já do dnešního dne zbožňuju. Opravdu, já stojím na jevišti a jsem strašně šťastná.
1: Ahoj lidi, mír mě uštvaný, s kufrem, pádlem, s dívkou snů.
2: Všechny písničky, co Hanka zpívala, tak byly nádherný, také díky tomu, jak to zpívala a jak to dokázala.

to, co slyšíte, milí posluchači, to otvíráme dveře do místnosti. Ano, právě teď vcházíme do legendárního hudebního studia A v Karlíně. Ale to studio je nádherný a voní takovým, no je to, má to svoje kouzlo, který se nedá popsat slovy. Já vlastně jsem vyrůstal od malinka v rodině, kde prostě se zpívalo, hrálo, takže jsem byl obklopený muzikou. Vyrůstal jsem v rodinném domku na Moravě. No a já samozřejmě jsem měl neustále při sobě rádio. Písničky jsem nasával, zpíval jsem si je a samozřejmě, že jsem poslouchal i písničky Hanky. A měl jsem takovou úctu k těm zpěvákům a muzikantům. V životě mě nenapadlo, že jako já se budu živit muzikou. Chválili mě, že zpívám a tak dále. Tak jsem jezdil po různých soutěžích. Mluvím o tom, protože vlastně díky těm soutěžím jsem se dostal až k tomu, co mě ovlivnil můj život s Hankou. Já jsem vlastně se dostal v roce 74 mezi 10 začínajících zpěváčků, kteří postoupili do finále soutěže Intertalent. To byl mezinárodní festival. A ta česká štafeta se tomu říká, vypadalo tak, že to bylo 30 koncertů, který doprovázel orchestr Karla Wagnera. A aby lidi přišli, tak tam byla Hanka, jako tehdy už byla zlatá slavice, nebo velká hvězda prostě. Takže vlastně to bylo první setkání. Já skromný kluk z Moravy, z Tydlín, tak jsem měl obrovský respekt. Jsem se jí bál oslovit. Já jsem měl sám, co dělat se sebou, jsem měl trému jako blázen. Hanka byla úžasná, to bylo tak lidský, ta měla srdce na dlaně. Prostě nejenom mě, ale všechny přišla povzbudit. Když viděla někoho, kdo se trápí vnitřně, tak uměla ho malinko nakopnout, jako psychicky, což je strašně moc důležitý. A od takové hvězdy pro každého začínajícího zpěváka, prostě to je něco k nezaplacení. Ha!

No, skončil Intertalent, věděli jsme o sobě. Díky Karlovi jsem šel do armádního uměleckého souboru. A pak, když jsem tam byl, my jsme samozřejmě zpívali vojenské písně, tam byl festival Zlatý palcát v Českých Budějovicích, kde jsme se po roce zase potkali i s Hankou, která tam byla jako host. Seděli jsme u kafíčka a ona už tehdy mi říká: Stando, já mám v plánu, ještě nevím, jak to udělám, ale byla bych ráda, kdyby se mě povedlo k sobě si vzít dva kluky, který by se mnou blbili na jevišti. A kdyby to vyšlo, tak ty bys byl určitě první, kterého bych oslovila. A já říkal, ha, ha, ha. Hanka chce udělat radost vojáčkovi, tak samozřejmě mě to potěšilo, ale nebral jsem to vůbec vážně, protože říkal, tak to není možné, to se nemůže stát. No a já jsem potom prostě se vrátil původně do tehdejšího Gottwaldova, osudně zaval do rozhlasu. Mluvím o tom záměrně, protože když jsem měl dovolenou, šel jsem za kolegy do rozhlasu, tak si jenom popovídat na kafíčko, tak říkal, jo, Stando, volali ti tady z Prahy, máš volat Ministerstvo spravedlnosti. Tak jsem tam zavolal a ono to bylo fakt, Ministerstvo spravedlnosti, kde pracoval tehdejší manažer skupiny Karla Wagnera a Hanky. A řekl, že mě Hanka oslovuje a s Karlem a zvou mě na zkušební nahrávku do Prahy na píseň Disco hrátky. A teď jsem znejistil, jestli jsme to natočili tady. To by byl for.

0: Já si myslím, že velký vliv na to samozřejmě je u všech, hraje rodina. Já jsem poznal Hanšovi rodiče jako skvělý lidi, inteligentní, chytrý, moudrý. Maminka pocházela z takového vznešeného rodu. Pan Zagora byl stavební inženýr. Jo. Takže předával ty technické záležitosti Hance. To málo kdo ví, že Hanka vlastně díky tatínkovi rozuměla věcem jako málo která jako žena. No a to bylo podobné u Zagorů jako u Hložků. Můj tatínek byl taky stavař, maminka byla taky jako učitelka a vlastně velice vlídná a moudrá žena, která hrála divadlo. Hančina maminka tancovala, takže my jsme měli takovýto prostředí blízký a oba Moraváci, oba v září a proto jsme si nějak, začali jsme si být blízcí.
1: Jak když jsem byla malá holka, tak jsem byla přesvědčena o tom, že až jednou budu velká, dospělá, takže něco úžasně velkého a krásného v životě dosáhnu, nebo se mi v životě něco podaří. Dá se říct, že takový ty první předpoklady bych k tomu eventuálně mohla mít, protože se mi skutečně asi do mých 20 let úplně všechno dařilo, na co jsem šáhla. Říkala se o mě, že jsem takové to šťastné dítě, které na co šáhne, to umí. A já jsem měla hrozně krásné dětství. Jak když jsem chodila asi do 4. třídy obecný, tak jsem začala psát básně. Básně asi typu moc špinavý mraveneček upaloval na kopeček. Nicméně jsem z nich měla hroznou radost, dokonce vyšly v nějakém časopise a na konci 4. třídy jsem dostala diplom za sbírku básní, což mě tehdy velmi potěšilo a podnítilo. No a tehdy už mě bylo jasné, že jediným povoláním, které si chci vybrat a které bych chtěla v budoucnu dělat, je herectví. Že bych chtěla být slavnou a hlavně dobrou herečkou.
0: Já když jsem na té štafetě Intertalentu zpíval nějakou svoji písničku s kytarou a Hance se líbila a říkal, Stando, kdybys náhodou měl nějakou písničku, tak já takovou písničku bych od tebe chtěla. Tak to taky mě jako mile potěšilo. No ona to neměla říkat, jo, protože tím si mě tak jako zavázala, že co jsem zkoušel, tak všechno bylo, jsem říkal, to je blbý, to já nemůžu zahrát. To, no, tak kdyby mi to neřekla, tak bych jako se odvážil, ale já zase nejsem tak silný v kramflecích, v těch písních. Já si skládám písničky jenom podle citu a podle nálady, takže jsem se neodvážil potom Hance žádnou dát. Já jsem měl obrovský respekt vůči Hance, protože ona byla opravdu velký profík, byla to velká osobnost. Hanka mě mnohému naučila. Jedna z věcí bylo to, že trvala na tom, že musíme chodit na zkoušky včas. Radši o minutu dřív, když člověk přišel o minutu pozdě, tak už byla naštvaná. Nedej bože, kdyby přišel o 5 minut. Jo. Tak nás učila k tomu, že to je vlastně základ všeho. Že když člověk přijde později, tak vlastně si neváží toho, s kým má tu schůzku. Ale tak my jsme se naučili s Petrem, že jsme byli fakt třeba o 5 minut dřív. Jo. A když jsme chodili k ní domů, tam jsme mívali zkoušky, když jsme byli v Praze, tak vlastně skoro každý den. A když jsme byli někde ve světě, tak jsme zkoušeli prostě na hotelích. Vlastně jsme byli vytížení od rána až do večera.

my jsme třeba za rok měli, teď plácnu, ale 350 koncertů. Když to dneska někomu řeknu, nějakému muzikantovi, tak k tomu nechce věřit. My jsme byli 5 let jenom spolu. A Hanka říká, jako, že to bylo tak pracovně aktivní, že jí splývají věci. Takže můj domov byl hotel, auto a prostě rodina byla Hanka, Karel, Petr. A kromě těch koncertů jsme třeba točili písničky tady ve studiu A, když se nad tím zamyslím. Když jsem se vešel, tak normálně mě ukápla slza. Jsem musel zamáčknout, protože jsem tady dlouho nebyl a tady jsem strávil nádherný chvíle. Jo, chtěl jsem taky říct to, že Hanka byla tvrdá šéfová. Když se jí něco nelíbilo, tak řekl, ne, tak to nebude. Ale to bylo právě strašně dobře pro tu naši práci. A Hanka mě přemlouvala, ať jdu na vysoko. A říkám, Háni, já už jsem všechno zapomněl. Říká, to se naučíš, ty nejseš blbej. No. Tak vlastně za to, že jsem šel na vysokou a že jsem ji vystudoval, za to může Hanka. O Hance jenom to dobrý se dá povídat. Třeba jak jsme točili seriál dluhů Hany Zagorové. To prostě to byly už tehdy videoklipy. Co píseň, to nádhera. A to si vymýšlela Hanka. A vymýšlela si takový jako ptákoviny, že nás pověsila s Petrem třeba jako mokrý prádlo, že na šňůru. Ale ta šňůra byla třeba 5 metrů nad zemí. Že? No a to není žádná legrace se udržet. Jako, i když se snažili kameramani to natočit rychle, tak měli co dělat, aby jsme nespadli. Vymýšlela si na nás takové věci, nebo aby jsme tančili kočky. No, to taky byl, jo. Já fotbalista, budu tančit kočku, no, tak dobře, tak jsem to musel překousnout nějak. Jo. Ale točili jsme také jeden krásný pořad pro jednu cestovní kancelář na Maltě. Tak jsme tam seděli sami dva s Hankou v jedné kavárničce, dali jsme si kafíčko a tam byl ten music box a hráli tam jednu nádhernou písničku a Hanka říká, to je píseň, kterou bys měl zpívat. Říkám, to je krásná věc, ale těžká, to já nezaspívám ani, to je kláda. Říkám, zaspíváš, prosím tě. Tak mě přemlouvala, já říkám, ani, dobře, já to zkusím, jo. Ale když mi napíšeš text, tak jo, tak platí, jo. No tak Hanka mi napsala text, nazvala to Za to může déšť, ne já. Ten text je úžasný. To je právě, když člověk má někoho vedle sebe, někoho blízkého, který to umí a zná vás, jo, tak napíše člověku do pusy, jako třeba Zdeněk Borovec, my jsme byli s ním v neustálém kontaktu, anebo Pavel Žák, tak ten psával hlavně pro Hanku, pro Petra Reska tehdy. Nám napsal taky, jako nám napsal holky ze školky. Že? No ale třeba Zdeněk Borovec, ten nám dával do pusy takový nádherný slova. Hance třeba napsal na tělo, přesně já tu Hanku tam vidím v písnice Náš dům zní smíchem. Jo. A to je právě, že když Hanka někam přišla mezi kamarády, mezi svý, kde se nemusela jako nějak skrývat, tak prostě Hanky bylo plno vždycky. Bylo to krásně. A to je přesně písnička, která je o Hance.

všechny písničky, co Hanka zpívala, byly nádherný. Každá písnička byla trošku jiná. Ona měla ráda Rybičku, Sláva je bál, ale třeba i Černý páv, to napsala text, tak to je taky nádherná písnička, nebo písnička od skupiny Vox, od Poláků, kteří s náma spolupracovali jako dlouho. Kostky jsou vrženy, to napsala Hanka taky. Já mám doma od Hanky samozřejmě všechny CDčka, všechny LPčka a všechny knížky a mám jednu takovou vzácnost, že vydala knížku svých textů. Ona napsala, já nevím, možná ke stovce textů. A co vím, tak naspívala, já nevím, přes 800 nebo kolem 900 písní. Což je bomba, že? Je fakt, že od Čmoulů, jo, až po Černýho páva.

0: Hanka měla obrovský dar a právě v těch šanzonových písničkách se prostě našla a byla v nich strašně silná, protože ty lidi jí to věřili. Ona to uměla podat tak, že to bylo nádherný, krásný a řečeno srdcem. Hanka to srdíčko měla obrovský. Já jsem říkal, Hani, ty víš tolik věcí, co třeba neví ani moje sestry kolikrát. No a to říkal, ty jsi vlastně moje ségra. Jo. Hanka mě byla za svědka, Štefan byl za svědka mojí ženě. My jsme byli propojení prostě úžasně, my jsme byli vlastně rodina. A samozřejmě, že v těch těžkých chvílích, tak komu se má člověk svěřit, že? Nejdřív jsem se rozvedl, pak mu umřelo miminko a prostě byl jsem úplně v pytli. No, takže mě fakt jako volali, když mě bylo nejhůř. My jsme byli takový kamarádi, že třeba Karel, když měl nějaký problém, tak nás oslovil, Hanku a mě. A to samý Hanka. Tak já jsem věděl, jako, samozřejmě jako Karel i ještě dalších pár lidí, že Hanka to dítě chce. To bylo období, kdy jsme jeli vždycky na nějaký vytipovaný místo, kde byly jako děti odložený, který by mohla třeba Hanka jedno z nich třeba adoptovat. No a ta rodina kolem Hanky, jsme vybrali to dítě, který bylo ideální pro ní. No a ta holčina, která vlastně tomu rozuměla, jo, jak se to dělá jako právnicky, tak tady to dítě ukradla vyloženě. No a to byla těžká rána pro Hanku. S tím se nesrovnala nikdy.
1: Jsme zažili s Karlem věci dobré i zlé, což bývá v životě běžné, protože my jsme spolu strávili daleko víc času než se svými partnery, takže my jsme se znali a známe se s Karlem opravdu hrozně dobře. A vždycky, když se něco dělo a věděli jsme, že teď je nějaká situace, která je velmi vážná, tak jsme si vždycky zpívali: kdo pak by se vlka pál, vlka pál, vlka pál, kdo pak by se vlka pál, vlka, vlka pál. A vím, že to nás hrozně rozveselilo. Vždycky jsme si řekli, že vlastně o tak moc nejde, že všechno se dá zvládnout.

máme těch společných zaplať pánbu hodně a já mám rád úžasný text na písničku Jinak to nejde, to zpíváme. Krásná písnička je Máje, Máje, to jsou všechno převzatý, ale originál písnička, která je luxusní, je Můj čas. To je tak silný text, že Hanka se tu písničku, protože ona měla celý život zdravotní nějaký trable, tak se ten text bála zpívat. Jo. Ale jelikož je to titulní píseň seriálu Sanitka, tak vlastně tu písničku zná celý národ, protože se to už reprízovalo mnohokrát. A třeba se stalo, byla Lucerna s Hankou, tak jsme vybírali písničky, které tam dáme. A zrovna šel ten seriál a já říkám, Hani, musíme zpívat Sanitku, to nedá se nic dělat. Říkám, ne, já si to nebudu učit. A říkám, co by se tam učila, jako to zpíváme všichni dohromady. Jako, to si ty se nenaučíš jako sloku refrén. Ne, ona se vymlouvala, protože fakt se toho textu bála. No, Lucerna bouřila, vyprodaná, nádherná Lucerna. Všechny Lucerny s Hankou byly úžasný, nezapomenutelný. No a samozřejmě Lucerna stála, skandovala, my jsme se loučili a všichni řvali Sanitku, Sanitku, Sanitku. A teď se na to pódium říká, Hani, slyšíš to? Vidíš, kdo měl pravdu?

vlastně zážitku mám spousty. Jednak koncert v Sopotech, to je nezapomenutelný jako zážitek, jako pracovní, to Hanka říká, takový koncert bych chtěla mít svůj poslední, když by měl být poslední. To jsme tam zbourali absolutně. To šlo živý vysílání do celého Polska, jak televize, tak rozhlas. No. Ale takový ten lidský osobní zážitek mám. Vždycky, když jsme samozřejmě hráli někde tam kolem toho mýho rodného domu v Hulíně, tak vždycky kapelu jsem pozval k nám, za maminkou, za tatínkem. No a u nás se chovali králíci. Takže když byla taková nějaká slavnostní příležitost, neděle nebo já nevím co, tak tatínek zabil králíka a maminka ho uvařila. Tak přijede Hanka s Karlem, tak maminka udělala králíka. Slavnostní oběd, prostě ano, jako super. No a Hanka se mi to bála říct, to trvalo několik měsíců. Říkal, Stando, měla to v sobě a chtěla mi to říct a bylo i to blbý. Ona mi říkala, Staničku, jo, Staničku. U vás to bylo vždycky hezký a já ti musím něco říct. Já jim všechno, ale jediný, co nejím, je králík. Ale protože ho vařila tvoje maminka, tak jsem kousek snědla, no. To Petra Janu se dělala ze mě srandu, protože my jako gentlemani, že, když Hanka měla mít kufr, tak jsem ji ho vzal, že. No a byli jsme na turné po Polsku a jezdila s náma Petra Janu. A ona už čekala, protože to už byla taková tradice, když jsme už jako měli odejít, tak Hanka volala, Staničku, pojď, máme tady kufr. A Petra Janu dostávala záchvat smíchu, jo. A ona to vždycky řekla prostě tak hezky, milé. No, ale ona občas dokázala dělat drahoty kvůli takovým normálním věcem, prostě, který chlapi nepochopí, jo. No a tak, když dělala drahoty, tak Karel, jo, někdo z muzikantů dělal prostě taky něco podobného, jak Hanka, tak mu říkal, nedělej za Gorku, jo. Tak se to nějak ujalo, no.

Štefan říkal, že jsem byl poslední, kdo s ním mluvil, kromě sestřiček a jeho. Hanka byla bezvadná, slyšel jsem tam jako takovou radost v tom hlase, ale slyšel jsem tam i takovou únavu v tom hlase. Ale řekla, že se těší, že brzy budeme spolu jako zpívat. A já říkám, tak Haně, tak nic jiného si nepřeju, jo. A říká, no, budu dělat novou desku, už mám tady pár nových písniček, tak to tady pouštím sestřičkám, všem se to líbí. Říká, Hani, a já ti chci volat, myslím na tebe každý den, ale nechci tě obtěžovat, nevím, kdy ti můžu volat. A Hanka mi říká, Staníčku, ty mě můžeš volat klidně o půlnoci.

Skončil další díl seriálu Úžasné životy, ve kterém zpěvák Stanislav Hložek vzpomínal na svou kamarádku a pěveckou kolegyni Hanu Zagorovou. Před námi je magazín Vlakem Libereckým krajem. Tentokrát v něm uslyšíte o zákulisí jiného železničního magazínu, televizního. Hostem Pavla Petra bude autor a moderátor pořadu Pozor vlak Jiří Dlabaja. Začínáme po písničce.

0: vlakem Libereckým krajem.
1: Magazín Vlakem Libereckým krajem si dnes bude povídat o magazínu Pozor vlak. Vidět to můžete na televizních obrazovkách, jeho průvodcem je Jiří Dlabaja. A jak si můžete přečíst, právě tento magazín určený všem milovníkům železnice je pořadem, který vykolejí všechny, co si mysleli, že vědí o železnici všechno. Jiří, je to pravdivé?
2: Je to přesná definice.
1: Tak my si spolu budeme povídat samozřejmě o tom magazínu, ale vlastně ty seš jeho reportérem, redaktorem. Jak se ale cítíš na opačné straně, řekněme, když vlastně si vyspovídám dnes?
2: Jo, to je pro mě daleko těžší, než pokládat otázky. Protože já se schovám za ten mikrofon, kolikrát za tu kameru a zpovídám, až člověk se potí před tou kamerou a já jsem v klidu. A teď naopak je to samozřejmě míň komfortní.
1: Došli jsme do stínu, tak tady se snad potit nebudeš. Můžeme se společně ponořit do té historie a vrátit se pár let zpátky. Jak a kdy vlastně vznikla myšlenka na ten magazín?
2: To byl rok 2012, vím, že to byl tenkrát veletrh mezinárodní v Berlíně Inotrans. A my jsme si říkali, že natočíme nějaký první magazín a když se na to bude dívat 1000 lidí, že to bylo úplně perfektní čísla. A ono hned od prvního vlastně vydání se na to dívali lidé, komentovali to a byli nadšení, že se vlastně vrátil takový pořad, protože původně byl podobný pořad na České televizi, jmenovalo se to Svět na kolejích s Václavem Žmolíkem, to pak skončilo a nejenom vznikla na trhu vlastně díra. A přišel magazín Pozor vlak.
1: Jestli mluvím a že jde, jak jde dohromady propojení této profese s profesí redaktora pořadu.
2: To je právě to ono, jo, že já když jsem nastupoval do AŽD, tak to bylo tak, že jsem si myslel, kolik toho nevím, že jsem chytrý, jak když to si. A když jsem nastoupil, tak jsem zjistil, že vím tak 5%, 10% a postupně jsem se to učil a kolegové mě učili a vyvedli mě z omylů různých a tak dále. A za ty roky si myslím, že jsem se naučil docela dost.
1: K další otázce bych použil citát Miroslava Donutila, pořád se něco děje. Předpokládám, že není problém si zajistit témata pro natáčení a že naopak některé nabídky na reportáže musíš odmítat.
2: Je to přesně tak, jo, se mě lidi ptají, jak to děláš, kde bereš ty nápady, ale nám píšou diváci televizní, nám píšou představitelé různých železničních firem. Jo, kolikrát se dočtu i nějaké zajímavé posty na sociálních sítích, kde lidé dělají neuvěřitelné věci, jo, jakože doma mají kusy lokomotiv, kusy vagónu, dokonce celé vagóny, stěhují to tam, některé to stálo i manželství, prostě zajímavá věc.
1: Dokáže ti něco, a ty už to trošičku naznačil, při tom natáčení ještě vůbec něco překvapit po tolika letech na železnici?
2: Ano, to se daří. Teď třeba připravujeme reportáž s jedním člověkem a nebudete věřit, on sbírá různé měřáky z lokomotiv a říkal, že jich má asi 10 000 v nějaké hale schovaných a já se na tu reportáž strašně těším, chci vidět, odkud to má, kde to nazbíral, co jsou to za měřáky, proč je sbírá a tak dále.
1: Říká Jiří Dlabaja, mluvčí AŽD a zároveň muž stojící za pořadem Pozor vlak, už za pár minut ho znovu uslyšíte v magazínu Vlakem Libereckým krajem.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Jiří Dlabaja je mým hostem v pořadu Vlakem Libereckým krajem. Povídáme si o něm a také o magazínu Pozor Vlak. Děláš si statistiku, kolik těch dílů jste s kolegy připravili?
1: Statistiku ne, ale vím to. 160 dílů je aktuálně teď a připravujeme další a další. Už mám materiály dokonce někde snad do září, do října. Budou to zajímavé věci, třeba připravujeme takový medailonek člověka, který dělal v MTH, což byla taková společnost, která vyráběla různé stroje a zařízení pro kultivaci kolejového svršku i spodku a tak dále. A je to člověk, který vlastně vytvořil MUVky. MUV 69 vozidla, legendární. A další stroje a zařízení a toto bude třeba úžasný.
0: Jak početný je vůbec štáb, který připravuje magazín?
1: To je trošku na koleně. To znamená, já jsem kameraman, moderátor, stříhač, zvukař a tak dále, scénárista, režisér, ale mám k dispozici samozřejmě i dva kolegy, jednoho kolegu přímo z práce, který je grafikem, fotografem a dnes už i kameramanem, naučil jsem ho, a dronařem. A pak mám třeba kolegu kameramana, kterého jsme si našli jen tak ze světa železnice, začal točit a dneska už točí třeba pro Českou televizi. A říkal jsem mu, běre, jak odejdeš úplně na tu Českou televizi.
0: Počítáš hodiny, které strávíš výrobou pořadu. Vím, že se to asi těžko dá říct jako přesně. Někdy to jde, tak říkají samo, někdy člověk nad tím stráví a možná to ani nepředpokládá daleko víc času.
1: Já to nepočítám, protože mě to baví, samozřejmě. Ale je to tak, že když si řekneš, jo, to je jednoduchá reportáž, tu stříhám, tak to trvá desetkrát tolik, jako nějaké složité reportáže, kdy ráno staneš. Já si kolikrát sednu ráno v práci, začnu třeba v 7 hodin a najednou se koukám a je 21 večer a je hotovo. Kolikrát si říkám i přes den, měl bych jít domů, ale pojď to dodělat, když je to rozstříhá, když to jde krásně stříhat a tak dále.
0: Znám to také, protože někdy je den, kdy člověk sedne k počítači a stříhá to, jak se říká, jak Baťa cvičky. Ale někdy, když si člověk řekne, že to je jednoduchá reportáž, tak se s tím trápí. Vybaví si nějakou reportáž, která ti třeba z poslední doby vyloženě utkvěla v paměti? Něco už jsme zmínili samozřejmě.
1: Ona je každá něčím zajímavá. Já mám nejraději ty blázny, ale v dobrém, fakt blázny lidi, kteří si to někde na zahradě vytvoří, jo, kolem chalupy, chaty a tam tím žijou, jo, lidi kolem by si ťukají na čelo. Ty mám fakt jako nejraději, jo. A třeba jsme dělali nedávno reportáž o tom, jak si vyrábí kolejové pražce betonové. To je úžasná věc, to si člověk vůbec nedovede představit, jak to vzniká, že se tam vlastně natojí přes 300 metrů ocelové dráty, musí se dostat do napětí. Pak až se to dostane do napětí, tak se nadávají takové, jak kdyby vánoční stonky z umělé hmoty, pak se to zalije betonem, pak se to hutní, pak to, to vyzrává a pak se to krájí jako chleba. Ty pražce, to málo kdo ví.
0: Zažíváš někdy také humorné situace, kdysi, ty si to možná budeš pamatovat, běžel v televizi pořád Křeslo pro hosta, uváděl ho legendární Vladimír Menšík, jo. A tam vždycky to končilo otázkou, jestli by neměl někdo nějakou veselou historku z natáčení.
1: My máme vlastně veselé příhody z natáčení vždy v závěrečných titulcích pořadu, kdy máme přeřeky různé, zakopnutí a tak dále, takže kdo se chce podívat, tak se podívat třeba na YouTube na Pozor Vlak.
0: Mimochodem, jezdí štáb na natáčení vlakem?
1: To je častá otázka a často nám to lidé vytýkají. Tak vy točíte o vlaku a nejezdíte tím vlakem, jezdíte autem. Já to vždycky vysvětluji, že on to složitý, protože my máme profesionální velké kamery, ne takové ty, jak mají dneska na sociálních sítích lidé, jo, a influenceři. My jedeme se světlama, s mikrofonama, se sluchátkama, se stativem, je to těžký 20 kilo a hlavně my musíme ten vlak předběhnout, abychom ten vlak třeba natočili. Takže on je to jako složitý, abychom jezdili opravdu vlakem, aby to byla kvalitní reportáž.
0: Povídáme si s Jiřím Dlabajou, hlavně o pořadu Pozor Vlak, a to v magazínu Vlakem Libereckým krajem. Pokračování nás společně čeká už za pár minut.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
2: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Naladili jste si Český rozhlas Liberec, pořad Vlakem Libereckým krajem, připovídání s Jiřím Dlabajou. Zatím jsme si povídali o magazínu a Pozor vlak. Můj a také váš host u mikrofonu, já zároveň mluvším AŽD. Jiří, je výhodou, že člověk jako mluvčí zná, tak říkající ty druhou stranu barikády z práce v televizi, ví, co vlastně novináři požadují.
1: Já vím přesně, co novináři požadují. My jsme se potkali teďka na akci, kdy se prezentuje vlakotramvaj Lenka a právě kolegové říkají, jo, tak uděláme akci, pojede vlakotramvaj tam a zpátky, a já říkám, ne, no, nepojede tam a zpátky, no, pojede tam a zpátky, tam a zpátky. A proč? No, protože jednou vevnitř jedou ti kameramani a podruhé potřebují natočit tu vlakotramvaj zvenku, takže mám vlastně výhodu v tom, že umím vidět novinářsky.
0: Byla zajímavá situace, když jste prezentovali vlastně tu vlakotramvaj, tak to bylo na apríla, 1. dubna. Nebál si se toho, že to lidé budou brát jako nějaký aprílový žertík?
1: Ale my jsme to záměrně pustili 1. dubna a přesně jsme čekali, co se stane, jo, že to vypálili ven a teď lidi, jo, jasně, brněnská tramvaj bude jezdit tady na Kopidlnce, jo, určitě, a dělali si z toho srandu, no a potom, až jsme oznámili, že tu vlakotramvaj dokončujeme, že opravdu vyjede, tak minimálně 50% z těch diskutujících říkalo, tak to stále dostali.
0: No, my jsme se ptali i pana generálního ředitele a říkal, že kdyby se to nepovedlo, takže vlastně se to může svést na ten aprílový žertík, ale pojďme zpátky k tomu třeba projektu vlakotramvaje. Jak vlastně ty vnímáš celý ten projekt vlakotramvaje a třeba samotnou tu Kopidlnku?
1: Pro společnost AŽD je to důležitá věc. Když vlastně se stát zbavoval tehdy Švestkové dráhy Čiškovice Brnice a potom Kopidlnky Kopidlno Dolní Bousov, tak jsme zvažovali, jestli ji koupit. A generální ředitel společnosti AŽD měl jako fakt tu geniální myšlenku, že pojďme to koupit. Pojďme udržet dopravu alespoň na té Švestkové dráze, kde je řada turistických cílů, a Kopidlnku si nechme jako experimentální trať. Že to vlastně pro nás, pro společnost bude levnější, že se může jezdit. Nejezdí tady jiné vlaky, nemusí se dávat přednost a kde si co si. A může se testovat řada věcí, jako například autonomní vlak Edita, která taky vypadala a říkali nám lidé, že to je slepá ulička, že autonomní vlak v životě nevyjde. A dívejte, dneska tady jezdí, jo, testuje se, jezdí to s lidmi. No a dneska je to vlakotramvaj Lenka, taky říkají, to nepatří na koleje, je to lehké vozidlo. Když se to srazí, bude problém, kde si to si. Uvidíme. Třeba to bude slepá kolej, ale uvidíme. Máme tady experimentální trať, budeme dělat experimenty a nějak to dopadne.
0: Pojďme zpátky k magazínu nebo k pořadu Pozor vlak. Kdyby si měl posluchače pozvat na nějaké zajímavé místo, je alespoň jedno třeba, na které by si teď na první dobrou nabídl, tak kam bys pozval třeba milovníky železnice?
1: Hele, je řada krásných tratí. Já bych například pozval na Švestkovou dráhu, což je Čiškovice Brnice, ale ty vlaky jezdí z Litoměřic z Horního nádraží přes Lovosice do Mostu. Je to úžasný, tam na každé zastávce a stanici, když se vyjde ven nějaký turistický cíl pro klasické turisty, pro cykloturisty, na každém vršku je nějaká zřícenina. Je tam úžasný hrad Házenburg a další, opravdu jako Švestková dráha je jedna z nejkrásnějších v České republice.
0: Pojďme na závěr se trošku bavit o snech. Máš ty nějaký takový sen, kde by se chtěl projet a kde třeba něco natočit?
1: No, my s kolegou už sníme několik let, že bychom jeli Orient Expressem, ale ideálně v té původní stopě, jo. Jako byl jsem v Orient Expressu, když v Praze dojel, tak jsme tam došli, poprosili jsme, s kamerou nás tam pustili, ukázali nám to, dýchne na tebe úplně atmosféra, jako zámecká, žahradní, úžasná věc. No, chtěl bych to zažít, jet, dívat se, kochat se, netočit ideálně a zažít to.
0: Uzavřel Jiří Dlabaja dnešní magazín Vlakem Libereckým krajem. Pavel Petr vám přeje ničím narušený poslech dalších pořadů vysílání Českého rozhlasu Liberec.
2: Všimli jste si, že i důchodci si v neděli večer povzdychnou, zítra je zase pondělí. Je to tak trochu nešťastný den, po volném víkendu se musíme rozhýbat, většinu čeká zaměstnání, prostě nic moc.
3: Kolikrát nemůžu ani vstát.
4: Ale vstáš.
3: No nakonec jo, pač musím.
2: A tak mě čeká dost práce. Naladit vás do pohody, nabídnout aktuální zprávy, hudbu, zejména tu, co v nás zanechává příjemné vzpomínky, něco kuriozit, humoru, ba i trochu sarkazmu. A doufám, že unesete, když si vás v telefonátech budu třeba i trochu dobírat. Budu čekat pochopitelně totéž i od vás.
5: A na drátě už máme prvního volajícího, kdo pak se nám dovolá?
6: Haló.
7: No co je?
6: Je doma Kája?
2: V pondělí od 12 do 18 hodin se na vás těší Pavel Kudrna a to jsem já. Tak pohodové odpoledne. Pondělí. Už od září.
8: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Bylo 19 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Ředitelství silnic a dálnic nově posoudí dopad silnice R35 z Turnova do Úlibic na životní prostředí. Policie zadržela muže podezřelého z napadení ženy v Turnově. Základní a mateřské škole ve Vítkovicích ubývají děti. Zataženost deště má teploty kolem 19 stupňů, to je předpověď počasí na zítra. Hezký večer u zpráv Českého rozhlasu Liberec přeje Hana Foglová. Novou rychlostní silnici 1/35 z Turnova do Úlibic nezačne ředitelství silnic a dálnic stavět dřív než v roce 2033. Z rozhodnutí nejvyššího správního soudu musí na plánovanou silnici udělat nový posudek vlivu na životní prostředí. Promítnout se do něj mají i připomínky, které se objevily v průběhu posledních 5 let. Podle generálního ředitele ŘSD Radka Mátla nový posudek dozná výrazných změn.
2: Protože to je nový proces se vším všudy, to znamená, to technické řešení se může zásadně změnit. Bude se to prověřovat zase ze hlediska všech těch dopadů na to životní prostředí. Musíme provést nové biologické průzkumy, nové hlukové studie. Jsme připraveni prověřit i to velké tunelové řešení pod řekou Jizera. To všechno zabere spoustu času.
0: Semilští policisté vyšetřují případ napadení ženy v Turnově. V sobotu kolem 6. hodiny ráno ji v Palackého ulici napadl muž. Policie ho v pondělí zadržela na Mladoboleslavsku. Aktuálně je ve vazbě a policisté ho podezřívají z pokusu o znásilnění. Podle policejní mluvčí Dagmar Sochorové lidem aktuálně žádné nebezpečí nehrozí. Pouze 7 dětí usedne 1. září do lavic v základní škole ve Vítkovicích v Krkonoších, ve které se vyučuje pouze na prvním stupni. V první třídě budou jen 2 noví žáci a v mateřské škole je zapsáno 11 dětí. Škola se snaží nabízet rodinám různé výhody, ale i tak podle ředitelky Lucie Farkašové dětí ubývá.
3: Spousta rodičů si to řeší tak, že si děti převáží s sebou do místa zaměstnání, kde i města nabízí samozřejmě větší výběr kroužků a jiných aktivit.
0: Zpravodajský server iRozhlas byl zneužitý v dezinformační kampani, která prostřednictvím různých falešných nebo napadených médií tvrdí, že Polsko chce obsadit část území České republiky. Na operaci upozornil polský web Cyber Defense 24. Neznámí útočníci v dezinformační operaci mimo jiné vytvořili falešnou doménu serveru iRozhlas.cz, na které publikovali článek redaktora webu s údajnými polskými územními nároky vůči Česku. Text ale Český rozhlas nevytvořil. Případ řeší

0: i české ministerstvo zahraničních věcí.
1: Počasí.
0: Teploty v noci poklesnou mezi 15 a 12 stupňů a bude zataženo a deštivo. Zatažená obloha s deštěm vydrží do zítřejšího dopoledne. Odpoledne začnou srážky ubývat a taky oblačnost se protrhá. Teploty zítra vystoupají mezi 18 a 21 stupňů. V místech s trvalejším deštěm zůstanou mezi 16 a 19 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Pozor, dejte v Liberci na Rybníčku, na křižovatce ulic 1. máje a u Nisy se srazila dvě osobní auta. Policisté jsou na místě nehody a vyšetřují ji. S opatrností tam projedete.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Chci vám poděkovat. Dobrý den, paní magistro.
2: Dobrý den.
1: S velkým nebo s malým V na začátku toho vám.
2: Vzhledem k tomu, že si to říkáme, tak je to asi úplně jedno.
1: No, ale kdybych to chtěl napsat.
2: Kdybyste mi to chtěl napsat, tak záleží, jestli to píšete do dopisu. Zkrátka v rámci korespondence, tam máme pravopisné pravidlo, že k vyjádření úcty tomu, komu píšeme, ať už mu děkujeme nebo nadáváme, píšeme velké V.
1: A co když mám v úctě nějaký kolektiv, taky velké V? Píšu vám psaní, milí seniori v domově důchodců.
2: Je to jedno, když oslovujete více lidí a zase se na ně obracíte, vyjadřujete jim nějakou úctu, chcete zdůraznit, že mluvíte k ním, naprosto konkrétnímu kolektivu, tak zase napíšeme velké V. Jde skutečně o vyjádření úcty v rámci nějakého stylistického útvaru.
1: Takže asi ti vynadám, tam moc úcta není, takže malé T, ale chci ti popřát k narozeninám velké T.
2: Pokud to bude obojí ten útvar stylistický, tak je možné tam samozřejmě v obojích případech to pravidlo uplatnit a to velké T dát.
1: Asi ti zakroutím krkem, ale tam by to velké T vypadalo divně.
2: No ale patřilo by tam, pokud by to byl skutečně. Pokud byste to psal. Velké V v osloveních proniklo, to je otázka těch posledních 20 let, kdy se nám trošku tady změnily typy textů veřejných, proniklo do různých reklamních textů, kde se oslovují zákazníci, ale zpravidla nejde o tento typ vyjádření, o jakém jsme teď mluvili, takže když se například někde objeví nápis u nás vám změříme váš zrak, jednak to váš tam nepatří a jednak není důvod psát velké V.
1: No ale mají je v úctě ty firmy, ty zákazníky. Není to tak osobní, jak by to mělo být tedy prostě?
2: Je to snaha samozřejmě vyvolat dojem, že je to přímé oslovení konkrétního člověka, ale není to tak zamýšleno. Můžeme to považovat částečně za druh persvaze nebo manipulace.
1: Tak vám děkuji. Škoda, že to nelze slovy říct, to velké V.
2: No to je jediné štěstí, ještě abychom v mluvení museli umět velká a malá písmena.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že stehenní kost je pevnější než beton? Ze školy si pamatujeme, že v lidském těle je 206 kostí. Neplatí to však po celou dobu našeho života. Když přicházíme na svět, máme kostí víc, zhruba 270. V dětství a během dospívání pak některé kosti postupně srůstají, až se jejich počet ustálí na 206. Některé z nich stojí za detailní průzkum. Zajímavá je například jazylka, malá kůstka ve tvaru podkovy, umístěná mezi bradou a hrtanem. S lebkou není nijak kloubně spojena, na místě ji drží pouze vazivové úpony a svaly. Jazylka funguje jako jakýsi převodník, který udržuje správnou polohu a pohyb jazyka, hrtanu a dalších částí krku. U 10 až 20% lidí najdeme i další volné kosti, říká se jim akcesorní. Vyskytují se zejména na noze a ruce, na rentgenu připomínají malé kamínky. Během vývoje měly srůst se sousední kostí, ale nestalo se tak. Přítomnost těchto kůstek není vada, ale přirozená odlišnost. Na lidské dolní končetině bychom také našli největší a zároveň nejpevnější kost našeho těla. Je to kost stehenní, spojující kyčel a koleno.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šivík.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Dobrý večer. Je právě čtvrt hodiny před osmou a jsem ráda, že jste s námi. Lačerat. Ve věku 73 let zemřela 22. srpna spisovatelka Irena Eliášová. Výrazná osobnost romské literatury. Ve svých knihách zachycovala vzpomínky na dětství, rodinu, romské tradice i na každodenní život. Vycházela především z vlastních zkušeností a příběhů, které chtěla uchovat pro další generace. Irena Eliášová se narodila v roce 1953 v romské osadě Nová Dědina na Slovensku. V dětství se s rodinou přestěhovali do Čech. K psaní se výrazněji dostala až později, po narození a výchově svých tří dětí. Její první kniha Naše osada vyšla v roce 2008. Následovaly například Listopad, Slunce zapadá už ráno, Chci se vrátit do pohádky nebo historický román Oheň přestal plápolat. Psala česky i romsky a své povídky publikovala také v povídkových sbornících romského nakladatelství Kher. Za svůj dlouholetý přínos romské kultuře získala v roce 2025 ocenění Roma Spirit v kategorii Romská kultura. V roce 2022 vydala sbírku povídek Rub a líc a jiné příběhy. Křest knihy se konal v prosinci 2022 v Krajské vědecké knihovně v Liberci. Právě tam jsme s Irenou Eliášovou natočili rozhovor pro Oroma Vakeren. Mluvila v něm o nové knize i o tom, kde čerpá inspiraci. Její knihy, povídky a vzpomínky zůstávají svědectvím o životě, zkušenostech a světě, který důvěrně znala. Nyní si připomeneme rozhovor s Irenou Eliášovou, který jsme natočili při křtu knihy Rub a líc a jiné příběhy v prosinci 2022.
1: Takže já už jsem napsala díky Pánu Bohu 5 knih, což jsem velice ráda. Byl to můj životní sen od malá, od mládí a splnila jsem si ho, takže je to dobrý pro mě, ohromně, ohromně šťastný.
0: Říká spisovatelka Irena Eliášová a seznamuje nás s povídkovou knihou Rub a líc.
1: No, abych vám řekla pravdu, to jsou povídky sesbírané, které jsem psala od roku 2013 až do 2020. A tak jsem ty veškeré příběhy a povídky dala do této knihy. Mám ráda, aby to četli lidi. A každý nemá dneska počítač, že jo? Korty starší lidi. A je krásné, když si tu knihu vezmete do ruky a čtete.
0: Knihu Rub a líc ilustracemi doplněla dcera Ireny Eliášové. Podle spisovatelky je důležité, aby se romští autoři dostali do podvědomí čtenářů a knihy si kupovali a četli.
1: Ještě za totality, za komunismu, bylo dost lidí, kteří psali, naši Romové. Mezi nimi jsem byla i já. A já jsem se pokusila vydat něco z toho mýho psaní. A tak jsem psala do časopisu Svět socialismu a tam mě vydali 2 povídky a 1 báseň. A vydali to sice, publikovali to, ale napsali mi, že není možný, abych dál s nima spolupracovala a vydávala psaní, když nemám žádné vzdělání, protože já mám pouze základní. A právě proto, že dneska je trošku jiná doba, a je možný požádat nakladatelství, pokud má ten člověk do toho psaní chuť a lásku, tak se mu to povede. A nemusí hned nadávat, musí mít taky jednání s těma lidma, že jo. Musí trošku ubrat to sebevědomí a být trošku pokornější v tom vyjadřování a povede se to hodně.
0: Jak Eliášová dále říká, nemám ráda psaní do šuplíku.
1: Když napíšu knihu nebo příběh o někom, tak tam jsou ty lidi, že jo, píšu o lidech, tam jsou ty osoby. A ty osoby nežijou, když jsou v šuplíku. Ovšem, když se vydají a dostanou se mezi čtenáře, tím pádem oni žijou, ty lidi. Proto já, co napíšu, tak chci, aby se to rychle vydalo. A dělám za každou cenu, aby se to povedlo.
0: Hlavní postavy Eliášové mají vždy reálný základ. Spisovatelka píše o svých vzpomínkách a také čerpá z vyprávění. Je bedlivou pozorovatelkou a posluchačkou. V současné době má rozpracovaný seriál.
1: Píšu, dá se říct, že to je takový seriál. A má to titul My, jako my Češi, My a romská sága v paneláku.
0: Poslední rozloučení s Irenou Eliášovou se koná ve čtvrtek 27. srpna v kostele svatého Petra a Pavla v Mimoni.

0: Vzdělávání ani víra nemají věkovou hranici. Vzdělání si můžeme doplnit nebo začít nový obor v jakémkoliv věku. Stejně tak i duchovní cesta, tu může člověk najít kdykoliv, když je na ni připravený. Jedním z příkladů je i 68letý Stanislav Řach, který dnes žije v Brně v Domě pomoci, kde působí pastor Matěj Nový. O jeho životě a zkušenostech si se Stanislavem Řachem povídala Iveta Durdoňová.
1: Jsme v Domě pomoci, kde je pastorem Matěj Nový. Jak vy jste se seznámil s pastorem?
2: Já jsem se s Matějem seznámil na jedné konferenci mužů, kde on tam byl jako pozvaný host. Já jsem byl účastníkem té konference. Jeho příběh mě oslovil, protože máme stejnou zkušenost. Když se mě ten člověk zeptal, jestli jsem věřící, tak říkám, pane, já žiju ve 20. ne v 16. století. Nicméně jsme se začali bavit na téma Bible, na téma Bůh. A mně došlo, že jsou dvě cesty. Tu jednu, tu jsem znal, poté jsem šel už dlouho. A pak tady byla druhá cesta, která vypadala, že by mohla být lepší, ale já ji neznal. A když jsme se jednou domluvili, že se potkáme, tak já jako alkoholik z práce do hospody, tam nebyla jiná možnost. Ale prostě jsem chtěl jít za ním, za tím člověkem, stojím před hospodou a říkám, pane Bože, jestli skutečně existuješ a jestli má Bible pravdu, tak já potřebuji tvoji pomoc, protože to jinak nedám. A byl jsem zdravý. Neumím to vysvětlit. Žádný abstinenční příznaky, nic prostě lup a byl jsem zdravý. Týden na to jsem přestal kouřit, jsem věděl, že už se nikdy nezapálím. Ale to zvlednu to bylo 38 let. Takže pro mě to byla jasná volba. Jsem tady 2 roky, mohl bych se odstěhovat v podstatě zítra, ale jsem tady ne proto, že musím, ale protože chci. Tak prostě pomáhám Matějovi lidem, když jdou na úřady, nebo teďka, co se týká superdávky, už ne, ale když to bylo původně, tak jsem jim pomohl vyplnit papíry. Prostě dělal jsem pro ně administrativní věci.
1: Vy jste si udělal 2 výuční listy s maturitou. Co vás inspirovalo k tomu?
2: To bylo ještě předtím, než se Matěje poznal. Já jsem se jako kluk učil 3 roky tesařem, ale protože mě brzo zavřeli do vězení, tak jsem to nedodělal. Ale měl jsem vysvědčení ze všech 3 roků, akorát jsem nedělal závěreční učňovské zkoušky. No a tak potom, když jsem vystřízlivěl, tak jsem pracoval v továrně a tam mi nabídli, že kdo nemá výuční list, ho může udělat, jako by mechanik opravář prostroje zařízení, říkám, tak jdu do toho. Potom jsem šel na stavbu pracovat. No a říkám, no, když udělám na stavbě, mohl bych si dodělat tesaře. Tak jsem si dodělal tesaře, opakoval jsem 3. ročník, udělal jsem závěreční zkoušky a v 40 letech jsem odmaturoval. Ať už jsem žil jakýmkoliv způsobem, tak já jsem jakoby problémy neviděl jako problémy, ale jako výzvy. A myslím si, že v podstatě i teď jsem dostal poslední výzvu v loni, touhle dobou, vystudovat vysokou školu. Nastupuju od září do 1. ročníku na teologii. Je to Univerzita Matěje Bela v Banské Bystrici, protože mi umožnili vlastně studovat bez nějakých výrazných nákladů na školní, což je pro mě důchodce v podstatě důležitý. Ale je to ostrá vysoká škola, není to žádná univerzita 3. věku. Když to dodělám, tak budu 73 magistr. Dělám to pro sebe, abych poznal a dokázal i v té Biblii rozeznat niance, jazykové niance, protože je to řečtina, tedy starořečtina, je to hebrejština, aramejština a to je pro mě důležité.

0: jsme v závěru dnešního Oroma Wakeren. Savorenge tumenge manga bud bacht zorte sastipen. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Neznámí útočníci zneužili zpravodajský server iRozhlas v dezinformační kampani. Valtice na Břeclavsku mají po téměř 19 letech nový územní plán. A počasí zítra zpočátku dne zataženo místy déšť, později od jihu republiky výrazné ubývání oblačnosti. Maxima kolem 21 stupňů, na jihu republiky kolem 24. Zprávy s Otou Nehasilem, pěkný večer. Zpravodajský server iRozhlas.cz byl zneužitý v dezinformační kampani. Ta prostřednictvím různých falešných nebo napadených médií tvrdí, že Polsko chce obsadit část území České republiky.
3: Neznámí útočníci v dezinformační operaci mimo jiné vytvořili falešnou doménu serveru iRozhlas.cz, na které publikovali článek redaktora webu s údajnými polskými územními nároky vůči Česku. Text ale Český rozhlas nevytvořil, říká jeho mluvčí Lidia Erlebachová.
4: Proto jsme podnikli dostupné technické kroky k odstranění stránky a zvažujeme také další právní postup, abychom chránili pověst Českého rozhlasu a důvěru našich posluchačů.
3: Celý případ v Česku řeší Ministerstvo zahraničních věcí, říká jeho šéf Petr Macinka z Motoristů.
5: Ministerstvo to řeší nejenom ve spolupráci s Polskem, ale také ve spolupráci s policií a s ministerstvem vnitra.
3: Součástí kampaně je mimo jiné falešný plakát, který lživě na Facebooku láká na demonstraci v Třinci proti údajným polským nárokům na území. Jan Duchoslav, Český rozhlas.
2: Zastupitelé Valtic na Břeclavsku na mimořádném zasedání schválili nový územní plán. Na jeho přípravě přitom úředníci pracovali téměř 19 let. Dokument určuje pravidla pro budoucí výstavbu i výšku nových staveb a definitivně nahrazuje spornou stavební uzávěru. Podle nezávislého starosty Valtic Aleše Hofmana má město tímto krokem zajištěný stabilní a udržitelný rozvoj na další desetiletí.
6: Máme tam vyčleněné lokality, které jsou možné do budoucna k zástavbě. Samozřejmě máme tam lokality, které jsou určené třeba i pro sportoviště, to bylo taky velké téma na projednávání v rámci schválení územního plánu.
2: Obyvatelé Lovosic si podle vedení tamní radnice často stěžují na hluk. Jedná se hlavně o dopravní zátěž z dálnice, okresních silnic, železnice i jiné zdroje. Lidé proto mohou až do poloviny září vyplnit na webu města anketu, která se právě hlukem zabývá, říká mluvčí města Eva Břeňová.
7: Anketa k hluku v Lovosicích probíhá právě teď. Prostřednictvím formuláře je možné ji vyplňovat až do 15. září. Původně byla mířena na jakoby hluk z dopravy, železnice nebo průmyslových areálů, ale lidé teď identifikovali, že těch problémů je výrazně více. Sport.
2: České reprezentantky Pavlína Falmíková a Anna Šantrůčková vstoupily úspěšně do mistrovství světa ve veslování. V kategorii dvojek bez kormidelnice postoupily v Nizozemsku z druhého místa v rozjížďce do zítřejšího semifinále. Počasí. Zítra čekáme v České republice ráno a dopoledne oblačno až zataženo. V jeho západní polovině území může být i polojasno. Místy občasný déšť nebo přehánky hlavně na severu republiky. Odpoledne a večer čekáme ubývání srážek i oblačnosti. Maxima zítra mezi 17 a 22 stupni, na jihu republiky mezi 22 a 25. Vítr zpočátku slabý, postupně místy mírný od

0: obchodu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 Brno Ostrava pozor za sjezdem na Kroměříž západ. Na kilometru 259 stojí odstavené nákladní vozidlo. Projíždějte velmi opatrně. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Teď už máme pro vás reprízu pořadu Alex a host. Dobrý večer a příjemný poslech.
1: Alex a host.
2: Tvořil hudební tandem s Michálem Janíkem. Začínali na Karlově mostě. Spojení jsou hlavně se semaforem. Jeho hudebním parťákem byl také zpívající právník Ivo Jahelka. Nyní je na solové dráze. Folkový zpěvák, skladatel a kytarista Miroslav Paleček je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
3: Děkuji, zdravím všechny, kteří jsou kolem nás a i posluchače pochopitelně a díky za pozvání.
1: Alex a host.

0: Miroslav Paleček je znám především jako jedna polovina folkového dua Paleček Janík. Více než 10 let se také věnuje soulové dráze. Pane Palečku, koncerty máte naplánované až do září. No, je to tak? Dělá vám to radost, že stále hrajete, stále tvoříte?
1: Tak to mi dělá čím dál tím větší radost, musím se přiznat. Opravdu mě to baví čím dál tím víc, a to nelžu. Akorát mám teď trošku, jsem trošku zklamaný z toho, že jsem po celou tu dobu, co vlastně muzicíruju, tak jsem byl zdravý jako řípa, ale teď jsem měl, to tím si nestěžu, to jenom konstatuju, takže jsem měl teď takovou asi skoro roční pauzu a vracím se. A trošku mi mrzí, že jsem ztratil lehce kontakt s pořadatelama. Ale nicméně na tento rok mám ještě asi, já nevím, 20 nebo 25 vystoupení, tak doufám, že se to nějakým způsobem napraví.
0: Říkáte, měl jsem rok pauzu, ale od hraní jste pauzu neměl. Doma
1: ne, to ne.
0: Zkoušky, hraní, každý den saháte po kytaře?
1: No to ne.
0: Ne?
1: Ne. Musím se přiznat, že už mě pomalu přepadává prokrastinace a lenost, ale já jsem nikdy na tom nebyl tak, že bych pilně cvičil každý den, což je teda úděl muzikantů z vážné hudby, z oblasti vážné hudby, kde teda opravdu hrajou 5, 6 i více hodin denně, což je prostě neuvěřitelný. Já jsem měl možnost vlastně na těch takových posledních projektech, co jsem kdy měl, tak, že mi pomáhali kamarádi z Filharmonie, takže jsem poznal tu tvrdou řeholi. To bych asi já těžko vydržel, musím se přiznat. Takže já občas mohu udělat chyby, mě to lidi prominou, ale oni prostě jsou vystaveni jako dnes a denně tomu, že vlastně hrajou naprosto bez chyb. A to, když jsem s nima natáčel, anebo někdy i občas si zahraju jako host, tak jsem z toho vždycky docela rozklížený.
0: V tom smyslu,
1: že oni jsou opravdu bezchybní a já tam vnesu ten člověčí prvek můj.
0: No a nenamotivovalo vás to k častějším hrám na kytaru?
1: Ne.
0: Kdo vám vůbec dal poprvé do ruky kytaru? Vybavíte si?
1: Vybavím. Já jsem jako prcek jezdil na pionýrské tábory. A vzpomínám na to opravdu jako s láskou. A na jednom z prvních táborů, když jsem byl, tak mi můj starší bratr Venoušek dal k narozeninám kytaru. Což je neuvěřitelný.
0: Jen tak?
1: Jen tak. On věděl, že mě to jaksi baví, protože jsem už, když jsem byl mladý, tak podle jeho zpěvníčků jsem objevil třeba Ježkárny. A to bylo pro mě něco tak neuvěřitelného, že na mě dejchlo něco jiného, než jsme tenkrát slýchávali z rozhlasu po drátě. A tak písně jako Klobouk vekřový, Tmavomodrý svět, Svítá, Civilizace. To bylo něco úplně jiného. Takže já už tenkrát díky mému bratru Venouškovi jsem propadl jak ješkárnám, tak i kytaře. A navíc s tou kytarou jsem se poprvé snažil obluzovat dívky.
0: A fungovalo to.
1: No, řekl bych, já to bych lhal, ne. Ale bylo to samozřejmě příjemné, protože byl o mě větší zájem. A tak jsem toho nezneužíval.
0: Miroslav Paleček je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Naším hostem je Miroslav Paleček, folkový písničkář, zpěvák a kytarista, který se proslavil ve dvojici s Michaelem Janíkem. Vy jste v minulém vstupu říkal, že první kytaru jste dostal od svého staršího bratra k narozeninám. Kdy bylo rozhodnuto o tom, že se budete kytaře věnovat profesionálně, že vás bude živit?
1: Tak to byl vlastně krok do neznáma, protože jsem se seznámil na takové soutěži Talent 67, který byl v parku kultury Juldy Fuldy. A tam jsem se seznámil s Michaelem Janíkem. A pak jsme se potkali zcela náhodou na bezcílných toulkách po Václaváku, kde jsme tenkrát jako korzovali. Dnes už bych tam šel velice těžko. Ale tak jsme se dali jaksi s Michaelem dohromady a když jsem přišel z vojny a chvilinku potom jsme s Michaelem spolu stvořili prvních asi 5 nebo 6 písniček, které jsme si nahráli nebo nechali nahrát v takovém studiu v 6. nebo v 5. patře v Lucerně na LP desky a s tím jsme chodili po známých lidech, jako je Jiří Suchý a pan Šlitr, Darek Vostřel, Mikroforum a tak a nabízeli jsme ty písničky a nakonec to dopadlo tak, že jsme i pak, když jsme hráli na Karlově mostě, tak jsme se dostali do Semaforu a jakmile jsme začali hrát, tak jsme měli takzvané svobodné povolání a tak jsem okamžitě rozvázal pracovní poměr ve Státním ústavu pro rekonstrukce památkových měst a objektů. Maminka se z toho hroutila.
0: Ale vy jste se dlouho nerozmýšlel, že?
1: Ne. Dnes bych si to taky rozmyslel, ale asi jo. Ale tenkrát člověk prostě ani tak moc nepřemýšlel, co bude za 5, za 10, za 15, za 20 let, ale žil tou současností a vlastně my jsme spolu začínali s Michalem v takové době, která byla těhotná na události, takže nás to prostě schramstlo dohromady a měli jsme pochopitelně velikanadánské štěstí, že jsme byli pod křídly v divadle Semafor.
0: Koho vlastně napadlo veřejně vystupovat na Karlově mostě? Čí to byl nápad?
1: To bylo asi spontánní, protože samozřejmě jsme slyšeli, a, že už tam taky hrával Jarda Hudka, Kalandra a ještě řada dalších, tak myslím, že to bylo velice spontánní s Michalem. To jsem tenkrát ještě pracoval ve Státním ústavu pro rekonstrukce památkových měst a objektů, takže si vzpomínám, že jsem ještě udělal, mám ho ještě domaskovaný, že jsem udělal a narýsoval takový plakát, že v neděli co neděli se na Karlově mostě povídá a hrajou divné písně. A tak jsme to vylepovali a sobotu co sobotu a neděli co neděli jsme tam chodili hrát k soše svatého Kajetána.
0: Říká Miroslav Paleček, náš dnešní host.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
4: V sobotu se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé. A v neděli vás pozvu na svůj zámek v Kostelci na Torlicí, který za zachránili červené cihly.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. posloucháte reprízu pořadu

aby je vrazil ve chřtán dračí. A motýl spěchá po bodláčí. A jako krůběj na prstenu třpití se drobí.

0: všechno ve mně začne zpívat. Zpívat i plakat, maminko má. Jak je to hezké u nás doma.
1: Pozvání do Alex a host přijal Miroslav Paleček, který byl téměř 45 let polovinou dua Paleček Janík. Vy jste byli spjati především tedy s divadlem Semafor. Kdo vás oslovil? A překvapilo vás to? Byli jste z té nabídky nadšení? Nebo jste nad ní?
2: Jak jsme hráli na Karlovém mostě, tak nás tam oslovil nějaký chlapík z Jonáš klubu, což je klub spřízněných duší divadla Semafor. A to jsou takový prostě nadšenci, kteří už tenkrát vlastně pořádali a spolu pořádali takový setkání každoroční. A v roce 68 ke konci bylo to setkání v Obecním domě. Oni nás tam pozvali na základě toho vystupování na Karlově mostě a také na základě toho, že jsme tenkrát taky obrovskou klikou a štěstím jsme se dostali až k panu Jiřímu Černému. Jsme mu nabídli pár svých písniček a on měl tu šťastnou ruku, že vybral píseň Hele lidi a zhradil to do houpačky, 12 na houpačce a to se v celku velice slušně umísťovalo. Nikdy to tedy nevyhrálo, ale byli jsme druzí za Karlem Krylem, bratříčku za Vírej Vrátka. A na základě všech těchto událostí té doby, jak jsem říkal, jak byla těhotná na události, tak nás pozvali na vystoupení pro spřížené duše divadla Semafor. A tak jsme tam spolu s Karlem Krylem tenkrát asi před 12 hodinou v noci vystoupili a přišel za námi Slávek Šimek s Jirkou Grossmanem a nabídli nám vystupování v návštěvních dnech, kde jsme se střídali s Karlem Krylem a posléze se tam objevil i Bohdan Mikulášek.
1: Ano, v proslulých návštěvních dnech Šimka a Grossmana, jak říkáte, jste se střídali s Karlem Krylem. Byli jste přátelé nebo jaký vztah jste spolu měli tak z počátku?
2: Přátelé, nikdy jsme spolu v podstatě na pivu nebyli, ale za to jsme pár sklenic dobrého vína vypili při společných vystoupeních. A při společných setkáních, tak je pravda, že jsme se setkávali výhradně vždycky, když jsme měli všichni kytaru v ruce a střídali jsme se na jevišti. Jo. Ať už třeba v divadle Sluníčko, anebo jsme dokonce měli takový náznak turné, ještě předtím, než Karel odešel, tak jsme měli turné po Slovensku. My jsme jeli z Prahy až do Zvolena, a Karel jel ze Zvolena až do Prahy a cestou jsme se stavěli asi na 4 místech a jedno společné to bylo vnitře, tam jsme měli společný koncert. No.
1: Čili i společně jste,
2: ano.
1: Ale to bylo ojedinělé, nebo?
2: To bylo ojedinělý. No, pak bylo pár vystoupení, jak jsem říkal, v divadle Sluníčko, nebo tak, a nebo jsme se byli na sebe podívat, když jsme hráli Semaforu.
1: Tak, i vy jste ze Semaforu odešli. A proč vlastně? Proč jste skončili Semaforu?
2: No tak to skončilo tím, že po sametové revoluci pan Suchý rozhodl, že bude pokračovat v tom duchu, v jakém ho spolu s panem Šlitrem založili to divadlo. Takže tam byly, že, jak známo, 3 skupiny. Pepa Dvořák, Slávek Šimek a pan Suchý. Takže tam byla skupina pana Suchýho. My jsme
1: odešli, ale vaše duo, vaše spolupráce s Michálem Janíkem dále pokračovala a my o ní budeme mluvit za malou chvíli. Naším hostem je Miroslav Paleček.
3: Alex a host.

0: Pozvání do Alex a host přijal Miroslav Paleček, který byl téměř 45 let polovinou dua Paleček Janík. Písně jste skládali společně i samostatně. Michal Janík psal ve větší míře texty, vy jste psal zase hudbu. Byla to velmi plodná spolupráce, dlouhotrvající. Které vaše společné období vy osobně považujete za nejdůležitější, nejúspěšnější?
1: Velmi dobře nám bylo na jednom z nejhezčích pódií světa, a to znovu opakuje, tím je Karlův most. A pak nám nejvíc, aspoň já si to myslím, a nikdo mi to nevymluví a nesebere, že to bylo období, které jsme prožili v divadle Semafor. To si myslím, že byla takové období party snů. Takže když řeknu, Pavel Bobek, Viktor Sodoma, Jana Robová, Miluška Oborníková, Zuzka Burianová, a to ještě na spoustu bab jsem zapomněl, tak to bylo nádherný. Jediný, co mi na tom trošku mrzelo, a to asi každého, že jsme tam neměli tolik prostoru, protože když tam bylo 5, 6, 7 těchto jmenovaných zpěváků a písničkářů, no tak každý měl prostor třeba 2, 3 písničky a dost to. Jinak samozřejmě největší prostor měli komici Slávek Šimek a Luděk Sobota a posléze Petr Nárožný. A tak to byla prostě opravdu éra party snů, a taky jsme měli jednu písničku, která se jmenuje Parta snů, a to byla finálovka jedné hry, která se jmenovala, myslím, Jemný mrav.
0: A přesto, že jste neměli takový prostor, tak považujete tedy vaše působení v Semaforu za to, řekněme, neúspěšnější?
1: No, pochopitelně, protože my jsme tenkrát měli i takový písničkový pořad s Pavlem Bobkem, jsme ho doprovázeli prostě na kytary, a Michal tenkrát v té době velice úspěšně otextoval několik hitů pro Pavla Bobka, když největší je Láskou mě ubývá sil, takže s tím jsme jezdili také pár let, tak my jsme byli, pak jsme začali jezdit i na Portu, tam nás pozval Jup, a tak jsme si to opravdu jako užívali, a tenkrát to bylo jako žně pro písničkáře.
0: Jak vůbec vypadala tvorba vaše a Michála Janíka? Vznikala nejdříve skladba, pak text, nebo opačně, nebo to bylo jak kdy?
1: My jsme vyzkoušeli snad všechny způsoby, a jak jsem slyšel vyprávět o tomto problému i kolegy někteří, tak drtivá většina z nich to vlastně fungovala takhle. Jo, začínali jsme tak, že já jsem si myslel třeba, že jsem přišel na nějaký hezký motivek. Tam ta. Tak jsme se posadili a Michal něco napsal, teď já jsem to jako k tomu zpíval, teď jsem něco přidal k tomu, on ten verš rozvinul, tak já jsem zase na to napojil tu melodii nebo něco takového, a takhle jsme udělali jako ty první písničky. No pak už, když už jsem se do toho víc podořil, a Michal také, a pohltilo nás to, vcuclo, tak už jsem takzvanou svahilštinou, jako všichni, vlastně jsem nahrával na magneťáky B4, který jsme si tenkrát koupili na splátky každý, tak už jsem nahrával nějaký jakoby melodie. No, tak to jsem mu pak předal a on to otextoval. Pak jsme se dostali k tomu, že jsme vlastně psali na zakázku pro Český rozhlas, pro redakci dětí a mládeže, tak nám tam prostě Mirka Bendová dodala takový krátký popisky toho, o čem by se mělo zpívat v té a v té písně, a Michal to rozvinul do textu. Já jsem ten text dostal na poslední chvíli, den před natáčením jsem neměl nic ještě, ale čas a termín, to je kruťárna, ale dobrá.
0: To je bič.
1: No a takže v podstatě jsme vyzkoušeli všechno.
0: Miroslav Paleček je naším hostem.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
3: Kněžná fialinko,

beznosti. Plná líbeznosti, fialinka měrná, libosti a míře, že je věčně věrná. Nežná fialinko, proč

0: Ve vysílání Českého rozhlasu si povídám s Miroslavem Palečkem. Po Michale Janíkovi jste se na svém milovaném tenise, nebo po spolupráci s Michalem Janíkem, jste se na svém milovaném tenise potkal se zpívajícím právníkem Ivo Jahelkou a další vlastně hudební spolupráce byla na světě. Tak jednoduché tak, to bylo?
1: No, bylo to velice jednoduché, protože jsme se poznali jak na tenisovém dvorci, tak i na plzeňské portě. Takže tam to vlastně, tam jsme se potkali poprvé a tam jsme zjistili, že jsme oba propadli tenisu. A tak jsme pokračovali a ta spolupráce pokračuje až do dnešních dnů a myslím, že bude ta spolupráce pokračovat až do konce světa a času.
0: Opravdu?
1: Ano, ale ta spolupráce je...
0: Nárazová.
1: Ne nárazová, je úplně jiná, než byla spolupráce s Michálem, protože my s Ivošem vlastně nefungujeme jako taková ta dvojice, jako jsme byli my s Michálem. Máme s Ivošem asi 2 nebo 3 písničky společný, ale moc dobře si uvědomujeme, v čem jsou naše slabiny a v čem je případně nějaká naše síla. Takže my to svoje společné vystoupení zahájíme společnou písní, pak tam sedím na jevišti 55 minut já, zpívám svoje písničky, pozvu Ivoše, ten posluchače dorazí a pak mě pozve a rozloučíme se společnou písní.
0: Takže není to celé společné,
1: není
0: jako
1: to společné,
0: bylo
1: jako,
0: s Michálem
1: Janíkem. Že bychom dvojhlasy a všechno a kytárky dohromady a tak. Ne, to ne.
0: Mm-hmm. Vy jste vydali album Tenisová akademie. Komu je určena?
1: Ta je určena všem, kteří propadli tomuto královskému sportu,
0: jako vy.
1: Jak pasivně, tak i aktivně. Protože to mě velice mile Ivo překvapil. Já jsem, přiznám se, tomu nevěřil. Když v nás uzrál nějaký plán napsat CD Tenisová akademie. Protože jsem si říkal, to není možný, aby někdo napsal 15 nebo 17 písniček o tenise a přitom se neopakoval. Jsem říkal, to je nemožný. Ivo to dokázal a dokonce jsem vlastně mám zásluhu na tom, že Ivo při spolupráci na Tenisové akademii poprvé napsal několik textů na melodii jinou než skládal vždycky on, ale on ty svoje písničky skládal, ten nevyzkoušel všechny ty možný způsoby, jo? Ten prostě jenom se k němu dostane nějaký spis soudní a on ho zpracuje a pak k tomu prostě dodá takový ten vypravěcký způsob. Takže ten pracoval takhle, ale při té tenisové akademii jsme najednou dospěli k tomu, že nám chybělo ještě vlastně pár písní nebo něco, tak Ivo říkal, hele, tak mi teda pošli nějaký svoje nápady. Tak jsem mu to poslal, no a on se do toho pustil a dokonce se mu to i zalíbilo a napsal mi pár textů i pro mě samotného.
0: Čili pro vaše skladby, ano, které vy jste složil, ano, tak ano, vám je Ivo Jahelka otextoval. Taky. Tak a vy jste pak se... Nechci říct, že obrátil nás naše české spisovatele. Vy jste je měl v paměti asi celou dobu, ale až vlastně v poslední době jste, jak zhudebnil třeba Jaroslava Seiferta, Jaroslava Ješka, Jiřího Voskovce, Jana Wericha, tak kdy vás napadlo právě třeba zhudebnit Jaroslava Seiferta?
1: To mě... Takhle, já jsem v těch básních pochopitelně věděl od útlého školního věku. Ale tenkrát mě to teda vůbec nebavilo. Co si budem povídat? To tenkrát jsem koukal na to, abych vyběhl ven a čutal do balónu, nebo já nevím, nebo hrál na kytaru.
0: Takže musel jste k tomu dozrát.
1: Musel jsem k tomu dozrát, dospět, ale nejvíc mi vlastně k tomu pomohla báseň Hora Říp, kterou jsem před časem při takovém bezcílném bloudění po internetu objevil. Ona objevila mě, vykoukla na mě báseň Hora Říp. Tak pochopitelně jsem si vzpomněl na tu báseň, ale okamžitě jsem se ocitl zpátky ve škole u tabule, jak ze mě souška učitelka marně deluje báseň, ale také mě napadl takový drobný motivek, který jsem si poznamenal a později zpracoval. Ale nikdy by mě nenapadlo, že to dopadne tak, jak to dopadlo teď do dnešních dnů, protože jsem si tenkrát říkal, tak já se pokusím zhrubnit 2 nebo 3 básně, 4, no, tak proto jsem věděl, že sahám někam, kam třeba ani bych neměl sahat, ale pak mě to tak nakonec pohltilo, že to dopadlo tak, že mi, to je tak špatně řečený, ale že vyšlo CD Písně domova, Pocta Jaroslavu Seifertovi, a po 5 letech jsem to téměř zopakoval, tak mi vyšlo CDčko Srdeční záležitost, to bylo k mým narozeninám, které mám každý rok, ostatně jako vy všichni.
0: Ale kulaté jste měl loni.
1: A tentokrát u toho posledního CD je to takový výběr můj žijících, nežijících, našich i některých cizích básníků.
0: Říká Miroslav Paleček, náš dnešní host.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat křehkým kostem a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Ve vysílání Českého rozhlasu si povídám s Miroslavem Palečkem, který kdysi tvořil hudební tandem s Michaelem Janíkem. Teď spolupracuje hojně také se zpívajícím právníkem Ivem Jahelkou. A samozřejmě je na své sólové dráze, zhudebnil takové velikány básnické jako Jaroslava Seiferta, ale vy jste zhudebnil třeba i Cestičku k domovu, všichni známe Karla Václava Raise a tuto báseň. Tak jak vás toto napadlo? Nějaké pojilo se to k vašemu dětství třeba ta báseň?
1: Ne, tak já jsem dostal pozvání na vystoupení u příležitosti otevření nové radnice v Lázní Bělohrad na náměstí Karla Václava Raise, který se tam narodil a stával tam také jeho rodný domek, teď už je tam jenom cedule s tím. A já tam mám spoustu známých, protože jsem tam mockrát hrál jak s kytarou v ruce, tak i na tenisových turnajích v místní Bažantici. A když jsem dostal to pozvání, tak si říkám, já musím nějak ty místní obyvatele překvapit, tak jsem nastoupil do antikvariátu, koupil jsem si výběr z díla Karel Václav Rais a koukám prostě Cestička k domovu. Si říkám, no to je nádherný, jo, ty verše jsou takový, jako že by to, jako kdyby je napsal Karel Hašler, tak jsem říkal, tak to musím udělat v tom duchu Hašlerovském, aby tam byla ale kytara a ten projev takový a hezká melodie a akordeon. No tak jsem je velice, si myslím, příjemně překvapil, když jsem jim to tam pak zaspíval a tahle ta písnička je také na tom posledním CD.
0: Pane Palečku, je něco, co nedokážete zhudebnit? Mně teď napadá otázka na závěr.
1: Jo, samozřejmě.
0: Opravdu.
1: No, ono,
0: na co dalšího se třeba chystáte? Co byste ještě chtěl zhudebnit?
1: To možná někdy, jak jsem teď tady něco plácal, někdy třeba i trošku nesmysly, mohlo to vypadat tak, že na co sáhnu proměním ve zlato, ale není tomu tak. Já to moc dobře vím. A ono to trvá hodně dlouho, než člověk by měl pustit něco do světa a neměla by ho ztrácet soudnost. A já mám zatím pořád ještě pocit, že tu soudnost mám, tak mi to prosím vás, tu iluzi neberte.
0: Já myslím, že to není přeci jenom iluze. Co vaše spolupráce s panem Fousadlem, když použiju přezdívku?
1: No, Fousadlo, tak to je, tak my se známe pochopitelně z působení ze skupiny Semaforské od Slávka Šimka. A vždycky, když jsme hráli někde, já jsem se narodil v Motyčíně, to je u Kladna, Pepa je Kladeňák, takže i to nás spojuje. A když jsme s Michalem tenkrát hráli někde poblíž Kladna, tak se tam, když měl Pepa volno, přišel vždycky podívat. Jo, to bylo hrozně milý. No a teď ta poslední spolupráce s námi, taky jsme už spolu odehráli teď několik vystoupení s názvem Dva bardi ze Semaforu. A při té příležitosti jednou mi věnoval a dedikoval mi svůj text Těžko nás pán Bůh změní. A tak jsem mu ho zhudebnil, poté se mi to opravdu zalíbilo moc a moc a dohnal jsem ho téměř k pláči.
0: To je krásné. Já moc děkuju, že jste tu s námi byl, děkuju za vaše vyprávění a ať se vám daří, ať stále vás napadají nové a nové skladby a třeba další básníci,
1: dobře,
0: které děkuju. Zhudebníte. Děkuju. Miroslav Paleček byl naším hostem.
1: Já vám moc krát děkuju a už teď se těším na někdy příště.
2: Alex a host.
1: Já kašlu na pomluvy, ty patří k člověku, i když mě někdy zraní a je z nich do breku. Lidé se těžko změní, druhýho v hubě mají, když na kole napadáš, o tom si povídají, že prý jsem dávno na dně, že krásně

co mě lhali, jsem vždycky uvěřil, těžko nás pámu změní. Jiné to tady není. Občas se rádi máme, druhý den pomlouváme, že patřím mezi blázny, co stárnou s vírou svou, a dál ty, co je zklamou, na kafe k stolu zvou, že kabát mám už jetej a srdce samej šrám, že zdravím, koho potkám, a vždy se usmívám. Já kašlu na pomluvy, ty patří k člověku, i když mě někdy zraní a je mi dobré ku. Já nejsem o moc lepší a tak se nezlobím, já jenom mávnu rukou a lidem odpouštím, těžko nás pán Bůh změní.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas zprávy.
3: Deště z minulého týdne nasytily půdu na jihu Moravy do hloubky 15 cm. Extrémní sucho stále trvá. Kriminalisté v Praze zadrželi podvodníky z call center. Škoda přesahuje 10 milionů korun. A počasí zítra zpočátku zataženo, místy déšť, později od jihu výrazné ubývání oblačnosti. Maxima kolem 21 stupňů, na jihu republiky kolem 24. Zprávy a o Taneha Sil. Pěkný večer. Srážky v minulém týdnu částečně zlepšily stav půdního sucha. Na jižní Moravě ale déšť nasytil půdu pouze do hloubky zhruba 15 cm. Vyplývá to z aktuálních údajů na webu Intersucho a Českého hydrometeorologického ústavu. Na suchu zůstává také velká většina moravských řek.
4: Pod normálním stavem zůstává taky většina pramenů a mělkých i hlubokých vrtů. V Čechách je situace s nasycením půdy o něco lepší. Tam meteorologové zaznamenali úhrny srážek i nad 100 mm za týden. Na rozdíl od Moravy, kde místy nedosáhly ani desetiny. Podle tvůrců webu Intersucho se následky sucha stále prohlubují a i kdyby přišly silnější srážky, letošní škody v zemědělství a lesnictví už nenapraví. Šimon Franz, Český rozhlas.
3: Pražští kriminalisté zadrželi trojici podvodníků z call center. V červenci podle policistů vybrali z cizích bankovních účtů celkem 10 milionů korun a poškodili tak více než 50 lidí. Detektivové v bytech pachatelů našli 500 000 korun v hotovosti a také 17 mobilních telefonů, které pachatelé při svých podvodech používali. Hrozí jim až 8 let ve vězení. Podle mluvčího pražské policie Richarda Hrdiny mohou ale tresty dostat i samotní poškození.
5: Poškození, kteří poskytli své bankovní účty, jsou zároveň i podezřelí ze spáchání trestného činu legalizace výnosu z trestné činnosti, za což jim hrozí až 6letý pobyt za mřížemi. Takových nabídek je na sociálních sítích mnoho a poskytnutím svého účtu se vystavujete trestnímu stíhání.
3: Krásná lípa na Děčínsku vydala varování před vlkem. Podle webových stránek radnice se zvíře o posledním víkendu pohybovalo v centru města. Vlci se v oblasti Národního parku České Švýcarsko vyskytují zhruba od roku 2017.
6: Město upozorňuje na víkendový výskyt šelmy a žádá obyvatele, aby byli opatrní. Zvíře bylo pravděpodobně hladové a hledalo potravu. Za normálních okolností se vlk člověku vyhýbá a útočí jenom, když si připadá ohrožený. Při venčení hlavně v okrajových částech města by měli lidé nechávat svoje psy na vodítku. Daniela Pilařová, Český rozhlas.
7: Sport.
3: Jakub Menšík a Karolína Muchová postoupili do semifinále mixu na tenisovém US Open. Domácí dvojici Paul Navarová ve čtvrtfinále porazili 4-1 a 5-3. Kateřina Siňaková s Britem Petnem naopak dohráli turnaj už ve čtvrtfinále.
7: Počasí.
3: Po oblačné noci čekáme zítra ráno a dopoledne ještě oblačno až zataženo, v jihozápadní polovině území i polojasno, místy občasný déšť nebo přehánky, hlavně na severu republiky. Odpoledne a večer ubývání srážek a výrazné ubývání oblačnosti. Maxima zítra mezi 17 a 22 stupni, na jihu republiky mezi 22 a 25.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
3: U Českého Těšína se zdržíte na obchvatu města, hlavně ve směru do Polska. Provoz brzdí omezení přes mostem přes řeku Olši. Kolona je o odbočky na Havířov. Zdržení je kolem 15 minut. Šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Začíná pořád Zlatá láska. Dobrý večer a příjemný poslech.
2: Zlatá láska.
8: Po lásce a něžném obětí touží každý z nás. Proto máme pro vás

0: tento pořad.
1: Budeme vám vyprávět o páru, který na začátku spojila žvíkačka a jejich manželské pouto drží už 67 let.
0: Jemu je 88 let, ona brzy oslaví 87. narozeniny.
1: Byli si mnohokrát oporou. Krásně se doplňují a jeden bez druhého si nedovedou představit ani jediný den.
0: Jak prohlásil filozof Jean-Jacques Rousseau, je třeba být si trochu podobní, abychom si rozuměli, ale trochu rozdílní, abychom se milovali.
2: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: Petr Kostka
1: a Carmen Majerová
0: vás vítají u poslechu dalšího opravdového příběhu velké lásky.
1: Hledáme s vámi inspiraci, jak se dožít mnoha let v krásném vztahu. Vybíráme z příběhů, které jste nám poslali.
0: Dnes vám představíme manžele Stanislavu a Josefa Stehlíkovi z Němčí v Českém Středohoří.
1: Znali se, míjeli se, ale nikdy by je nenapadlo, že jsou si osudem souzeni. Jejich příběh jel natočit náš kolega Patrik Rozehnal.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den. Já jsem Stanislav, ano. Stará babka.
3: No, má něco odžito a žena se spoustou zkušeností a doufám, že i s trochu lásky pro svého muže.
4: Doufám, tu lásku mám velkou, jsem ráda, že ho mám, ale možná, že budu koktat a taky brečet, protože já jsem plačka známá.
3: To já taky občas. No. A zvlášť, když slyším ty příběhy vás, posluchačů, tak se neudržím. A teď to k tomu patří, ne?
4: Ano, to je život. Je to, jak to je. Tak pojďte dál.
3: Kytičku pro vás.
4: Je, děkuji, já miluji kytky. I když to nestíhám všecko, podívejte, jakou mám zahrádku.
3: Velkou.
4: Džungli.
3: A ten dům, to no, uklízíte.
4: Už není náš.
3: Už je dětí.
4: Když jsem ochořila před 8 lety, tak jsme všecko dali dcerám. Je to danajský dar, ale je to dar. Co? Tak pozdrav aspoň dnes, tatínku.
5: Vždyť jsem zdravil.
3: Takže vy budete Josef.
5: Jo.
4: Ano, pojďte dál.
1: I když se tehdy 18-leté dívce, onen 20-letý, sportovně nadaný, mladík nelíbil, někde ve hvězdách byl jejich osud už předem spojen.
0: Aby se zamilovali, museli oba dva opustit své rodné Ústecko. Stanislava se vydala na just rodičům do Pardubic, Josef narukoval na vojnu a sloužil ve stejném městě na východě Čech.
1: Potkali se jednoho chladného říjnového dne na pardubickém kluzišti, kam Josef chodil na trénink s vojáky.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
5: Takže viděl jsem takovou pěknou holku, najednou ke mně jako přibruslila, no, a já jsem měl v puse žvejkačku, tak jsem půlku té žvejkačky ukous, ona si ji vzala a tím jsme začali.
3: Tak to bych nečekal, fakt to takhle bylo.
4: No ano, takhle to bylo, já jsem chodila bruslit a já jsem ho znala, jenže mě se nikdy nelíbil, protože on byl vysoký a že jsem říkala, toho nechci, měli jsme kamaráda Vencu Peška a ten mě s ním dával furt dohromady. A já jsem říkal, toho nechci, ten má hlavu jako růžičková kapusta. A nechtěla jsem ho. A najednou jsme se potkali na tom stadionu, rozdělili jsme se o žvejkačku, no a vidíte to. Ještě to nám to vydrželo do teďka.
3: On si vás k sobě tak jako přilepil.
4: On byl hrozně takový milej, slušnej, tichej, to už teď nemůžu říct, ale bylo to fajn, bylo to krásný. Byli jsme mladí hlavně.
3: Vy jste si o tu žvíkačku řekla, nebo jak to takhle?
4: Ne, on prostě mě tu žvíkačku měl, žvíkačku tak půl dal sobě a půl dal mě a bylo to tak.
5: Já jsem byl na vojně, že jo, tak jsem měl propustku, takže jsem vždycky musel být do 7 hodin v kasárnách v Pardubicích. No, takže jsme se sešli druhý den znovu na tom ledě, na tom zimním stadionu, no.
3: Vy jste si dávali rande na kluzišti?
4: Ano, ano. Ano.
3: Ten první den, jenom jste se chytli za ruce, nebo dali jste si už pusu?
4: Ne, to ne. To jako ne, to ještě nějaký den to trvalo, než jsem zjistila, že se mě líbí. A tak.
3: Jak to tak mladá holka zjistí? Podle čeho to pozná?
4: Já nevím. On byl takovej, moc toho nenamluvil, ale byl milej. Prostě najednou se mi začal líbit. No.
3: Co vám, Josefe?
5: Já jsem ji taky viděl už několikrát předtím, jo, než jsme se setkali na tom zimáku tam. Jako v Pardubicích jsem ji potkal několikrát na náměstí. Líbila se mi, no, byla pěkná holka. Hlavně byla štíhlá a pěkná holka byla prostě, no. Líbila se mi, hned od začátku. protože já byl spíš takový, jak říkala, tichej, moc jsem to nenamluvil a Stáňa jen promluvila, prostě mluvila 24 hodin denně i ze spaní.
3: A vám se to líbilo?
5: Mně se to líbilo, no.
3: Kdy jste to řekli rodičům třeba, že spolu chodíte, nebo kdy začali vědět, tušit?
4: Tak já vůbec celkově jsem měla problém. Já, když bylo 18 let, tak jsem, já to říkám tak divně, ale řeknu to, zapíchla vidle, napsala jsem dopis, dala jsem ho na hodiny a odjela jsem do Pardubic.
3: To byl dopis pro rodiče?
4: Pro rodiče, napsala jsem, že odcházím z domova.
3: Že a proč?
4: Protože moje maminka vždycky říkala, Stáňo, ty bys mě neměla, tak budeš chodit špinavá, roztrhaná a hladová. Tak jsem jim chtěla dokázat, že se o sebe postarám. Tak když jsem mě bylo 18, odjela jsem do Pardubic, no a tam to pokračovalo takhle. Nakonec jsem se naučila tam šít, plíst a opravdu se starat o sebe, ale myslím si, že to bylo dobře, že to tak všecko mělo být. A už, že, protože jsem teda byla zamilovaná do Pepy, no.
3: Vy jste tady odjela a v těch Pardubicích jste si našla životní lásku.
4: Ano, ano, takhle to bylo.
3: Možná se drze zeptám. Byl první?
4: Já jsem předtím měla takový jenom letmý známosti, ale Pepa to byl můj první chlapec a hned jsem byla v jiném stavu. Hned to vzal hákem.
3: No, vy taky asi.
4: No já nevím, já taky jsem u toho byla, no.
3: Tak kdybychom to nějak kulantně měli popsat, jak k tomu došlo tak rychle tedy?
4: Já ani ne, my jsme chodili do lesíka, viď Pepo, my jsme chodili do lesíka, no a najednou, no, tak to, no, no, já nevím, jak to mám popsat, bylo to hezký.
3: Vy jako voják jste toužil a naléhal, nebo co?
4: Přišlo tak samo. Samo
5: to přišlo bez nějakého nátlaku.
4: Ale já jsem jako už si to přála, protože já jsem si myslela, že nejsem normální, protože ty holky už měly známosti kompletní a já pořád nic. Já jsem nepotřebovala žádného kluka. Mně stačilo, když jsem třeba dostala pusu a najednou práska. Bylo to.
3: Najednou od pusy rovnou dítěti.
4: Ano, ano, bylo to tak to bylo nějak, no. Já jsem tenkrát šla, že jo, na gynekologii a tam byla paní doktorka a já říkám, paní doktorko, víte, já jsem teď začala být taky, začala jsem žít, jo, a to, a já nemůžu být to, já nemůžu být v jiném stavu. A ona říká, ale děvenko seš.
3: Co se ve vás odehraje a jak jste si naplánovala, že to řeknete Josefovi?
4: Já jsem to nějak neplánovala, akorát teda tenkrát maminka, manželová, ta byla z toho jako dost špatná a dokonce chtěla, abych si to nechala vzít. A já jsem teda jako říkala, že za žádnou cenu, že když teda ať si svého Pepánka nechá, že já se o dítě postarám, že si ho vychovám sama. No ale nakonec to dopadlo, takže jsme se vzali a že všechno v naprostý pohodě, no. A moje maminka to tak nějak, možná, že byla i ráda, nevím.
3: A co Josef? Když jste se dozvěděl, že se Stanislavou čekáte?
5: Já jsem řekl tak, že se vezmeme a budeme spolu. To byl konec a vzali jsme se. Já myslím, že jsem udělal dobře tenkrát.
4: Tak on to byl takový ušák, když mu bylo 21 let, jo. A já, mě bylo 20, no.
5: Já jsem vlastně rád a tu babku mám rád a miluju ji víc jak za mlada. Protože se o mě stará a kdyby se tak o mě nestarala, tak já už tady dávno nebyl. Protože jsem prodělal dost nemocí, až teď na starý kolena je mi dobře. No.
3: Jste rád, že ji máte?
5: Tak.
3: Řekl vám to někdy takhle?
4: Ani ne, vidíte, že teď mám slzu.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Dnes nám svůj příběh vypráví její manželé Stanislava a Josef Stehlíkovi.
2: Brali se, protože museli. Před 67 lety. Bylo v tom dítě, ale také velká láska.
1: Jak bývalo zvykem, Josef musel požádat o ruku Stániny rodiče.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: To vím, že tam byl takový zmatek. Hlavně jsem to říkal dědovi, jako tátovi. Jo.
4: No, táta náš byl takový hodnej, no, klidný člověk.
3: Ten to hned jako schválil. No tak pak během toho měsíce jsme měli svatbu.
4: Obřad byl na městském úřadu v Litoměřicích. Táta do kostela nechtěl jít. Mě to mrzelo, ale respektovala jsem ho.
5: To znamená, že jste měli jen občanský obřad?
4: Občanský, ale když jsme měli teďkon tu kamennou svatbu po těch 65 letech, tak jsme byli v kostele svatého Vojtěcha a otec Havelka nás jako oddal a tátovi se to líbilo a bylo to krásný.
3: V tomhle věku už je všechno krásný, jo.
5: A ten svatební den, vy jste tedy přijeli na obřad, pamatujete si, jaké jste měla šaty, kdo vybíral prstýnky, jestli tam byly nějaké rituály na té svatbě?
4: No, měla jsem kostým, protože to už jsem byla 4 měsíce těhotná.
5: Takže speciální kostým?
4: Ano, takový normální kostým jsem měla.
5: Bříško už bylo vidět?
4: No trošku možná už. Jo, měla jsem bříško.
3: Moc ne,
4: no vidíte, no, je to dobrý. No, a mě to trošku mrzelo, že jsme byli v tom kostele, protože já jsem celých 8 let chodila na náboženství, byla jsem křtěná, že jo, přijímání, biřmovaná, jako já jsem byla věřící, já jsem chodila do kostela každou neděli, no a musela jsem se přizpůsobit, no.
5: Připomínáte si to výročí své svatby rádi?
3: Jo, to jsme slavili po každý do takových těch 50 let, no. A pak už je to takový, no, jsme rádi, že jsme na světě. No, po 50.
5: Jste rádi na tom světě?
4: Já jo. Já určitě.
5: A jste ráda, že jste si na začátku vzala tu žvíkačku?
4: Myslím si, že bych ho neměnila.
1: Počátek jejich manželství se tedy datuje od 15. listopadu roku 1958.
4: Pepa přišel z vojny, vzali jsme se toho 15. listopadu a já jsem zůstala ještě do začátku března v Pardubicích. Bylo to takový smutný, hrozně jsem se na něj těšila, když já jsem jezdila teda domů, že jo, nebo občas přijel za mnou Pepa, tak to bylo takový, byla jsem toho špatná, protože jsem chtěla s ním být pořád, ale bohužel to nešlo, že jo. Navíc teda jsme neměli kde bydlet, takže jsme bydleli u mojich rodičů v Litoměřicích, tam jsme bydleli 2,5 roku, tak jsme se nakonec pak odstěhovali k babičce do Neštěmic, k manželové mamince. Tam jsme bydleli asi 2 roky, viď?
3: Jo, 2 roky, no.
4: No. Ale babička vždycky říkala, mladý zvlášť, starý zvlášť. A něco na tom je. Když jsem, cokoliv jsem udělala, všecko bylo špatně. Já jsem taková kachna, když peru, tak jsem hotová taky do pračky, jo. Když něco dělám, prostě dělám to s nějakou takovou určitou vervou. A babička byla strašně hodná, ale nemohli jsme se shodnout, takže jsme se odstěhovali. Dostala jsem garzonku, takže my jsme čekali 6 let na byt. Tenkrát to takhle prostě bylo.
2: Z jejich lásky přišly na svět dvě skvělé dcery. Půl roku po svatbě se narodila Stáňa a o 11 let později druhorozená Petra.
1: V průběhu let přibyla i vnoučata a později i pravnoučata. Když se oba ohlédnou za svým životem, byl krásný? A kdyby to šlo, zopakovali by si těch 68 let lásky?
4: Já myslím, že bych některé věci udělala jinak, ale asi by to zůstalo, jak to je.
3: No, já bych to nevyměnil.
5: Stáňu za nic?
3: Ne, nedal bych jí. Protože ta se fakt o mě stará. Ano, musím jí pochválit.
4: Já
3: ji teda i chválím teď, jo. Že vždycky řeknu, babko, já tě stejně miluju, jako ty vnoučata to říkají. Babi, my tě milujeme. No.
5: A co vy, milujete jeho?
4: Já jsem ráda, že ho mám. V dobrých i špatných časech vždycky mě byl oporou. A já myslím, že bych ho nikdy neměnila.
5: Myslíte si, že láska vydrží i do pozdního věku? Že neumírá?
4: Ano, věřím tomu.
3: Určitě. Ale chtěl bych tady ještě vydržet. Babička, maminka moje umřela ve 94. A všichni moji příbuzní se dožili víc jak 88, takže tady vydržím do těch 95.
4: Já nevím. Jak to je, tak to je. Já nad tím nepřemýšlím. Beru to tak, jak to je.
1: Láska Stanislavy a Josefa neutuchá. Možná věkem spíš posiluje.
2: A to nás dojalo. Proto jsme jim po Patriku Rozehnalovi poslali jako malý dárek dva zlaté hrnečky našeho pořadu a jedno velké digitální rádio.
1: Chtěli jsme je potěšit a překvapit.
4: To je krásný. A to je, prosím, to je rádio.
5: Digitální.
4: A můžu si na něj šahnout?
5: Šahněte. Zapněte ho.
4: A to hraje samo?
5: Ano. Přesíč teda.
4: Ježiš, to je krásný. A myslíte, že to budu umět?
5: Vy určitě.
4: Já nevím, kde se zapíná.
5: To všechno zjistíme. Máme návod a tak.
4: Ty, to je krásný.
5: A pak pro vás máme dva zlaté hrnečky zlaté lásky.
4: Je to hezký. Oni jsou opravdu zlatý. A víte, co je nejhorší, že táta nepije kafe.
5: Ale pije čaj.
3: Čajo.
4: Ale kafe nepije.
5: A to je i na čaj. Já teda jako bych za něj orodoval, že bych mu do toho i čaj udělal. Co, dáte si čaj, že?
3: Kafe jsem se odnaučil pít na vojně, protože nám tam do toho dávali brom.
5: Vy mu do toho taky dáváte brom?
4: Ne, já už mi dávám vůbec nic. A i kdybych mu dávala, tak je to stejně.
5: Vás to skoro porazilo na zem.
4: No mě to...
5: Vyrazilo dech.
4: To rádio mě vyrazilo dech. Ty vado.
5: Takže myslíte, že pouštět si ho bude Stáňa?
3: No to bude hrát na něm. To bude to na něm hrát i v noci.
5: Chcete něco vzkázat Petrovi a Carmen?
4: Že jim hrozně moc děkuju a že bych je ráda někdy viděla a chvilku s nima mluvila. Protože jsou to strašně fajnácky sympatický lidi, oba dva. Já moc děkuju a mám hroznou radost. I za hrničky, i za rádio. Děkuju moc.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
1: Zlatá láska je kronikou lidských osudů, kde hlavní roli hraje čistá a opravdová láska.
2: Dnes nám o ní vyprávějí Stanislava a Josef Stehlíkovi, kteří se brali před 67 lety.
1: Ve které chvíli docenili nejvíc sílu své lásky a pocítili oporu v tom druhém?
3: No tak já jsem před 8 lety měla zhoubnej nádor v tlustém střevě. Takže jedna operace, za týden druhá operace, protože mě zavřeli a bylo to špatný, tak mě udělali vývod. Takže to jako, myslím si, že já jsem měla půl roku otevřený břicho, než mě to zarostlo všecko. A tak se o mě tak staral poctivě. A ještě navíc teda měl sestru Věru, která byla o 2 roky starší, tak nám každý ten jezdila. No byly to špatný časy. Mně bylo 78 a takhle jsem dopadla, že jsem byla takhle dost nemocná. Ale dostala jsem se z toho.
4: I díky svému muži?
3: Díky svému muži, ano. Že se o mě staral.
5: Když jsem se to rozvěděl, že má nádor na tom tlustém střevě, bylo mi zlé z toho. No a pak jsme šli s Petrou, za panem doktorem, a on říká, že jako je to na dobrým místě, že to není na konečníku, že je to někde v břiše a že se to nechá operovat a že to určitě jako odstraňají. No. Takže to se mi jako udělalo dobře. No a opravdu to dopadlo dobře, že za 5 nebo 6 neděl byla doma.
3: Já jsem chodila na kontrolu na onkologii. Tam byl nejmenovaný pan doktor a ten mě rovnou řekl, máte pár měsíců života, máte rakovinu v celém těle, máte metastáze, mi řekl. Tak to jsem jako brečela, protože já jsem chtěla žít. To bylo takový špatný období, víte, kdy člověk ví, že je to konečná. No a on pak jsem se k němu šla, už nevím časově, jak bych to řekla, a on říká, vy jste zázrak, vy jste se ze všeho dostala.
4: Co pomůže? Ten druhý, ta touha žít, ta síla, kterou v sobě máte, co vás zvedlo a vrátilo do života?
3: No tak já jsem chtěla žít, takže možná i taková ta vůle moje, a nebo to štěstí, že teda to bylo, jak to bylo, tak jsem tady.
5: Já si myslím, že to byly taky hlavně vnoučata, protože jich máme tolika, takže to jí drželo hodně při životě, vnoučata.
4: Drželi jste se víc za ruce? Říkali jste si třeba v té době věci, na které nebyl čas, jenom abyste si dodali síly?
5: Určitě. Určitě jsme se drželi a stáli jsme při sobě celou tu dobu, než jsme se dozvěděli, že to je dobrý.
3: No a letos opět v lednu neprůchodný střeva. Takže jsem byla na další operaci, takže jsem měla během 8 let 4 operace a trošku jsem měla strach, abych úplně, víte, nebyla dementní, a ono to docela dobře dopadlo, že občas ještě si na něco vzpomenu, když to někdy bolí, ale já jsem taková, že si to, co potřebuju, na to si vzpomenu. A takový ty věci podřadní zapomenu. Kolikrát se mě Pepa něco ptá, já to nevím. A přitom jako jsem to měla v ruce a všecko, ale já to nevím. Prostě to vypustím, no. Takže je to všecko v pohodě.
4: Stanislava, vy jste taková bojovnice. Vy jste od přírody podle mě člověk, který se prostě ke všemu postaví a řeší to hned a pustí se do toho, jak vy jste řekla, s vervou. A máte štěstí, že vedle sebe máte na začátku možná toho, jak vy jste říkala, nemluvu, ale klidného manžela, který je vám oporou a který možná jenom to, že se na vás podívá, stiskne tu ruku, tak vám to dodá sílu a máte ji na to uzdravování a na to, abyste byli spolu. A proto chcete žít, si myslím.
5: No, jak říkám, jsem rád, že tu babku moji mám a bez ní už bych tady dávno nebyl, jsem říkal, protože jsem taky prožil pár nemocí.
4: Co se vám stalo?
5: Nejhorší bylo, když mě prasklo slepý střevo tadyhle za pecí. Tak to mě z toho dostali na poslední chvíli. No.
4: To šlo asi o minuty.
5: No, to bylo, tam jsem byl tenkrát 6 neděl v nemocnici a pak jsem měl ještě druhý chyt, mám budíka a na tom budíku se mi chytla, jak se to říká, nějaký virus, tak jsem ležel 6 neděl na infekci, tam jsem dostal 300 kapaček antibiotik a když za mnou přišel můj ošetřující lékař, doktor Fejfuša, tak na mě kouk a říká, zítra vás odvezu do Prahy, do Homolky, jako panu profesorovi Neužilovi. A tím vlastně má taky asi zachránil život. Když jsem tam přišel, pan profesor říká, za svoji existenci jsem neslyšel, že 80-letý člověk nebo pacient, že by vydržel 300 kapaček antibiotik. Vrátili mi tam budíka a za 2 dny jsem šel domů. A od té doby to musím zaklepat, je mi dobře.
4: Vás musí mít nahoře někdo hodně rád.
3: No já nevím, ale jsem ráda, že mám takovouhle povahu, že i když je zlé, tak si myslím, že zas bude dobře.
5: A když je to normální, tak začnu brečet.
3: No,
5: musíme ještě nějaký čas tady vydržet. Jak říkám, je nám docela dobře, i když jsme starý a kuhlí už, no. Za týden mi je 88.
3: A mě jenom 87, 6. ledna, já jsem na Tři krále. Ale jako nevím, jestli bych chtěla teď v této době být mladá, nevím. I když by to bylo fajn, nic by mě nebolelo.
5: Já určitě bych chtěl být mladý, ale nesměl bych mít ten rozum, co mám teď. Musel bych být mladý bez toho rozumu. Jo.
4: Co je hezkého na tom stáří? Sil už třeba není tolik, přichází ty nemoci. Ale přijde se stářím i něco hezkého, co v mládí mít nemůžete?
3: Rozhodně člověk už nemůže to, co mohl dřív. A já se s tím nějak nedovedu vyrovnat. Já říkám, že i když jsme na tom, jak jsme, tak díky za každý nový ráno a za každý nový den.
4: Když se ráno probudíte, pozdravíte se, dáte si pusu, nebo jak to vypadá?
3: Jakdy. Někdy jo, někdy ne. Táta ten stává dřív, protože já jsem celý život stávala mezi 4. a 5, tak teď si spím do 8.
4: Necháváte rád si přispat svoji ženu?
5: Jo, když já stávám, tak se vůbec neprobudí. Probouzím se okolo 6. hodiny, to mě vzbudí Tomík, tak nejdřív cvičím nohama. Kolena, kotníky. Jo, takhle s nima hejbu, kotníkama, protože z toho volejbalu ty kolena mám prostě pryč, no. A po půl hodiny se probudím, jdu ze psem ven, no, udělám žrádlo slepicím, vykoupu a jdu nakrmit. A je 8:30, no a babka stává.
4: Petr Kostka někdy řekl, že má v některé dny pocit, že vstane a než si vyčistí zuby, tak už je večer, jak ten čas letí. Jak je to u vás?
5: To je fakt taky, že mně připadá týden jako 3 dny. Je neděle a 2x se probudím a už je zase neděle. Ale když to zase vemu, tak my máme neděli každý den. Jo. Ale hrozně rychle to letí. Nikdy jsem si nemyslel, že tady vydržíme takhle dlouho. nebej těch doktorů, tak už tady dávno nejsme.
4: Není to náhodou to, že tu jste takhle pořád ještě, je dáno tím, jací vy jste? Že jste si našli v sobě zalíbení na začátku, důvěru, kterou jste si vybudovali během těch let a lásku, kterou jste si udrželi. Není to i tím, že tu vlastně zůstáváte, protože si tu sílu dáváte navzájem?
3: No, je to možný, ale taky si myslím, že to je i prostředím, protože my žijeme 28 let, jsme tady na té chalupě. Je to všecko těžší, než třeba, kdybych byla v bytě, ale je nám tady dobře.
0: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Příběh vybraný na dnešek je příkladem osudové lásky, kterou prožívají manželé Stanislava a Josef Stehlíkovi z Němčí v českém Středohoří.
2: Poznali se před 68 lety. Snad pro ně nebude problém obstát v našem malém manželském testu.
1: Rostodivné otázky jim pokládal Patrik Rozehnal, aby zjistil, jak se znají a jestli si společné okamžiky pamatují stejně.
2: Otázky neznali, své odpovědi vzájemně neslyšeli a tady je výsledek.
3: Kam jste spolu chodili na rande? Měli jste oblíbené místo?
4: Bydlela na internetu nebo na Svobodárně, tak jsem chodil na Svobodárnu, anebo jsme byli někde na procházce venku.
5: Chodili jsme do lesíka, protože jsme neměli kam.
3: Kdo vybíral první dovolenou?
5: No, asi já.
4: Stáňa.
3: Co vám dal jako první velký dárek?
5: Jo, dál to vyspamatuju, lyže, ale mě to nikdy nenaučil.
4: A lyžovat jsem ji nenaučil, protože se bála.
3: Čeho?
4: Asi velký rychlosti.
3: Kolik času strávíte v koupelně?
5: No, tak já to beru hákem, tak 5-10 minut.
4: Těch maximálně 4 hodiny, no, je tam.
3: Jak často si polírujete boty?
4: No, čistím si boty akorát, když jedeme někam na funus nebo na promoci, no.
5: Je, vůbec se nečistí boty, na to má bábu.
3: Kdo umývá nádobí?
5: Jedině já, prosím.
4: No tak mám myčku, babku.
3: Kdo z vás měl v rodině první mobilní telefon?
5: Tak já.
4: No určitě Stáňa. Ta telefonuje od rána do večera.
3: Jak slavíte svoje výročí?
4: Navaří se, napeče se, no. Jsme tady pátek, sobota, neděle, no.
5: Vždycky něco upeču, hlavně teda přijedou děti a vnoučata.
3: Co umíte péct nejlépe?
5: Já nevím, štrůdlík.
4: No, štrůdl. Štrůdl to má nejradši.
3: Jaké máte rád pivo?
4: Za mlada jsem pil jenom Plzeň 12.
3: A teď?
4: Teďko vypiju tak 2 za měsíc.
5: Táta moc nepije pivo. Ale já piju pivo, já mám ráda pivo. Já jsem nikdy pivo nepila. A když jsem potom poprvé před těma 8 lety dostala krev, tak zřejmě mi dali krev z nějakého opilce a mě vám to pivo zachutnalo. Já si tak ráda dám Plzeň.
3: Když bude naplánován sraz někde ve 4 hodiny, v kolik hodin na něj přijde on?
5: On přijde včas, ještě dřív, a já buď přijdu pozdě, nebo vůbec.
3: V kolik dorazíte?
4: Za 5 minut 4. A babka za 5 minut 5.
5: Já za to nemůžu, to je prostě taková povaha, no.
3: Stříhala jste někdy svého manžela?
5: Ne, na to mám dceru starší. Ta ho stříhá od 15 let, protože vždycky dostala korunku a už jí to zůstalo. A pak stříhala moje vnučka, ta Zuzanka.
4: Nejdřív ty mě jako děti mě stříhali za 50 korun, pak ta vnučka jedna za 200 korun a teď ta vnučka nejstarší mě stříhá za 500.
3: Ty jo.
4: Vždycky. A když přijede, tak řekne, dědo, můžu si šmiknout?
3: Jak a proč se třeba ještě v tomhle věku pohladíte?
5: No, protože ho mám ráda a už nic jiného nemůžu.
4: Já ji mám opravdu teď rád víc, jak to mladost snad.
3: Pohladíte ji po tváři, po zádech, po ruce?
4: No, už jako intimní vztah to už jako končí u nás. Už no, takových 8 let, no. Jsou to prostě stařecký pohyby.
3: Bylo to milování vždycky a jenom v ložnici?
4: Ne.
5: Ne, to ne.
4: Kdykoliv to na mě přišlo, tak já jsem byl jako dost výkonný, no.
3: Je divoch nebo mazel?
5: Takovej normální. Není mazel a divoch nikdy nebyl.
3: Byl jste spíš divoch nebo mazel?
4: No, oboje.
3: Jaký je ten její pohled, když se milé podívá? Co v něm vidíte, co v těch očích najdete?
4: No, někdy takovou oddanost. Takovou oddanost.
3: Jaký je jeho pohled, když se hezky podívá?
5: Takže mě ještě má rád. Vidíte, už brečím. Víte, že jsem nad tím nikdy nepřemýšlela. Tak jsem to tak nějak brala všecko normálně.
1: V běhu života někdy není čas své city probírat, nebo je tomu druhému říci nahlas. Ale nebojme se toho.
2: Zamysleli se Stanislava i Josef někdy nad tím, jaká je jejich láska? Na čem stojí? Nebo co by ještě chtěli na tomto světě stihnout? Jaký sen si splnit?
4: Jo, já bych chtěl stihnout ty vnoučata, až se třeba oženěj, anebo až dokončej školu teďko, tak bych se toho chtěl dožít, ale toho se snad dožiju. Babče vždycky říká, dětku, my bychom ještě měli do lázní. A já říkám, bábo, já mám lázně tady.
5: A já jsem měl takový touhy, víte, ještě se podívat, jako třeba nebyla jsem v Římě, jenže já už to neuchodím. Dost jsem viděla, ale ráda bych jela, ale mám strach, že by mě poslali v plechovce domů. Takže si netroufám, ale je mi tady na té chalupě dobře. A jsem ráda, že mám dědíka.
3: Když se na sebe takhle podíváte vzájemně, jak vidíte ten svůj život spolu?
5: Já myslím, že to bylo hezký. Škoda, že to tak uteklo všechno.
4: Bylo to fajn.
5: Jako máme dvě dcery, to opravdu jsou holky. Vidíte, už jsem zase na měko. No, je to radost a vnoučata a pravnoučata. Je to takový hezký všecko a chtěla bych ještě tady pár dní být, abych si je užila všechny.
4: No, to, tak takhle by to mělo být.
3: Jste rádi, že jste se mohli v tom životě potkat a že jste se našli?
5: Ano, jsem ráda, že ho mám. Že jsem ho potkala a že ho mám ještě.
4: No, já taky. Babčo. Mám studený ruce. To mi říká každý den, podívej, mám studený ruce.
5: No, já jsem taková zmrzlá dost, no, ale dobrý. Je to takový štěstí, že se ještě máme v těchto letech.
3: Že vás hřeje láska.
5: No. Víš, Josívku.
4: Divoká.
3: Je něco, za co byste mu chtěla poděkovat?
5: On byl vždycky takový tolerantní. A dobrý táta. To je jako klobouk dolů. A pracovitej. Hodnej. Myslím si, že opravdu jsem ráda, že ho mám.
4: Já teďko na ty starý kolena jí děkuju, nejenom ne každý den, ale určitě dvakrát týdně. Když jí vidím tamhle, jak mi dělá jídlo a připravuje mi všechno, tak jdu a pohladím jí a jí políbím.
3: Jak důležitý je lidský dotek ve vztahu dvou lidí?
4: No, myslím si víc, jak za mlada.
5: To je takový trošku i vyznání lásky, když vás někdo pohladí a jo, a hezky se vás dotkne.
4: A kolikrát jí dám jí pusu a ona mě taky pak říká, no, že mi jako, že jí to, dělá jí to dobře.
5: No, to je to takový... A ještě vás se při tom políbí. Tak je to takový hezký.
4: Přijímá to ráda, no. Je to tak, no. Jsme si souzený jasně od mlada.
3: Jste rád, že tu ženu vedle sebe máte pořád? Že tu jste ve dvou?
4: No, určitě. Nevím, jak bych to zvládnul celá a každou hodinu. Každou hodinu by mi chyběla. Teď sám nevím, jak bych to vydržel. Když jsem 67 let s ní, jo, a teď bych měl být sám.
3: Milujete svoji ženu?
4: Určitě. Určitě a nevyměnil bych ji ani za mlada, ani teď. A je s ní i sranda každý den. Jo, no, já vždycky říkám, že je bába jako čert. Jo, ta za chvíli je jako čert a za chvíli je zase jako milius. Jo. Myslím si, že jsme prožili dobrý život. Dobrý a hezký život s ní jsme prožili.
3: Milujete ho?
5: Ano. Celý život. I když vždycky to nebyla procházka růžovou zahradou, ale vždycky jsem byla ráda a viděla jsem, že ho mám a že při mě stojí a že je mojí oporou a že kdykoliv, cokoliv, tak mě pomůže.
3: Kdyby měla být nějaká poslední slova, která byste si vzájemně řekli, kdybyste z tohoto světa odcházeli, co byste mu řekla?
5: Mám tě ráda, nebo měla jsem tě ráda. Byl jsi moje štěstí.
1: Stanislava a Josef už vědí, že skutečná láska začíná okamžikem. Narůstá časem a trvá na věky. Po 67 letech manželství vědí, že radost mohou mít nejen z dětí, zdraví, úspěchu, ale také z každého raního probuzení, pevného kroku nebo pohlazení, na které často zapomínáme.
2: Jak už kdosi chytrý řekl, vřelé obětí je nejkrásnějším výrazem vaší otevřenosti a lásky beze slov.
1: Nezapomeňte dnes projevit svou lásku, potěšit sebe i druhého polibkem a pevným obětím. Petr Kostka
2: a Carmen Majerová.

0: František Inský.
1: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas zprávy.
2: Sněmovna před hodinou přerušila projednávání návrhu na změny rozpočtových pravidel. Silničáři používají trhavinu k dokončení průzkumné štoly pro Vinohradský tunel v Brně. České volejbalistky na mistrovství Evropy porazily výběr Ukrajiny. A počasí zítra zpočátku zataženou místy s deštěm, později od jihu ubývání oblačnosti. Maxima kolem 21 stupňů, na jihu republiky kolem 24. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Návrh na změny v rozpočtových pravidlech budou poslanci opět projednávat zítra brzy ráno. Debatu dnes po 11 hodinách totiž přerušili. Novelou zákona se zabývají znovu kvůli tomu, že ji nepodepsal prezident republiky. Situace v Preznicových lázních Věseníku, kde od začátku letošního srpna onemocnělo takzvanou střevní chřipkou více než 140 klientů, se sklidňuje. Hygienici během posledního víkendu evidovali dva nové případy s mírnými klinickými problémy. Laboratorní vyšetření u dvou osob potvrdila přítomnost noroviru, říká mluvčí krajské hygienické stanice Markéta Koutná.
3: Dosavadní epidemiologické šetření ani výsledky provedených kontrol neprokázaly společný konkrétní faktor, který by spojoval všechny nemocné osoby. Krajská hygienická stanice situaci nadále sleduje a pokračuje v epidemiologickém šetření. Další informace zveřejníme v návaznosti na jeho výsledky a vývoj epidemiologické situace.
2: Dělníci dnes ráno poprvé odstřelili část skály v průzkumné štole pro tunel pod sídlištěm Vinohrady v Brně. V minulých dnech používali trhavinu v bočních ramenech štoly. Dnes začali pracovat v její hlavní trase. Z průzkumu získají podklady projektanti, kteří později navrhnou stavbu samotného tunelu na velkém městském okruhu. Upřesní šéf brněnského závodu ředitelství silnic a dálnic David Fiala.
4: Ty odstřely by měly probíhat dvakrát denně do konce února, pokud to půjde ideálně, za použití řádově 100 kg té trhaviny vlastně dojde k výrubu 380 metrů, které nám z té celkové délky štoly chybí. Aktuálně máme za sebou něco lehce pod 600 metrů.
2: Stavba Vinohradského tunelu v Brně má podle silničářů začít v letech 2028 nebo 2029. Ve věku 80 let zemřela slavná americká zpěvačka, herečka a filantropka Dolly Partonová. Na sociálních sítích to oznámila její rodina. Partonová za svou bohatou kariéru získala přezdívku Královna country. Nejvíce se proslavila v 70. letech minulého století hitem Jolene. Ve videu na několikanásobnou držitelku ceny Grammy zavzpomínal její synovec Brian Seaver.
5: Dolly otevřela dveře pro generace zpěváků, skladatelů, muzikantů a snílků ze všech oblastí života i kontinentů. Díky jejímu příkladu jsme věřili, že všechno je možné. Nikdy neviděla dveře, které by nešlo otevřít. A dveře, které otevřela, tvořily a měnily historii.
2: Sport. České volejbalistky si na mistrovství Evropy v Brně zajistili postup do osmifinále. Výhrou 3-1 na sety proti Ukrajině si připsali do tabulky skupiny B třetí výhru a už nemohou skončit mimo postupovou čtveřici. Počasí. V noci na středu čekáme v Česku převážně velkou oblačnost, tedy zataženo až oblačno, místy zejména v Čechách déšť nebo přeháňky, nejnižší teploty nad ránem mezi 15 a 11 stupni. Zítra bude ráno a dopoledne ještě oblačno až zataženo, v jihozápadní polovině republiky i polojasno. Místy občasný déšť nebo přeháňky, hlavně v severní polovině republiky. Odpoledne a večer čekáme ubývání srážek a také výraznější ubývání oblačnosti. Maxima zítra mezi 17 a 22 stupni, na jihu republiky mezi 22 a 25. Vítr zpočátku slabý, postupně místy mírný od východu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D5 počítejte teď s omezením u Berouna, a to ve směru z Prahy do Plzně. Na 19. kilometru pracují silničáři v levém pruhu. Projíždějte tam velmi opatrně. Tolik informace z dopravy. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná pořad Divadlo pro vaše uši. Přejeme pěkný večer a také příjemný poslech.
1: Divadlo pro vaše uši.
6: Buďte vítáni, vážení a milí. Dnešní divadlo pro...

0: Vaše uši je vlastně víc divadlem na vaše přání, protože opět po čase nás čekají tři rozhlasové příběhy Sherlocka Holmese. No a samozřejmě v nich nemůže chybět ani ta slavná úvodní melodie Petra Zkoumala. Pěkný poslech.
1: Alibi nechybí, jsou tu však pochyby, proč ne a co kdyby, důkazů není. Tajemné zločiny dál děsí metropoli, služební nadšení nestačí k zatčení. A potom volá bezradný Scotland Yard,

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: No, tak ono se sice říká, že Skandál v Čechách je asi jediná povídka nebo dobrodružství Sherlocka Holmesa, které se přímo dotýká Čech, ale pokud jde o scénáře z rozhlasového Meteoru, mimo ten základní slavný Doyleův kánon detektivek, pak tady těch zmínek o naší republice bude jistě víc. Ostatně, jak sami uslyšíte v příběhu Rudolfa Čechury nazvaném Sherlock Holmes a Watsonův případ.
2: Ona je mrtvá, ona už je asi mrtvá, jedete pozdě.
3: Dělali jsme, co jsme mohli.
4: Jen klid, pane, klid.
2: Moje ubohá dceruška.
4: No, tep je hmatný, srdce pracuje.
2: Ona byla vždycky slabá na srdce.
4: Jak se to stalo?
2: Už když vařila oběd, naříkala si na bolesti na hrudníku a povídala...
3: Pane, musíme spěchat.
2: No a když mi nesla oběd, třásla se jí ruka, pak se zamotala a upadla.
4: Tak jdeme, jdeme.
2: A předtím byla docela normální, žertovala, ochutnávala jídlo, smála se.
4: Naschledanou a buďte klidný, asi tak za hodinu si zavolejte do nemocnice.
5: Co je vám, maminko?
6: Já nevím, chlapče. Je mi tak nějak divně, jako bych měla jakousi úzkost a nevím z čeho a je mi trošku nevolno.
5: Co jste měla k obědu?
6: Dušené ledvinky, z toho to nebude, byly výborné a čerstvé.
5: Vždyť vy se celá třesete.
6: A taky koukám a nějak se jako začínám dusit.
5: Zavolám doktora.
6: Ne, to přejde.
5: Nebo se to taky zhorší, kdepak? Nebudu riskovat.
6: Ale přece nebudeme s každou maličkostí obtěžovat doktora.
5: Doktor Watson je soused a jako důchodce je konec konců docela rád, když se na něj ještě někdo obrátí o pomoc.
7: Tep 80, tlak 150 na 90, to by celkem šlo, ale srdeční rytmus je nepravidelný.
5: Dáte jí adrenalinovou injekci, pane doktore?
7: Ne, nepřichází v úvahu. Vaše matka musí do nemocnice na řádné vyšetření, pane Neighborou.
5: Je to něco vážného?
7: No, to se právě zjistí při tom vyšetření. Kdy jste začala pociťovat ten neklid, paní Neighborová?
6: Nějak po obědě. Takovou jako úzkost, pane doktore, a potom jsem nějak nemohla popadnout dech.
7: Ano. A ty bolesti na prsou?
6: To až teď, před chvílí, no zrovna jak jste přišel. Nemůže to být infarkt, pane doktore?
7: No, vyloučit to nemohu. Některé příznaky by tomu odpovídaly. V každém případě musíte teď do nemocnice.
5: Dovezu tam matku sám. Bude to snad lepší, než čekat na sanitku.
7: Jistě. Pojedu s vámi, když dovolíte.
5: Jste velice laskav, doktore Watsone.
7: O ne. Jsem prostě lékař a Hippokratova přísaha se neruší odchodem do důchodu.
8: Večer.
9: Jak si to představujete, seržante? Ve službě koukat na večerníček.
10: Promiňte, inspektore, hned to vypnu. Myslel jsem, že když zrovna nic netento...
9: Netento. Ona je hlášená další oběť a vy si řeknete, že se nic netento. Když se tento...
10: Další? To už je čtvrtá.
9: Pátá, seržante, pátá. Do pěti vy jste měl umět počítat i jako posluchač večerníčku. Čtvrtá přece byla ta mladá těhotná žena.
10: Aha, a tohle?
9: Muž středních let, jakýsi Wilkins, poštovní úředník.
10: Oh, pět lidí za odpoledne.
9: Obávám se, seržante, že nám někdo chce vyvraždit celé město.
10: Nikdo z nich přece dosud nezemřel.
9: Dosud. Ale co my víme?
10: Jistě, když ani doktoři nevědí.
9: Ovšem. Ale my musíme něco udělat. Jsme malé město, už se to rozkřiklo. Mezi lidmi se začíná šířit panika.
10: Co budeme dělat?
9: Pro začátek jsem si pozval ty doktory. Předpokládám, že... A, tamhle právě jeden z nich přichází.
10: To je ten doktor Watson?
9: Člověče. Doktor Watsonovi je bezmála 140. Tohle je, jak vidíte, úplný mladík. Doktor Mycroft, který má dneska službu u sanitky, tedy vlastně měl. Před půl hodinou mu skončila. Vstupte.
11: Dobrý večer. Jsem vám k dispozici, ale prosím.
12: Stručně, rád bych se po službě vyspal.
9: Co nám ke všem těm případům můžete říct, doktore?
12: Nic. Nic víc, než co jsem vám sdělil telefonicky.
9: Nějaká podezření?
12: Od toho jste tady vy. Mou povinností je pouze určit diagnózu.
9: Ano, ano. A to se vám zatím ani u jednoho případu nepodařilo.
12: Chtěl jsem říct si předběžnou diagnózu. Já je jenom živé dovezu na oddělení a dál už je to jejich věc.
9: Jistě, jistě. Každý jen za co je placen.
12: Bez té ironie, prosím. Při službě u sanitky prostě víc udělat nemohu, zvlášť dneska, když jezdíme od jednoho případu k druhému.
9: A všechny jsou si podobné jako vejce vejci, jak jste se sám vyjádřil.
12: Tedy uvažujeme-li o příznacích. Cyanóza, dušení, neklid a úzkost, třes, svíravé bolesti na hrudníku, závratě. Ovšem jinak, každý pacient je úplně jiný. Dvě mladé ženy a jedna stará dáma, jeden starý muž a jeden pětatřicátník, jedna aristokratka a jeden důchodce, jedna žena v domácnosti, překladatelka, poštovní úředník. Ty oběti prostě nemají naprosto nic společného.
9: Jedině snad to, že všechny bydlí v jihozápadní čtvrti.
7: Promiňte, ale co to čtete, Holmesi?
8: O myších a kravách.
7: Snad o myších a lidech.
8: Ne, Watsone. Toto není literatura, nýbrž populární magazín. Poslouchejte, přečtu vám to. Zvykáme si na hudbu, která rve ušní bubínky. Zvířata jsou zřejmě v tomto směru rozumnější. V Southportu se v největším koncertním sále usídlili tisíce myší.
7: Ale
8: nepomáhali žádné jedy ani desítky koček. Jednou však v sále uspořádala koncert rocková skupina. Po myších nezůstalo ani stopy. Všechny utekly a už se nikdy neobjevily.
7: Velmi zajímavé. Ale kde máte ty krávy? Chcete snad naznačit?
8: Nic nechci naznačovat. Poslouchejte dále. Ve finském městě Kotka měla moderní hudební skupina svůj stánek blízko kravína a pravidelně tam koncertovala. Krávy z kravína utéci nemohly a museli tedy poslouchat silně předimenzované decibely elektrických kytar, bubnů, syntezátorů a tak dále. Po nějaké době spotřebitelé zjistili, že se ve městě zhoršila kvalita hovězího masa. Pečlivé výzkumy ukázaly, že poražené krávy z místního kravína mají v důsledku nervových otřesů způsobených nadměrnými decibely ve svém mase zvýšenou hladinu tříslovin.
7: Velmi pozoruhodné. Připomíná mi to zvýšenou hladinu adrenalinu a to je, oč tu běží.
8: Já vám nerozumím. Nač narážíte?
7: V našem městečku je už 5 případů neznámé nebezpečné intoxikace. Oběti leží v místní nemocnici.
8: Harome, jak to, že o tom nic nevím?
7: Nevíte, protože jste dnes nevytáhl dosud paty z domu. Všech 5 případů se událo během dnešního odpoledne.
8: A policie je samozřejmě bezradná.
7: Samozřejmě.
8: Takže co nevidět, mě přijdou požádat o pomoc.
7: Jistě. A vy případ bez nesnází vyřešíte.
8: Vaše bezmezná důvěra mě těší, Watsone.
7: Ne, to není důvěra. Já vám řeknu, co v tom je. Myslím totiž, že už jsem na to přišel.
8: Ne. Vy, Watsone?
7: Ano. Budu tentokrát hrát s prominutím jinou roli, než mi obvykle bývá přisuzována.
8: No, proč ne? Ale stejně mi raději napřed řekněte fakta. Pokusím se to vyřešit zde v lenožce sám.
7: Prosím, první oběť odvezli asi v 1 hodinu popoledni. Byla to mladá žena se slabým srdcem.
8: Druhý případ?
7: Stará žena téměř v tutéž dobu. Třetím byl otec té první oběti.
8: Oho, to je hodno pozoru.
7: Jistě, však mě to také přivedlo na stopu. Potom následovala mladá těhotná žena a k večeru pak muž středních let.
9: A tak jsem přišel za vámi, Holmesi, abych vás poprosil. Nerad sice obtěžuji, ale chápete jistě mou situaci a tak.
8: Chápu, inspektore. A rád vám pomohu. Lékaře z nemocnice ovšem obvinujete neprávem. I když jim to trvalo dlouho, nakonec vám přece diagnozu oznámili.
9: Ale Holmesi, co je to za hloupou diagnózu? Alimentární otrava adrenalínem. Každý policista přece ví, že adrenalín může usmrtit jen ve formě injekce.
7: Usmrtit nebo naopak pomoci.
9: No jistě, jistě. Ale adrenalinem se přece člověk nemůže otrávit.
7: Ale může, inspektore. V každé solidnější klinické toxikologii se vyskytuje termín otrava adrenalinem.
8: Lékaři chybu neudělali, inspektore. Chybu jste udělali vy. Nenapadlo vás zjistit, co mají ty oběti společného?
9: Nic, Holmesi. Naprosto nic. Nemají společného nic, kromě bydliště. Právě proto jsme teď v situaci...
8: Ale mají také společného holiče.
9: Co?
8: Totiž chci říci řezníka.
9: Prosím.
7: Jakéhosi Higginse.
8: Všichni postižení si u něj dnes kupovali ledviny.
7: Tedy přesně řečeno, kupovali je v jeho obchodě.
8: Higgins je ovšem neobsluhoval.
7: Boleli ho dnes příšerně zuby a tak asi na 3 hodiny nechal krám na starosti učedníkovi.
8: A tak se to stalo.
9: Co se stalo? Chcete snad říct, že Higginsův učedník otrávil zboží? Že se pokoušel zabít 5 nevinných lidí?
8: O, nikoli. To nebyl záměr. Nýbrž nedbalost.
7: A neznalost.
8: Což ovšem neomlouvá. Ublížili někdo mnoha jiným lidem, třeba i z pouhé hlouposti, není proto o nic míň vinen.
9: Já vám nerozumím, pánové. A jak jste na to vůbec přišli, že Higgins a jeho ledviny...
7: Pozor, pozor, nikoli ledviny, nad ledvinky.
9: Ona existuje nějaká vyšší šarže nad ledvinami?
8: Nad ledvinky obsahují...
7: Přesněji řečeno, dřeň nad ledvinek obsahuje.
8: Ano, ano. Tedy dřeň nad ledvinek obsahuje adrenalin v mimořádně vysoké koncentraci.
7: Přičemž smrt byla pozorována již po 10 miligramech adrenalinu, jak se můžete dočíst v Tesařově soudním lékařství.
8: Vy si nečtete v Tesařovi?
9: V komže?
7: No, v Tesařovi.
9: O, ne. A ani v policejní škole jsme to neměli. Ale jak to, že se tedy ty nadledvinky prodávají?
8: Oni se nesmějí prodávat. Řezníci je samozřejmě vůbec nedostávají. Jen výjimečně a nedopatřením k ledvinám přibali na jatkách i něco nadledvinek. Každý řádný vyučený řezník je ovšem snadno rozezná a i hned vyřadí.
7: Jenže v tomhle případě ovšem ten učedník...
9: Protože mistra boleli zuby.
7: Ano, všechno totiž souvisí se vším.
8: Jak říkal už Deskár.
7: Nebo i někdo jiný, vidíte, Holmesi.
9: Pánové, vsadím se, že žádná hospodyňka nemá ani tušení, že v krávě může být něco jedovatého.
8: Ba tuší to i málo který policista, že? A přece pro lidi se slabým srdcem, pro starce a pro těhotné ženy mohou nadledvinky představovat skutečně smrtelné nebezpečí.
9: Děkuji vám, Holmesi. Jste opravdu génius. Bez vás bychom...
8: Omyl, inspektore. Tento případ vyřešil vlastně přítel Watson. Ale stejně, Watsone, jak vás to vůbec napadlo zkoumat tuhle možnost?
7: Abych se přiznal, zrovna předevčírem jsem náhodou četl o podobném případu, který se udál, představte si, v Čechách.
8: Oh, také neznalý učedník?
7: Ne, hamižní mistr, tedy vedoucí prodejny.
8: Ah.
7: Omylem mu z jatek poslali trochu nadledvinek a on je zcela vědomě přivažoval k ledvinkám, aby si trochu přivydělal.
8: Ale.
7: Myslel si prý, že se to s těmi řečmi o nebezpečnosti nadledvinek přehání. Doktoři a vědci prý toho napovídají. Ostatně nebyl to ani řádně vyučený řezník. Nebyl specialista na maso, nýbrž na vedoucí funkce.
8: A to je možné?
7: No zřejmě ano. Předtím dělal vedoucího v zelenině.
8: Strašné. Kolik bylo obětí?
7: U těch nadledvinek? 7.
8: Strašné. Z toho plyne poučení...
7: Že četba populárních magazínů bývá někdy užitečná.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Živě si vám představuju natáčení těch příběhů Sherlocka Holmesa a doktora Watsona pro rozhlasový Meteor. Tedy ta vybraná převážně pánská společnost, pan Svatopluk Beneš, jako Watsonové třeba Miloš Kopecký nebo Jiří Adamíra a v režii s okem schovývavým Karel Weinlich. A pokaždé k tomu nějaký vědecký problém, často s kořeny v přírodě. Tak jako v následujícím případu, v němž hraje ovšem svou roli i historický kodex Euricianus.
2: Ty louky kolem, rajská pastva pro včely.
3: Ale Holmesi, vy jste zase u svých včel v Eastbourne.
2: O, nikoli, jsem bez svých včel u skvostných horských luk. Hej, dobrý muži, můžete na této vyhlídce chvilku prodlít?
4: Co to?
3: Přítel prosí, abyste zastavil.
4: A proč to neřekne rovnou? Prrrr.
3: Moc by toho vaše včely tady nepopadly. Už je senoseč.
2: Kdyže to bylo, ten grandiozní pochod?
3: V 5. století.
2: Pokračujte s těmi učenostmi, milý Watson.
3: O, já nechci nudit.
2: Přinutil jste mne k dlouhému výletu, zakazujete mi myslet na cokoliv?
3: Zakazuji pouze starosti, Holmesi.
2: A teď mi odpíráte svou vzdělanost, jak kruté, Watsone, spusťte.
3: Dobrá, sám si to přejete. Jsme totiž na území bývalé Tolosánské říše. Tady po pádu Západořímské říše sídlil ve městě Tolose...
2: Snad Toulouse.
3: O, ne, teď, dříve Tolose, vizigótský král Aculf. Ten chtěl odtud obnovit světovou římskou říši, jenomže byl zavražděn.
2: Tolose padlo.
3: Ne, ještě ne. To až za jeho nástupce Eurika, kterého porazili Frankové a vytlačili za Pyreneje do Španěl. Sen o nové veleříši Gótů, pokračovatelce veleříše římské, se rozplynul.
2: Pokud vím, tak historie může být inventárním seznamem nesplněných snů o veleříších.
3: Po Eurikovi zůstal jen Codex Euricianus z roku 470, kříženec vyspělého římského práva s kmenovými obyčeji Gótů. Velice vzácná památka.
2: Watsone.
3: Ano, Holmesi.
2: Není to ten rukopis, o kterém mluvil prefekt v Toulouse?
3: Ano, vzácný exemplář, teď ovšem uloupený za bílého dne.
2: Zmizel vikontovi pod rukama. To jsou titulky přímo pro novinový trhák, Watsone.
3: Bohužel, doufám, že vás ten případ příliš neunaví, Holmesi.
2: Jak daleko máme ještě na zámek, dobrý muži?
4: Slabou půl hodinku, pane.
2: Tak neváhejte a popustte komoňům uzdy.
4: Co říkal pán?
3: Abyste jel dál.
4: No tak proč to neřekne rovnou? Je.
5: Pánové, mám čest vás přivítat na sídle Montrivaux.
2: I nám je ctí, pane vikomte.
5: Och, musím pana vikomta omluvit. Není přítomen. Pčík.
3: Byl zavražděn?
2: Watsone.
5: Pan vikomt je toho času v nemocnici. Z rozrušení. Pčík. Náhlá srdeční slabost.
2: Doufám, že se mu daří už dobře.
5: Je už pčík mimo nebezpečí.
2: A rukopis?
5: Pan vikomt prosí, abyste se ujal tohoto případu přesto se vší rozhodností.
2: Pane.
5: Hieronymus Cabantou, majordomu z tohoto domu, jsem vám plně k službám.
2: Znáte podrobnosti?
5: Všechny, pane.
2: Dobrá.
5: O, pardon.
2: Co je vám?
5: Rým, kašel, kýchádí. Vždy takhle ose do sečí pade.
2: Tak to se týká Watsona.
5: Watsona?
2: Podrobnosti, prosím.
5: Před 3 dny jsem odpoledne nesl pánovi do věže klaret, jeho oblíbené víno. Víno jsem podával na ochozu věže jako vždy. Rukopis ještě ležel vedle v místnosti na stole.
2: Proč do věže?
5: Poté, co se pan Vicomte dověděl, že filozof Monte měl pracovnu nahoře ve věži, nechal si zřídit pracovnu také tam.
2: Ten filozof mu dobře poradil. Věže bývají vysoké a mývají jen jeden vchod, obvykle.
3: Holmesi, Montaigne byl renesanční filozof, dávno mrtev a přirozenou smrtí.
2: Věž ale stojí. Pokračujte, pane...
5: Cabantu.
2: Prosím.
5: Po hodině přiběhl pan Vicomte rozrušen, že rukopis zmizel.
2: Podezříval vás.
5: Vyloučeno. Pane.
2: Teprve po vašem odchodu se rukopis ztratil.
5: Ano.
2: Dopřával si pan Vicomte po klaretu krátký osvěžující spánek?
5: Nemohu sloužit, pane. Pana Vicomta jsem pak vydával až u večeře.
2: Pan prefekt mě informoval, že pátrání se tu ujal pan komisař Perdigal se svými muži. Kde je?
5: V jeskyni. Služební pes zachytil pod věží stopu, která vede do jeskyně.
2: Neviděl tehdy někdo nějakého cizího člověka poblíž?
5: Montrivo už není, co býval. V celé budově jsme byli pouze já a Žaneta v kuchyni. Všichni ostatní byli na senoseči.
2: Vy nemáte rád senoseč, vidíte?
5: To by byla pro mne smrt, pane.
3: To snad ne.
5: Je vidět, pane, že nevíte, o čem mluvíte.
2: Ale Watson je přece...
3: Holmesi, to není nutné.
2: Nuže, Watson, převlečme se, občerstvěme se a pak chutě do podzemí.
6: Vysoce vážený pane Holmesi.
2: Jen žádné formality, pane komisaři. Přestaňte k čertu s tím randálem. Promiňte, pane, nemohou přestat aspoň na chvíli.
6: Nemůžeme. Agregát nám dodává světlo do jeskyně. Můžeme jít ale dovnitř, je tam klidněji.
2: Prosím, v tom případě snad raději.
6: Tolik je jisto vysoce...
2: Pouze Holmesi, prosím.
6: Vážený pane Holmesi, že muž jeho stopu zachytili psi pod zámeckou věží, šel sem a je uvnitř. Tady začíná podzemní potůček, pozor na hlavu.
2: Děkuji. O, ten vandal. Podívejte, Watson, zničené stalagmity a také stalaktity.
6: To prosím nebyl pachatel, klestili jsme si cestu.
2: A chápu.
6: Potok, jak vidíte, zmohutněl. Pokračujme, prosím. Asi 300 metrů vpředu spadá potok kruce dolů, jakási propast. Ztratili jsme tam všechno.
2: Cože? Pachatel se zřítil?
6: Pouze psi. Více psů jsme neměli, bohužel.
2: Snad bohu dík. Co pak je tohle?
3: Průvan, Holmesi, svěží až silný.
6: Nad propastí je přechod do dalších chodeb. Rozvětvují se, kříží, pokračují dál, snad kilometry.
3: A proto to tak táhne.
6: Máme zjištěno, že ne všude.
2: Vy jste tam byli?
6: Přirozeně, pane Holmesi. Dva muži tam utrpěli zlomeniny středně vážné.
2: A stopy?
6: Žádné.
2: Samozřejmě.
6: Místní policista hlásil, že v posledních letech vždy o senoseči tu přebýval nějaký speleolog, amatér. V hospodě, kde jednou kupoval potraviny, říkal, že tak spojí je dobré s užitečným.
2: V hospodě dobré s užitečným?
6: Nikoli v jeskyni, pane Holmesi. Říkal, že trpí na senou rýmu. A tak po kritickou dobu se věnuje svému podzemnímu koníčku.
2: Vysoce zajímavé, není liž pravda, mocné.
3: Já nevím, kam míříte, Holmesi.
2: Na všechny strany, jak je nutno.
6: Velmi případné, pane Holmesi.
2: Máte ještě něco pro mne, pane komisaři?
6: Staříka.
2: Kdo je to?
6: Nejlepší znalec těchto jeskyní.
2: Můžete mě s ním seznámit?
6: Samozřejmě, čeká u vchodu.
7: Depa, pane Depa, teď už do jeskyně nechodím, ale bejvávalo.
2: A co bývalo?
7: No třeba den, dva jsem byl dole. Jsou tam ryby úplně bílé a bez očí, no. Kupoval je ode mě jeden profesor.
2: Na některých místech v jeskyni je silné vzdušné proudění, jinde však nikoliv. Máte proto vysvětlení, pane Malatére?
7: Jo, to mám, to je Luftzuckem.
2: Čím, prosím?
6: jako průvanem, pane Holmes.
2: To zajisté, ale proč?
7: No, tam vzadu se chodby zvedají, víme, nad tím potokem. Pak se tam ty chodby motají jedna hrůza. Jo. Před 10 lety jsem tam zabloudil. 6 dní jsem tam chodil jako vrtohlavý, pil vodu, a jinak ohladu. Už jsem nevěřil, že kdyby jdu ven, a když přece jen, řekl jsem, konec. A už jsem do jeskyní nevkročil.
2: No, to bylo jistě zlé, pane.
7: No vidíte. A ten člověk to tam všechno znal?
2: Jaký člověk?
7: No, z té hospody v loni, s tou Rýmou. Říkal tam tomu, počkejte, jak on to říkal. Jo, Lavorin, že to je.
2: Lavorin?
7: Jo.
2: Snad labirint.
7: No taky možný. Chladnej, čistý vzduch protahuje tím Lavorintem dolů. No to mě taky zachránilo. Když už jsem nevěděl kudy kam, tak vždycky jsem naslinil prst a podle toho jsem taky vyšel konečně ven. No, jináč nevím.
2: Pane Malatére, dokázal byste dojít až dozadu k tomu potoku za ten labirint?
7: Ani za nic, pane.
2: Měl byste bezpečný policejní doprovod.
7: Já vám přece nic neudělal, pane.
2: Rozmyslete si to. Pan Vikont vypsal slušnou odměnu, není-liž pravda. Pohovořte o tom s panem komisařem. A teď bych rád mluvil s panem majordomem. Říkal jste, že jste mi například z pana Vikonta plně k službám.
8: Úplně, pane. Vaše přání?
2: 2 fůry lučního sena.
8: Sena?
2: Zaručeně čerstvého, nejlepší kvality.
8: Ano, zajisté. Bude včas prostřeno, tedy zařídím. A kde, kam?
2: Co nejdříve a sem. A vy, pane komisaři?
6: Nakonec ten stařík souhlasil.
2: Výborně. Věděl jsem, že půjde. Jaký jste měl plán dalšího postupu?
6: Žádal jsem pana prefekta o nové služební psy, četu policistů a noktivizor.
2: Tak vy jste žádal o přístroj umožňující noční vidění?
6: Jak jinak, když je uvnitř tma.
2: A pan prefekt?
9: Říkal, že poslal vás.
2: O, to je důvěra. Ano, v skutku jsem dospěl v té záležitosti již ke kritickému bodu. A ten je spojen...
3: S naléhavou potřebou činů. Už vás slyším, jak voláte. Pojďte, milý Watsone, pojďte.
2: Vy mi, příteli, nejlépe rozumíte.
10: Ještě trochu trip du comte de foie. Nebo kousek toho divokého králíka na švestkách a hroznech, pane?
2: Ne, já už děkuji.
10: A vy, milý, vážený, pane doktore?
3: Ne, ani já už ne.
10: A pan komisař?
6: Já zůstanu u toho bernského muškátu.
10: Zajisté. A vám, pánové, doporučuji bílý žiranson. Barvy páleného topasu a svůni lanýžů a muškátového oříšku.
2: Jak myslíte, milí kabántů?
3: No, je snad na čase, milý Holmesi, abyste ukrotil mou zvědavost a jistě i zvědavost pana majordoma a podal vysvětlení k tomuto nenadálému konci.
2: Bylo to velmi prosté, milí Watsone. Můžete začít, pane komisaři.
6: Prosím. Když dojeli ty 2 fůry s čerstvým lučním senem, mý muži je odnosili pod vedením staříka Malatéra až dozadu na počátek labirintu.
2: Ti muži pracovali velmi svědomitě.
6: Zejména, jak to seno roztřásali.
2: Vytvořili velmi účinnou koncentraci pilových zrn, řekl bych vysoko nad těch 27 tisíc, o kterých jste mluvil. A ty všechny se rozletěly a zamořili celý labirint.
3: Oh, jak hrozné.
2: Ani ne, za hodinu jsme slyšeli kýchání.
6: Ale jaké?
2: Ten člověk klopítal a neviděl na cestu. Vletěl nám přímo do náruče.
10: Nebohý pan François.
3: A odkud znáte toho muže, milý pane Kabantu?
10: Je to bratranec pana Vikomta.
3: Neuvěřitelné. Proč právě ten?
2: Ano, zůstává objasnit, proč právě on? Nebo to snad řeknete vy, milí kabantu?
10: Pan Vikomt se domnívá, že v onom rukopise...
3: V kodexu Euricianus?
10: Ano, že v něm našel svědectví o tom, že hrabata z Foix byli potomky vizigótských králů.
3: To by ovšem ale znamenalo, že pan Vikomt patří k rodu starému víc jak půl druhého tisíce let. No to je neuvěřitelné. K nejstaršímu v Evropě, no jenom považte.
11: Ano, a když se to François zpřízněn s Montrivovým jen po matce dověděl, nemohl to přenést přes srdce. Vydal se na cestu zločinu. V příhodné chvíli, kdy pan Vikomt dřímal, rukopis ukradl. No,
8: chudák François. Už tak ho pán těžko snášel.
11: To mi připomíná, milý Watsone, že ještě dřív, než zanesete tento případ do deníku, byste měl vzít do léčení milého Kabantuse.
8: Už se stalo. Teď to bylo jen spohnutí, pane. Ještě trochu žiransonu, pane Holmesi?
11: O, už nikoliv. Nikoliv žiransonu. Klaretu, prosím. Tento případ klaretem ve věži začal.
3: A s klaretem tedy ať skončí.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Jak už jsem připomněl, Vocnové se v těch Sherlockiádách rozhlasového meteoru poměrně nepravidelně střídali. Slyšeli jsme dnes dva příběhy, kde byl Vocnem Jiří Cízler. No a na závěr tedy jedna ze starších povídek Rudolfa Čechury, kde opět v režii Karla Weinlicha byl Vocnem Jaromír Spal. A možná si taky vzpomenete, jak jsme to tenkrát v dětství zkoušeli na papíře s tajným cibulovým písmem. Pamatujete? No, víc už ale prozrazovat nebudu. Jen vám teď popřeju dobré dny a budu se těšit s rozhlasovým archivem zase někdy naslyšenou.
2: Vstupte.
3: No, co jsem říkal? Inspektor se svým seržantem.
2: Co vás ke mně přivádí, páni policisté?
4: Dobrý den, Honzi. Nezlobte se, že vás zase obtěžujeme, ale nevíme si s tím prostě rady.
5: Totiž je to něco úplně nadpřirozeného, chápete?
4: Řekl to seržant, ale tentokrát bych s ním výjimečně zcela souhlasil, kdyby se to nepříčilo předpisům.
2: Zapomeňte na předpisy, inspektore. Podstatné je, že se to příčí zdravému rozumu. Nejsou přeci věci nadpřirozené. Jsou jen věci, které dosud nedokážeme vysvětlit. Pochybuji ale, že by se cosi takového mohlo vyskytnout v naší počestné farnosti.
4: Vyskytlo se. Znal jste, zajisté, starého pana Slotera. Jeden z nejbohatších mužů našeho městečka.
2: Ano, ale nabyl prý svého jmění nepříliš čistými způsoby.
4: Snad, ale o to teď nejde. Slotar včera zemřel, jak patrně víte, a jmění po něm zůstalo.
6: Musím říci, že zpráva o Slotarově úmrtí mě nijak nepřekvapila. Vědělo se přece, že trpí nevyléčitelnou chorobou. Bylo to, tak říkajíc, veřejným tajemstvím.
4: Ano, to jistě. Nejde také o jeho úmrtí. To bylo nadevší pochybnost přirozené. Skonal v nemocnici pod odborným dohledem lékařů.
5: Jde o to dědictví, Watson?
2: Dědit bude jeho vnuk Humphrey, nemýlím-li se.
4: Právě, že se mýlíte. Tohle by si ovšem myslel každý, že dědit bude Humphrey.
5: Však je to jediný žijící Slotterův přímý příbuzný.
4: Jenže pak se ukázalo, že dědit bude kdosi. Úplně jiný. Vzdálená Slotterova neteř Beatrice. Provdaná Griffithová.
2: No což, je to snad překvapivé, ale nikterak to neodporuje britským zákonům. Byla-li sepsána v tom smyslu platná závěť?
4: Byla sepsána. Jenže.
2: Pak je to jasné a nezvratné.
4: Není, Holmesi.
2: Jak to? Je snad závěť z nějakých důvodů neplatná?
4: Byla by platná. Byla-li by vůbec. Jenže ona není.
2: No, chcete mi snad poněkud krkolomně naznačit, že se ztratila?
4: Částečně, abych tak řekl.
2: A dejte pokoj. Jak se může ztratit částečně? Nebyla snad řádně uložena u notáře?
4: Ve dvou zapečetěných obalkách. V sejfu. Dnes byla úředně otevřena. A představte si, Holmesi, že v ní nic nebylo.
2: Ztratila se snad ze zapečetěné obálky, to zní vskutku neuvěřitelně.
4: To ne. Papír v ní byl, ale ten papír byl naprosto prázdný.
2: To už zní lépe. Na papíru nebylo tedy vůbec nic?
4: Nic, kromě podpisu pana Griffise, abych byl přesný.
2: Kde ten se tam vzal?
4: Pan Griffis podepisoval závěť jako svědek.
2: Aha, a druhý svědek?
4: Jakýsi George Black, zahradník ze sousedství.
2: A jeho podpis na prázdném listu není?
4: Nikoli.
2: Kdy byla závěť sepsána?
4: Asi před půl rokem.
2: Mm-hmm. Pan Griffith svůj podpis poznal?
4: Bezpečně jej identifikoval jako vlastní podpis. A také on i zahradník Black potvrdili místo přísežně, že v závěti již podepisovali, byla jako jediná dědička označena stečna Beatrice. Jenže to ovšem není soudně nic platné.
2: Slečna Beatrice, říkáte. Jenže ona se mezi tím provdala za pana Griffise, že?
4: Oženil se s Beatrice. Asi před 4 měsíci. Víte, Honzi, slyšel jsem již lecos o všelijakých tajných inkoustech, které jsou připsaní neviditelné a teprve později se objeví po zahřátí papíru, nebo tak nějak. ale aby zmizel text, napsaný řádně, obyčejným inkoustem. A navíc, aby z celého toho textu zůstalo právě jen jediné slovo. Ne, to si nedovedu vysvětlit.
2: Nevadí, vysvětlím to za vás.
4: Vy byste to dokázal.
2: Pokusím se. Sezvěte si do své úřadovny oba svědky a notáře. Já si jen něco připravím a přijedu tam za vámi. Řekněte nám tedy, pane Bleku, pěkně po pořádku, jak to tenkrát bylo.
7: Inu, přesazoval jsem zrovna salát. Byl jsem celý upatlaný z hlíny, když pro mě přiběhl Sloterův sluha, že se mám i hned dostavit k jeho pánovi.
2: Tedy naprosto nečekaně?
7: No, tak nečekané to zas nebylo. Pan Sloter mě už předtím žádal, abych mu byl k dispozici jako svědek při podpisu nové závěti. Dal mi za to libru. Měl jsem být kdykoliv připraven, že pro mne pošle.
2: Podepsal jste se Sloterovým plnicím perem, vidíte?
7: Ovšem, nenosím přece při sobě pero.
2: Pravda. A teď vy, pane Griffisi, co nám můžete k tomu říci?
8: Obávám se, že nic, co by vysvětlilo tu zpropadenou záhadu. Byl jsem u pana Slotera stran přípravy k nastávající svatbě, a on mě požádal, abych podepsal jeho novou závěť jako svědek.
2: Takže jste viděl, že odkazuje veškeré své jmění vzdálené neteři Beatrici, vaší nastávající choti.
8: Přirozeně. Zřejmě si přál, abych to viděl.
2: Zřejmě. Podepsal jste se svým vlastním perem?
8: Ano.
2: Proč?
8: No přece, každý se raději podepisuje vlastním perem, ne? Ostatně Slotr mi ani své péro nenabídl.
2: Máte pravdu. Co bylo dál?
8: Dostavil se zahradník Black, nevím proč právě on. Podepsal se jako druhý svědek. Pan Slotr vložil závěť do obálky a hned jsme ji zavezli zde k panu notáři k uložení.
2: A vy, pane notáři, jak jste postupoval?
9: Obvyklým způsobem.
2: Považujete tedy za vyloučeno, že by mohl někdo vyměnit obsah obálky?
9: Zcela vyloučeno.
2: Řeknu vám nyní, kam se poděl text oné závěti. Upozorňuji vás ovšem, pane Griffisi, že text je nenávratně pryč. A vaše naděje také.
8: To přece není možné.
2: Slotr psal tu závěť před vašima očima?
8: Ano, ale...
2: Nezdálo se vám, že dělá příliš velké mezery mezi řádky?
8: Připadalo mi to poněkud divné. Co však to má společného se záhadným zmizením textu?
2: Se zmizením snad ani ne. Pan Slotr totiž neměl ve svém plnicím peru obyčejný inkoust. Dnes tenhle trik už málo kdo zná, protože se píše převážně jen kuličkovými pery, věčnými tuškami a nastrojích. Ale za mých mladých let znal tento primitivní mizející inkoust každý školák. To se zkrátka do roztoku škrobu ve vodě kápne trocha jodové tinktury, vznikne tmavomodrá tekutina, již se dá docela dobře psát. Na první pohled ji nerozeznáte od běžného inkoustu, jenže za pár dní písmo úplně a nenávratně mizí.
9: A hrome, již si vzpomínám.
2: Ovšem, však jsme stejná generace. Jodová tinktura je vlastně lihový roztok jodu, vidíte. A jod, jak známo z učebnic, ochotně sublimuje. To jest, proměňuje se při pomalém zahřívání přímo v pár. A písmo se, abych tak řekl, doslova vypaří. Jednoduché a vtipné.
9: Ten rošťák. On mě takhle doběhl, ten prokletý starý vyděrač.
2: Ne tak zhurta, Griffisi. Vyděrači jsou v tomhle případě vlastně dva.
8: Jak tomu mám rozumět?
2: Rozumějte tomu tak, že ten druhý vyděrač jste vy.
9: Ale to je nehoráznost.
2: To je logický závěr. Proč jinak by Slotr sepisoval před vámi závěť, která má počase sama zmizet a ztratit platnost? Ano. Slotr byl nepochybně lichvář, vyděrač a já nevím, co ještě. A vy jste to o něm věděl, Griffisi.
3: Měl jste proti němu dokonce i jakési pádné důkazy. A tak jste ho donutil, aby sepsal novou závěť ve prospěch své neteře, kterou jste si hodlal vzít za ženu, tedy vlastně ve svůj prospěch.
8: Nesmysl. V takovém případě bych si přece klidně mohl vynutit sepsání závěti přímo ve svůj prospěch na své jméno.
3: On, tak hloupý zas nejste. Bylo by to jistě příliš nápadné, kdyby Slaughter odkázal své jmění v celku neznámému člověku. Takhle to bylo bezpečnější. A krom toho, kdyby závěť zněla přímo ve váš prospěch, nemohl byste ji podle zákona podepisovat jako svědek. A to jste přece musel. Chtěli jste mít jistotu o znění závěti.
8: No všechno jsou pouhé žvásty, Holmesi. Nemůžete mi vůbec nic dokázat.
6: No ale případ je tím vlastně vysvětlen. Jenom nechápu, Holmesi, nač jste si sem vlastně přinesl tu vodičku, kterou jste si doma tak pečlivě připravoval.
3: Je to pouhý roztok taninu ve vodě. Pane notáři, půjčte mi laskavě ten papír. Ano, děkuji. A teď se dobře dívejte, pánové. Přetřu papír tímto roztokem.
6: Oh, písmo? Skutečně, písmo se objevuje.
9: Ale to není...
3: Ano, to opravdu není to, co jste čekal, Griffithy, že? No, již je to docela dobře čitelné. Prosím, Watsone, přečtěte to.
6: Pravá závěť je v mém domácím sejfu. Ten, kdo je podepsán na tomto papíru, je sprostý vyděrač.
3: A podepsán jste tu pouze vy, Griffithy. Zadržte ho, inspektore.
6: Stále nechápu, Holmesi. Jak jste přišel na ten nápad s tajným písmem? Já bych býval řekl, že tím vysvětlením zmizelého textu je celá věc naprosto objasněna.
3: Ty velké mezery mezi řádky, o nichž byla řeč, mi vnukly správnou myšlenku. Je v tom sympatetický.
6: Říká se sympatický, Holmesi, ale opravdu nechápu, co by na této historii plné podvodů a vyděračů mohlo být sympatického.
3: Nikoli sympatického, ale sympatetického. Nepřeřekl jsem se, buďte bez obav. Je to sympatetický inkoust, řekl jsem si. Mezi těmi zmizelými řádky musí ještě být jiný text, psaný sympatetickým inkoustem. Tak se totiž říká o něm tajným inkoustům, jak vy je nazýváte. Písmo jimi psané je neviditelné a lze je přečíst až poté, co se potře jistou chemikálií. Někdy také lze sympatetický inkoust vyvolávat pouhým teplem. Zkrátka, v podstatě jsou to bezbarvé roztoky, které s roztokem jiné látky dávají barevnou, nerozpustnou sloučeninu.
6: Ale takových tajných inkoustů je přece mnoho. Jak to, že jste připadl hned na ten pravý?
3: Neboštík Slaughter nám přece zanechal jakési vodítko. Proč myslíte, že si zvolil jako druhého svědka právě onoho Blacka, zahradníka ze sousedního domu?
6: To opravdu nevím.
3: Předpokládal samozřejmě, že po otevření závěti vznikne poprask. Jistě bude nápadné, že zmizel celý text kromě jednoho podpisu. Bude se zjišťovat, kdo byl druhý svědek, a tu se přijde na pozoruhodnou schodu okolností. Podle hesla chytrému na pověz.
6: Mně to tedy neříká vůbec nic.
3: No, ano. Sympatetických inkoustů je jistě víc druhů, avšak jen málo jich dává po vyvolání černé písmo. U ostatních to bývá písmo modré, zelené, červené, žluté, jenže jako druhý svědek nebyl podepsán například Slaughterův zahradník Brown, nýbrž jiný zahradník jménem Black, vidíte?
6: Ano, tedy černý.
3: Správně. A k tomu je zaměstnán u kolonela Herbise. Neříká vám to nic?
6: Lituji, ale neříká.
3: Tak tedy, zahradník u Herbise. Každému přece musí hned přijít na mysl herbicidy, ne?
6: Aha, chemické přípravky k hubení plevelů.
3: Správně. A jedním z nejznámějších a nejstarších herbicidů je přece skalice zelená. Tedy jinak řečeno síran železnatý. A právě síran železnatý se užívá k výrobě jednoho sympatetického inkoustu, který dává černé písmo. Není to snad dostatečně průhledné?
6: Opravdu.
3: Ale nebuďte směšný, Watsone. K rozluštění tohoto případu přece nebylo zapotřebí žádného mimořádného chemického vzdělání. K tomu úplně stačily základní vědomosti ze školské chemie.
6: Běžné školské poučky. Pravda, jenže už je to dávno.

Už svět, když znám bar a potlesk loží. Jednou spálen od kopřiv a řekl jsem hned,

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Naučíme vás stříhat levanduly, aby na jaře krásně obrazila. Pustíme se do chovu čmeláku a poradíme s dotacemi na zateplení a na fotovoltaiku.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21.

0: obyčejného štěstí. A co vy? Co pro vás bylo, či stále je v nedohlednu a toužíte už potom roky? Jaké sny a touhy jste měli a máte? Měnily se vám vaše tužby během života a získaných životních zkušeností? Telefonovat můžete jako vždy na dobře vám známé číslo 731 800 900. Také můžete psát, a to na adresu linka@rozhlas.cz, a já to říkám vždy na začátku, že na tuto adresu můžete posílat příběh dnešnímu tématu, ale také své nápady a náměty na témata, která byste chtěli slyšet třeba někdy příště. Příjemný a pokud možno nerušený poslech i večer vám přeje Jana Chládková.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Posloucháte Noční linku s Janou Chládkovou a já se vás budu ptát na to, po čem jste v životě nejvíce toužili. Touha je silný a reflektovaný nenaplněný vztah k něčemu, co by si člověk přál,

0: Zejména když předmět touhy je vzdálený, neurčitý a naděje na splnění je malá. Po čem nejvíc toužila paní Petra Skladna, to se dozvíme právě teď. Krásný dobrý večer, paní Petro.
1: Krásný dobrý večer. Tak já asi nejvíc toužím po tom, abych byla co nejvíce zdravá. A moje taková další tužba je, že bych se někde chtěla podívat do Austrálie.
0: A paní Petro, je to reálný sen? Ta Austrálie, třeba máte tam nějaké přátelé, anebo jenom vás to láká z nějakého důvodu? To už je jedno, příroda, zvířata.
1: Tak láká mě to a jak zvířata, tak i ta příroda.
0: Podívat se tam, že jo, je to hodně vzdálené. Vybral jste si prakticky od té Evropy jedno z nejvzdálenějších míst, takže vám budu držet palce samozřejmě, aby se to podařilo, to je jasná věc. Ještě je nějaký sen?
1: Sen ani ne.
0: Ale to zdraví, to paní Petro rozumím, protože skutečně, jak já vždycky říkám, že zdraví, čas, to jsou věci, které jsou asi nejcennější, co v životě máme, protože čas nám ubíhá každému spravedlivě a zdraví, bez zdraví se prostě neobejdeme. To je taky fakt.
1: Ano.
0: Tak moc děkuju. Mám radost, že se vám podařilo dovolat a dobrou noc, naslyšenou.
1: Dobrou noc, naslyšenou.
0: Přidám k paní Petře zprávu, kterou napsal pan Jaroslav a ten využil webový formulář www.rozhlas.cz/linka a napsal. Paní Chládková, je to jednoduché a stručné. Jako malé dítě po plechovém pásáku na baterii, což mi Ježíšek nadělil. Potom po pionýru Java 20. Ale na to už nebyly finance. Tak jsem jej zdědil po starším bráchovi. Následovaly vlastně vydělané peníze na různých možných brigádách u nás na vesnici, hlavně v tehdejším JZD. Ty peníze jsem si mohl utratit za co chci a nikdo mi do toho nemluvil, což bylo skvělé. Pak následovaly holky, dobré víno, nějaké to auto a tak dále. Ale dnes mě stačí klid, zdraví a pohoda s vnoučaty, napsal Jaroslav. Pane Jaroslave, samozřejmě děkuji i za váš příspěvek a teď už nám bude zpívat Karel Gott, Stokrát chválím čas, a pak se budu těšit samozřejmě na další telefonát na lince 731 800 900.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: 11 minut po 23. hodině a stále se budu vyptávat na jedno a to samé po celou dnešní noční linku. Po čem jste v životě nejvíc toužili? Co jste si přáli? Vyplnilo se vám to? Někdo si přál mít dobrou rodinu, druhý budovat kariéru, třetí třeba si přál trochu obyčejného štěstí. A co vy, co pro vás bylo, či stále je v nedohlednu a toužíte třeba potom už roky? Vyptávat se budu i paní Dany z Blatné. Krásný dobrý večer.
1: Krásný dobrý večer vám, Janičko, všem posluchačům, samozřejmě, do všech koutů světa, jak já říkám, poslouchají nás i v zahraničí.
0: Ano.
1: A jako já bych to vzala tak nějak zlehka, ale stručně, pokud možno. Já jsem si vždycky přála mít šťastnou rodinu. No ale ta rodina mi nevyšla, ten rodinný život mi nevyšel. Jsem rozvedená vlastně. A druhý manžel, ten pak zemřel.
0: Ano.
1: Takže to mi nevyšlo, tohle rodinné štěstí, ale mám tři krásné, zdravé děti, velice schopné a šikovné. A za to jsem teda velice vděčná.
0: Uh-huh.
1: A druhé moje přání, a toto největší, už když jsem odcházela do toho Ústí nad Labem, však víte, já jsem přes Lovosice jezdila.
0: Ano, ano.
1: Velice dobře znám. A tam jsem strávila nějaký roky a tam už jsem začala vlastně zpívat. To byl můj největší sen, prostě probojovat se k tomu mikrofonu a prostě si užívat i to zpívání a rozdávat tu radost. A to vy víte, jaké
0: ano,
1: to je.
0: Yeah.
1: Rozdávat tu radost těm ostatním lidem, ať už tančí, nebo jenom poslouchají. Prostě to se mi podařilo. Takže ty tři zdravé děti, dva syny a pak nejmladší dceru vymodlenou, to mám. No a pak ještě jedno přání mám, teda jestli se nebudete chtít na něco zeptat.
0: Ano.
1: Ještě jedno přání mám a to je, já v těch pár dních let, jako bylo letošní, tak bych nejradši odcestovala někam do Norska, kde pobýval hodně můj syn při studiích. A říkal mami tam, by či to fakt vyhovovalo. Do žádný Austrálie to mě neláká, prostě nikde, do Řecka vůbec ne, tam je horko. Ale prostě být tam, kde je prostě příjemně, kde je krásná příroda. Taková
0: je pravda, paní a. Dano, že promiňte, že vám skáču do řeči, že kamarádka tam má vdanou sestru, byla tam letos, kdy skutečně tady u nás panovaly 40 a ona mi posílala fotky, jak je jim zima, jsou v bundách a bylo tam asi 10 stupňů, takže tam se krásně ochladili a ta příroda
1: já
0: je tam skutečně nádherná.
1: Já Janičko, jo, to je výhoda a vím, že Tomáš tam byl už jako z průmyslovky.
0: Ano.
1: A pak tam byl vlastně jako při doktorandském studiu, tam byl i rok, tam studoval vlastně, přednášel a tak dále. No a ten syn z Prahy. A já teda prostě potom toužím, protože on mi vždycky říká, mami, tady to peklo, já mám na jeho západ oka, dovedete si představit, jaký to je peklo tady prostě odpoledne a v noci prostě se nedá spát.
0: Ano.
1: Takže asi jako v Praze.
0: Přesně
1: no,
0: tak, přesně tak. Bylo to peklo.
1: Takže to je můj sen, který je nesplněný a já bych prostě do toho Norska, do té Skandinávie a nejraději do toho Norska, protože třeba on byl v tom Stavangeru a to je prostě na jihu a tam říkal, tam jsou ty fjordy a prostě to by se tím mami tak strašně líbilo a já vždycky říkám, tak to už se mi asi nesplní.
0: A možná splní, paní Dano. Zase to naštěstí není až jako ta Austrálie, kterou má vysněnou paní Petra, taková šílená
1: no,
0: dálka.
1: Kdyby tam syn studoval, tak bych tam se
0: jela, že jo?
1: Jenomže on už dávno jezdí spíš jako do Španělska, do takovýhle zemí prostě na ty různý přednášky a po světě prostě jezdí jako fyzik, ale to prostě já už bych se sama nevydala, ono už je mi teď přes 70, víte, a to já už se sama jako bych netroufla, to musela mít fakt dobrýho parťáka a průvodce.
0: Žádný věk, paní Dano, to je, jak jsem se dočetla, to jsme teď vlastně v uvozovkách ve středním věku prý stále, tak nevím, kam se až to lidstvo jakoby dožije, kolika
1: let. Já jako byly letos, tak už další nepřežijí, teda nevím, abych to odlehčila. No samozřejmě vás moc zdravím, jsem moc šťastná, že jsem se dovolala.
0: Já děkuju.
1: A že jsem to trošku i odlehčila možná.
0: Určitě.
1: Po usmání. a mějte se krásně, všichni se opatrujte a já mám teda ráda září a pak ještě ten říjen. A tak zimu nemusím, protože zimy, jaký jsou tady u nás, to prostě nemusím, ale prostě všem přeju zdravíčko. To zdraví hlavně, abych si udržela i já.
0: Určitě. Dobrou noc a děkuju.
1: Mějte se krásně, dobrou noc a děkuju.
0: Naslyšenou. Paní Dana říkala, že jezdí přes Lovosice, zpívala v Ústí nad Labem a já vím, že to je můj člověk, protože já jsem začínala v Lovosicích, když mi bylo 15 let, jako s první kapelou zpívat. Tehdy přišel kapelník za mým tatínkem, se kterým pracoval, a táta řekl, no, když si ji budeš hlídat, tak jo, ale musí být do tolika doma, jinak ne. No a potom paní Dano v Ústí, to jsme měli společné, tam už potom byl velký orchestr, do dneska fungující Bonito 81 a to byla moje srdeční záležitost při celých studiích na fakultě. Prostě užívala jsem si to. A taky jsem měla radost, že můžu zpívat lidem k tanci. Samozřejmě k poslechu je to ještě lepší, ale taky mi to vůbec nevadí. Prostě hlavně, že se lidi baví. Asi takhle bych to řekla, takže to máme s paní Danou společné. Teď už Hana Zagorová nám všem bude zpívat písničku Zůstaň tady léto.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Co si v životě nejvíce přála a vyplnilo se jí to paní Jana Strutnova a měnily se jí tužby během života a získaných životních zkušeností? Krásný dobrý večer, paní Jano.
1: Krásný dobrý večer všem. Já bych ještě nejdříve chtěla pozdravit paní Danu z Blatné a říci jí, že mohla léto studené strávit nejenom ve Skandinávii, ale i u nás v Trutnově, protože tady nejvíce dnů, co bylo, tak bylo tak 19 až 22 stupňů a dneska máme těch 10.
0: Tak je to jak v Norsku.
1: Takže tady jsme léto prakticky neměli.
0: No vidíte, a není to tak daleko,
1: takže
0: že?
1: Takže pod Krkonoší tady je zima furt. No, ale to přání moje takové jako hodně velké a stále větší celý život a hlavně v poslední době je takové jako i obecné, nejenom osobní, aby se přestala ničit naše příroda i po celém světě. Ale já žiju tady, tak myslím na tu naši přírodu, aby se přestali zbytečně kácet stromy, aby se přestali stavět haly na polích, aby jsme si prostě všichni té přírody vážili, aby k tomu vážit si přírody byly vychovávané i děti ve škole, cíleně ve škole, i o tom, co nám ta příroda všechno přináší. A já teď nemyslím jenom ten užitek jako jídlo a dřevo a tak dále, ale už jenom to vyzařování, to, že tu přírodu máme kolem sebe, že můžeme vyjít ven a je tam tráva a květiny a stromy prostě. To si moc přeju a to přání se mi pořád nějak neplní. Furt se všude staví, furt je přeplněno vším možným a ta příroda ustupuje člověku neustále a je to pro naši škodu.
0: Je to tak?
1: Je takové moje přání jako na stáro, protože já jsem vlastně, nechci se litovat, ale jsem hodně nemocná a mě ta příroda pomáhá třeba i jen si sednout pod lípu a z ní jde taková energie, kterou já cítím a která mě třeba uzdravuje. A mnozí se teďka možná smějí a pošklebují, ale je to tak, příroda nám dává energii, tu hojivou a léčivou.
0: Souhlasím s vámi, paní Jano, a i přemýšlím o tom, co říkáte, že mě rozčiluje nejenom, že se staví na polích prostě ty šílený kysny, já tomu takhle říkám, ty hrozný krabice, jak jste říkala, a vypadá to nejenom nevzhledně, ale těžko už se to zase všecko bude potom vracet, musí se to rozbořit, že jo, někam odvozit a tak dále, ale taky, jestli jste viděla, že na té orné půdě, jak se všude dávají prostě takové ty panely na elektřinu a to, tak to mě taky úplně ničí, když to
1: vidím. To je hrozné, ano, to je hrozné a nevážíme si života, protože tady v blízké obci u nás, bylo to minulý týden, technické služby schazovali hnízdečka s vlaštovkama. Byly tam malé vlaštovičky, které samozřejmě zemřely. A tohle, promiňte, teď řeknu to slovo, není neslušné, ale řeknu, je to prasečina tohle, to, co se dělá. To... A je to velice smutné. Hrozně mě to trápí, protože člověk by měl žít na tom světě s láskou nejen sám k sobě a ke své rodině, ale ke všemu, co na tom světě ostatní žije.
0: No, máte pravdu, volala mi kamarádka moje, dlouholetá manželka mého skladatele bývalého, bohužel už dneska musím říct, protože je Pavel 5 let po smrti, Pavel Krejča, nádherný věce napsala, Stáňa miluje zvířata stejně jako já a říkala, Jani, prosím tě, pojď něco vymyslet, já už to nemůžu číst ty zprávy, co lidi jsou schopní dělat. A já jsem říkala, víš, Stáňo, ono jednou prostě to lidstvo dopadne tak, že my budeme v těch klecích a já se tomu vůbec nebudu divit, by nás tam ty zvířátka zavřeli. Já vím, že
1: no,
0: to je samozřejmě utopie, ale je to tak prostě, no. Jako co člověk je schopen dělat, za to se stydím.
1: Já právě taky. Já velice, a jestli nás jednou ta příroda úplně nevyhladí taky, to bych se ani nedivila, že si sami pod sebou podřežeme větev. Není to jenom osobní přání, je to obecné. Prostě je to láska k životu a ke všemu, co žije. Přála bych si, aby prostě jsme to všichni věděli, že prostě život má cenu. I život každého malého
0: přesně
1: ptáčka,
0: tak.
1: I brouka má cenu. Jako. A aby k tomu už ty děti byly vedené, já si myslím, že moc nejsou. No.
0: Když víte, paní Jano, ono, já jsem vás i bedlivě poslouchala, že jste říkala ve školách, ano, ale ono je to hlavně, to musí být vedeno i z domova, protože, protože přiznám se,
1: ano,
0: že teď úplně učitele lituju, protože čeho jsou dneska schopní děti už i na základní škole, když mi vypráví moje bývalé kolegyně, tak já tomu nemohu věřit, že to vůbec je možný, co si dneska děti dovolí a
1: co je nejhorší,
0: že rodiče místo, aby se zastali učitelů, tak jsou ještě na straně dětí, jako které dělají takové věci. Jako to si,
1: já
0: si to vůbec nedovedu představit, že bych byla takhle drzá jako na učitele. To vůbec. A to drzost, to je ještě to nejmenší, co se tam děje. Takže paní Jano, nechci skončit neoptimisticky, protože jsme obě určitě optimistické a budeme věřit, že se lidstvo prostě snad konečně tak jednou poučí. Děkuju moc, děkuju a dobrou noc přeju.
1: Prosím. A mějte se moc hezky.
0: Naslyšenou. Pan Bohumír napsal, chodil jsem už do školy a když přišla měna, viděl jsem, co to s lidmi udělalo. Šok pro ty, co přežili válku a mysleli, že jejich živnost poroste. Ovše přišli o úspory, majetek, dokonce nuceně vystěhování. Potichu se mluvilo a tak jsem si říkal, jestli dorostu třeba se to změní. Trvalo to dlouho, ale vývojem jsem zklamán. Zdravím posluchače Noční linky, napsal pan Bohumír. Teď už Arakain, slečna závist.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: V dnešní noční lince se vás ptám, co jste si v životě nejvíce přáli a jestli se vám to vyplnilo a jestli se měnily vaše tužby během života a získaných životních zkušeností. Ptát se budu stejně tak a stejné otázky budu klást i paní Heleně z Prahy. Krásný dobrý večer.
1: Krásný dobrý večer. Miluju noční linku. Já jsem to dneska zapla později, volat jsem nechtěla.
0: Ano.
1: Ta paní, co mluvila o těch vlašťovkách.
0: Paní Jana, ano.
1: Bylo mi 1,80 v únoru a já jsem měla, teda bylo to složitý za komoušu, ale cestovala jsem, žila jsem v Tunisu, ve Francii. Ale to chování, jak je dneska, já vám řeknu, jakou jsem vymyslela rovnici na tuhle dobu.
0: Ano.
1: To je perverzní svoboda plus trhlý hokynářství rovná se cochcárna, pomlčka, lumpárna.
0: Hmm.
1: A ty děti dneska, to je úplně opak, ty rodiče musí poslouchat děti a ne děti rodiče. My jsme teď hlídali na chalupě pravnučku, no já myslím, že zblázním. Já to nechápu, že ty lidi prostě jak se chovají, nebo ty děti to budou házet do popelnice. Já jsem slyšela, že dokonce někdo je proti těm baby boxům.
0: Hm.
1: Jo, co to je za šílený svět tohleto? Já nevím, i to vidím v obchodech, ty lidi se neuhnou, to není život, to je šílenství tohleto. Jak můžu, já si pamatuju ty vlašťovičky.
0: Ano.
1: Tady dokonce já bydlím v Krči, tady dokonce měli na chodbě, tam měli
0: hnízdo,
1: nějakou krabici pod tam v tom, jak se vchází, já nevím, na tu rehabilitaci nebo co, už je to díl, ale měli tam vlašťovičky hnízdo a aby ty výkaly nebyly, tak tam dali i krabici. A dokonce, nebo když jsem jezdila na venkov, tak tam opravdu, jak to můžou ty lidi, já to nechápu vůbec. Jak se chovají i ke zvířatům, i k dětem, no. Já jsem z toho blázen, teda opravdu. To, nevím, dnešní doba je příšerná. On to říkal Jiří Suchý, že tahle doba je horší, než jsme si mysleli.
0: Bohužel, paní Heleno, ráda bych řekla něco jiného, ráda bych říkala, ne, nemáte pravdu, ale bohužel, jako když se rozhlínete kolem sebe, tak to, co všechno jste říkala, prostě je pravda, takže k tomu nemůžu říct nic, nemohu oponovat, prostě musím s vámi bohužel souhlasit.
1: No ale i ta televize, jako já nevím, to je, musíme to platit a přitom to je, jenom si to přečtu. Já nejsem maniak televizní, ale vůbec jako to je samý trilery. Já mám oděvní průmyslovku a museli jsme povinně chodit na ruský váleční filmy. Nechtěli jsme se na to koukat. Je mi 1,80 a ještě si pamatuju, jmenovalo se to Rozrušená země a když jí zabil vstekerou v posteli, tak já jsem vylezla z té řady na chodbu a učitelka mě vynadala.
0: Hmm.
1: A dneska to je prostě inspirace, já nemám internet, nechci to a jenom si, vždyť je to jak chutná smrt a já nevím, prosím vás, co v tom ty lidi vidějí. Hlavně na té jedničce, vždyť to je šílený. To je samý trilery, samý vraždy, samý i v reál, to je málo toho v reálu a ještě a ty sítě, nebo jak se tomu říká, to prostě ty děti vychovává. No i ta pravnučka 4 roky byly,
0: ano.
1: A ona jí pustí ten tablet, že jo,
0: ano.
1: Aby, no a tam blé. Já jsem studovala francouzštinu v jazykovce i arabštinu, dělala jsem 10 let u tuniských diplomatů,
0: ano.
1: Co jsem všechno zjezdila a to, ale to chování já zírám prostě. Tam třeba velvyslanec, když skončila recepce po půlnoci, v arabštině není vykání, tak
0: ano.
1: Mě, protože arabsky jsem uměla, tak mi říkal, ne, žádný takový, nepojedeš metrem, tak strojem mě vez až do Krče před panelák a ještě čekal, až tam do toho paneláku zalezu.
0: Jo,
1: paní Hala. Dneska v krámě to by vás prostě, já mám tratárek, protože mi blbě chodí, bolej mě kolena a to jdu, a lidi se cpou dovnitř.
0: Hm.
1: No, nebo drží mobil na uchu a já, to je mor. No. No nic, no. Jako jsem z toho zklamaná hrozně. Já teda mě se vyplnilo, no až jsem měla ostravaka krátkého zobaka, bohužel 17 let. No to byl úžasný člověk, opravdu strašný.
0: Tak aspoň, že no, to se vyplnilo, to, paní Heleno.
1: Je mi z toho smutno, opravdu. To je, nechaj se ty lidi zmanipulovat nějakýma ideologiema nebo tím chováním. Já jsem to nezažila nikde. Já vždycky říkám, lepší tamhle v Tunisu jsem se domluvila na trhu lepší s tím Arabem, než tady se, už to říkám i to, to je dneska se nekomunikuje nic a normálním lidem to chybí. No. A ty děti taky, to, co napřed byly proti Sokolu, pak proti Spartakiádě a já nevím co, teď se zase to, co zničili, tak se k tomu vracej.
0: Tak když vás, paní Heleno, poslouchám, tak vlastně tohle potom toužíte, to je váš sen. Lepší komunikace, to, co vlastně jste zažila v mládí, když jste cestovala, aby se lidi hezky povídali, aby bylo prostě na světě líp, já to řeknu prostě takovouhle větou jednou. Je to tak? No toužíme potom, všichni normální lidi potom touží. Touží po lásce, po rozumění.
1: Já to kolikrát říkám i lidem, říkám, to je jako za komoušu, držet hubu a krok. Jo, vůbec se nekomunikuje tady. Já bydlím ve Věžáku v 11. poschodí a to je mor. Všichni čučej do toho, že jo, vůbec to, něco se zeptat v obchodě, tak ještě dostanete vynadáno. Teď jsem viděla i stará paní tam uklízí a tím strojem a tam starý pán prodává salámy. Nebo já nevím, já říkám, my už tady jsme tady přes čas a zatěžujeme státní rozpočet. Jednotlivec má miliardy a stát vypisuje dluhopisy.
0: No moc děkuju, paní Heleno, i za váš příspěvek do noční linky. Zas musím dát prostor dalším. Děkuju moc a přeju dobrou noc.
1: Jo, já vám taky a noční linku miluju.
0: Děkujeme, naslyšenou.
1: Tak jo, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dnešní noční lince řešíme, co jste si v životě nejvíce přáli, jestli se to vyplnilo. Říkala jsem, že někdo si přál mít dobrou rodinu, druhý třeba budovat kariéru, nebo někdo z nás si přeje třeba jenom toho štěstí trošičku, aby měl ve vínku. Jaké sny a touhy jste měli vy, na to se ptám už kolik? 42 minut. A v tuto chvíli přivítám v noční lince paní Hanku z Prahy, která bude reagovat na paní Janu Strutnová i potažmo na paní Helenu z Prahy. Krásný dobrý večer.
1: Dobrý večer všem. Já jenom trošinku, že ten příběh o těch zhazovaných hnízdech, to je úplně příšerný, ale jenom mě napadlo, jestli třeba to si paní jenom tak zbytečně třeba nedělala starosti, jestli to opravdu viděla, protože jestli říkala teďka, že to dělali teď, tak teď už by tam ty mláďátka neměly být, to už ty vlaštovičky už jsou, si myslím, teďka už se pomalu houfují a odlétají, teďka už by snad v těch hnízdečkách ty mladý bejt neměly, ale nevím, jo, to mě tak napadlo.
0: Rozumím.
1: Že jestli třeba takhle, no, ale abych...
0: K tomu tématu, ano.
1: K tomu tématu, no, samozřejmě na prvním místě a zdraví, jednak pro sebe, pro rodinu, protože to je určitě to nejdůležitější. No a z těch snů já jsem vždycky měla takový trošku jako výtvarný ambice, tak jako něco ještě, teď jsem zrovna něco vytvořila, dělám reliefy tepaný do mědi, tak se s tím teďka chystám pochlubit na Helštín, tak to bych jako ráda, kdybych určitě tam měla nějaký slušný recenze.
0: No určitě, kdyby se to líbilo, že jo, to, co vyděláte,
1: ano,
0: ráda.
1: Ano, rozumím. Protože mě z toho tak bolej ruce, že to je úplně jako, no, ale snad to ještě dorazím, protože v pátek už je tam nástup, tak snad to dobře dopadne. No, tak to je takhle ten můj. To moje přání.
0: No a my budeme, paní Hanko, držet samozřejmě pěsti, aby se to Helštýně líbilo a abyste měla z toho radost té své práce. Děkuju moc.
1: Děkuju, mějte se hezky, nashledanou.
0: Nashledanou. Přidám zprávu, kterou napsal přes webový formulář www.rozhlas.cz, tedy /linka. Dobrý večer, paní Jano, napsal to pan Pavel tedy. Tak já už jsem v takovém středním věku, kdy jsem tak nějak se svým životem smířený. A protože jsem zrakově postižený a o toho se odvíjí spousta věcí, které mám oproti zdravým lidem stížené, tak jsem se musel smířit s tím, že jsem se neoženil a nemám rodinu. Ne, že by to pro mě bylo úplně srdcervoucí, ale celkem by mě teda zajímalo třeba, zda bych měl syna nebo dceru. Také jsem už odedávna toužil být kastelánem, protože mám rád hrady a zámky. Byl bych moc rád, kdybych si to alespoň na den mohl vyzkoušet. Tak kdo ví, třeba se mi to jednou splní. Zdravím všechny posluchače a přeji jim i vám, paní Jano, ať se sny plní. Dobrou noc, napsal Pavel. Pane Pavle, a my zase přejeme, věřím i že s posluchači, aby se vám to vaše přání vyplnilo. Eva Farná nám bude zpívat Všechno nebo nic.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: I s paní Norou z Frenštátu pod Radhoštěm si budeme povídat pár minut před půlnocí na téma dnešní noci, kde se vás ptám, co jste si v životě nejvíce přáli a jestli se vám to vyplnilo. Dobrý večer, paní Noro.
1: Dobrý večer, všechny zdravím, děkuji za přivítání. Ležela jsem v teple pod peřinou, drkotala se zimou, protože tady je stěží 12 stupňů. Dneska celý den bylo chladno a teďka tam tak drobně mrholí, ale jak poslouchám posluchače, tak mě to skutečně vyprovokovalo. A 100% dávám za pravdu paní Janě Strutnová. Souhlasím i s panem Bohumírem, co říkal, jak byl zklamaný, jak pořád roky jsme čekali od těch 50. 60. let a postupně, kdy každý rok jsem si taky říkal, už to musí být jinak, už něco uslyšíme. Na nový rok, kdy jsme poslouchali projev prezidenta a vždycky já jsem říkala, a zás nic neřekl, zase nic nezměnilo a pořád je to stejné. A přesto, jak jsme byli nadšení, když potom takzvaná sametová revoluce, kdyby nebyla raději sametová, byla nějaká jiná, ale kdyby to bylo k čemu. Ale jak je vidět ten vývoj, zas je nějaký prach podivný. Pane Bohumíre, máte pravdu. Ale škoda, že ta paní Jana neřekla o těch vlaštovčích hnízdech, proč je z těch technických služeb sundávali. To by mě zajímalo, protože snad ti lidé nemají už ani kousek zdravého rozumu v hlavě, aby tomu sami rozuměli, proč to muselo jít pryč. Vybavuju si reportáž v televizi, je to už takových 5-6 roku zpátky, jak zjistili na jednom nádraží, v nádražní hale, asi já nevím, jestli tam byly vlaštovky, asi pravděpodobně to byly vlaštovky, tam hnízdili, proletávali tam. A potom si říkali, no jo, jak oni se dostanou ven, ale tam byly lítačky, ty dveře ven na peron byly lítačky. Ano. A oni si všimli, že ty vlaštovky si vyčíhají ten okamžik, kdy ty dveře jsou otevřené. Ano, když někdo prochází a oni se otevřou, tak oni rychle proletěli a zase potom čekali, kdy mohli proletět nazpátek. Bože, i takový malinký ptáček má víc rozumu, než ten mohutný člověk, když by se to takhle řeklo. Ale co jsem to dneska viděla na teletextu, vlastně jsem si to ještě před chvíli přečetla, že v záchranných stanicích letos měli k ošetřování velký počet malých rorisků přes 2000, protože oni nevydrželi v tom horku pod rozpálenými plechovými střechami a vypadávali nebo vyskakovali z těch hnízd, kdy se jí většina zabila, ale tak jako tak ty záchranné stanice přes 2000 jich měly v ošetřování. Přitom rorisy už teďka budou prakticky odlétat, nebo mnozí už tady od nás už odletěli, jak jsem si všimla. Ale vím, že taky je to tak 2-3 roky, byla reportáž od někud z Čech, kde zateplovali domy. A kdy ti pracovníci, co dělali to zateplení, já nevím, jak si nemohli všimnout, nemohli vědět. Tam byly dutiny, kde byly ti rorisy, kde se ozývali ty mláďátka. Oni přesto, že věděli, že tam ti ptáčci jsou, tak to zalepili a zateplili, takže všichni ti ptáčci tam umřeli. To už člověk nechápe. Skutečně ten člověk nemá trošku zdravého rozumu, nehledíc na to, že by měl mít nějaký soucit.
0: Přesně
1: a měl
0: tak.
1: by se snažit žít v souladu s přírodou. To je to, co bych si nejvíc přála. Ale co mě dorazilo, to jsem náhodou zahledla včera nebo i dneska, myslím, že to ukazovali jednak z Číny, kde naříkají nad tím, že jsou tam velké plochy, kde vybudovali ty solární elektrárny, takže velké plochy jsou tímto, no prakticky není tam nic jiného, než tyhle ty
0: solární
1: desky.
0: Panely. Ano.
1: Nevím,
0: ano.
1: jak bych to nazvala. Takže odlesňuje se ta krajina a přitom se bere vlastně půda pro jakékoliv živočichy a pro ptáky, protože nemají kde hnízdit, protože se zabírá taky orná půda. No konec konců, u nás nemáme tak velké plochy, ale my jsme taky malá země, ale určitě jste na mnoha místech naší republiky viděli taky ty velké plochy, kde místo louky, kde byste se radovali z krásy našich luk, tak vidíte tam jenom ty černé desky. A přesně je to tak. Jenom proto, a to ještě je to už tak 10-12 roku zpátky, vím, jak nějaká firma šturmovali ke konci roku, protože tehdy měli dostat nějaký příplatek nebo dotaci od vlády, stejně to udělali pod fukem. Všichni se v televizi určitě viděli tu reportáž k tomu. Takže to je naprosto trestuhodné, k čemu se pořád ženeme. Pro boha, proč už nemáme trošku rozumu. Ale co mě dorazilo nejvíc, že jsem viděla tu výrobu robotu v Číně a z toho jde strach a hrůza na člověka, jak se tyhle ty malé kovové monstra pohybují, protože jsem tam viděla, že oni uspořádali olympiádu robotu, protože Borsův rekord na 100 metrů tam byl překonaný taky, že to bylo kolem 10 vteřin nebo kolik, to není tak podstatné. Ano. Ale ten jeden robot nějak škobrtl, spadl a on vletěl dokonce až do těch rozhodčích. No, Ježíš Maria, když si člověk domyslí, že ten robot by se postavil i proti člověku, když konec konců nějaké to kolečko, nějaká ta součástka, tak jak se říká u člověka, přeskočilo mu kolečko v hlavě. Když tomu robotu se to může taky stát. A co si myslí ti lidé, kteří tady na tom pracují, aby ještě vyrobili dokonalejší ty roboty? Když ukazovali tam, prosím vás, to se dá vyrobit celá armáda, když si to představíte, a ta půjde potom proti člověku. Ne, že se zvířata proti nám postaví, ta by udělala konec konců jedině takovou spouru, rozumně. Ale ti roboti, z toho jde strach a hrůza na člověka. A toho bych se nechtěla dočkat. Pro boha, už se pamatujme všichni a skutečně nemějme jenom ty plané řeči, ale snažme se žít tak, jak by člověk měl žít a v souladu s přírodou, to je nutné. Ne, protože bez toho se neobejdeme, bez toho jsme ztracení. Mám děkuji, z toho dneska Noro. Jedině takové nějaké divné, smutné myšlenky. Ani mě to nechce myslet, ale jde z toho na mě opravdu hrůza.
0: Děkuji, paní Noro, a zdravím do Frenštátu pod Radhoštěm. Krásnou dobrou noc. No, jako víte co? Když Jules Verne napsal ty své knihy, tak se mu všichni smáli, že to není možné. A kolik filmů už vzniklo na téma, o kterém hovořila paní Nora? Skutečně bychom se měli nad sebou zamyslet a dělat všechno proto, aby se lidstvo vzpamatovalo, jak říkáte, paní Noro. Ale bohužel nezáleží jenom na nás, tady na nočních linkařích, ale jak říká zase moje kamarádka, Jani, když o tom vůbec nebudeme mluvit nikdo, nebudeme si určitých věcí všímat a budeme si říkat, stejně je to zbytečné, protože buď to já nic nezměním, nebo když jsme dvě, tak nic nezměníme, no tak se skutečně nic nezmění. Paní Jana Zjerkova napsala, dobrý večer, Janičko, já jsem věčný snílek, co mi také zbývá, když některé sny se mi nemohou splnit. Ale třeba teď se mi vyplnil sen, abych měla reborn panenky. A představte si, přes Facebook si mě vyhledala jedna paní, která je rovněž sbírá a věnovala mi krásná dvojčátka. Dále noční linka mi poskytla přátelé na telefonu. Loni se mi splnil sen obléci kroj, ale pár snů mám zatím bohužel nesplněných. Tak třeba, když si ta přání budu přát, tak se splní. Jako ty výše uvedené, všem linkařům i vám, Jani, přeji to samé, napsala paní Jana. Děkuji samozřejmě i za váš příspěvek.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Ano, před chvílí byla půlnoc, konkrétně máme minutu a půl po půlnoci a přesunuli jsme se do středy 26. srpna. Stále mě bude zajímat i po půlnoci, po čem jste v životě nejvíce toužili, co jste si přáli a jestli se vám to vyplnilo. Někdo si přál mít rodinu, druhý kariéru, třetí z nás si přál třeba obyčejné štěstí. A co vy, co pro vás bylo či stále je v nedohlednu a toužíte potom? Jaké sny a touhy jste měli? A měnily se vám vaše tužby během života a získaných životních zkušeností? Stále mi můžete psát na adresu www.rozhlas.cz/linka nebo na adresu linka@rozhlas.cz a také samozřejmě využít telefonní číslo 731 800 900. Tak a pan Michal využil webový formulář, to znamená www.rozhlas.cz/linka a napsal: Dobrý večer všem posluchačům a vám, paní moderátorko. Některá přání se mi splnila, ale ta nejdůležitější ještě na splnění čekají. Přeji si, aby se nám všem dělo více dobrých a méně špatných věcí. Sobotní noční lince s panem moderátorem Honzou Maconem jsem telefonicky svěřil svoje současné největší trápení. V závěru řekl, že napsal mnoho posluchačů, a že na mě myslí. Všem chci moc poděkovat za podporu. Nyní jsem každý den v kontaktu s maminkou mladé zesnulé dívky, se kterou jsem měl platonický vztah. Porazil jí vlak a na místě zemřela. Ač jsem cizinec a jejich jazyk neumím dobře, jsem nyní pro maminku velkou oporou, ale sám bych ji teď potřeboval. Dnes jsem měl další infuze v RS centru a v pátek jdu na to stejné oddělení k psychologovi. Ne kvůli roztroušené skleróze, ale kvůli ztrátě spřízněné duše, kterou už nikdy nepotkám. A to jsem si myslel, že k psychologovi už nikdy nepůjdu a vždycky všechno zvládnu sám. Přeji si pro nás všechny méně nemocí, více opatrnosti, více lásky a prostě všeho dobra. Prosím, pusťte nám zase nějakou svou písničku. Aha, to děkuju, Michale, děkuju, že jste to napsal. A Maruška panu Michalovi odpověděla: Milá paní Chládková, dočetla jsem příběh od mojí oblíbené spisovatelky, končí slovy, které bych chtěla poslat smutnému Michalovi. Anděle jsou připraveni konat dobro vždy a všude. Však nehledáme-li je, po nich jen šum křídel zbude. Nepromarni krásné chvíle, vníme je i v dojetí, pak život dá ti spočinout ti v lásce šťastném obětí. Michale, vždy se nakonec sejdeme, vždyť srdce nehasnou, napsala Maruška.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Richard Miller zpívá, že štěstí je krásná věc a já si skutečně myslím, že to je to největší štěstí, které máme, že můžeme mít vůbec štěstí a že můžeme být šťastní. Prostě tak to je. Dneska mi to kamarád psal a já jsem byla nějaká smutná už od pátku, taky samozřejmě každý den není posvícení, no a on mi tak zvedl náladu, že najednou se vám ten svět rozsvítí a i o tom to je, mít dobré přátelé. No ale dost už vzpomínání nebo mé zážitky, protože my jsme zvědaví na vaše zážitky, našich posluchačů a já se vás dnes ptám, po čem jste v životě nejvíce toužili. A já v tuto chvíli vítám na telefonní lince 731 800 900 paní Janu z Brna. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, zdravím všechny posluchače a zvlášť vás, paní Jano, protože vás znám i z toho šlágru někdy.
0: Ano.
1: Jste milá, upřímná, hezky zpíváte a proto teda se trošku divím, že jste té paní z toho 11. patra z té Prahy
0: paní Haleně
1: jako trošku neoponovala, ale nevadí, je to tak. Já bych jí chtěla říct, že ona nadává úplně na všechno. Co bylo za komunistů, bylo špatné. Co je teď, je špatné. Já nevím, já bych tak nemohla žít, tak proč nenajde nějakou takové hodné lidi, přátelé dobré. Máme jich tady ještě dost kolem dokola. Já to tak řeším. Já mám pár tu výborných lidí, turistů, mám svoje kamarádky ve svém okolí, scházíme se, nejsme schopné takhle hrozně nadávat na všechno. Mm-hmm. Jak bych já takhle žila, kdybych viděla ve všem jenom negativa, všechno je špatně, no tak tu vnučku, kterou teda měla na té chatě, jak jsem to pochopila, tak proč ji nevychovává? Určitě to byla teda, když vnučka, tak
0: pravnučka,
1: od své
0: tuším, že to byla.
1: Dcery nebo mm-hmm. pravnučka od své vnučky a ta od své dcery, že?
0: Ano.
1: Od její dcery, takže tak jaká, že nemůžu nadávat na svou vnučku přece, tak ať ji vychovává. No a všechno opravdu není tak špatné, jsou i dobří lidi, já bydlím tady, tam jezdí vysokoškoláci tady na koleje, kolem mě a málo kdy se mně stane, že by mě nepustili sednout. Nebo že by se chovali nějak hrubě. No, takže já to beru zase tak jinak. Přírodu máme ještě pořád krásnou. Když jedeme na Šumavu, nebo my chodíme s turistama ven, tak pořád ještě je tady krásně v naší zemi, ale nevím teda, proč ona tak šíleně nadává. Jak tak může žít? I ten nemá internet. No tak já mám internet, mám tam třeba to YouTube a tam jsou krásné věci. Tam mám moje nádherné písničky, tam mám přírodu, tam mám města, na cokoliv si napíšu a zajímá mě, tak si tam najdu a tak se nějaký obohacuju. Ale já nevím, možná je to i tím mým názorem, že jsem měla takové šťastné dětství a celkem život pěkný, takže mám jiný náhled prostě asi na život, no.
0: A nebo že jste se, paní Jeno, i obklopovala, promiňte, že vám skáču do řeči, že si pouštíte do života prostě lidi, se kterými chcete být a ty, se kterými být nechcete, tak si zkrátka do života nepustíte. Je to tak?
1: Samozřejmě. No. A ona je vzdělaná.
0: Ano, velmi vzdělaná.
1: No tak to bych jako, co tam zase neznamená žena tolik to, co tady, takže tam bych teda žít nechtěla. No ale zase ještě potom mě na příspěvek paní Nora a to teda zase je dávám za pravdu, já mě taky děsí ty drony různé a takové ty války a to, co prostě to je dost drsné teďka, opravdu. Takže tak, ale vždycky si najdu něco hezkého.
0: Děkuji, paní Jano. No. A zdravím do Brna, přeji krásnou dobrou noc, naslyšenou.
1: Ano, já vám moc, moc vás zdravím. A děkuji za to, že jste mě vzala, že
0: taky
1: jsem
0: děkuji.
1: Se dovolala.
0: Dobrou noc.
1: Naslyšenou.
0: My jsme si s paní Janou povídali už během písničky, kdy jsem vysvětlovala, že já dávám prostor prostě pro všechny názory. O tom to je. Víte, Já si myslím, že vlastně naše společnost je tak strašně vyostřená a vyosená. Je nás tak málo, jsme tak malá země proti těm jiným velkým prostě státům. A když se nerozumí v uvozovkách 10 milionů lidí, jak se může rozumět prostě celý svět, když se nenasloucháme. Určitě máte tu zkušenost taky v životě, že prostě jsou volby, třeba vůbec to sem teď nechci plíct, jo? Ale že se pomalu lidi bojí říkat, že koho volí nebo jako kdo jaký má názor. Já, i kdybych měla ve svém okolí spektrum svých přátel, kteří každý bude volit někoho jiného, tak je mi to srdečně jedno. Protože za to se tady bojovalo v uvozovkách v tom roce 89. A přece nebudu někoho odsuzovat za to, že má jiný názor. Proč jsem to teď říkala? Protože někdo má třeba názor takový, že je u nás všechno v pořádku. Druhý zase, že se na to dívá úplně jinak, protože cestoval po světě a vidí, co se tady všechno děje. A já si myslím, že i paní Jana, i paní Helena z Prahy, že obě mají vlastně pravdu. Jo, každá tu svojí, ale je dobré se o ní tady v noční lince prostě podělit. Každý to vidíme z toho svého úhlu pohledu. Já někdy mám taky, jak jsem říkala, špatnou náladu a v tu chvíli člověk vidí ty negativní věci. Ale jakmile se oklepu, jak já vždycky říkám, jak Scarlett O'Harová, do druhého dne vyspím se z toho, tak najednou vidím ten život krásný, protože mám to štěstí, že mám opravdu taky v okruhu svém lidi, které mám moc ráda a je prostě na světě hned líp, protože víte, že jsou lidi, kteří mají stejné názory jako vy, nebo podobné, nebo si prostě dokážete naslouchat. A o tom je ten život. Kromě toho, že jsem říkala, že je důležité zdraví a čas, tak taky mít kolem sebe zdravé prostředí a ne to toxické. To je prostě fakt. Jako úplně všechno asi kolem sebe změnit nemůžeme, a už vůbec ne, jako za pár let, ale vždycky jsem optimista, protože bez toho by se skutečně nedalo žít. Teď už další písnička. Valdemar Matuška nám bude zpívat. Já si vsadil na pár tónů.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: I s paní Věrou z ostrova u Prachatic se budu povídat na téma, po čem jste nejvíce v životě toužili a zda se vám to podařilo. Krásný dobrý večer, paní Věro.
1: Dobrý večer, tady paní Věra, teda teď volám z Vodňa.
0: Ano.
1: A asi něco v tom je, protože první jsem měla samý zlý lidi, nebo potkávám ještě zlý lidi, některý jsou hodní, a ve Vodňanech asi jsem potkala to pravý štěstí, protože jsem potkala chlapa pro svůj život na konci vlastně z mýho života, protože mi je 56 let a přála jsem se najít toho pravýho chlapa.
0: Ano.
1: Asi jsem se ho tady ve Vodňanech
0: našla.
1: Příbuznej mi ho dá dohromady, takovou jsem se ho našla. Pravou lásku.
0: Perfektní. To vám moc přeju, paní Věro. Takhle by se to přál každý.
1: No a tady mám hromadu zážitků. Vlastně některé zážitky už jsem řekla do rozhlasu. Teď jsem se po desátý teda dovolala.
0: Ano.
1: A přeju všem, aby poznali taky takovou lásku jako já, aby se s ním za těch 27 dní vlastně podívali. Během 14 dnů jsem se podívala s přítelem Jiřím všude možně a taky svůj svátek, který mám 8. října a 9. října máme se ze třídou každý rok. Tak proto jsem svůj narozeniny a svátek dala do jednoho a budu to mít i s harmonikou tady ve Vodňanech v družbě. Kdo přijde, ten může přijít. Neznámí i známí lidi.
0: Tak z vás úplně sála optimismus, paní Věro, a to je v pořádku.
1: Tak se dám zákusek a chlebíček všem lidem, i když je neznám.
0: No perfekt. No moc děkuju, paní Věro, za ten hezký váš příběh a přeju hodně štěstí do Vodňan. Dobrou
1: vám
0: noc.
1: Taky přeju všechno štěstí, zdraví a lásku, abyste taky měla celý život a všem tam ve studiu.
0: Děkuju moc, dobrou noc.
1: Dobrou noc.
0: Přidám ještě zprávu, kterou napsal František ze Židlochovic. Dobrý večer. Protože já jsem měl ve svých 26 letech velké zdravotní problémy s ledvinou, tak moje velké přání bylo dostat se z tohoto problému. To se nakonec podařilo. No a teď si přeji dožít to stáří nějak v poklidu. Samozřejmě těch přání bylo víc. Většinou se týkala hlavně zdraví členů mé rodiny. Pane Františku, samozřejmě děkuji i za váš příspěvek, který přišel přes webový formulář www.rozhlas.cz/linka. Teď už Elán. Příhodná to píseň Láska moja.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Co si v životě nejvíce přála a vyplnilo se jí to paní Veronika z Rakovníka, to se dozvíme v tuto chvíli. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, paní Jano. Tady Veronika Rakovník. Tak mě to bylo, mojí touhou bylo vdát se mi děti, šťastnou rodinu a žít obyčejný život, tak jak pestrý život, tak jak ho žijou tak nějak lidé.
0: Ano, a podařilo se, paní Veroniko?
1: Vdala jsem se, byla jsem šťastná, manželství netrvalo, měla jsem dokonce velice inteligentního manžela, doktora, inženýra a vydrželo nám manželství 11 let a bohužel, ale musím říct, že jsem v té době byla velice šťastná, že jsem pracovala v knihovně a to je úplně ta krásná práce. Já tam byla tak šťastná, vydrželo to dlouho a potom mám kamarádku před 40 let, hodně chytré děvče, která učí v lidové škole umí hudební.
0: Ano.
1: A byli jsme, no, mám stále přátelé, mám přátelé právě s vaším rádiem, mám je moc ráda a jsem za ně vděčná, za celé vaše rádio, protože mám těžký život, ale nestěžuju si, jsem šťastná, beru ho tak jak
0: přijde, jde. Že jo? Ano.
1: Ano, no. A nemůžu, kdyby si člověk připouštěl prostě tohle zase jako zase přijde něco špatného, tak ne. Mám vás prostě ráda a nechci nikomu kazit, jsem jako
0: náladu a večer, že jo, paní Veroniko, ale to nekazíte v žádném
1: jenom
0: případě.
1: Jenom jsem chtěla říct, že vaše rádio prostě poslouchám poslouchám vaše pořady, jsou pestré, pochoutkový rok a snažím se přispívat tak, aby to bylo šťastnou lásku, veselé a zdravě s Ivetou. Prostě snažím se být, abych taky přispívala svými příspěvky tak, aby to bylo fajn. A třeba nejsem ještě ve věku, kdybych třeba se snažím ještě najít někoho k sobě, koho bych měla ráda a mohla mu dát taky svoji
0: lásku, že jo? Porozumění, no, třeba, přesně, no, tak.
1: Není to tak, ale já jsem šťastná, já prostě nemůžu si připouštět, že by bylo něco, mám. No, takže prostě mám rodinu.
0: A to je důležité, paní Veroniko.
1: Rodinu mám, sice už jsem bez tatínka, ale rodinu mám a také si s ní užívám. Takže se vám chtěla jenom moc a moc poděkovat za vaše pořady. A jsem za vás ráda a přeju všem krásné dny a blíží se podzim, tak ať si ten podzim ještě užijeme k nějaké svoji, ať můžeme někam vyrazit na nějaký výlet a ještě si užít
0: hezkého počasí, paní Veroniko, je to tak?
1: No, ano.
0: Tak moc děkuju. Zdravím do Rakovníku. Moc se omlouvám, ale zase musíme dát šanci dalšímu volajícímu. A já moc děkuju, paní Veroniko. Tak paní Veronice přidám zprávu od paní Heleny. Ta napsala: Jano, určitě zahrajte písničku, kterou zpíváte, ať nám uděláte radost. Tak doufám, že udělám všem radost, a pokud někomu ne, no tak za to nemůžu. V každém případě, paní Heleno, děkuju, že si to přejete. Já toužila a stále toužím potkat parťáka na život. Tak asi podobně jako paní Veronika z Rakovníku. Četla jsem hodně příběhů, jak se to stalo lidem i ve starším věku, takže to nevzdávám. Je to moje největší touha. Myslím si, že ve dvou se to opravdu líp táhne. To si myslím, paní Heleno, též. Teď už teda ta slíbená písnička.

0: Text k této písni napsal Pavel Buňata. I když muž, tak myslím si, že se trefil do některé té naší ženské noty. I když se teda přiznám, že i když zpívám, že ty muže znám, tak je opravdu neznám. Prostě tak to je, poznáváme to asi všichni celý život. Teď si dělám trošku legraci. Dnešní téma je, co jste si v životě nejvíce přáli. Já hledám pořád to porozumění, ale myslím teďkon mezi všemi lidmi, abychom si rozuměli, aby nedocházelo k různým nedorozuměním a tak dále. Po čem jsme nejvíc toužili? Tak po čem nejvíc toužila paní Marie z Prahy Západ? To mě bude zajímat v tuto chvíli. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, všechny zdravím. A já jsem byla nejšťastnější, že se mi splnilo, když měla maminka klinickou smrt. Dostala se z toho, pak to byla ještě 10 let a ano. Dokonce se i vzdala. Protože matka byla vždycky jako na prvním místě.
0: Ano.
1: No jinak profesně, tak jsem byla šťastná, že jsem si uhájela byt, chybělo mi 3/4 roku, přišla změna a na schvál mi nedali práci, abych o ten byt přišla.
0: Mm-hmm.
1: Anebo abych ho musela zaplatit. Jo, takže já jsem potom začala putovat po ubytovnách, po privátech, protože ty stanoviště rušily teda i jinde. Bylo hrozně těžký se v tom oboru udržet. Začínala jsem vlastně úplně od začátku. Dělala jsem tu nejhorší práci, až jsem se zase dostala na tu svoji profesi, ale jako ten byt opravdu jsem si zachránila.
0: Úžasné.
1: A co mě mrzí, co mě moc mrzí, vy jste to tam i řekla, nezáleží na tom, kdo jak fandí svý straně.
0: Rozumím.
1: Jsou lidi dobrý a jsou lidi zlí.
0: Ano.
1: Jsou to chameleoni. Jednou je červenej, po druhý je modrej, pak je fialovej a nakonec je z něho prezident. Tyhle ty lidi se mají nejlíp. Prostě kam víte tam plášť. A my to obnášíme, ty obyčejní lidi. Ta republika mizí, je čím dál menší. Mluví se o našich vnukách, pravnukách, ale to už nebudou ani Češi. Tady to bude tak namíchaný. Jo, anebo nás uplácají čepicema.
0: Hm.
1: Jo, opravdu mizíme. Tohle to mě strašně mrzí. Čechy už nejsou český. Kdo má peníze, ten vládne v Čechách. Jo, a nedej bože, když děláte poctivě a pak máte podlomený zdraví, zůstanete sám, pak se jenom navoktíš. Málo kdo teda vám pomůže.
0: A našla jste, paní Marie, kolem sebe takové
1: určitě,
0: lidi? To jsem ráda.
1: Určitě taky. Byl to třeba můj partner, ten bohužel umřel teda.
0: Ano.
1: Už mě bude 73 let. Dělala jsem asi 7 let. Držela mě jenom práce a nevím, kdo to byl, ale vždycky se někdo našel, kdo mi pomohl.
0: Úžasný.
1: Třeba i v té práci. Jo. Já jsem věděla, že navádějí, neberí, jo, nebo tohle. No a nakonec mě vzali a našli se dobrý lidi opravdu taky. I na těch vedoucích funkcích, i v tom osobním, v tom obyčejném životě.
0: Tak dokud tahle světýlka budou, paní Marie, jak se říká, tak bude lidstvo zachráněno. Až tyhle světýlka nebudou, tak bude lidstvu konec. To prostě tak je. Tak zaplať pánbu za dobré lidi. Jsem moc ráda, že jste je našla
1: vám,
0: i vy.
1: Děkuju vám. Všichni vás zdravím.
0: Dobrou noc.
1: Někdy naslyšen.
0: Naslyšenou, paní Marie,
1: dobrou.
0: Naslyšenou. Přidám zprávu, kterou napsala ještě paní Dana z Blatné. Janičko, děkuji za slova vaší jmenovkyně Strutnová. Velmi moc ji zdravím zpětně a souzním s jejími názory a i já miluji přírodu, stromy, které dobíjí pozitivně. Ničíme vše, co dodává energii a ničíme si planetu Matku Zemi. Je to o výchově. Štěstí závisí na lidské moudrosti a ohleduplnosti. Je mi to jen o mamonách a neúctě ke všemu živému, ptáčkům a stromům. Miluji prostě úctu k přírodě a boží mlýny melou a jednou nás semelou. Děkuji za všechny pozitivní příběhy a prosím, poučme se, napsala paní Dana. Teď už Radek Tomášek nám bude zpívat Žádná jiná.

0: Co si od života nejvíce přála, co se jí splnilo a na co ještě čeká paní Marie z Dobříše? Dobrý večer. Co to
1: dobrý
0: bude,
1: večer,
0: paní Marie?
1: Dobré ráno.
0: Ano.
1: Já bych jenom chtěla říct, že to trochu odlehčím.
0: Ano, ano.
1: Jako dítě jsem si strašně přála, když jsme šli z kina a my jsme to měli domů 2 kilometry, aby pro mě přijela pec, na které jezdil Honza, a aby mě dovezl domů. To bylo největší přání, které se mi bohužel
0: nesplnilo, že jo?
1: Nesplnilo, ano.
0: Třeba se splní.
1: Teď už se s vás chodím, protože už jsem postarší dáma, ale další přání jsem měla podívat se do Peru, a to do Limy. To se mi nesplnilo také. A už se mi to nesplní, protože už trénuju pomalu skoky do rakve, takže to už opravdu není v mých silách, jako fyzických. No a další věc, a to bych teďko měla přání, kdyby mě tak někdo vyslyšel, a to nejsem sama, to nás je hodně. My bychom si přáli, starší občanky, aby se někdy v televizi, ještě než umřeme, vysílali záběry z celostátních spartakiád. Ono se sice říká, že to bylo špatné, ale to vůbec není pravda, že se to muselo. Na vesnicích chlapy, ženy cvičili sami, rádi, ochotně, nikdo je nenutil.
0: My
1: jsme
0: byli
1: maturitní třída a chtěli jsme cvičit, jenže u nás v Dobříši byla jediná možnost cvičit za svazárm. Tak my jsme cvičili za svazárm v maturitní třídě. Pak jsem učila děti a ty také jsme se dostali na Strahov s tím svazármem taky. A ty děti, ne že museli, ale ty přímo prosili při tělocviku, i když to bylo bez hudby a na počítání. Zacvičíme si to. Takže nevím, proč je proti tomu taková jako averze. Jako já už jedna moje známá už i se ptala v České televizi, jestli by to mohli vysílat, a tam jako odpověděli, že to nemají v plánu. Ale domnívám se, že by to potěšilo spoustu lidí. Protože třeba ty děti, které to tehdy cvičili, těm je teď 76 let. A také by to rádi viděli, rozumíte? A takových je nás hodně.
0: Je pravda, je paní Marie, že já jsem cvičila spartakiádu za žákyně, tehda starší žákyně. Pamatuju si ještě ty červeno-bílé dresy. A bylo to na poupata. Je to prostě
1: ano,
0: tak, no.
1: Ano.
0: A jak to říkáte, když už nic jiného, jo, tak se donutili děti hýbat. Protože dneska vlastně nikdo nechce cvičit, že jo, nebo úplně málo. Já vůbec si nepamatuju, že by někdo přišel s nějakou omluvenkou, pokud teda vyloženě to dítě nebylo nemocné nějak vážně, jakože nebude cvičit. A dneska, co mi třeba říkají kolegyně, tak necvičí půl třídy. To je strašný.
1: No. To je hrozný, no. No tak to jsem jenom chtěla říct, kdybyste, nemáte náhodou známosti v televizi.
0: Bohužel
1: byste,
0: ne. Paní Marie, bohužel ne. Takové jinak, známosti jinak, nemám.
1: Jinak souhlasím teda s těmi lidmi, a ještě musím říct takový soukromý pocit, že když někdy mě někdo vezme na výlet autem a vidím ty solární panely, tak si tak říkám, teď mít kámen. Určitě bych se do jednoho trefila. To mi taky strašně vadí. Strašně mi to vadí, no.
0: Tak dobrou noc.
1: Dobrou noc taky, a mějte se moc hezky, hodně zdraví.
0: Vám
1: a
0: taky.
1: A ať se vám splní všechna přání, která
0: přesně
1: se vám
0: tak
1: ještě nesplnila.
0: Přesně
1: takže
0: tak.
1: Takže dobrou noc.
0: Dobrou noc. Přidám zprávu, kterou napsala paní Iveta přes webový formulář www.rozhlas.cz/linka. Zdravím vás, Janičko a Nespavce. Odmala jsem si přála být učitelkou a mít okolo sebe kupu dětí. Sice velkou oklikou, ale obojí se mi splnilo. Během času si člověk vysnil další cíle. Jedním z nich byla dovolená na kolech. Prostě sednout na kolo a jet courat se přírodou, kam nás oči povedou. Jenže manžel na to nebyl. Později bych vyměnila kolo za karavan, či ještě lépe za obytné auto, ale čas běžel, roky nám přibývaly a sny se pomalu rozplynuly. Dnes jsem sama a zbylo už jen snít. Jaké by to bylo, kdyby se ty sny vyplnily? Přesto mám jeden sen, který by se mi i v mém věku splnit mohl. Sice moc špatně chodím, ale ráda bych viděla relikviář Maura. A tak si říkám, že tenhle sen není nesplnitelný. Přeji všem dobrou noc a hodně vysněných a posléze splněných přání, napsala paní Iveta. Pan Mojmír ze Svitav naopak využil e-mailovou adresu linka@rozhlas.cz. Když jsem byl mladý, přál jsem si zveřejnit knížky, které jsem psal, a zbalit spolužačku Jarku. Byla moc fajn. ale chtěla být jen kamarádka. Když dostala možnost, začala podnikat. Upadla do dluhu a vyřešila to sebevraždou. Tak se za ní jenom modlím. Ty knihy asi nejsou tak dobré, aby se daly vydat. Hezký večer, napsal pan Mojmír.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Mám radost, že dnešní téma vás zaujalo, protože jste hojně psali i telefonovali a nechala jsem si na závěr zprávu, kterou napsal přes webový formulář pan Milan. Zdravím posluchače a přispěvatele. Už mládí, kol puberty a dál jsem toužil po určité svobodě a otevřenějším takzvaném životě. Režim se malinko pozměnil a svobodnější společnost tu je též. Sám i díky páru kvalitním lidem bych řekl, že dosahují na onu i vlastní svobodu. Není to a nebylo toho snadné dosáhnout. Po čem jsem toužil, je naplánováno a daří se to. Beru to za zázrak a děkuju všem a všemu, kdo mě dokázali směřovat tam, kde jsou lidi šťastnější a nepotřebují k tomu plno peněz, vlivných lidí, ale stačí mi k tomu láska, pokora a radování se z mála věcí, od kterých se odvíjí i úžasné žití. Opatrujte se všetci příznivci noční linky. Ahoj z okraje Valašska, váš Milan. Děkuju samozřejmě, Milane, i za váš příspěvek do noční linky. A teď už mi nezbývá nic jiného, než se s vámi, milí posluchači, rozloučit, popřát krásnou dobrou noc. A těšit se na vás budu opět při vysílání noční linky 2. září, kdy mě bude zajímat, jaké příběhy si pamatujete z vyprávění vašich rodičů a prarodičů. Tradují se ve vaší rodině příběhy například z 2. světové války? Na jaké nejstarší rodinné příběhy si ještě vzpomenete? Chtěli jste se dozvědět z minulosti co nejvíce? Stačili jste se vyptat, nebo už se některé události nikdy nedozvíte? Dnes noční linka s mojí kolegyní Jitkou Lukešovou, která se vás bude ptát, umíte jíst střídmě? Znáte úsloví jez do polosita a pij do polopita? Dodržujete ho alespoň trochu? Jíte rádi a jíte hodně a je to na vás i vidět? A co zkoušíte dělat proto, abyste žili střídměji a tím pravděpodobně i zdravěji? A jak vnímáte skutečnost, že se nejen v naší zemi v rodinách spousta jídla vyhazuje a plýtvá se potravinami? Tak na to na všechno se vás Jitka bude ptát. Já jsem dnes před noční linkou byla pozvaná od mé kamarádky Uršuly Klukové, abych se šla podívat na natáčení s Honzou Dětkem. A tam je mimo jiné tedy byly s dcerou jako hosté Hana Dvorská, naše úžasná to žena, která je parašutistka, no prostě umí všechny snad sporty, na které si vzpomenete, kaskadérka. A ta řekla hezkou věc, nekupuj, potom prostě nemáš co jíst, ale hlavně nejes. Takže nekupuj vůbec, ať to doma nemáš prostě. A když to doma nemáš, tak to nejíš. Takže tohle bych řekla asi já v noční lince Jitce. Dobrou noc vám přeje, Jana Chládková.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, dámy a pánové. Divadlo pro vaše uši je tu zas, aby vám vyprávělo, no a to je právě to, vyprávělo. Jak málo máme času poslední dobou na to, abychom se na chvíli zastavili, abychom přestali spěchat a našli si čas jenom tak pár minut sami pro sebe a třeba taky pro několik veselých a moudrých příběhů. Jestli se přidáte, můžeme to zkusit právě teď. Hezký večer.

0: Jeden můj přítel, divadelní režisér, říká, dva to je dialog, ale tři to už je divadlo. No, nebo taky dodávám výborná příležitost ke společnému vzpomínání. Třeba na to, jaké byly ty začátky rozhlasového vysílání, jak se tehdy začínalo s natáčením. To se vám takhle jednou sešli u mikrofonu ti, kteří to pamatovali, a jako první dostal slovo režisér a rozhlasový reportér Miloslav Disman.
1: Tak třeba o takové reportáži z jeslí. Tam přijdete mezi dvouleté nebo sotva tříleté caparty a teď byste rádi také posluchačům přinesli nějaký zvukový obrázek, jak ty děti tam štěbetají, jak si hrají, jak se učí mluvit, jak se tam baví. Jenomže jakmile přinesete před ně mikrofon, tak nejvýše v prvním okamžiku řeknou, hele, co to je, můžu ho s tím praštit nebo něco takového, ale za chvilku se tak zajímají o tu technickou stránku mikrofonu, že přestanou mluvit vůbec. A to se nám právě jednou stalo, že jsme vysílali přímo takovou reportáž a nemohli jsme z těch dětí dostat jediné slovo. Tak jsem zoufale běhal po světnici, hledal jsem nějaké mluvící děťátko, vyptával se, domlouval i k těm nad těmi postýlkami, ne a ne, až konečně vidím jednoho, který tam byl někde pod klavírem, vyběhne odtamtud, utíká ke mně, oči plné dychtivosti, zřejmě mi chce něco povědět, tak co chlapečku, co pak ty nám povíš, co pak ty víš novýho? Pane rozhlas, utíkejte, onem tamhle pod klavír, ona tam Andulka čůrá. Když jsme přišli potom už mezi děti starší, ovšem taky maličké, do mateřské školy, tam už by to bylo snadnější. Ovšem přesto jsme považovali za nutné těm dětem napřed vysvětlit, co se to vlastně bude dělat, aby to bylo pedagogické, že? Tak jsme jim tam postavili mikrofon doprostřed místnosti, do kterého měli zpívat a recitovat a tak. A já jsem jim chtěl vysvětlit, co to vlastně rozhlas je. Řekl jsem si, no o rozhlase to mají doma jenom ten přijímač, ale to vysílání, ten princip a tak dále neznají, nevidí, co je to mikrofon. Tak jim to vysvětlím na fotografování. A řekl jsem, podívejte se děti, kdo z vás se fotografoval? No všichni se fotografovali. A tam byl takový pán, ten se schoval pod takovou černou deku, že? A on tam měl takovou bedinku, bál jsem se říct aparát, protože jsem si myslel, děti přece slovo aparát a tak dále, fotografie a to nebudou znát. Měl tam takovou bedinku, skrze tu bedinku se na vás díval, sliboval vám, že tam vyletí ptáček, že? Tak prosím, tak to je to fotografování, v té bedince se objevuje váš obrázek, potom ho dostanete a tak dále. No a já tady mám také takovou nějakou maličkou bedinku, ještě menší, než je ten fotografický aparát, jenže ta bedinka nefotografuje váš obrázek, jak vypadáte, nýbrž to, jak mluvíte. Víte, děti? Váš hlas. Načež se ozve

0: vážný hlas ze zadu. Kdyby nepovídal, dyk je to mikrofon. Teď si vzpomínám na jednu hereckou. Tady ve studiu. Právě zde v Šestce se to stalo. Spoluúčinkoval ve školském rozhlase jeden velmi známý imitátor všelijakých zvířátek školského rozhlasu, no Tonda Jedlička. A my jsme na něho čekali aspoň 3/4 hodiny. Všichni herci včas přišli, technika všechno bezvadně připraveno, ale nemohli jsme vůbec zkoušet, poněvadž Tonda Jedlička nikde. Za 3/4 hodiny se rozrazily prudce dveře studia. Tonda Jedlička vletěl do studia s bezvadně nastudovaným, jak je uštván, jak je uhnán, jak je spocen a tak dále, tedy to sehrál skvěle. Přiběhne až k nám a povídá, představte si, co se mně stalo. Já jsem si včera večer tu roli studoval. Já jsem si tu roli v předsíni položil na skřínku, že si ji vezmu sebou. Vyběhnu z domu, vzpomenu si, nemám roli. No to není možné, já musím roli mít. Rychle běžím zpátky, roli popadnu, sednu do tramvaje a ještě, jak jsem zvyklý, v tramvaji studuji roli, abych byl opravdu dokonale připraven. Jedu a skutečně jsem se tak do té roli začetl, že jsem přejel rozhlas a najednou vidím, že už jsem asi o 2 stanice výš, nahoře u Jiřího náměstí, vyskočím ven a co se nestalo, představte si, já tu roli nechal ležet v tramvaji. Tak jsem se rychle rozběhl za tou tramvají, asi 3 stanice jsem vydržel to tempo, ale u ty 3. stanice už mi prostě ujela, už jsem do ní skočit nemohl. Promiňte, nemám roli a spozdil jsem se, velmi mě to mrzí. Ale v tom okamžiku, to nebylo prosím narežírováno, nic, se otevřely dveře studia, přichází pan Fabián, drží něco za zády a povídá, který pak slavný rozhlasový mistr si tady včera zapomněl roli. No ovšem, pan Jedlička. Teď jsme čekali, co na to Jedlička řekne. Jedlička se zarazil a najednou povídá, to je ale dramatická situace, co?
1: F.K. Zeman si ještě na něco vzpomněl, ale přeskočil poněkud pořadí. Dříve se hlásil...
2: Jak to ptáče, světem sem a tam, jsem mu ten blou...
1: Josef Frič, herec a pomocný režisér Československého rozhlasu.
3: Rozhlasu, tak to by bylo za jednoho pana režiséra, který taky je napravdě boží. A vysílala se nějaká věc, tenkrát ovšem se vysílala živě, poněvadž tenkrát se nenatáčelo, tak jako se natáčí dneska všecko. No a mezi účinkujícími té velké věci, byla to snad, myslím, hodinová relace, účinkoval jeden mistr z Národního divadla. No a když přišlo k vysílání, naskoušelo se to a on hrál, myslím, nějakého doktora, už se tak dobře nepamatuju, který potom provádí nějaké operace, pak přijde, umývá si ruce a tak dále. No a náš Fabián, který, jak mu režisér nařídil, připravil stoleček, dal na to umývadlo a tak dále, s vodou, ručník, všecko připravil, jak se sluší a patří. No a mistr, aby nemusel držet text, no tak si text dal na pult, který byl připraven pro něj, no a přišlo k vysílání. Ten mistr z Národního divadla byl tak pečlivý a tak opravdu poctivě připraven, že veškeré poznámky, které mu režisér řekl, tak ty si pečlivě zaznamenal ingoustovou tuškou do textu, že ano, a všecko si tak poctivě potrhal slova, kde co, všecky poznámky měl vzorně v knize udělané. Aby papíry při obracení nešustili, tak si knihu rozdělal a bral list po listu a dával si odmluvené listy stranou. Role byla veliká a najednou, ale co se nestane. Jak hrál před tím mikrofonem, měl velikou scénu, tak teď najednou zavadil o tu knihu, jaký měl na tom pultě, papíry se sesmekly a sesmekly se mu do toho umývadla. No to by konečně nebylo nic tak zlýho, kdyby tam nebyla ta voda. Teď ale ta voda pěkně ty papíry, tu vodu sálí do sebe hezky, ty poznámky tou ingoustovou tuškou, to se pěkně rozplyzlo, tak po tom papíře text samozřejmě, že začal být nečitelný. Teď on zoufale držel poslední 2 listy, který ještě mohl odmluvit, držel zoufale v ruce, teď jen se díval, co se bude dít. No, my okolo byli přímo konsternováni všichni, protože teď jsme nevěděli, co se bude dít. Tak jednoho kolegu napadlo, vrazil mu svůj text do ruky, no ale jak je to vrzda, se on tam neměl zaškrtaný ty ty svoje monology a tak dále. Tak teďko co dělat? Teď mezi tím Fabián lovil ty listy, bylo jich tam asi tak 20, ještě dokonce zbývalo, tak to lovil z toho umývadla, teď zase se díval, tady není nikde ústřední topení, že kam by to dal sušit, tak teď se to vysušovalo na stole, dal se vždycky list z cizí, z druhého textu se dal na to, teď se to hledělo vysušit, mezi tím chudák četl hrůzný věci přečetl, poněvadž nevěděl, co má mluvit, nevěděl, jak má mluvit, no zastavit to nešlo, to se nemohlo vykypnout, no zkrátka a dobře, došlo to tak daleko, že mistr nedělal nic jiného, nežli vždycky vzal od někoho list, který mu ho strčil, jo, suchej, zatím mu to zaškrtávali, co mluví, dali mu list, on se chudák jen utíral, potil, takže potom opravdu jsme viděli, že voda je strašně škodlivá věc.
4: Divadlo pro vaše uši.
0: Když jsme tak v těch vzpomínkách, tak si vzpomínám, jak jsme vynalézali. Jak jsme vynalézali a jak jsme se nadřeli se vším možným, co my jsme si všechno museli navýmýšlet a co jsme museli dělat. Tenkrát ze začátku, no to desky, kde pak desky? To já jsem štěkával za honorář, dostával jsem 25 korun za štěkání v operetě. To jsem byl pes. No, teda Ferda by ode mě kurku nevzal, to samozřejmě.
5: Dneska je rozhlas tak daleko, že máme skutečný...
0: Skutečného šipého, zvíře. Ano, vzdělance, psího vzdělance. Nebo tenkrát, když bylo potřeba zátku z láhve, no my jsme byli chudí, mladí začátečníci, a my jsme si nemohli na každou hru kupovat láhev něčeho a vytahovat zátku před mikrofonem, aby to bylo doopravdy. No tak se to dělalo tak, že se stočil prst hodně hluboko pod hubenou, pokud možná hubenou tvář, ta se tím prstem natáhla, asi takhle. A už byl efekt. A znělo to, já nevím, jak vám, ale našim posluchačům, kteří bývali skromnější, než jsou dnešní naši posluchači, to tenkrát znělo docela dobře. No a nebo jsme kokrhali.
6: Tak já mohu sám ze své zkušenosti opravdu říct, že jednou technik před zahájením ranního vysílání mě volá jako hlasateli zoufale, prosím tě pěkně, Johnny, podívej se, nám se tady rozbil kohout, co budeme dělat? Archiv je zavřený, já nevím, co budeme dělat. Tak já mu povídám, počkej, tak klidně, já ti toho kohouta zaimituju. Signál, časové znamení, v 6 hodin, tenkrát se začínalo 6 hodin a ozvalo se.
0: Já si vzpomínám, jak jednou jsme chtěli získat ten zvukový efekt jelení hříje. A to Tyl tenkrát byl správcem ostravského rozhlasu a tak říká, musíme být tu hříji. To musíme mít věrný snímek, to byla nějaká lesnická hra. On tam chtěl mít zkrátka ten věrný snímek, to je hříje jelení. Tak se jelo tenkrát někam na Hukvaldy, tam do těch lesů, tak se tam natáhali, jsme tam spoustu kabelů a to přenosové zařízení, odtamtud to šlo po povrchových linkách, tenkrát do Ostravy, z Ostravy se to propojilo do Prahy. Jediná natáčecí aparatura gramofonová byla v Praze a ta už byla zapojená, všechno připravené, udělala se zkouška mikrofoní a potom jsme to tam 3 dny nechali, aby tam vyčichly všechny ty lidské stopy a za 3 dny jsme zapojili mikrofon, který tam byl ukryt v houští na místě, kam nejvíc jeleni vycházeli a řídili. No a tak jsme zapnuli a teď operatér poslouchá, říká, nic tam není, není tam nic slyšet, jestli to má všechno v pořádku, proud, všecko bylo. V Praze. Tak co bude, kdy budeme natáčet a nic, ale takové ticho, tedy to vypadalo opravdu tak nějak divně. No tak nakonec nezbylo, hodinku to zkoušeli, hledali závadu, nezjistili nic, všechno klapalo technicky, jenom nebylo nic slyšet. Tak se sebrali a kráčeli po kabelu pěkně do lesa, přišli na paseku, přišli do křoví a zjistili, že jim mezi tím někdo ten mikrofon ukradl. No tak od té doby to dělali pořád ti lesáci, jo, jak dělali. Já to tak neumím, ale teda oni to dělají takhle, že dají si obě dlaně k ústům a přitom to dělají jako jeleni. A dokonce jeden o sobě tvrdil, že to dovede ještě líp než jelen a že jednou za sebou přilákal laň až na náves. No já mu nevím.

pak nesvítí.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Když se tu před chvílí vzpomínalo na ty lovy beze zbraní, natáčení jeleních hříjí a tak podobně, připomněl jsem si druhdy populární knížky spisovatele Jaromíra Tomečka, jeho příběhy z lesních zákoutí. Mimochodem, Jaromír Tomeček sice nepatřil do té party rozhlasových sedmilhářů, ale jednou tam jako skvělý vypravěč taky zavítal. Ostatně všechny vám teď ve studiu představí rozhlasová redaktorka Dita Skálová.
2: Máte rádi žertovné historky ze života? Tak si na čtvrt hodiny sedněte a poslouchejte. Pořád nám píšete, že se vám ty minulé mikropovídky ze života líbily. Dobrá, máte možnost jich za 15 minut slyšet 10. Možná, že jste některé už slyšeli, ale je to už dávno, tak to snad nebude vadit. Načne to spisovatel Milan Smolík.
3: Mě nikdy nenapadlo, že kluk můj, který mu je dnes 12 let, si všímá všelijakých diskuzí, různých politických diskuzí, které jsem měl já se svým otcem. Až jednoho dne mě překvapil takovou otázkou, hrál si nic, bylo ticho doma a on mě najednou povídá, poslechni, tati, kdo to vůbec byl ten starý Rakousek? Často slyšel, říkal, za Rakouska bylo Pilbuštu, za Grejcar, nebo já nevím, teď je to tak, teď to bude tak.
4: Já to říkám z rozpaky, poněvadž já ji slyšel od Ivo Fischera, kterého všichni znáte, tak on má báječního kluka Honzu. Tato historka je z doby, kdy Honzovi bylo půl druhého roku. A to je takový kluk, no, prostě exportní, namalovaný tváře, takový temný, inteligentní.
2: A tohle je Zdeněk Jirotka.
4: Oni mu jednou doma půjčili takovou nějakou knihu, aby si v tom listoval a dal pokoj. A on si tam našel obrázek, reprodukci nějakého slavného obrazu ukládání Krista do hrobu. No a teď tam v popředí ležel ten nahatý Kristus jenom s takovou rouškou a tam ty postavy a díra do skály. A teď dítě, které se nikdy nesetkalo se smrtí a tak, no tak koukal se Honza na ten obrázek a oni najednou zjistili, že on si tiše něco povídá. Tak šli blíž a Honza si ukazoval na postavy na tom obrázku a říkal, paní pláče, paní taky pláče, pán pláče, bože, bože, hrůza, budou ho koupat.
3: To kdysi vozívali velcí psi chleba. To byl takový velký hafan, jakoby řeznický, a na vozíku měl naskladaný chleba. A jednou se takový
2: Jaromír Tomeček, zastaví, spisovatel
3: no
2: z Brna.
3: A učedník nosil chleba do obchodu a jak tenhle ten hafan takhle stojí a čeká, až dostane povel k jízdě, tak stará babka tam z domu vynesla jako ven na čerstvý vzduch takového toho malého psíčka, takového toho zmrzlička, co se pořád třese. A tak ho postaví na zem, on nespadl, on se držel a teď se třese a najednou ho pojala nějaká šílená odvaha, rozběhl se a tohle velkého rafana chňap odzadu za zadní nohu. Teď tenhle ten pes, který ho v představě nemohlo kousnout nic než lev a ten tam nebyl, prostě by vkousnut, tak skočil kupředu a teď s tím chlebem letěl s tím vozíkem kolem města. Tak nejprve ztratil chleba, pak ztratil korby, pak ztratil nápravy, pak ztratil všecko a teď nakonec, když měl jenom oje, tak vletěl domů a ještě vymlátil ti mojemu toho pekaře výklad. A teď prostě vykládám, když rozumíš, z čehož plyne naučení. Když tě kousne takový zmrzlíček, můžeš ztratit chleba.
5: Tady právě visí obraz jednoho
2: malíř
5: našeho výborného
2: Jaroslav
5: krajináře.
2: Kočenášek.
5: A já ho pro jistotu nebudu jmenovat, ale tu historii, která se stala skutečně a byl jsem tomu přítomen. Chodili jsme spolu venku malovat v Povltaví. Ne, já ho nebudu opravdu jmenovat, ne, on by se třeba zlobil. Když se vypraví tedy do terénu malovat, tak nosí na zádech takovou jakousi, vypadá to zkrátka jako krosna. Je to dost složitý aparát, který který je to francouzský výrobek a to se potom postaví, má to nohy, má to různá šuplátka a samozřejmě stojan a štaflák, že je to velmi složitě a působí to mohutně. My jsme přišli tam, tak byla tam nádherná krajina, byla tam krásná chalupa, tak on si to před tu chalupu začal stavět, počítal s tím, že vymaluje tu chalupu a vzadu tu řeku. No a když už to měl skoro dostavěno, což dalo dost práce, tak vyšli z té chalupy smutný lidi a povídali mi, prosím vás, tady nám nehrajte, nám umřela babička.
6: Stručně z nemocnice jen jako výborní. Ty jsme takový veselý kopy. Jistý půděl
2: profesor Ivan Osvald.
6: Na městí v nemocnici a bylo tam víc lidí v pokoji. Náhle tam vběh ten lapiduch, držel nějaký lejstro a říkal, Kadečka, je zde Kadečka? Jsem zvala, tady. Říkal, Kadečka, nesmíte být operován, máte slabé srdce. Říkal, já byl včera.
7: Mně se podařilo vyděsit jednoho štábního kapitána. Ale přišli jsme k sobě asi takhle. Já jsem za protektorátu sloužil na poště. V Jindřišské ulici v ústřední telegrafní stanici
2: a tohle Praha, je scenárista František
7: Vlček. A sloužil jsem tam ve funkci, která se přesně jmenovala plně zaměstnaný poštovní pomocník s denním platem měsíčních 740 Kč. Po čase a po určitých službách mě přezadili do takzvaného PPO, což byla poštovní protiletecká obrana. Ta služba trvala 24 hodin, pak jsme měli 48 hodin volno a nedělali jsme tam prakticky nic, protože jsme byli všichni pošťáci, jenom jsme tam měli rozvěšený porůznutý sekery a helmy a takto náčiní k tomu. Po čase, kdy jsme žili úplně bezprizorný, přišel k nám štábní kapitán z tehdejší protektorátní armády, z té zrušené armády se vytvořila taková vládní vojsko, to bylo vládní vojsko, správně, ano. A byl to strašlivý byrokrat, pravděpodobně proto tam u toho zůstal. A první, co udělal, že nás rozstřídil na dvě družstva, družstvo hasičů a družstvo samaritánů. Pak nám napsal předpisy pro hasiče a předpisy pro samaritány. A potom ty předpisy chodil zkoušet. Tedy nikdo tohle neovládal, ale já mám paměť pro nesmysly, přímo fotografickou. A tak jsem ty předpisy se zálibou čet. A on přišel jednou, trošku byl pohněvaný a začal zkoušet. Říkal, co jste vy? Ten řekl, já jsem samaritán. On řekl, správně. A co budete dělat v případě náletu? Ten měl odpovědět, v případě náletu budu se pohybovat v troskách poštovní budovy, budu vyhledávat raněné a umírající a po poskytnutí první pomoci dopravím je na obvaziště. Tak tohle nevěděl. A šlo to dál a bylo to čím dál tím horší, až došlo na mě. A on říkal, co jste vy? Ten tlustý. Já jsem říkal, já jsem proudník. To bylo správně, on taky řekl, ano, správně. A co budete dělat v případě požáru? Hned vysvětlím funkci. Já jsem si odkašlal a řekl jsem, podle předpisu doslova, v případě požáru dostavím se poklusem k ohnisku požáru, násilím otevru hydrantovou schránku, uchopím oběma rukama mocnou proudnici a zaujmu postavení co nejvýhodnější. Potom počkám, až za mnou další dva z mužstva hasičů přivlekou rozvinutou hadici, s ručným pohybem zapojím mosazné náustí hadice do mosazné proudnice a hlasitým povelem teď, v závorce v případě hluku, který obvykle u požáru bývá cukáním za provaz, dám povel k roztočení hydrantu a potom dle svých sil a možností požár buď to uhasím, anebo lokalizuji. Ten člověk se na mě takhle dlouze díval, pak odešel a od té doby jsme ho tam neviděli. Tahle historie má ještě dohru. Já totiž jsem ty předpisy ovládal perfektně. Ovšem pak došlo k praktické zkoušce. Já jsem se skutečně dostavil poklusem k ohnisku požáru. Požár samozřejmě byl předpokládaný. Odevřel jsem násilím hydrantovou schránku, uchopil jsem proudnici. Ovšem uchopil jsem proudnici pro hašení pěnou. To byla proudnice, která měla nahoře takový karburátor. Podařilo se mně zapojit mosazné náustí proudnice do mosazné hadice, i když s použitím trochu násilí. A teď jsem zaujal postavení co nejvýhodnější a další dva z mužstva hasičů mě do toho pustili vodu. Já jsem stál na dvoře uprostřed poštovního dvora, kde byly vozy a koně tenkrát ještě, a teď vzniklo něco, co se podobalo vodotrysku, fontáně. Já stál uprostřed jako trpaslík a nade mnou se klenulo obrovský deštník vody, který stříkal na všechny strany. Samozřejmě Pušťáci vyklidili ten dvůr a já jsem stál uprostřed bez pomoci, až někdo potom přeseknul tu hadici, tím jako zachránil situaci, takže jsme mohli skončit poblach a odejít.
8: Výborně.
0: Divadlo pro vaše uši. Ponořte se do hlubin našeho rozhlasového archivu a vychutnejte si lahůdky v podání legendárních českých herců, komiků a vypravěčů.
2: Herec a režisér Karel Pech.
9: A to mi vyprával jeden kolega, který říká, že nesnese, aby to okénko na té malé místnosti bylo otevřené. A říká, sedím na té malé místnosti a čtu si. Najednou mi někdo šlápne na pravé rameno, na levé koleno, odligruje, otočí se na mě a řekne pardon a odejde. Slyším ještě, jak se odevřel byt a zmizí. Zloděj, který ho honili po střechách, tak touhletou cestou se dostal ven. Od té doby nesnáší ten můj kolega, dneska to zasloužil u mě otevřený okýnko. Do světlíku.
6: Když čte. Jste to nabral tedy z hluboké hrnce, čemuž přičiním historii, jak v Mánese, kde býval klub dříve česko-německých divadelníků, posléze umělců, tak tam se chystal Silvestr, sešli se tam různí lidé a ten den spatřil ten kustod, Mitiska s kustodem spolku Mánes Poláčkem, dole přimrzlou kachnu, která už se nehejbala, tak tam slezli po takovým žebříčku, kachnu ocekli, ta byla úplně mrtvá, že jo? A v tom už se tam začali hrnout ty davy, oni tu kachnu sebrali a dali ji do jedné předsíně těchto malých místnůstek, o kterých jste hovořil, a tam na ní zapomněli. A teď se tam normálně lidi scházeli, vybavovali, že dobrý večer a tak dále, že? A jistý tedy jihočeský básník tam, který tam vodil slečny vždycky, aby viděl, říkal, můj přítel Vidra, tak, tak tam přivedl jakousi slečnu z dobré rodiny a ta jako prvá teda se odebrala na tu místnostku, načež najednou se rozletěly dveře, ona vletěla dovnitř, ječela jak sirena. No, taky tam ošetřit, že zjišťovali příčinu, tam se stalo to, že ta kachna rozmrzla a hledala vodu. A usedla. A tahle ta nešťastná dívka, která tam přišla první, usedla tež. A v tom se pod ní ozvala kvák, kvák, kvák, kvák, kvák. Proto ona vyletěla tam mezi ty jasající silvestrovské davy.
7: To je Silvestr.
10: Tak já jsem jednou před lety nastoupil do jedné pražské redakce.
2: A nakonec tam mě představili, uvedli mě
10: do kanceláře a tam seděl za stolem takový drobný, malý redaktor. Tak jsme se představili a bylo to několik takových zdvořilostních frází. A teďko vidím, že on prostě sedí na takovým plánkem zadumaně a já mu jako říkám, co tam má. A on říká, no, já čekám rodinu a ty palandy mě pořád tady. A já mu říkám, a to máš malej byt, že? On říká, no ne, já mám 4-pokojový byt na Pankráci. A já mu říkám, a proč ty palandy? A on říká, no já čekám 11. dítě. A tenhle ten redaktor, když měl těch dětí 8, tak prostě měl takový pokoj, kde ty děti si celý den hrály. A teď tam jednou vešel a on měl 7 děvčat a 3letýho kluka. A jednou večer přijde domů a jde do toho dětského pokoje a teď si najednou s hrůzou uvědomil, že malý František oblíká panenky, hraje si s kočárkama, dělá bábovičky, kuchyňku tam staví. A teď si uvědomil, že vlastně má v bytě mužskýho, tak ráno okamžitě vzal Františka, ještě nešel do redakce, šli do hračkářství a koupil mu vojáky, kanony, letadla, světlomety, všechny takové ty vyloženě mužské hračky. František byl nesmírně šťastný, hrál si s tím hned, jak přišel, to všechno rozbalil. Tak ten přítel odešel klidně do redakce a večer se vrátil a vešel do toho pokoje podívat se, jak si hraje František. Otevře dveře a tam malý František sedí u necíček a pere prádlo. A on mu říká, Františku, proč si nehraješ s vojáčkama? A on říká, Vždyť si hrají, peru jim právě.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Snad se mnou budete souhlasit, že taková příhoda, aby působila, musí mít, jak se říká, zemité jádro, dobrou poentu, musí mít svého autora, vypravěče a nebo stejně zdatného interpreta. No a právě takhle se potkali scénarista a spisovatel Vladimír Kalina, já si ho pamatuju ještě na fakultě s Dýmkou, když nám přednášel, a herec Milan Neděla. Bože, jak ten si ty Kalinovi sedmilhářské střípky u mikrofonu užíval. No a vlastně je to dodnes dárek pro nás všechny. Tak vám ho teď posílám a těším se zase někdy brzy naslyšenou.
2: Jsou úsloví, která přetrvávají věky jako lidová moudrost. A pak jsou taková, která jsou jako móda, za čas se vytratí a přijdou zase jiná se stejným osudem zapomnění. Většinou pocházejí z filmů a stávají se sloganem v analogických okamžicích, které prožívali hrdinové bílého plátna. Pamatuji si na úsloví Sleduj mě z mnoho významných situací idolů dívčích srdcí herce Pucholta z prvních Formanových filmů. Nebo slavný výrok z neméně slavného filmu Někdo to rád horké, kdo je dneska dokonalý, jimž se reagovalo na každý nezdar. Jeden čas se také reagovalo na situace, které dopadly nad očekávání dobře a přinesly kýžený úžitek úslovím Za to jsme bojovali. Častokrát jsem je vyslovil, aniž jsem si jako každý jiný uvědomoval původní význam, který odpovídal názvu amerického protifašistického filmového seriálu Zač jsme bojovali. Až jednou jsem to řekl naposledy a styděl se, že bych nejradši prošel Prahu kanálem. Šel jsem ve vedru kolem reprezentačního domu a dostal jsem chuť na pivo. Sedl jsem si na zahrádku a objednal si je u starší servírky. A když mi přinesla orosenou sklenici a polkl jsem první osvěžující doušek, s úlevou jsem vydechl, za to jsme bojovali. Servírka na mne pohlédla vážnýma očima a řekla ledově, nevím, za co jste bojoval vy, pane, ale my za vaše pivo určitě nebojovali. Reportér František Gell mi kdysi vyprávěl historku z počátku našeho letectví, jejímž byl přímým svědkem při své návštěvě letiště ve Kbelích, kde právě probíhal výcvik mladých vojenských pilotů. Podrobnosti, které se odehrály vysoko nad přistávací plochou, nemohl samozřejmě vidět, ale později mu je doplnil bledý letecký instruktor. Sluší se předeslat, že pro výcvik byl určen typ dvouplošníku se dvěma otevřenými místy v horní části trupu s ovládacím zařízením, kdy vpředu seděl žák a za ním instruktor. Ten mohl jednak korigovat let a jednak při letu udílet příkazy. Rádiové spojení totiž tenkrát ještě neexistovalo ani mezi posádkou a letištěm, ani palubní telefon mezi žákem a instruktorem. Toho dne se konaly závěrečné zkoušky a na improvizovaném pódiu přihlížela z dalekohledy generalita a štábní důstojníci. Atmosféra byla logicky napjatá a nervózní, nebe však bylo jasné a panovalo bezvětří, co víc si rozechvělí adepti mohli přát. A pak nastal let, který všechny přítomné zvedl ze židlí. Dosud bezchybně letící cvičný letoun se přesně podle programu vzepěl k loupingu a současně v té chvíli se od trupu odpoutala postava instruktora v přímém pádu, aby v zápětí se nad ním otevřel bílý padák. Ve všech se zarazil dech, neboť každý očekával, že letadlo začne hořet, že selhalo řízení nebo vysadil motor a nastane nezadržitelný pád i s žákem, který zavčas nevyskočil. Hasiči vyrazili na plochu a záchranné družstvo vyběhlo z baráku, jenomže se nestalo nic, což bylo ještě záhadnější. Letadlo pokračovalo v krkolomných cvicích a motor hučel na plné obrátky. A mezi tím instruktor dopadl na kraji letištní plochy a bylo zřetelně vidět, jak se rychle zbavuje padáku a rozbíhá se do jejího středu. Nikdo nic nechápal. Letoun pak s naprostou jistotou přistál, A když stroj zastavil a motor zmlknul, seskočil žák po křídle na zem, sejmul kuklu a brýle a když spatřil svého instruktora, který se k němu řítil s hrozivě zdviženou pěstí, hrůzou zařval a omdlel jako špalek. Vůbec si totiž nevšiml, že od určité chvíle letí sám, neboť ho nemohlo napadnout, že v kritickém okamžiku zareagoval na povel Looping tak bleskově, že instruktor, který při předávání rozkazu se musel na chvíli odpoutat a naklonit se k jeho hlavě, svou sedačku už netrefil.
0: Divadlo pro vaše uši.
2: Na malém městě se ví všechno. O lékaři na středisku se například vědělo, že nebere. Byl to skutečně lékař lidumil, ochotný, pečlivý. Pracoval i jako dobrovolný funkcionář Červeného kříže a pořádal řadu přednášek o zdravotnické osvětě. Nehleděl na čas a především přestárlým pacientům pomáhal, jak mohl. Ale stále byl ustaraný a všechno bral vážně. Jednou ošetřoval vedoucího samoobsluhy a protože čekárna už byla výjimečně prázdná a sanitka pro návštěvy do okolních vesnic ještě nepřijela, postavil na kávu a povídali si. Přišla řeč i na úplatky. Lékař si stěžoval, jak často se dostává do trapných situací, zvláště pak na vesnicích, kde mu pacienti v dobré vůli podstrkují vajíčka, husy a králíky, že samozřejmě vždycky odmítne, ale většinou s provinilým pocitem, že se jich nepřímo dotkl. Jenomže člověk neuhlídá, pokračoval lékař a na důkaz otevřel skříň. Ležel tam stoh asi 30 pečlivě zabalených bomboniér. A rozhorleně pokračoval, nechávají to tady na židlích, pod židlemi nebo pod věšákem, než se otočím, jsou pryč, a co já s tím mám dělat? Praktický vedoucí prodejny si okamžitě věděl rady, a protože znal jeho neúplatnost a na druhé straně ho lákal lehce se nabízející užitek, opatrně a rozšafně poznamenal, že to jako je velká národohospodářská škoda, protože bonbony podléhají zkáze. A když lékař sebekriticky pokyvoval hlavou a poznamenal cosi, že se pořád ještě nedělá zdravotnická osvěta dobře, obratně navrhl, pane doktore, já bych vám rád pomohl. Co byste tomu říkal, že si to odvezu? A lékař souhlasil. A tak vedoucí samoobsluhy bomboniéry odvezl a hned příští den některé z nich vystavil do regálů. Po polední přestávce jen žasnul. Před obchodem čekala nebývalá fronta zákazníků, až otevře. Když odemkl, prolomili skoro dveře a vrhli se do oddělení cukrovinek. Nastal boj o bomboniéry. Většinou je brali po pěti. A tím to všechno prasklo. Skoro v každé z nich byla 100korunová bankovka. Prostředí bufetů je zcela zvláštním světem krátkých a mlčenlivých příběhů. Lidé u vysokých stolků jeden vedle druhého s nepřítomným výrazem krotí hlad a žízeň, dojedí, dopijí a odcházejí. Chybí hospodská družnost i okázalost vybraného stolničení. Tady je jedna momentka. Do bufetu vešel upravený pán a viditelně spěchal. Objednal si čočku s volským okem, donesl ji na stolek a zase odběhl pro malé pivo. A když se vracel se sklenicí a příborem v ruce, zarazil se. U stolku na protější straně stál zarostlý muž nad jeho talířem. Rozhodl se vyřešit situaci bez skandálu. Přistoupil ke stolku, mlčky přisunul talíř k sobě a s majetnickým výrazem nabral první sousto čočky. Zarostlý muž se na něho podíval mírnýma očima, ale pak rozhodným způsobem odtáhl talíř k sobě a s naprostým klidem ujedl čočku ze své strany. Upravený pán jen beze slova zavrtěl hlavou a opět beze slova přitáhl talíř k sobě a nabral druhé sousto, tentokrát s přísným pohledem. Zarostlý muž pokrčil rameny a v zápětí posunul talíř doprostřed stolu, nožem rozpůlil porci čočky i volské oko a začal rozvážně jíst svůj díl. Jeho protějšek jej chvíli nerozhodně sledoval, pak přijal jeho gesto. Začal mlčky jíst svou půlku. Dojedli v tichém napětí, položili příbory na talíř uprostřed stolku, oba vypili naráz malé pivo a pak zarostlý muž bez rozloučení odcházel. Upravený pán konsternovaně vrtěl hlavou a když se otočil, strnul podruhé. Na vedlejším stolku spatřil svůj netknutý talíř s chladnoucí čočkou a volským okem. Jsou příběhy, které se nesnadno vyprávějí. Jejich zvláštní poselství je skryto takřka v nepostižitelném zachvění, jako když padá hvězda. Pobýval jsem už týden ve starém mlýnu na Ploučnici a klapot mlýnského kola, který mne zpočátku rušil, nakonec měkce uspával. Dokonce jednou uprostřed noci jsem se naráz probudil, když se kolo zastavilo. Ve dne jsem často pozoroval provoz a schon na velkém dvoře. A zvykl jsem si na rachot strojů, až mě napadlo, že sice žiju ve mlýně, ale nevím o něm zhola nic. V neděli, kdy se nepracovalo, mne provedl sám pan mlynář. Dokonce jsem měl dojem, že na moji žádost čekal a vystrojil se na to i bílou čepicí. Začali jsme prohlídku od nejvyššího čtvrtého patra a změť kol, válců a transmisí se zvolna stávala srozumitelnou jako důmyslný systém, který se vyvíjel od nepaměti. Mlýn byl postaven koncem minulého století a připadalo mi, že tenkrát k němu vyrobili i pana mlynáře, neboť při svém nadšeném výkladu užíval výrazy s patinou dávných časů. Kyprice, kuželnice, koukolník, kruzník, čili holandr. Mluvil o mletí na způsob rakouský, uherský, pražský a vídeňský. Pojmenovával druhy mlýnských kamenů jako žitováky, žehrováky a žvaráky, a všechno to říkal se starosvětskou láskou. Pochopil jsem, že vlastně mluví o sobě, ale úplně jinak než jiní. Ani jednou nepoužil slůvko já. Sestupovali jsme po strmých žebřících patro po patru stejnou cestou, jak zrna na své pouti složitým soustrojím, a tvář pana mlynáře se čím dál víc zjasňovala neskrývaným pocitem štěstí. Konečně mohl mluvit o mouce. O mouce pšeničné, žitné, o krupičkách a krupici vyražené, žemličkové, dotahované a zadní, o přerážkách, moučném prachu a jemných otrubách, o mouce krupicové a nejbělejší mouce dvojnulce. O každém druhu vyprávěl se zaujetím, jaké je výsadou znalců. Stáli jsme v přízemí, v moučnici, kam do prostorných dřevěných beden směřují roury z hůry s klapkami, každou podle druhu pojmenoval a současně v zápalu výkladu otvíral. A najednou se zadrhl a zajíkl. Byl to jen zlomek vteřiny se smutným zábleskem nevypověditelného stesku. Hned sice pokračoval, ale hlas ztratil jiskru. Připomínal unaveného průvodce. Byl mi v té chvíli blízký, jako každý, komu osud ublížil. Už přes 20 let mlel ve mlýně jen krmivo pro dobytek.